0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku. Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéfkuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuje Vánoce, ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu? Myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme. A samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z Klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romane, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů lučkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perník.
2: Do perníku přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžová.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše. Máme tady, já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou miletinské modlitbičky, to nepoznáš.
2: Ano, no, když.
1: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný. Takže to jsou naše miletinské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedlal co, bílek?
2: Rozkvedlal jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
2: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
2: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
2: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
2: Je to tak, přesně tak. Je to náplň.
1: Pečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
2: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
2: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zasne, tak to trochu zprůhlední.
2: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
1: No, to cukrový to rozhodně není tou velikostí.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme a loučíme se s Romanem pro dnešek.
2: Já moc děkuju, Patriku, za příležitost si upíct takovýhle krásný, jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi uděláte likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dob raného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo Dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat Dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická 11 je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně, a potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to i trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z Dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: A je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoyuanu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonale.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště je to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do ústřice, takže ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně vytažené.
2: To těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy ústřice. Jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne. My zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla, nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to mušlička, jsem, vypadá to, je to takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, to ale je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě vrátím
1: k tomu...
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu, ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé. To je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem
1: většinou,
2: trošku zaujatý, ale chutná mi.
1: Většinou vždycky říkám, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tak jako vypracovává. Je. Ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ona si nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: Aha. No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, by jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Krásný večer, případně den či noc vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu, architekturu i folklor obecně. Naše dnešní putování bude dobrodružné, napínavé i trochu pohádkové. Vydáme se do jižních Čech, do města, které existuje od 11. století, a za to, že se může dodnes pyšnit jedním z nejkrásnějších a nejpůsobivějších goticko-renesančních center u nás v Děčí Soli. Naším dnešním cílem budou Prachatice, hlavní sídlo na někdejší zlaté stezce. Ovšem o ním zlatem, které se na ní převáželo, nebyl vzácný kov žluté barvy, nýbrž sůl. V Prachaticích už od pradávna věděli, že sůl je skutečně nad zlato, tak si dnes ukážeme, jak to kdysi na zlaté solné stezce vypadalo. Za zvuku jihočeského souboru Úsvit, malé muziky, muziky bohemiky a plzeňského lidového souboru míříme do Prachatic a přímo na tamní historické náměstí. A vaší průvodkyní bude jako vždy Markéta Ševčíková.

0: A jedna z nejkrásnějších budov na zdejším náměstí je muzeum. No a v něm se nacházíme s mužem, který nám o historii tohoto města a jeho okolí řekne nejvíc. A je to historik František Kubů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pane doktore, já jsem se dočetla, že vše, co se dělo v Prachaticích, bylo postaveno na existenci takzvané zlaté stezky. Neboli solné stezce byla nazývána bílým zlatem. My se tady na ten džber soli díváme, takže kdo to vlastně vymyslel, že se sůl bude přepravovat sem, nebo kdo byl vlastně iniciátorem tady té staré obchodní stezky? Ví se to?
1: No tak přesně to vědět ani nemůžeme, protože počátky té zlaté stezky jsou velmi dávné a důvodem bylo to, že české země byly odjakživa naprosto chudé na sůl. A sůl ve starých dobách, ve středověku hlavně, se potřebovala mnohem víc než dnes.
0: Byl to také jediný konzervační prostředek.
1: Ano, přesně tak. A jelikož Čechy neměli svoji sůl, tak přirozeně se snažili dovážet sůl ze zahraničí. A to šlo po různých cestách, ale největší trasa, která se vyvinula dějinami, byla ta z jižního Německa, z Podunají k nám přes Šumavu, takzvaná zlatá stezka. Historicky je doloženo, že v roce 1010 na jejím počátku byly jeptišky z kláštera Niedernburg v Pasově, které dostali právě v tom roce od tehdejšího římského krále zprávu z Pasova přes Šumavu do Čech do své péče. A ty teda byly na počátku té organizace toho pozdějšího obchodu. Později to převzal biskup Pasovský a tak to šlo dál. Později se přidali i na české straně různí komponenti, mezi jinými taky město Prachatice.

0: jsme v expozici Zlaté stezky a tady se spolu teď díváme na to, co se vlastně nejčastěji vozilo po Zlaté stezce. Samozřejmě ten džber soli je ta ústřední komodita, ale ono se toho vozilo mnohem víc.
1: To je pravda, sůl byla zdaleka nejčastějším produktem, který se po Zlaté stezce vozil, ale kromě ní k nám šly i velice vzácné druhy zboží, na které byly české země chudé tehdy, například orientální koření, potom to byla jihoevropská vína a pak drahé produkty, například drahé textilie, zbraně vzácné a velmi často to taky bylo benátské sklo.
0: Ano, my tady vidíme nějaké helmice, muškety, krásnou zlatem vytkávanou látku, krajzly, které se používaly tehdy v rámci oděvů. No ale ono se také vozilo od nás ven, tak co jsme byli schopni světu dát my?
1: Tak nejhlavnějším takzvaným protiproduktem proti té soli bylo naše obilí. Totiž situace obou těch sousedních oblastí, České Kotliny a Podunají, byla v těchto dvou produktech opačná. Zatímco jih Evropy, sousedící s Alpami, byl bohatý na sůl a my jsme ji neměli, tak opačně to bylo s obilím. Protože zatímco u nás bylo málo obyvatel tehdy, tak jsme měli obilí víc, než jsme spotřebovali. Zatímco Podunají, které je také úrodné, ale žilo tam nepoměrně mnohem víc lidí, tak se tam to vyměnilo naopak. To znamená, přebytek obilí od nás se převážel na jih. Ale jinak jsme si poskytovali i další produkty, především potravinářské.
0: Například takže i maso, když tady maso, vidíme tu kůži.
1: Nasolené maso, potom to byly kůže a později to byl třeba slad na výrobu piva. Ale čím dál víc to byly i produkty jiné než potravinářské. Z nich největší proslulosti nabylo české sklo, které od středověku bylo čím dál dokonalejší a žádanější v Evropě. Takže na konci Zlaté stezky se na trase potkávala dvě skla, benátské šlo z jihu k nám a české naopak.

0: My teď vyjdeme s panem doktorem ven, protože si musíme krátce říci o těch, kdož měli na starosti přepravu na Zlaté stezce, jelikož to ovlivnilo život řady rodin a řady rodů tady v této oblasti a v tomto okolí. Tak my jsme vyšli ven a tady teď vidíme muže, který podkovává koně. Díváme se také dovnitř, do chalupy, jak to vypadalo dřív v takovém selském statku. Takže pane doktore, kdo se té spedici, dá-li se to tak říci, na tehdejší Zlaté stezce věnoval?
1: Tak byli to takzvaní soumaři, to byla speciální sorta lidí, kteří realizovali tu přepravu. Jednalo se o dvě skupiny. Jednak to byli profesionální přepravci, kteří se tím živili. Jednak to byli mladší synové sedláků, kteří žili podél tras té Zlaté stezky a tím obchodem si vlastně přivydělávali. Většinou v dobách mimo hlavní sezónu zemědělskou, čili od podzimu do jara, se tomu intenzivně věnovali a většinou někteří měli i vlastní koně a združovali se i do skupin.
0: No, já jsem právě, že vám do toho vstupuji, někde četla, že oni tvořili takové karavany, že si najímali ozbrojený doprovod, takže to musela být docela propracovaná, sofistikovaná činnost, tedy to přepravnictví tehdejší.
1: To je pravda. Především ti velkoobchodníci si i mohli dovolit více koní, což byla tehdy drahá zvířata, a jelikož se navíc na té takzvané karavaně, což byl soubor několika koní, někdy i několik desítek jich bylo, ale většinou tak do deseti jich bylo, tak se přepravilo hodně zboží a jelikož některé bylo vzácné a drahé, tak na ty přepravce číhala nebezpečí. Po lesích operovali lopkové, kteří číhali na ty karavany, přepadali je a okrádali o to zboží. Proto se vyplatilo najmout prostě ozbrojený doprovod, což byli vojáci prostě profesionální. Ale jinak je nutno říct, že i ti vlastní soumaři často měli své vlastní zbraně, takže dohromady to bylo prostě skupina, kde se to zbraněmi jenom ježilo.

0: ten ruch kolem nás není nahodilý, protože tady je otevřené okno od krčmy. Tady máme maštale, kde podkováváme koníky. No a když projdeme dál, tak tady vidíme další součást toho, jak to tehdy tady v Prachaticích asi muselo vypadat. Vidíme tady koně, které mají ty džbery na sobě s tou solí. Vidíme tady ten ozbrojený doprovod, tady vidíme toho loupežníka. No, nebylo to tehdy asi jednoduché. Mimochodem, jak dlouhá byla ta cesta do Pasova? Kolik je to kilometrů a jak dlouho jim to trvalo tehdy?
1: Tak ta zlatá stezka v postupem času se vyvinula do tří větví, ale nejstarší, nejvíce frekventovaná a také nejdelší byla prachatická, či ta, co vedla z Prachatic do Pasova, a ta vyměřila zhruba necelý 90 kilometrů. A pokud teda všechno šlo dobře pro ty obchodníky, tak ta karavana byla schopná tady tu trasu urazit za 3 dny.
0: Za 3 dny tam nabrat nové zboží, odevzdat to původní a vracet se zase zpátky.
1: Ano, ano. Což, jelikož my jsme tady, já jsem teda součástí jedné skupiny, která si hraje na Soumary.
0: Takže vy jste sám v tom soumarském společenství. No vidíte to, pane doktore. Takže vy to absolvujete ještě dnes,
1: ano,
0: tu stezku.
1: Jsem to zažil na vlastní kůži a vím, že ta trasa 90 kilometrů za 3 dny je skutečně velmi extrémní. Nejen pro nás, ale i pro ty koně naložené samozřejmě. Ještě

0: Mimochodem, co nám tady ze Zlaté stezky zůstalo? Co Prachaticím zůstalo? Jaký pozůstatek nejcennější?
1: No tak především ta výstavba, že jo, to je jasný důsledek Zlaté stezky. A co asi je dneska důležitý, není to teda hmotný statek, ale spíš statek ideový, ale nehmotný, je velká tradice Zlaté stezky. Zlatá stezka totiž jako obchodní cesta skončila na počátku 18. století, ale jméno Zlaté stezky a její tradice tu žije dodnes.
0: Ono po té Zlaté stezce se nepřepravovalo jenom zboží, ale také myšlenky a ideje, že ano, a kultura. Naše země tehdy byly docela málo osídlené a to hlavní, ty proudy poznání k nám šly tady tudy, touto cestou, že ano.
1: No, nejen tudy samozřejmě, ale Zlatá stezka patřila k těm nejvýznamnějším. A máte pravdu, skutečně nejen zboží, ale například i osídlenci tudy přicházeli, aby dosídlili především na pohraniční území u nás. Ale to byli i různí učenci, umělci. Nejlepší ukázkou je právě doba té renesance 16. století, kdy sem proudilo mimo jiné značné množství italských umělců, kteří přímo realizovali u nás ten odkaz renesanční a stavěli. Například i naše krásná stará radnice je jednoznačně dílem italských umělců.
0: No, já bych připomněla i loutkáře, nejenom, že tady máte muzeum loutek, ale právě italští a také poté němečtí loutkáři sem proudili už od toho 16. 17. století. A tehdy loutkové divadlo totiž bylo i zdrojem informací, nejenom zdrojem zábavy, takže to byl další informační pramen a

0: Co máte vy jako muž spojený s historií Prachatic a Prachatická tady na té oblasti a na tom městě nejraději? Které období třeba, ve kterém byste byl bývale rád žil?
1: Tak nejraději mám kromě historie krásnou přírodu. To je jednoznačně tady hlavní bonus. A já jsem mimo jiné jsem přestěhoval také kvůli tomu. No a jinak ta historie právě v krásném spojení s tou přírodou je něčím jedinečným. A větší klid a bezpečí a podobně. No. Jinak teda z těch období i mě jaksi fascinuje závěr středověku. Počátek novověku, 16. 17. století. To byla doba, kdy prakticky celé to století se český zemí nedotkly velké války a to s tím tak souvisel ten velký rozvoj, že byl na to čas, byly na to podmínky. 16. století určitě muselo být velmi hezké a zajímavé.
0: To máte pravdu, mně by se v něm také líbilo právě, že byl čas na rozvoj všeho krásna, jak jste říkala, všech zajímavých ideí a myšlenek. Moc děkujeme historikovi Františkovi Kubu. Doufám, že ta renesance tady dlouho ještě bude stát, když vydržela tolik staletí a že tady bude pořád tak pěkně a malebně. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju, doufám také, že nás ještě ta pohnutá doba nesemele dnes a přeji i divákům, aby se sem někdy přišli podívat a zažili tu krásu na vlastní kůži.

A slovy našeho dnešního hlavního průvodce, historika Františka Kubu, se s Prachaticemi pomalu loučíme. Ovšem, nemusí to být vůbec nadlouho. Pokud to všechno chcete vidět a zažít na vlastní oči, vypravte se do Prachatic příští pátek a sobotu, tedy 25. a 26. června, protože se tam koná už 34. ročník slavností Zlaté solné stezky. No a pokud příští víkend nemáte namířeno na jih Čech, nýbrž na jih Moravy, potkáme se na 81. Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. A odtamtud budeme také v sobotu večer vysílat pořad Utajené poklady regionu, zasvěcený fenoménu Verbuňku. A nejen to. Tak ať zažijete v příštích 7 dnech spoustu radosti, dobrodružství a nových folklorních objevů. Dnes nám hráli jihočeský Úsvit, muzika Bohemika a plzeňský lidový soubor. A příští víkend se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Cesta k uzdravení. U mikrofonu je Kateřina Dvořáková. Dnes budeme sdílet příběh Jany Dittrichové. Janu trápí neustálé pískání v obou uších i v hlavě, které doprovází motání hlavy a extrémní citlivost na běžné zvuky. Mimo jiné je spoluzakladatelkou a součástí neziskové organizace Neticho. I o tom bude v tomto díle řeč. Její diagnóza zní tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších žít a kde hledat pomoc, když klasická léčba možná selhává? Naší nadějí v dnešním dílu je špičkový odborník docent Zdeněk Fík z kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, fakultní nemocnice Motol a Homolka. Společně se podíváme na moderní možnosti léčby a ukážeme si, že cesta ven z labirintu neustálého zvuku existuje.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Než se podíváme na konkrétní příběh naší pacientky Jany Dittrichové, musíme pochopit, s jakým soupeřem vlastně bojujeme. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Tři slova, která pro lékaře znamenají diagnózu, ale pro pacienta nebo naší laickou veřejnost často znamenají noční můru. U naší pacientky Jany se sešly hned tři diagnózy najednou, jak už jsem jmenovala. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Zatímco tinnitus lidé zhruba znají, zbylá dvě slova znějí spíše jako zaklínadlo, alespoň pro mě. Pane docente Zdeňku Fíku, vítejte u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Stejně tak vítám Janu Dittrichovou.
3: Dobrý den.
1: Já bych chtěla hned v úvodu představit našim posluchačům, co tato tři slova znamenají. Co je tinnitus?
2: Tinnitus je zvuk, který slyší pacient ve svých uších nebo někdy i ve své hlavě. A v drtivé většině případů tento zvuk nemůže slyšet někdo jiný, slyší to pouze on sám.
1: Hyperakuze a vertigo.
2: Hyperakuze je taková podsložka tinnitu. Předpokládá se, že to má v podstatě úplně stejný základ. Vzniká to u některých pacientů, nevíme přesně proč, u někoho ano, u někoho ne, ale ten princip vzniku je podobný. Je to negativní vnímání hlasitých zvuků, nízká tolerance k nějakým hlasitým zvukům. Vertigo je česky řečeno závrať, ta se může objevovat spolu s tinnitem, ale nelze říct, že by všichni pacienti s tinnitem vertigo měli nebo tu závrať. Pokud tomu je, tak potom už se lze uvažovat i nad nějakými konkrétními jinými diagnózami, než čistě jenom klasický tinnitus.
1: Je to časté spojení?
2: Neřekl bych, že to je časté spojení. Dává to určitou logiku, proč se můžou tyto dva symptomy, to znamená závrať a tinnitus, vyskytovat spolu, ale není to tak, že by opravdu každý pacient, který má vertigo, měl tinnitus a naopak. Spíše bych řekl, že to méně časté.
1: Jani, zeptám se vás, kdy poprvé jste uslyšela to pískání? Bylo to po nějaké události, nebo jste se zkrátka ráno probudila a začalo vám pískat v uších? A taky by bylo dobré si možná říct, kolik vám je let.
3: Tak mě je teď 27 let. A první příznaky tinnitus se objevily zhruba před 5-6 lety. A přesně jak jste říkala, bylo to tak, že jsem se jednoho dne probudila a najednou mi pískalo v jednom uchu. A vůbec jsem netušila, co to mohlo způsobit a ani vlastně, co to je.
1: Já se ptám záměrně na ten věk, pane docente, protože se samozřejmě následně chci zeptat, jestli se to týká opravdu tak mladých lidí, nebo Jany případ je ojedinělý.
2: Určitě není. Samozřejmě je pravda, že ta část populace, kde se to nejčastěji vyskytuje, jsou lidé v produktivním věku. To znamená, že od toho 20. 30. roku až do 50. roku vidíme největší výskyt pacientů s tinnitem. Nicméně tím, že ten tinnitus má určitou vazbu na poruchu sluchu, tak vidíme ten tinnitus u lidí samozřejmě starších, u kterých se sluch postupně ztrácí. A na druhou stranu není výjimkou, i když samozřejmě je to vzácné, vidět pacienty i v dětském věku, kteří tinnitus mají. U nich ale samozřejmě je někdy obtížné tu informaci od nich získat.
1: Týká se to více žen nebo mužů?
2: Více se to týká žen.
1: Mě to vede i k hormonálním změnám, tedy u žen, které procházejí menopauzou, jestli se častěji projevuje tinnitus.
2: Menopauza a nějaké jiné choroby spojené s hormony můžou mít vliv na rozvoj tinnitu, ale neřekl bych, že úplně lze říci, že u žen je to způsobeno právě menopauzou. Nejspíše je to způsobeno, řekněme, nějakým problematickým srovnáním se s tím zvukem jako takovým. Ty ženy pravděpodobně nedokáží tak dobře se srovnat s tím prvotním rozvojem tinnitu, který může zažít velké množství lidí. Říká se, že zhruba 80% lidí na této planetě někdy ten tinnitus mělo, ale zhruba jenom 1% lidí má ten tinnitus chronický, to znamená, těch 79% lidí se s tím nějakým způsobem srovnalo. A to 1% ne. Proč tomu tak je, úplně nevíme, ale předpokládáme, že u těch žen pravděpodobně dochází k nějakým psychickým projevům nebo procesům, které zapříčiní, že ten tinnitus zůstane chronický.

0: Cesta k uzdravení.
1: Když nám intenzivně píská v uších několik týdnů nebo hučí v hlavě, o tom dnes s panem docentem Zdeňkem Fíkem. My se bavíme o nemoci zvané tinnitus. Zůstaňme tedy u toho, jak vzniká.
2: Většinou na prvním místě, a to není tedy příklad

0: 50% lidí, kteří byli vystaveni naprosto nulovému zvukovému vjemu, došlo k rozvoji tinnitu. Když opustili tu místnost, tak zase ten tinnitus vymizel. Lidé, u kterých tento tinnitus je a nějakým způsobem se to spojí s negativní reakcí, ať už je to omezuje ve spánku, v práci, trvá to dlouho, bojí se nějakého závažného onemocnění, tak dojde k rozvoji negativních zpětných vazeb a u těch lidí dojde k zafixování toho tinnitu, panická reakce, útěková reakce. A když se toto opakuje, tak může dojít v podstatě k vytvoření paměťové stopy. Je to už úplně mimo ucho, toho ucha se to vůbec netýká, je to prostě aktivita neuronů v mozku a to následně vede k tomu, že u těch lidí dochází k fixaci toho tinnitu na úrovni centrálního nervového systému. To znamená, nepíská v uších, ty lidi to tak vnímají, píská v hlavě, v mozku a ty lidé to ale vnímají úplně stejně jako ten prvotní vjem toho tinnitu, který měli, když to vlastně všechno začalo.
1: Vede mě to samozřejmě k otázce, jestli tinnitus není úzce spojen s psychikou člověka. Vy jste to tady párkrát naznačil.
0: Nevím, jestli bych řekl úzce, ale zcela jistě je spojen s psychikou. Jsou lidé, kteří tinnitus mají a pokud se k tomu postaví nějakým způsobem pozitivně, nenechají se tím stresovat, tak mají velkou šanci na to, že ten tinnitus se zvládnou. Ty lidé ten tinnitus přestanou negativně vnímat.
1: Jak se tinnitus diagnostikuje?
0: Velmi obtížně. Myslím si, že v medicíně není opravdu mnoho nemocí a diagnóz, kdy my se opíráme čistě o vyjádření pacienta, to, co nám pacient řekne. Máme málo nástrojů, jak to můžeme hodnotit, můžeme používat dotazníky, ale zase se jedná čistě o informaci, kterou nám dává pacient. My mu nevidíme do hlavy. Teoreticky můžeme se snažit nějakou audiometrickou metodou maskovat ten tinnitus, to znamená, pacient nám řekne, že slyší nějaký tón a my se snažíme ten tón maskovat protichůdným zvukem a pokud dojde k vyrušení tinnitu, tak jsme schopni zjistit, jak vysoký ten tón je, ale zase je to subjektivní metoda. Dnes pomocí různých vyšetření, jako třeba funkční magnetická rezonance nebo nějaké podobné postupy, asi jsme schopni nahlédnout do toho mozku a vidět nějakou abnormální aktivitu, ale tohle je pořád experimentální záležitost a je to víceméně čistě subjektivní vjem pacienta, který nám pacient řekne, a my s tím musíme nějak pracovat.
1: Těžko popsat, jak silně to pískání slyším, pochopitelně. Věřím, že ta diagnostika je velice složitá. Možná bychom ještě, než přejdeme k Janě, měli říct, jestli to pískání je jenom v jednom uchu, nebo v obou, a nebo postupně se přenáší z jednoho do druhého. Neumím si to představit.
0: V podstatě jste řekla všechny možné varianty, které můžou být a ještě vlastně k tomu přichází čtvrtá varianta, že nemají pocit, že by jim pískalo v uších, ale že jim píská uprostřed hlavy.
1: Já teď přejdu k vám. Jano Dittrichová, ještě jednou dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Píská vám teďka v hlavě?
2: Ano, teď mi píská v hlavě a i v uších.
1: A já se ptám, protože tady je velké ticho. Jak intenzivní to pískání je?
2: Určitě to pískání je umocněno tím, kde se teď nacházíme, protože tady je opravdu velké ticho. A musím říct, že zrovna teď, když jste si povídali s panem docentem, tak jsem se na to hodně soustředila. Takže teď to píská poměrně dost.
1: Já se ptám i proto, že jedna z možností vlastně léčby nebo pomoci si, jak to pískání skoro neslyšet je, že používáte v práci sluchátka. Vycházím teď z vašeho příběhu. Pomůže to poslouchat hudbu?
2: Určitě. Když mi tinnitus začal, tak to byla vlastně jediná možnost, jak jsem si mohla pomoct. A krom hudby, tak vlastně si pouštím podcasty anebo nějaký seriály, abych to přehlušila, ten zvuk. Zprvu jsem se to snažila ignorovat a říkala jsem si, že to prostě odejde a v následujících dnech se to začalo zhoršovat a já jsem z toho začala být poměrně ve stresu, takže určitě ty prvotní dny byly hodně vyčerpávající a vlastně po týdnu, co mi pískalo v uších, tak jsem zašla k lékaři, protože se to nedalo vydržet.
1: A tam jste prošla nějakým vyšetřením?
2: Já jsem poprvé šla na pohotovost na ORL, kde mi změřili sluch. Vlastně zjistili, že tam je nějaká sluchová ztráta, která tam nebyla. Sluch jsem měla normální a nasadili mi kortikoidy, které jsem dostala injekčně a poté jsem je dostala v práškové podobě domů.
1: Ulevilo se vám?
2: Ne, vůbec. To hlavně začalo nejdřív jenom v jednom uchu a vlastně v následujících dnech mi to začalo i v druhém uchu a to bylo i po té návštěvě toho doktora, kdy vlastně každý den se ta intenzita zvětšovala a zvětšovala.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme v úvodu mluvili o tom, že Jana má tinnitus spojený i s vertigem. Motá se vám hlava?
2: Není to tak, že by se mi hlava motala furt, ale přichází takové ataky, kdy z ničeho nic se mi zamotá hlava a buď to trvá 10 vteřin nebo pár minut a pak to zase odejde.
1: Co vám na to pomůže, Jani?
2: Lehnout si. Chvilku se odpočinout.
1: Vertigo, motání hlavy, pane docente, vede mě to samozřejmě i k otázce na fyzioterapii, jestli to nemůže být třeba spojeno s krční páteří, se skříplým nervem.
3: Vertigo, ale i tinnitus samozřejmě mohou být spojené s nějakými vertebrogenními potížemi s krční páteří. Nicméně je to příčina poměrně vzácná. Typicky takovéto pacienti se poznají tím, že pokud mají tinnitus a mají příčinu v krční páteři, tak dokáží ten tinnitus modulovat, nějakým způsobem měnit tím, že si hýbou s krkem, masírují si krk, masírují se za ušima, nebo třeba si nějakým způsobem masírují ty čelistní klouby a tím dokážou ten tinnitus modulovat. Ono těch lidí je poměrně hodně, kteří tohle to dokáží, ale k tomu ještě řeknu jednu věc. Ono totiž je to tak, že samozřejmě těch lidí s tinnitem je poměrně dost, jeden ze 100, a lidí s problémy s krční páteří je obrovské množství. To znamená, pro toho lékaře vlastně je to poměrně jednoduchá věc. Pacientovi říct, to máte od krční páteře, mějte se dobře, vyhledejte fyzioterapeuta, nashledanou. A je to vlastně to asi ta nejjednodušší věc, co můžeme udělat, bohužel, protože takovou kombinaci najít není vůbec vzácné, ale vůbec to spolu nemusí mít nic společného.
1: Jano, ovlivnil vám tinnitus nějak váš osobní a pracovní život?
2: Určitě. Minimálně první rok, dva. Já jsem z toho byla psychicky špatná a vyčerpaná. Vůbec mi nešlo spát, vůbec mi nešlo se soustředit a čím díl se tohleto dělo, tak jsem byla unavenější a unavenější a ten tinnitus se mi vlastně na základě tohodle zhoršoval. Takže to byl takový zamotaný kruh. Většinu času během dne jsem se vlastně soustředila jenom na to, že mi píská v hlavě a nebyla jsem schopná se soustředit na normální práci. A pojem tinnitus a pískání v uších v nějakém jako dlouhodobém horizontu jsem neslyšela a nevěděla jsem o něm.
1: Logicky člověk to přisuzuje hlasité hudbě. Vy jste spoluzakladatelka neziskové organizace Neticho. Předpokládám, že vznikla i proto, abyste šířili osvětu, co tinnitus je. Jaký máte cíl?
2: Primárně pomáhat lidem, kteří tinnitus mají, protože spoustu lidí s tinnitem si moc neví rady a právě pak dochází k tomu, že se u těchto lidí rozvíjí nějaké psychické problémy, které právě jim zhoršují ten tinnitus. A zároveň můj kolega, tak ten měl takovou zkušenost, když mu začal tinnitus, že vlastně přišel k lékaři a oni mu řekli, že ať si na to zvykne, že na to nic nepomáhá. A to byl takový ten prvotní krok k tomu založit Neticho. Aby pacienti měli nějakou oporu, mohli dohledávat informace, měli kde sdílet své příběhy.
1: Najdeme vás na webových stránkách neticho.cz, je to tak?
2: Teď už je to tinnitus.cz.
1: Pane docente, zaznělo tady, jak se tinnitus diagnostikuje. Ale ještě jsme neřekli, jak se toto onemocnění, které je velmi složité, léčí.
3: Musíme odlišit dva typy pacientů. Pacient, který přijde s akutním problémem a pak pacient, který přijde po dvou letech s tím, že má tinnitus a že by s tím chtěl něco dělat. U toho pacienta s tím akutním problémem, tak tam se musíme podívat na kvalitu toho sluchu a pokud tam je nějaká sluchová porucha, kterou můžeme odstranit, ne vždy to jde, ale někdy ano, tak pokud odstraníme tu sluchovou poruchu, tak máme šanci na to, že ten tinnitus odezní. Pokud tu sluchovou poruchu nejsme schopni odstranit, anebo jako třeba tady v případě Jany vlastně nevidíme, může to být dáno tím, že to vyšetření nebylo kvalitní nebo tím, že jsme nevyšetřili třeba všechny frekvence, které bychom vyšetřit potřebovali, tak tady samozřejmě můžeme použít i kortikoidy a můžeme doufat na to, že se s tím ten člověk nějakým způsobem srovná. A pak máme teda pacienta, který má tinnitus chronický. To nejhorší, co se může stát, je, když tomu pacientovi řekneme, vy si na to musíte zvyknout. V podstatě ten princip té léčby je trošku takový, ten člověk si na to musí vlastně zvyknout, ale musí se mu v tom hodně pomoct. Málo kdo to zvládne sám. Takže pokud mu takhle řekneme a odešleme ho z ambulance pryč, tak jsme teda rozhodně ničemu nepomohli. Stejně tak, pokud nabízíme léčbu, které víme, že není potvrzená, že by fungovala, je to jenom pro nás určitý zase prostředek k tomu nějak toho pacienta zabavit, nebo se ho teda, když to řeknu, hrozně zle zbavit a ta léčba nezafunguje, tak každý takhle ten negativní moment má vliv na to, že ten pacient ztrácí víru v to, že by ten tinnitus mohl odeznít a u těch citlivých lidí to právě podporuje zase tu negativní zpětnou vazbu a prohlubování toho problému jako takového. Takže dneska už se nemyslíme, že tinnitus u těch chronických pacientů úplně vymažeme. Ideálním pacientem, kterému říkáme, že je vyléčený, tak je to pacient, který nám po nějaké době řekne, ano, já vím, že tinnitus mám, je někde vzadu, neobtěžuje mě, prakticky nikde se neobjeví maximálně, když jsem ve velkém tichu nebo v nějakém stresu a neobtěžuje mě v mém životě. Tohle je vyléčený pacient.
1: Obtěžuje vás tinnitus, Jano?
2: Teď už tolik ne. Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda. A to z hlediska toho, že pokud dojde k nějakému zhoršení, že ho začnu vnímat víc, tak vím, že potřebuji zpomalit a potřebuji si odpočinout a vlastně se tolik nepřetěžovat. A v tomhle směru mi to hrozně pomůže se trochu lépe starat o sebe a o svoje tělo.
1: Očekáváte, nebo možná i víte, pane docente, že do vašeho oboru přijde technologie, která tinnitus vyléčí?
3: Myslím si, že viděna toho, že budeme mít pacienty s vyléčeným tinnitem, je ještě relativně daleko, ale samozřejmě ten vývoj se snaží tohleto zvrátit. V tuhle chvíli existují tři základní směry, kterými se ten vývoj posouvá. To začneme těmi nejvíce experimentálními technikami. Tím, jak jsme si říkali, že ten tinnitus vzniká na základě souhry neuronů, které by spolu plně hrát neměly, tak je určitá představa, že nějakou biologickou léčbou by bylo možno tuhle tu souhru přerušit a zamezit těm neuronům, aby se takhle spolu hráli a vytvářeli tu nadměrnou aktivaci, která se někdy připomíná třeba k epilepsii. Dlouhodobě se pacientům nabízí takzvaná transkraniální magnetická stimulace, která ten efekt asi trošku má, ale potvrzeno to nikdy nebylo. Nicméně teď se ukazuje, že možná bude potřeba cílit na jiné části mozku a je možné, že pokud se cílíme na jiné části mozku, pokud se to naučíme, tak budeme schopni tuhle transkraniální magnetickou stimulací, je to něco jako magnetická rezonance, akorát že terapeutická, možná nějak pacienty ovlivnit. To, co je asi nejblíž, tak je přístroj, který se nazývá Lanier. Je to přístroj, který kombinuje dvě věci. Jednak se snaží modulovat zvukem, který je vysílán do uší, ten tinnitus touto cestou, ale současně aktivovat i takzvaný somatosenzorický aparát. To znamená, my jsme si říkali, že někteří lidé jsou schopni tím, že si masírují krk nebo si pohnou krkem, ovlivnit tinnitus. A to už se dlouhodobě ví, že tohle to funguje. Nicméně zjistilo se, že pokud to skombinujeme s tou zvukovou terapií, budeme-li stimulovat něco jinde na těle, něco jiného než zvuk. V tomhle případě je to poměrně zajímavé, ale je to stimulace jazyka jako takového. Tak pokud stimulujeme jazyk a sluchový aparát, tak ty studie, které přicházejí na ten přístroj Lanier, tak ukazují, že skutečně lze nějaké pacienty tinnitu zbavit nebo minimálně aspoň ten tinnitus výrazně potlačit. V současné době my Lanier k dispozici v České republice nemáme, v Evropě, v Německu, v Rakousku už je dostupný. Já jsem vlastně vynakládal nějaké úsilí na to, abychom ten přístroj tady měli. Není to úplně jednoduché a nebude to ani teda zatím levná záležitost. To samozřejmě může být určitá překážka pro to, aby se to výrazně rozšířilo mezi pacienty.
1: Ta cesta dostat sem Lanier bude ještě složitá. Doufám, že se vám to podaří oběma. Vy máte teď možnost někomu, Jani, poděkovat. Komu to bude?
2: Já bych asi možná poděkovala Filipovi Rojíkovi právě z Neticha, se kterým přicházíme na spoustu projektů, který mě osobně dávají hrozně smysl a myslím si, že mají dosah a pomáhají pacientům, kteří se s tinnitem trápí. Takže bych asi chtěla poděkovat Filipovi, protože ten do toho hodně tlačí a je to pro něj hodně důležitý a myslím si, že mě v tomhletom hodně motivoval.
1: Já děkuju vám, pane docente, že jste přišel. A vám, Jani, samozřejmě přeji hodně úspěchu a ať se, řekněme, mise Lanier podaří. A až tady ten přístroj bude, tak doufám, že přijdete k nám do studia do pořadu Cesta k uzdravení a přiblížíme ho našim posluchačům víc.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na Vysočině dál platí výstraha před vedrem a bouřkami. Hasiči kvůli nim včera vyjížděli 30krát. Tradiční závod Truck Trial pokračuje na pístovském tankodromu také dnes. Jihlavští fotbalisté vyhráli přípravný zápas s Viktorií Žižkov. Zpočátku čekejte slunečno, postupně zamračeno a přeháňky nebo bouřku, teploty až 32 stupňů. Na řadě jsou zprávy, hezké nedělní ráno přeje Karel Pěška. Hasiči na Vysočině měli včera kvůli bouřkám 30 výjezdů. Nejčastěji odstraňovali spadlé stromy na Jihlavsku a Pelřimovsku. Přímo v Pelřimově voda v podvečer zaplavila podjezd v Myslotínské ulici. Uvízlo v něm jedno auto. Podle krajské policejní mluvčí Dany Čírtkové byl řidič v pořádku. Také dnes na Vysočině platí po celý den výstraha před silnými bouřkami a vysokými teplotami. Druhým dnem pokračuje tradiční závod Truck Trial na tankodromu v Jihlavě Pístově. 30 řidičů budou opět soutěžit v 7 kategoriích. Areál se návštěvníkům otevře v 8:30 ráno. Další informace připojuje zástupce ředitele závodu Jan Kovář.
2: Během celého dne pojedou nám stánky, pojede nám doprovodný program, všechno nám pofrčí. Pojedeme do 4:30 a vyhlášení proběhne v Kunštátě 8. a 9. srpna za Jihlavu, která se jede tento víkend.
0: Výbor hnutí ANO bude o kandidátkách do pozemních voleb jednat na konci června. Zatím žádné neschválil, v televizi Nova to řekla ministryně financí a místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. Pražská organizace ANO jako kandidáta na primátora hlavního města schválila Ondřeje Prokopa. Debaty o tom, že by měl být kvůli kauze zbyty v čele kandidátky nahrazený, Alena Schillerová nezaznamenala.
3: Ondřej Prokop musí vysvětlit tady ten problém s těmi byty. Já jsem zaznamenala nějaké jeho videjko, kde on vysvětlil, že šlo o družstevní podíly, to je úplně jedno, musí to vysvětlit jednoznačně.
0: Ondřej Prokop podle zjištění serveru Seznam zprávy nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 pražských družstevních bytů. Uvedl, že šlo o omyl a za pochybení je připravený zaplatit pokutu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vrátil Polákům řád Bílé orlice, zároveň ale poděkoval za podporu Kyjeva. Nejvyšší polské státní vyznamenání odebral prezident Karol Navrocky Zelenskému v pátek. Důvodem bylo pojmenování ukrajinské jednotky po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ti se ale za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Ekvádoru a Curaçaa se na mistrovství světa rozešli bez branek. O tom, kdo ve skupině E doprovodí postupující Německo, rozhodne až poslední kolo. Právě Němci porazili 2-1 Pobřeží slonoviny. Ve skupině F Nizozemsko přehrálo Švédsko 5-1, za hodinu ještě začne duel Tunisko-Japonsko. Fotbalisté FC Vysočina vstoupili úspěšně do letní přípravy. V Hrusicích u Prahy včera v přátelském duelu porazili další druholigový tým Viktorii Žižkov 3-2. Za Jihlavu se gólově prosadili Khalid Baba Labaran, Ibrahim Usman a David Matoušek.
1: Počasí.
0: V Černovicích nebo Vatíně je teď 15 stupňů, v Dukovanech 18. Dnes čekáme zpočátku jasno, odpoledne a večer přibude oblačnosti. Lokálně se vyskytnou přeháňky a bouřky s možností přívalového deště, krupobytí a nárazů větru. Teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Provoz je na silnicích Vysočiny klidný. V tuto chvíli nejsou hlášené žádné nehody ani jiné komplikace. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 5:00, ladíte Český rozhlas Vysočina, my vám přejeme pohodové vstávání. Je tu letní slunovrat, první letní den a také den otců, tak jen to nejlepší přejeme i Alojzům k svátku. Máme 21. června a události a zajímavosti k tomuto dni uslyšíte už za pár minut v kalendáriu.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: na Českém rozhlasu Vysočina, to byly Láni. A máme 5 hodin, 10 minut. Pojďme otevřít kalendárium. Kdo má dneska svátek?
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: neděle 21. června svátek má Alois. A dneska končí jaro. Nebeský orloj se v 10 hodin a 24 minut přešteluje na léto. Slunce nám bude nejblíž, dotkne se obratníku raka a začne magický čas letního slunovratu. A tady je Petr Jungmann, krásný den. 27 českých pánů, představitelů stavovského odboje, bylo popraveno na letní slunovrat přesně před 405 lety v roce 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Národ ztratil elitu a taky samostatnost na dalších téměř 300 let. České gymnázium v Jihlavě bylo založeno v roce 1919. Výuka začala hned po prázdninách. O vznik 8letého reformního reálného gymnázia se nejvíc zasazoval představitel Národní rady jihlavské dr. Ludvík Chlum.
3: Běž domů, Ivane.
2: A šel. Ale trvalo to 23 let až do 21. června 1991. Před 35 lety poslední transport se sovětskými vojáky a

0: František Nedvědovi koncertovali na Strahovském stadionu před 60 tisíci diváky přesně před 30 lety. K poslednímu reprezentačnímu zápasu v kariéře nastoupil brankář Petr Čech před 10 lety. Naši prohráli na Euru v posledním zápase skupiny 0-2 s Tureckem a se šampionátem se rozloučili. Petr Čech byl v reprezentaci 14 let a chytal 124 zápasů. 55 má dneska skladatel a muzikant Jan P. Muchov. Jeho největším hitem posledních let je určitě Neckářova Půlnoční. A já přeju krásný první letní den.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 5 hodin 16 minut ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Přejeme vám dobré nedělní ráno. Zámek ve Světlé nad Sázavou dnes ožije hudbou a také se jede Český pohár vodáků. Podrobnosti uslyšíte za 5 minut.
1: Počasí.
0: A já se teď dívám také na teploty na Vysočině. Ty se pohybují aktuálně mezi 14 a 19 stupni. V Bystřici nad Pernštejnem právě 15 stupňů, Košetice hlásí také 15 stupňů a Dukovany 17. Dnes bude zpočátku převažovat jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer očekáváme na Vysočině vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se mohou vyskytovat bouřky i přehánky. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 29 až 32 stupňů. Foukat bude slabý vítr většinou severních směrů, který může v přehánkách a bouřkách přechodně zesilovat. A bouřky mohou být doprovázené opět přívalovými srážkami, nárazy větru a kroupami.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tanec v čase a Ilona Čáková dospívala na Českém rozhlasu Vysočina. Máme 5 hodin 21 minut. A pojďme se podívat, co se dneska chystá. Český pohár vodáků na řece Svratce, který startuje dnes pod hrází vodního díla Vír a tratě dlouhá 3 kilometry. Zavodí se od 7 hodin do 15 a slalomový kanál, který slouží i veřejnosti, bude tentokrát vyhrazen jen závodníkům. Diváci jsou ale samozřejmě vítáni. A na dnešní odpoledne s hudbou zve také Zámek ve Světle nad Sázavou. Přijďte si užít příjemné odpoledne v krásném prostředí zámeckého nádvoří. Vystoupí zde soubor Vánek, posázavské heligonky a také skupina Fernet. Začíná se od 14 hodin. A další tipy na neděli najdete na webu vysočina.rozhlas.cz v tipech na víkend.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já jsem teď nastoupil do posypové multikády, pojedeme se podívat po Telči.
2: Teď přejíždíme po silnici a za chvíličku odbočíme na městskou komunikaci.
1: Z Telče Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Maškar prochází kolem všech domů v Lipnici nad Sázavou a prakticky u každého se zastaví, promluví s místními obyvateli, kteří pro ně už většinou mají připravené i nějaké občerstvení a samozřejmě příspěvek pro hasiče. Z Lipnice nad Sázavou, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
4: A jsou to také aktuální zprávy, které přináší do studia Karel Pěška.
5: Je 17:30.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: 9 osobností obdrží letos nejvyšší ocenění kraje Vysočina. Jsou mezi nimi ortoped a traumatolog Jaroslav Pilný, akademická sochařka Alena Matějka, herec Tomáš Weber nebo reprezentantka v zimním plavání Kateřina Habelková. Dřevěné, skleněné a kamenné medaile laureáti převezmou 19. listopadu na galavečeru v Horáckém divadle v Jihlavě. Profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu. Počítá třeba s úpravou financování nebo s prevencí manipulace sportovních soutěží skrze sázení. Zároveň má definovat pracovní vztahy profesionálních sportovců. Na zákonu pracují jak koaliční, tak i opoziční politici. Jeho finální podobu chtějí představit v září. V Česku, ale i v dalších zemích Evropy přibývá nákaz pohlavními nemocemi. Uvádí to nedávno zveřejněná analýza Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024. Z ní vyplývá, že případů bylo největší množství za posledních 10 let. Nejvíce přibylo pacientů s kapavkou a syfilidou. Ruské bombardování ukrajinského města Záporoží nepřežilo nejméně 5 lidí a 10 dalších je zraněných. Na síti Telegram to napsal guvernér oblasti Ivan Fedorov. Podle něj Moskva na město udeřila 9 klouzavými pumami. Prezident Volodymyr Zelenský varoval před dalším rozsáhlým útokem, který může Rusko podniknout. Motocyklista Filip Salač byl v kvalifikaci na domácí velkou cenu v Brně druhý. Dnes tak odstartuje do závodu třídy Moto2 z první řady. Sprint MotoGP vyhrál Ital Francesco Bagnaia. V Jihlavě je teď 14 stupňů, v Třebíči nebo Přibyslavi 16. Dnes čekáme zpočátku jasno, odpoledne a večer přibude oblačnosti. Lokálně se vyskytnou přeháníky a bouřky s možností přívalového deště, krupobytí a nárazů větru. Teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Provoz je na silnicích Vysočiny klidný. V tuto chvíli nejsou hlášené žádné nehody. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pístovského tankodromu u Jihlavy se rozléhají zvuky motorů, pokračuje tam víkendový závod Traktrial. Jak se s horským počasím vypořádávají řidiči v kabinách, které nemají klimatizaci, tak to uslyšíte už za

0: 5 hodin 38 minut ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Vyjet příkrý kopec, zdolat bahno a projet vytyčené branky v areálu tankodromu nedaleko Pístova u Jihlavy pokračuje tradiční víkendový závod Trek Trialu. Řidiči nebojují jen s terénem, ale i s horkým počasím.
1: Tomáš Legerský přijel soutěžit z Hradce Králové. Můžu k vám do kabiny?
2: Děkuju. Teda, dostat se nahoru.
3: To je největší
2: adrenalin. To je docela výška.
3: Dostat se na auto.
1: Tohle vozidlo asi nemá klimatizaci.
3: To nemá, to nemělo ani. To má jen ventilátor, který nejde.
1: Máte aspoň otevřená okna všechny.
3: Tak, ty co jdou.
1: Dá se soustředit v tomhletom horku na tu jízdu?
3: No musíme, že jo. Nic si nám nezbývá. No, je to náročnější takový, no.
1: Musím říct, že za těch pár minut, co tu sedíme v té kabině, tak teda země leje.
3: A to ještě netlačíte volantem.
1: Chápu, že jste úplně mokrý, propacený. Ještě k tomu ten stres, adrenalin.
3: No.
1: Jsem spokojená,
3: tak
1: děkuju.
3: Tak vás nemůžu svýst kousek tadyhle jenom.
1: Dobře. Taková mobilní sauna bych to nazvala.
3: No.
1: Na počasí se museli připravit i návštěvníci. Všichni mají nějakou pokrývku hlavy. Čepice, kšiltovky, anebo si sebou vzali deštník, jako manželé královi.
4: Myslím si, že to byl asi nejlepší nápad, který jsme dostali, když jsme odcházeli od auta z parkoviště.
5: Já jsem se to případně trošku divila nejdřív, proč si bere deštník, ale pak jsem to pochopila.
1: A teď jste ráda.
5: Teď jsem ráda, samozřejmě.
4: K tomu spoustu vody sebou, aby jsme vůbec vydrželi tady, protože počasí je úplně nádherný. Ale...
1: Tak jak si užíváte akci?
4: Nádherný, poprvé v životě a je to úplně něco úžasného. Vždycky jsme to viděli jenom z nějakých záběrů někde, facebookový a podobné stránky, ale tohle je pecka, to se prostě nedá napodobit.
1: Co na to říká vaše paní?
5: Já jsem to dala manželovi jako dárek k svátku, takže já jsem taky spokojená.
4: Já neuvěřitelně, takže.
1: A odkud jste přijeli?
4: Z Prahy.
1: 30 řidičů budou soutěžit před diváky i dnes. Poslední závod končí v 16 hodin. Z Jihlavska Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Pokud tedy dnes vyrážíte na Pístov na Trek Trial, tak přejeme pěknou podívanou a dodržujte pitný režim. Horké a dusné počasí s možností bouřek nás čeká i dnes. Podrobnosti uslyšíte za chvíli.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 9, je 6:45 a pojďme se podívat, jak to bude vypadat s počasím na Vysočině dnes.
1: Počasí.
0: Teploty se aktuálně pohybují mezi 14 a 19 stupni. V Hubenově je právě 14 stupňů, ve Vatíně 15, Náměšť nad Oslavou, Sedlec 18 stupňů aktuálně. Dnes bude zpočátku převažovat jasno nebo skoro jasno na Vysočině. Odpoledne a večer pak očekáváme vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se mohou vyskytnout bouřky a přehánky. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 29 až 32 stupni. Foukat má slabý vítr, většinou severních směrů, který může v přehánkách a bouřkách přechodně zesilovat. A bouřky mohou být doprovázené opět přívalovými srážkami, nárazy větru a kroupami.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: že nám celý život roste nos? Odpověď teď nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na Vysočině padaly teplotní rekordy, ale také udeřily bouřky. Pelhřimovské ulice na léto doplnily netradiční sochy. 10 000 lidí míří do Brna na hlavní závod motocyklové MotoGP. Čekejte zpočátku slunečno, postupně zamračeno a přeháníky nebo bouřku. Teploty až 32 stupňů. Na řadě jsou zprávy. Hezké nedělní ráno přeje Karol Pěška. Na Vysočině včera na 12 měřících stanicích teploty pokořily dosavadní nejvyšší hodnoty pro tento den. Nejtepleji bylo v Třebíči, a to 34,7 stupně. V Dukovanech měly rovných 34 stupňů. Rekordní teploty Český hydrometeorologický ústav zaznamenal také třeba ve Velkém Meziříčí, Bystřici nad Pernštejnem, Počátkách, Kostelní Myslové nebo Přibyslavi. Ještě dnes platí výstraha před vedrem a silnými bouřkami. Ty Vysočinu zasáhly už včera a hasiči kvůli nim měli 30 výjezdů. Nejčastěji odstraňovali spadlé stromy na Pelhřimovsku a Jihlavsku. Až do září budou moci návštěvníci Pelhřimovska obdivovat sochy instalované přímo v ulicích. 14 děl současných českých autorů najdou nejen v Pelhřimově, ale také v Horní Cerekvi nebo Své pravicích. Lidé uvidí například obří havrany, sousoší mazlíčci nebo kosmický trichodon. Netradiční výstava je navíc interaktivní, přibližuje Jakub Černý z místní akční skupiny Šipka.
4: Jestli si z mládí pamatujete, obarvovali jsme 5 koruny, tak úplně stejným způsobem jdete po těch dílech. Vlastně na každém je z 3D tiskárny reliéf daný sochy. Když si přiložíte a obkreslíte tuškou nebo voskovkou, tak sbíráte. Jakmile seberete 7 soch, tak fíčku dostanete nějakou malou odměnu.
2: Hlavní závod MotoGP se dnes jede na Masarykově okruhu v Brně. Jezdci odstartují ve 14 hodin a do areálu autodromu míří 10 000 lidí. Organizátoři prosí, aby co nejvíce využívali městskou hromadnou dopravu, posílené spoje tramvají a mimořádně bezplatné autobusové linky. Vše upřesňuje ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.
5: Na všech těch autobusových linkách je přeprava cestujících zdarma a my jejich četnost budeme přizpůsobovat aktuální poptávce, takže máme nějakou garantovanou úroveň četnosti spojů jízdním řádem, ale ten může být klidně až dvojnásoben ten počet spojů podle aktuální situace na místě a tam to budou regulovat dispečeři.
2: Na řeckém ostrově Euboja úřady nařídily evakuaci 2 osad kvůli lesnímu požáru. V regionu fouká silný vítr, který plameny šíří a žene je k obydleným domům. Hašení z letadel komplikuje nejen vítr, ale i vedení vysokého napětí a větrné elektrárny. Druhý největší ostrov v Řecku v posledních letech opakovaně bojuje s požáry. Před 5 lety tam oheň zničil 10 000 hektarů lesa.
6: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Němečtí fotbalisté porazili po obratu Pobřeží Slonoviny 2-1 a po 12 letech postoupili do vyřazovací fáze šampionátu. Nizozemci vyhráli nad Švédy 5-1 a Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0. Teď ještě začíná utkání Tunisko-Japonsko. Fotbalista David Jurásek na mistrovství světa s největší pravděpodobností dohrál. Obránce Slávie si před zápasem s Jihoafrickou republikou poranil sval a podle asistenta trenéra Jana Suchopárka léčba potrvá déle. Národní tým se mezitím chystá na poslední utkání skupiny proti Mexiku. Po remíze s Jihoafričany Čechy za výkon kritizovali fanoušci i odborníci. Generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd negativní zpětnou vazbu zaznamenal.
7: Noviny sleduju nebo sleduju názory. Samozřejmě ta kritika byla nekompromisní. Kritiku přijímáme. Já myslím, že byla i zasloužená. Zatím ty výkony zůstaly pro mě za očekáváním, ale na druhou stranu jsem si přál, aby jsme měli šanci v posledním zápase hrát o něco. Pro všechny fanoušky, kteří nás tady vlastně provází, jsou skvělí a já bych si přál, aby jsme po porážce a po remíze jim udělali trošku větší radost.
3: počasí.
2: V Jihlavě je teď 14 stupňů, v Třebíči nebo Přibyslavi 16. Dnes čekáme zpočátku jasno, odpoledne a večer přibude oblačnosti. Lokálně se vyskytnou přeháníky a bouřky s možností přívalového deště, krupobytí a nárazů větru. Teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Provoz je slabý jak na silnicích Vysočiny, tak na D1 Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Jak se daří nemovitostem v Dubaji, do kterých v posledních letech investovala i řada Čechů? Podle dat realitní agentury House & House ceny klesaly kvůli dronovým útokům a napjaté situaci na Blízkém východě až o 22%. Více uslyšíte v našem vysílání už za pár chvil.
3: Dobré ráno, slídy.

0: 6 hodin, 12 minut, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Dobré nedělní ráno vám přejeme. Trh s luxusními apartmány v Dubaji několik měsíců po dronových útocích znovu ožívá. Postupně už začínají zase nakupovat i Češi, kteří tam v posledních letech ve velkém investovali. Realitní kanceláře ovšem potvrzují, že nemovitosti výrazně zlevnily. V centru města klesly podle společnosti House & House dokonce o 22%. A podle jiných pořád nemusí jít o bezpečnou investici.
1: Nedávno jsme prodali dvoulužnicový apartmán v lokalitě Dubai Creek Harbor, což je rezidenční čtvrť u moře s krásným výhledem na Burj Khalifu.
2: Popisuje realitní makléřka z agentury House & House Jana Zapletalová a pokračuje, co se s apartmánem dělo dál.
1: Majitel původně koupil tento apartmán za 4 miliony 400 tisíc dirhamů. Spanikařil, nechtěl platit další splátku a tak se rozhodl jít cenou dolů, a to o 210 tisíc dirhamů, což znamená něco kolem 1 200 tisíc českých korun.
2: Podobně se bezprostředně po začátku konfliktu chovali i další investoři. Obávali se hlavně toho, že útoky na Dubaj budou pokračovat a o své nemovitosti přijdou. Kdo naopak plánoval jejich nákup, ten zase náhle přestal zvedat telefon a investice raději odložil. Zájem začal podle Jany Zapletalové znovu růst až v květnu.
1: Pokles zájmu o nemovitosti byl opravdu znatelný. Teprve až v květnu jsme se dostali zpět na čísla, která z 90% odpovídají stavu před konfliktem.
2: Pomalu se ze situace vzpamatovávají už i developeři, alespoň to tvrdí někteří z nich. Třeba Eli Náman, výkonný ředitel společnosti Ellington Properties, která se právě na výstavbu luxusních apartmánů v Dubaji zaměřuje.
3: Řekli jsme si jednu věc a té se vždy v podobných situacích držíme. Za žádnou cenu nepřestáváme stavět. Dubaj je stále jedno z nejbezpečnějších měst na celém světě.
4: Dubai is still one of the safest city all around the world.
2: Před podobnými tvrzeními ale varuje Philip Shavel z realitní kanceláře Philip & Frank, který situaci s bydlením ve Spojených arabských emirátech sleduje dlouhodobě.
5: Musíme rozlišit dvě úrovně bezpečnosti. Jedna bezpečnost je na úrovni v ulicích, jak se cítíme bezpečně. Tam bych opravdu potvrdil to, že Dubaj je bezpečná a byla i v těch nejtěžších situacích, které jsme viděli i v médiích.
2: Něco jiného už je ale geopolitická situace.
5: Samozřejmě musíme vnímat to, že ta situace se rychle vyvíjí. Věřme tomu, že k dobrému konci, ale rozhodně nemůžeme tvrdit, že ten region, včetně Dubaje, je bezpečný geopoliticky.
2: Svým klientům by Philip Shavel nákup nemovitostí v Dubaji momentálně ještě pořád raději nedoporučoval. Dominik Hron, Český rozhlas.

0: právě 6 hodin 19 minut a vyladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlomek komerční ceny a finanční bonus za včasnou kolaudaci. Tak Černovice podporovali výstavbu ve městě. Teď s tím ale končí a místo cukru přichází bič. Za parcely tam lidé zaplatí daleko víc a pokud nezačnou stavět, přijde sankce. Proč, tak to uslyšíte v našem vysílání už za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď už se pojďme podívat také, hej, jak to vypadá s teplotami na Vysočině. Ty se nám aktuálně pohybují mezi 14 a 19 stupni. Ve Velkém Meziříčí je právě 16 stupňů, Telč hlásí 15 a Libice nad Doubravou také 15 stupňů. Dnes bude na Vysočině zpočátku převažovat jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer očekáváme vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se mohou také vyskytovat bouřky a přehánky. Nejvyšší teploty dnes naměří mezi 29 a 32 stupni. Foukat k tomu bude slabý vítr, většinou severních směrů, který může v přeháňkách a bouřkách přechodně zesilovat. A bouřky mohou být doprovázené také opět přívalovými srážkami, nárazy větru a kroupami.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin, 24 minut. My přejeme dobré nedělní ráno z Českého rozhlasu Vysočina. Černovice končí s podporou výstavby rodinných domů, na jakou tam byli dosud lidé zvyklí. Nízké ceny a bonusy za včasnou kolaudaci lákaly spekulanty. Za metr čtvereční se tam proto bude platit několikanásobně víc a bonusy se promění v sankce.
1: Jo, tak jo, to tady bylo, ještě když bylo tam jako nebylo postavíno, tak tam takové nabídky byly, no.
2: S paní Alenou stojíme na okraji Černovic u jejího nově postaveného domku. Ona sama koupila parcelu za komerční cenu, nicméně tady v okolí jsou ještě i ty městské, které město nabízelo za velmi zvýhodněných podmínek, aby přilákalo nové obyvatele.
1: Že když jako do roka postavějí, nebo možná do 3 let, co tam bylo, už ani se nepamatuju. Takže mě to jako část vraceli, no. Ale to si myslím, že to bylo taky běžný, že to nabízelo víc jako obcí a tak, ne?
2: Tady by teď město mělo prodávat nějaké další stavební pozemky.
1: Akorát tady, jako co je to červený auto, tak tam. Taková nudla jenom dlouhá. Tady jako přes cestu naproti 3. Jako jsme my 3, tak tam budou taky 3.
2: O velmi nízké ceně nebo nějakém bonusu za rychlou výstavbu si budoucí majitele ale budou moct pouze nechat zdát. Celý koncept se totiž neosvědčil, jak mi na radnici řekl lidovecký starosta Jan Brožek.
3: To, že pro Černováka třeba ta cena byla relativně jako dostupná, ale pro někoho zvenčí, kdo bydlí ve velkém městě, tak ta cena byla směšná. Takže mu se vyplatilo si koupit stavební pozemek za 250 Kč za metr a oželet náš bonus za včasnou kolaudaci, a ten pozemek do dneška tam jako v podstatě leží ladem, je nevyužitý. A pro nás to znamená ztrátu, protože my jsme investovali do toho zasíťování a dneska tam nikdo nebydlí. Zatímco na vedlejším pozemku už 5-8 let stojí dům a je tam rodina s dětma.
2: Radnice proto teď bude pozemky prodávat za cenu, která se více blíží té komerční. Pryč jsou i bonusy a nasadila spíše restrikce.
3: My jsme dřív šli vždycky metodou cukru, to znamená hodně velký úlevy, cena poměrně jako nízká, ale teď už to nejde takhle dělat, už nasazujeme spíš jako metodu biče, to znamená, když si koupíte pozemek a do několika let neskolaudujete, tak ne, že vám my dáme peníze za to, že jste byli tak hodní a skolaudovali jste, ale naopak je tam určitý penál za to, že jste neskolaudovali. Reagujeme tím na situaci, kdy v minulosti v podstatě se některé ty pozemky staly předmětem spekulací.
2: Místo 250 se teď tak v Černovicích bude za metr čtvereční platit 1200 korun. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Černovicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, dozněli nám Cool and the Gang a připraveny jsou právě teď aktuální zprávy, přináší je Karel Piška.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Ležákách na Chrudimsku si dnes připomínají 84. výročí od vyhlazení obce. Kamenickou osadu v roce 1942 vypálili a zlikvidovali nacisté v odvetě za pomoc československým výsadkářům ze skupiny Silver A. Tragédii nepřežilo 48 obyvatel, zachránili se jen dvě dívky. Pětní vzpomínku zahájí bohoslužba, následovat bude čtení jmen zavražděných u pomníku Kniha obětí. Pavlovovu ulici nechá opravit jihlavský magistrát, využije k tomu peníze získané z parkování, investuje je zejména do oprav a vzniku 33 nových parkovacích míst. Úpravy ale napomůžou i bezpečnosti chodců a vznikne také nové kontejnerové stání. Práce vyjdou na více než 2,5 milionu korun. Dnes začíná olympiáda dětí a mládeže. Na plochu stadionu v pražském Edenu nastoupí všichni mladí sportovci a výpravy ze 14 krajů. Utkají se ve 23 disciplínách na 33 sportovištích po celém hlavním městě, například na Chodově, v Řepích nebo v Podolí. Na zahajovací den je připravený doprovodný kulturní program. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vrátil Polákům řád Bílé orlice, zároveň ale poděkoval za podporu Kyjeva. Nejvyšší polské státní vyznamenání odebral prezident Karol Navrocky Zelenskému v pátek. Důvodem bylo pojmenování ukrajinské jednotky po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ta se za druhé světové války podílela na masakrech Poláků. Tenistky Linda Nosková a Marie Bousková budou hrát finále turnaju WTA. Nosková vyhrála v Berlíně nad Ealauvou z Filipín 2-0 na sety a o titul svede souboj dnes od 12 hodin s Američankou Pegulaovou. Bousková v Nottinghamu porazila Karolínu Plíškovou ve dvou sadách a od 13 hodin si zahraje finále proti Američance Navarové. V počátkách je právě 15 stupňů, v Náměšti nad Oslavou nebo Svratouchu 18. Dnes nás čeká nejdříve slunečno, odpoledne a k večeru přibude oblačnosti. Lokálně se přidají přehánky a bouřky, mohou být provázené přívalovým deštěm, kroupami a silnými nárazy větru. Teploty vyšplhají na 29 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Třebícku projíždějte opatrně po silnici vedoucí z obce Vícenice u náměště k rybníku Velké Rozběhlo. Je odtud hlášená kráva, která se pohybuje po vozovce. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nestabilní financování sportovních organizací a nejasná pravidla fungování sportovních svazů. I to by měl už v příštím roce vyřešit komplexní zákon o sportu. Poprvé by měl taky jasně definovat pracovně právní postavení profesionálních sportovců. Více o chystané legislativě uslyšíte za 7 minut.

0: Je právě 6 hodin 40 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina, přejeme vám pohodové vstávání. Kdo bude dohlížet na český sport? Z jakých peněz bude financován a jaké povinnosti budou mít sportovní svazy? Například tyto oblasti má určit komplexní zákon o sportu, na kterém spolupracují koaliční i opoziční politici. Návrh počítá taky se vznikem takzvaného statusu sportovce, který by měl ukončit nejasnosti ohledně pracovního postavení profesionálních sportovců.
1: Fotbalisté nebo hokejisté teď v Česku hrají za své kluby jako živnostníci. Jinak je to u vrcholových sportovců v individuálních disciplínách. Hodně reprezentantů zaměstnávají ministerstva ve svých sportovních centrech. Mezi ně patří třeba vodní slalomář Lukáš Rohan.
2: My to vlastně máme tak, že pokud jsme zaměstnaní v těch rezortních centrech, já třeba konkrétně jsem v centru Viktoria, který je pod ministerstvem školství, tak vlastně jsem zaměstnanec. Naše pracovní doba je to, co jakoby odpracujeme v podstatě v tom tréninku.
1: Pracovně právní postavení profesionálních sportovců, ale doteď není v českých zákonech vůbec definované. Potřebu jasnějších pravidel už v minulosti přitom ukázal třeba soudní spor bývalého fotbalisty Davida Lafaty s finančním úřadem o způsob zdanění jeho příjmů. Podle opozičního poslance Karla Haase z ODS má zákon podobným případům předejít.
3: Je opravdu jako právně nejisté, jestli ten výkon profesionálních sportovců je pracovně právní činností, jestli je podnikatelskou činností, jaké výdajové paušály mají případně používat.
1: Zákon by měl umožnit sportovcům působit v několika smluvních režimech, od zaměstnaneckého poměru až po podnikání. Ty mají lépe odpovídat specifikům vrcholového sportu, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
4: U toho pracovně právního vztahu se třeba řeší věci, jako jsou úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz, nebo řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci, asi se nedodržuje 8,5hodinová pracovní doba.
1: O větší právní jistotu pro profesionální sportovce usiluje taky předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář.
5: Sportovní kariéra je kratší než pracovní kariéra. Jsou s tím možná spojené někdy vysoké příjmy, ale pak i vysoká rizika, třeba v případě zranění nebo ukončení kariéry z důvodu zranění, nemoci, nemožnost to vykonávat.
1: Návrh ale neřeší jen postavení profesionálních sportovců. Počítá taky s novými pravidly pro fungování sportovních svazů, vznikem státního fondu sportu, novými zdroji financování nebo s prevencí ovlivňování zápasů kvůli sázkám. Spornou částí návrhu je vznik samostatného ministerstva sportu. Na této změně se totiž politici zatím neshodují. Adéla Burešová, Český rozhlas.

0: 6:45 ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně také s teplotami a počasím na Vysočině.
1: Počasí.
0: Ráno už je zase horké a já zdravím v tuto chvíli meteorologa Petra Hrušku. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá teď aktuálně nad Vysočinou, jaké jsou teploty?
2: Aktuálně jasná, prípadne skoro jasná obloha v údoliach, hlavne v západnej časti kraja sa sem tam vyskytujú hmly. Najviac je to v údolí Sázavy. Teploty sú väčšinou od 16 do 19 stupňov na juhovýchode kraja alebo na kopcoch Žiarske vrchy. Tam na niektorých miestach okolo 20 stupňov a fúka nám slabý premenlivý vietor.
0: A jak to bude vypadat potom postupne dál během dnes počasí? Časím bude se opakovat včerejšek?
2: Malo by sa to čiastočne opakovať v prvej časti dňa jasno alebo skoro jasno, potom popoludní a večer očakávame zase vývoj kupovitej oblačnosti a lokálne sa môžu vyskytovať zase prehánky a búrky, ale dnes je to skôr len menšia pravdepodobnosť. Včera to bolo na mnohých miestach, výrazné boli hlavne v západnej časti kraja, tam hlavne v oblasti Nového Rychnova, tam na niektorých miestach napršalo 30 až 60 mm zrážok, dokonca je tam drobná lokalita v tejto oblasti, kde sa blížili úhrny i k hodnotám okolo 80 mm, len na veľmi malej ploche, ale boli tam tie zrážky veľmi, veľmi výrazné. Na druhej strane, hlavne vo východnej a juhovýchodnej časti kraja, tam sa vyskytli lokality, kde vôbec nepršalo, takže tam pokračuje sucho. Takže dnes zase sa môžu nejaké objaviť, ale malo by ich byť celkovo menej než včera. Maxima 29 až 32 stupňov Celzia. Vietor väčšinou slabý severných smerov, ale keby sa objavili tie prehánky a búrky, tak prechodne v nich môže zosilovať.
0: A včera byla trojka, co nám říká biopředpověď na dnešek?
2: Na dnes je to stupeň číslo 2, takže to je stredná záťaž.
0: A pojďme se podívat ještě také na začátek příštího týdne, na pondělí, jak to se bude tvářit na Vysočině.
2: Ešte stále bude pokračovať podobný charakter počasia, takže hlavne zo začiatku väčšinou jasno až polojasno, potom v priebehu dňa občas oblačno a popoludní a večer zase sa môžu objavovať lokálne prehánky a búrky. Minima 20 až 17 stupňov, v údoliach lokálne okolo 15 stupňov a maxima 28 až 31 stupňov Celzia.
0: Říká Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Ja vám ďakujem za informácie o počasí. Mějte se pěkně a hezkou neděli vám přeji, naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň, naslyšenou.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Jardo, řekni fór.
1: V hospodě se baví dva chlapy. Ty, Stando, hele, řekni mi, co tě ještě může dráždit na ženě po 20 letech manželství? Každý slovo, Pepo. Každý slovo.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na Vysočině hasiči 30krát vyjížděli kvůli bouřkám. Výstraha před nimi platí i nadále. Brtnici a Rokštejn propojila cyklostezka. Lidé se na ní dnes poprvé můžou svést. Na autodromu v Brně se pojede hlavní závod MotoGP. Bude zpočátku jasno, během dne se zamračí a může sprchnout nebo zabouřit, teploty až 32 stupňů. Dobré nedělní ráno, jsou tu zprávy a Karel Pěška. Tři desítky výjezdů měli včera kvůli bouřkám na Vysočině hasiči. V Pelřimově voda v podvečer zatopila podjezd v Myslotínské ulici. Uvízlo tam osobní auto, ale cestující jsou v pořádku. Na Pelřimovsku hasiči likvidovali spadlé stromy například v Útěchovičkách, Sedlici a Červené Řečici. Na několika místech odčerpávali vodu ze zatopených prostor. Ve Světlé nad Sázavou pročišťovali kanalizaci. Na Vysočině ještě dnes platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami a silnými bouřkami. Nová cyklostezka mezi Brtnicí a Zříceninou hradu Rokštejn je hotová. Město dnes na 11. hodinu chystá její slavnostní otevření. Cesta vede údolím řeky Brtničky a cyklistům umožní vyhnout se frekventovaným silnicím.
3: Nový úsek měří skoro 5 kilometrů a vede od Komárovic až na Rokštejn. Je na něm 5 masivních dřevěných lávek, které převádějí cyklisty přes řeku. Pro výletníky jsou podél trasy také 3 nové dřevěné přístřešky se stoly, lavicemi a stojany pro kola. Stezka navazuje v Přímělkově na dálkovou cyklotrasu mezi Jihlavou, Třebíčí a Rakouským Rápsem. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Na Masarykově okruhu v Brně se dnes pojede hlavní závod MotoGP. Pořadatelé očekávají desítky tisíc návštěvníků. Už včera na odstavných plochách a parkovištích v okolí závodního okruhu parkovalo přes 3200 aut a téměř 1300 motocyklů. Další stály přímo uvnitř areálu nebo v kempech. Jihomoravský policejní ředitel Leoš Tržil doporučuje vyrazit s dostatečným předstihem.
4: Za prvé výhoda je ta, že si najdou lepší místo na sledování samotného závodu a bude to pro ně samozřejmě příjemnější, protože pravdou je v tom, že ta dopravní intenzita se vyvíjí. My uvidíme. V každém případě, kdo přijede dřív, rozhodně pojede v klidu, rozhodně klidně zaparkuje a v klidu si to užije.
1: Pokladny na autodromu jsou už otevřené a k závodišti jezdí bezplatná autobusová linka od fakultní nemocnice v Bohunicích. Americký viceprezident J.D. Vance dorazil do Švýcarska na jednání s Íránem o trvalém míru. Rozhovory ale komplikuje konflikt mezi Izraelem a libanonským militantním hnutím Hizballáh. To pokračuje i navzdory příměří, které mělo platit od pátečního odpoledne. Klid zbraní v Libanonu je jedním z požadavků Íránu. Tehrán včera oznámil, že v odvetě znovu uzavřel Hormuzský průliv. Spojené státy to ale odmítají. Ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně té libanonské, bylo také součástí memoranda, které ve středu na dálku podepsali americký prezident Donald Trump a íránský prezident Masoud Pezeškian.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Fotbalisté Ekvádoru a Curaçaa se na mistrovství světa rozešli bez branek. O tom, kdo ve skupině E doprovodí postupující Německo, rozhodne až poslední kolo. Právě Němci porazili 2-1 Pobřeží slonoviny. Ve skupině F Nizozemsko přehrálo Švédsko 5-1 a v těchto chvílích se ještě hraje duel Tunisko-Japonsko. Jihlavští fotbalisté zahájili letní zápasovou přípravu vítězně. V Hrusicích u Prahy se včera v přátelském utkání střetli s dalším druholigovým týmem Viktorií Žižkov a FC Vysočina vyhrála 3-2. Další přípravný duel odehraje ve středu 24. června v Hluku na Uhersko-Hradišťsku proti týmu FC Slovácko.
2: Počasí.
1: počátkách je právě 15 stupňů, v Náměšti nad Oslavou nebo Svratouchu 18. Dnes nás čeká nejdříve slunečno, odpoledne a k večeru přibude oblačnosti. Lokálně se přidají přehánky a bouřky, mohou být provázené přívalovým deštěm, kroupami a silnými nárazy větru. Teploty vyšplhají na 29 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Řidiči v Jihlavě musí počítat s uzavírkou v ulici Arbesova. Důvodem je zhotovení vodovodní a kanalizační přípojky. Nehody nejsou hlášené, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je tu letní slunovrat, první letní den, také den otců a svátek mají Alojzové a Alojzie, tak přejeme jen to nejlepší. Je 21. června. Události a zajímavosti k tomuto dni uslyšíte už za pár minut v kalendáři.

0: 7 hodin 12 minut, k tomu hladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Přejeme vám dobré nedělní ráno. Český pohár vodáků na řece Svratce startuje dnes pod hrází vodního díla Vír a tratě dlouhá 3 kilometry. Závodí se od 7 do 15 hodin a slalomový kanál, který slouží i veřejnosti, bude tentokrát vyhrazen jen závodníkům, ale diváci samozřejmě jsou vítáni, takže pokud jste někde poblíž, tak určitě vyrazte, už to tam začalo. A teď otevíráme kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Neděle 21. června svátek má Alois. A dneska končí jaro. Nebeský Orloj se v 10 hodin a 24 minut přešteluje na léto. Slunce nám bude nejblíž, dotkne se obratníku raka a začne magický čas letního slunovratu. A tady je Petr Jungmann, krásný den. 27 českých pánů, představitelů stavovského odboje, bylo popraveno na letní slunovrat přesně před 405 lety v roce 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Národ ztratil elitu a taky samostatnost na dalších téměř 300 let. České gymnázium v Jihlavě bylo založeno v roce 1919. Výuka začala hned po prázdninách. O vznik 8letého reformního reálného gymnázia se nejvíc zasazoval představitel Národní rady jihlavské dr. Ludvík Chlum.
3: Běž domů, Ivane.
2: A šel. Ale trvalo to 23 let až do 21. června 1991. Před 35 lety poslední transport se sovětskými vojáky a technikou

0: František Nedvědovi koncertovali na Strahovském stadionu před 60 tisíci diváky přesně před 30 lety. K poslednímu reprezentačnímu zápasu v kariéře nastoupil brankář Petr Čech před 10 lety. Naši prohráli na Euru v posledním zápase skupiny 0-2 s Tureckem a se šampionátem se rozloučili. Petr Čech byl v reprezentaci 14 let a chytal 124 zápasů. 55 má dneska skladatel a muzikant Jan P. Muchov. Jeho největším hitem posledních let je určitě Neckářova Půlnoční. A já přeju krásný první letní den.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina doznívají Alphaville a my se za chvíli podíváme také na závody MotoGP v Brně, které provází tropické teploty, dávají zabrat fanouškům, kteří nocují v kempech, ale i záchranářům, kteří musí řešit desítky kolapsů z vedra. Uslyšíte o tom za chvíli v reportáži.
1: Počasí.
0: A pojďme tedy ještě kouknout na počasí na Vysočině. Teploty teď aktuálně 17 až 22 stupňů. Moravské Budějovice hlásí 19, Plné 18 a Havlíčkově Brodě 17 stupňů. Dnes bude zpočátku převažovat jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer pak očekáváme vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se mohou vyskytovat bouřky nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 29 až 32 stupni. Foukat bude slabý vítr většinou severních směrů, který může v přehánkách a bouřkách přechodně zesilovat.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Cesta Krištofa Tomášku na Českém rozhlasu Vysočina rádiu vašeho kraje krátce před půl osmou. Na Masarykově okruhu v Brně se dnes pojede hlavní závod MotoGP. Díky desítkám tisíc fanoušků z Česka i ze zahraničí jsou plnější dálnice a silnice v okolí a živěji je taky ve městě a kempech. Vypořádat se fanoušci musí i s tropickými teplotami, které šampionát provází.
1: Já právě procházím kempem, který je zhruba 15 minut chůze od závodního okruhu. Pan Slávek přicestoval z Polska s manželkou a dvěma dětmi už v pátek.
2: Máme vlastně bazén.
3: Jak dlouho vám trvalo vlastně napustit ten bazének, nachystat si to všechno?
2: Celý den.
3: Celý den jste se tady
2: Ne spěše nám si vůbec, máme celý den na to všechno, je v pořádku. I cieň, máme dużo cienia. Před sluncem. No.
3: Máte tady strom, tak...
2: Tak, vlastně tak, přesně tak.
1: Jak se při vysokých teplotách schladit, to řeší i Dominik s Valentínou z Olomouckého kraje, kteří přijeli podpořit Filipa Salače a postavili si stan opodál.
4: Tak, moc jsme se připravili, jsme takový trocha polehku, nečekali jsme takový vedra, ale máme takovou ledničku s ledem. Ty noci byly taky zajímavý.
3: A ledničku jste si už přivezli plnou vody?
4: Plnou piva a vody. Pitný režim je důležitý.
5: Máme všechno, snad.
3: Jak počítáte s tím, že se vyspíte, když bude dusno?
4: My počítáme s tím, že spát moc nebudeme, protože tady bude i noční život, takže se těšíme.
1: Jihomoravští záchranáři se přímo v areálu a jeho okolí denně starají o desítky lidí se zdravotními potížemi. Podle mluvčí Michaely Botové velká část souvisí právě s horkým počasím.
6: Teď už výrazně převažují kolapsy. U toho kolapsu dochází k tomu, že ten člověk má jakousi nevolnost, mžitky před očima a začne omdlévat, je potřeba ho okamžitě dostat do stínu, podat mu nějakou tekutinu, hlídat ho, sledovat, ochlazovat, pokud by neklesala teplota a pokud by dokonce začalo docházet k poruchám vědomí, tak určitě je potřeba vyhledat odbornou pomoc, to znamená zavolat například nás.
1: Zdravotníci proto výrazně doporučují dodržovat pitný režim a omezit alkohol.
6: Měli by mít pokrývku hlavy. Všimla jsem si, že tu lidé mají slunečníky nebo deštníky, to je určitě dobře, ať se drží co nejvíc ve stínu. Někteří se ochlazují tím, že se polévají vodou, tak jako s tím opatrně, ale samozřejmě mírné ochlazení můžeme jen schválit. S alkoholem se tu setkáváme, my doporučujeme, aby to lidé nepřeháněli, pokud o alkohol, protože alkohol dehydratuje a to potom může ten kolaps ještě zhoršit.
1: Kromě toho záchranáři ošetřují pacienty s drobným poraněním, například s popáleninami od grilu nebo pobodnutí hmyzem. Hana Novotná, Česká.

0: starý, dobrý den.
1: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Jsou to aktuální zprávy a Karel Pěška.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: 9 osobností obdrží letos nejvyšší ocenění kraje Vysočina. Jsou mezi nimi ortoped a traumatolog Jaroslav Pilný, akademická sochařka Alena Matějka, herec Tomáš Weber nebo reprezentantka v zimním plavání Kateřina Habelková. Dřevěné, skleněné a kamenné medaile laureáti převezmou 19. listopadu na galavečeru v Horáckém divadle v Jihlavě. Opoziční i koaliční politici pracují na zákonu, který má vymezit profesi sportovců. Počítá se vznikem státního fondu sportu nebo úpravou financování, včetně pravidel, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit by mohli jako živnostníci, osoby vykonávající svobodné povolání nebo jako zaměstnanci. Zákon chtějí politici představit v září. V některých evropských zemích, včetně Česka, přibývá nakažených pohlavními chorobami. Podle analýzy Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024 přibylo případů nejvíce za předchozích 10 let. Nejčastějším nakažením bývají syfilida a kapavka. Ruské bombardování ukrajinského města Záporoží nepřežilo nejméně 5 lidí a 10 dalších je zraněných. Na síti Telegram to napsal guvernér oblasti Ivan Fedorov. Podle něj Moskva na město udeřila 9 klouzavými pumami. Prezident Volodymyr Zelenský varoval před dalším rozsáhlým útokem, který může Rusko podniknout. Cyklista Matias Vacek se v závodu kolem Švýcarska posunul na 3. místo průběžného pořadí. Ve včerejší časovce dojel 4. Vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, na kterého Vacek ztratil 11 sekund. Celkově ztrácí na Pogačara 4,5 minuty. Dnes se pojede poslední etapa, měří 150 km a má 2 stoupání nejvyšší kategorie. V Telči nebo Libici nad Doubravou je právě 17 stupňů, v Humpolci 19, Dukovany hlásí 22. Dnes nás čeká nejdříve slunečno, odpoledne a k večeru přibude oblačnosti. Lokálně se přidají přeháníky a bouřky, mohou být provázené přívalovým deštěm, kroupami a silnými nárazy větru. Teploty vyšplhají na 29 až 32 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V Měříně na Žďársku musí řidiči do dnešní 20. hodiny počítat s uzavírkou ulice Otínská. Jsou vyznačené objížďky, zvlášť pro vozidla do 3,5 tuny a nad 3,5 tuny. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A už za chvíli také otevřeme v dobrém ránu region rekordu a kuriozit a řeč bude tentokrát o historických panenkách. A jak vypadá ta nejmenší, i to se dozvíte. Hezký poslech i nadále přejeme.

0: Aktuální čas 7 hodin 40 minut. Posloucháte Dobré nedělní ráno Českého rozhlasu Vysočina, a ve kterém teď otevíráme region rekordu a kuriozit s Miroslavem Markem. Podíváme se na šestákovou panenku.
1: Region rekordů a kuriozit. Nejmenší historická panenka. Dnešní děti, tedy holčičky, mají panenek zpravidla nepřeberné množství. Nebývají zrovna nejlevnější, ale tím množstvím vlastně tak trochu ztrácejí na ceně. To historické panenky jsou vzácné. Paní Jiřina Havlová má ve své expozici Muzea panenek v Plzni panenku z biskvitového porcelánu, lidově známou jako Frozen Charlotte, měřící pouhé 3 cm a 2 mm. Pochází z období secese. Byla vyrobena v roce 1890. Tato takzvaná šestáková panenka je dárkovou panenkou, která se ve své době dávala zákazníkům v obchodech jako poděkování za nákup. Bývala přivázána na stužce a odstříhávala se. Přednedávnem ji agentura Dobrý den oficiálně zaevidovala do České databanky rekordů jako nejmenší panenku s historickou hodnotou. Pro tyto panenky byl charakteristickým rysem porcelánový nebo biské materiál, kloubové ruce a někdy i nohy, tedy v tehdejším provedení drátky v kloubech, rakousko-uherská nebo francouzská výroba a ručně malovaný obličej. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: právě 7:45 a my vám přejeme dobré nedělní ráno z Českého rozhlasu Vysočina. Jak to bude vypadat dneska s počasím? Podobně jako včera.
1: Počasí.
0: Takže určitě nezapomeňte dodržovat pitný režim a schlazujte se, schlazujte. Teploty teď aktuálně na Vysočině 16 až 22 stupňů, Jihlava, Hruškovy Dvory 16, Žďár nad Sázavou 19 stupňů a Chotěboř 18. Dnes má být zpočátku jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer očekáváme vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se mohou vyskytnout bouřky a přehánky. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 29 až 20 stupni a foukat má slabý vítr většinou severních směrů, který může v přehánkách a bouřkách přechodně zesilovat.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: se na řízek. Je podle dětí zdravý? A jaký řízek vůbec preferují? I to se teď dozvíte.
1: Jak se dělá řízek?
2: Co ho uvozíte v pánvi? Ten řízek se obalí. Uvozíte maso.
3: Se to obalí ve strouhance a v mouce. Ono je to maso ještě z obchodu koupený a ty to pak obaluješ do mouky.
1: Mouka, strouhanka a jak to na tom mase drží?
3: Vajíčko. Nejdřív do mouky, pak do vajíčka a pak do strouhanky. Pak to jde můj tačka smažit.
4: V toubě, v pánvi,
5: na sporáku.
1: Z čeho všeho můžeme udělat řízek?
6: Z masa.
7: Vešpový.
8: Kuřecí.
9: Já mám rád kuřecí.
10: Já mám nejradši na tom, že je to hezky opečený a chutná mě, jak to jakoby křupá.
1: Co ještě můžeme smažit jako řízek?
11: Sýr.
12: Ten sýr musíš nakrájet, potom ho dáš na pánev, tam se rozteče a dáš ho do té strouhanky.
1: Jak ho rozteklý nandáš do strouhanky?
12: To už nevím.
1: Jsou řízky zdravé?
13: Jo.
14: Po mně rostou kosti.
15: Co nám nechutná, tak je zdravé a co jo, tak není zdravé.
0: Možná jsme vás teď navnadili a řízek si k obědu dáte. Nicméně i tak přejeme dobrou chuť.
16: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Záhadná bota na místě činu. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se štěnicí. ČT2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na Vysočině dál platí výstraha před vedrem a bouřkami. Hasiči kvůli nim včera vyjížděli 30krát. Na pístovském tankodromu pokračuje tradiční závod Traktriál. V Ležákách si připomínají 84 let od vyhlazení obce nacisty. Bude zpočátku jasno, během dne se zamračí a může sprchnout nebo zabouřit, teploty až 32 stupňů. Dobré nedělní ráno, jsou tu zprávy a Karel Pěška. Hasiči na Vysočině měli včera kvůli bouřkám 30 výjezdů. Nejčastěji odstraňovali spadlé stromy na Jihlavsku a Pelřimovsku. Přímo v Pelřimově voda v podvečer zaplavila podjezd v Myslotínské ulici, uvízlo v něm jedno auto. Podle krajské policejní mluvčí Dany Čírtkové byl řidič v pořádku. Také dnes na Vysočině platí po celý den výstraha před silnými bouřkami a vysokými teplotami. Druhým dnem pokračuje tradiční závod Traktriál na tankodromu v Jihlavě Pístově. 30 řidičů budou opět soutěžit v 7 kategoriích. Areál se návštěvníkům otevře v 8:30 ráno. Další informace připojuje zástupce ředitele závodu Jan Kovář.
4: Během celého dne pojedou nám stánky, pojede nám doprovodný program, všechno nám pofrčí. Pojedeme do 8:30 a vyhlášení proběhne Kunštátě 8. 9. srpna za Jihlavu, která se jede tento víkend.
2: V Ležákách na Chrudimsku si dnes připomínají 84. výročí od vyhlazení obce. Kamenickou osadu v roce 1942 vypálili a zlikvidovali nacisté v odvetě za pomoc československým výsadkářům ze skupiny Silver A. Tragédii nepřežilo 48 obyvatel, zachránili se jen dvě dívky. Pětní vzpomínku zahájí bohoslužba, následovat bude čtení jmen zavražděných u pomníku Kniha obětí. Ukrajina očekává další ruský mohutný úder. Ten má být podle Kremlu odpovědí na ukrajinské nálety, které vyřadili z provozu největší moskevskou rafinerii v Kapotně.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Rusové připravili nový masivní úder. Obyvatelé Ukrajiny by proto měli být velmi ostražití a sledovat signály vzdušného poplachu. Zelenský také upozornil Bělorusko, že jakékoliv dodávky komponentů ruským zbrojovkám a paliva ruské armádě jsou podporou války a vtahují Minsk do konfliktu. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Němečtí fotbalisté zdolali na mistrovství světa Pobřeží Slonoviny 2-1 a po 12 letech prošli do vyřazovací fáze šampionátu. Ve stejné skupině Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0. Nizozemsko zvítězilo nad Švédskem 5-1 a Japonsko nad Tuniskem 4-0. Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do dnešní velké ceny České republiky v Brně z druhé pozice, kterou si vyjel v kvalifikaci. Na Masarykově okruhu zvládl čas pod 1 minutu 58 sekund a také proto se mu ulevilo.
6: Už budu mít klidnou hlavu a užiju si zbytek víkendu, protože nejvíc ve stresu jsem byl z té kvalifikace a to je pro mě hrozně důležitý. Start z první řady mi hodně pomůže na to, abych to dotáhl do konce. Jsem spokojený, nebyl to vůbec jednoduchý tady v tom horku. Čas pod 58 jsem úplně nečekal, když asfalt měl 50 stupňů.
2: Hlavní závod kategorie Moto2 se pojede ve 12 hodin a 15 minut. Královská MotoGP začne ve 14 hodin.
3: Počasí.
2: Telči nebo Libici nad Doubravou je právě 17 stupňů, v Humpolci 19, Dukovany hlásí 22. Dnes nás čeká nejdříve slunečno, odpoledne a k večeru přibude oblačnosti. Lokálně se přidají přehánky a bouřky, mohou být provázené přívalovým deštěm, kroupami a silnými nárazy větru. Teploty vyšplhají na 29 až 32 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Třebíčsku na silnici mezi Mohelnem a obcí Kladeruby nad Oslavou havarovalo osobní auto. Je to nehoda se zraněním, na místo vyjeli záchranáři, je tam omezený provoz. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Proč máme jako lidé pořád pocit, že všechno nějak přelstíme a na vše vyzrajeme a že to půjde do nekonečna? Odpověď hledejte v dnešním rozhlasovém slupku, který to bude už za 6 minut.
3: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, dobré nedělní ráno. Na vše nějak vyzrajeme a vše přelstíme. I přírodu. A půjde to až do nekonečna. Nebo snad ne? Poslechněte si dnešní rozhlasový sloupek Jana Flašky.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Málo co dokáže v člověku probudit takový pocit vítězství, jako když se mu podaří nad něčím vyzrát. V době, kdy svět ještě dával smysl, to byl souboj mozků, kdo z koho. Dnešní svět je ale příliš složitý na to, abychom ztráceli čas snahou ho pochopit. Ovšem snažíme se nad ním vyzrát i tak. Například, když v ovladači k televizi docházejí baterie, tiskneme tlačítka vší silou, abychom z ovladače ještě vymáčkli poslední zbytky energie. Je to sice čirý nesmysl, ovladač není zubní pasta, ale občas se zdá, že to funguje. Taky používáme nejmodernější technologie k tomu, abychom se vzepřeli technologické lobby. Například si na internetu pod receptem na bábovku jednou provždy můžeme ujasnit, že zeměkoule je placatá. Nám nikdo nic nenakecá. Jeden můj známý si zase z odpadu ve sprchovém koutě vyndal sítko, protože se mu v něm zachytávaly vlasy. Nenechal si vysvětlit, že tím problém nezanikl, pouze se přesunul o metr hlouběji do temnot. Odpad odtéká, problém vyřešen. Průměrný homo sapiens zkrátka svět kolem sebe ovládá kouzelnou kombinací ignorance a arogance. Sice netušíme, jak to funguje, ale to nám nebrání v tom, abychom nad tím nějak nevyzráli. Bolí nás záda z věčného sezení? Nevadí, lupneme tam brufen. Nejsou peníze ve státním rozpočtu? Nevadí, půjčíme si z budoucnosti. Dochází voda a pole jsou na prach? Nevadí, postavíme na nich sklady na balenou vodu z hloubkových vrtů. Zkrátka žijeme v éře, kdy nás od totální katastrofy dělí jen to, že přes ní občas přelepíme pásku. Až jednou definitivně narazíme do zdi, řekneme si, že jsme to sice podělali, za to se nám nad tím až do poslední vteřiny dařilo vítězoslavně vyzrávat.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 8 hodin, 17 minut, dobré nedělní ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina a také pohodové vstávání. Metroví havrani v potemnělé uličce, kosmický trichodon nebo mazlíčci v ulicích Pelhřimova, ale i v okolních městech a obcích se na jaře objevily instalace netradičních soch. Odkud se vzali a jak je všechny najít, tak to uslyšíte v našem vysílání už za 5 minut.
1: Počasí.
0: A já už se dívám také, jak to vypadá s teplotami na Vysočině. Ty se teď pohybují mezi 19 a 24 stupni. Ve Světlé nad Sázavou právě 21 stupňů, ve Velké Bíteši 24 a ještě se podívám do Třebíče 23 stupňů. Dnes bude zpočátku převažovat jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer očekáváme vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se mohou na Vysočině vyskytovat opět bouřky a přehánky. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 29 až 32 stupni a co se větru týče, ten povane nebo bude foukat slabý, většinou severních směrů, který může v přehánkách a bouřkách přechodně zesilovat.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Nedělní vysílání představí 25-letou ženu, která dlouhé měsíce přežívala sama uprostřed Aljašské pustiny. Drobná, sotva 45 kilogramů, čelila hladu, nemocem i ledním medvědům. Odmítla čekat na smrt a rozhodla se přežít za každou cenu. Pro původní obyvatele Aljašky je dodnes symbolem vůle a víry.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Se 8:30 vyladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a dospívala Olga Lounová. 9 sochařů z Vysočiny bezplatně zapůjčilo 14 svých netradičních děl. Kam? Sochy je teď možné vidět v ulicích Pelhřimova, Horní Cerekve a také své pravic. Organizátoři této interaktivní výstavy chtějí ve stejném duchu pokračovat i v následujících letech a založit na Pelhřimovsku novou tradici. A my jsme se byli podívat, jak to tedy na místě vypadá, jak to všechno funguje.
1: No, nevšimla, bych pravdu řekla.
2: Protože oni jsou teď tak podobné nebo různé sochy po celém Pelhřimově.
1: No, fakt jsem si nevšimla.
2: Fakt jste si nevšimla?
1: Ne.
2: Když se podíváte, líbí se?
1: Krásný, no, moc hezký.
2: V úzké uličce, která je u parkoviště v Solní ulici v Pelhřimově, teď s paní Irenou obdivujeme sochy několika, asi 3 havranů. Je to jedna z instalací, které teď najdete po celém Pelhřimově, a nejenom tam, tamhle už přichází Jakub Černý z místní akční skupiny Šipka, který to má celé na svědomí.
3: Pěkně do stínu, dneska máme hodně velký.
2: Ještě víc jich je tady, já jsem nejdřív napočítal jenom 3 a teďka tamhle ještě jeden bílý, jeden ještě černý. 5 havranů. Malé temné uličce.
3: Ano, je to tak. Jsou součástí výstavy v rámci projektu Umění nás spojuje, který jsme připravili pro Pelhřimov a okolní obce.
2: Sochy jsou nějak třeba tematicky sjednocené?
3: To ani ne, spíše jsme hledali prostory, které jsou zajímavé ve městě a lidé do nich tak často nechodí. Takže se snažíme lidi přitáhnout do těch uliček, které mají za sebou nějakou zajímavou historii.
2: A třeba nejsou tak turisticky exponované?
3: A nejsou, přesně tak, říkáte to dobře. Celkem se instalovalo 14 soch, z čehož jedna je ve své pravicích, 2 jsou v Horní Cerekvi a zbylých 11 v Pelhřimově.
2: Dobře, ale přijedu do Pelhřimova, chtěl bych ty sochy najít.
3: Můžete si zajít do infocentra pro brožurku s mapou, a nebo i když najdete jenom jednu sochu, tak na každé té cedulce je QR kód.
2: Aha, tady ho vidíme.
3: A podle něj vlastně najdete kompletní mapu. A k tomu je i soutěž pro děti. Vlastně nevím, jestli si z mládí pamatujete, obarvovali jsme 5 koruny tuškou.
2: Jo, přes průsvitný papír.
3: Přesně tak, tak úplně stejným způsobem jdete po těch dílech. Vlastně na každém je z 3D tiskárny relief daný sochy.
2: Aha.
3: Když si přiložíte a obkreslíte tuškou nebo voskovkou, tak sbíráte. Jakmile seberete 7 soch, tak fíčku dostanete nějakou malou odměnu.
2: Sochy budou v ulicích až do září, pak se vrátí k autorům, kteří je bezplatně zapůjčili. Z Pelhřimova Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Českém rozhlasu Vysočina dospíval Rick Martin s Mejovou a my přidáváme aktuální zprávy. S nimi je ve studiu Karel Pěška.
1: Je 9:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na Masarykově okruhu v Brně se odpoledne pojede hlavní závod MotoGP. Do areálu autodromu míří 10 000 návštěvníků. Organizátoři je žádají, aby co nejvíce využívali městskou hromadnou dopravu, posílené spoje tramvají a mimořádně bezplatné autobusové linky. Pavlovovu ulici nechá opravit jihlavský magistrát, využije k tomu peníze získané z parkování. Investuje je zejména do oprav a vzniku 33 nových parkovacích míst. Úpravy ale napomůžou i bezpečnosti chodců a vznikne také nové kontejnerové stání. Práce vyjdou na více než 2,5 milionu korun. V pražském Edenu dnes začíná olympiáda dětí a mládeže. Hlavní město ji hostí poprvé v historii. Olympiáda nabídne 23 disciplín, ve kterých se mladí sportovci utkají na 33 sportovištích. Praha kvůli akci posílila veřejnou dopravu ke stadionu. Na řeckém ostrově Euboja úřady nařídily evakuaci dvou osad kvůli lesnímu požáru. V regionu fouká silný vítr, který plameny šíří a žene je k obydleným domům. Hašení z letadel komplikuje nejen vítr, ale i vedení vysokého napětí a větrné elektrárny. Druhý největší ostrov v Řecku v posledních letech opakovaně bojuje s požáry. Před 5 lety tam oheň zničil desítky tisíc hektarů lesa. Tenistky Linda Nosková a Marie Bousková budou hrát v finále turnajů WTA. Nosková vyhrála v Berlíně nad Ealovou z Filipín 2-0 na sety a o titul se vede souboj dnes od 12 hodin s Američankou Pegulaovou. Bousková v Nottinghamu porazila Karolínu Plíškovou ve dvou sadách a od 13 hodin si zahraje finále proti Američance Navarové. V Černovicích je teď 20 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem nebo Moravských Budějovicích 23. Obloha nad Vysočinou dnes bude nejdříve jasná, během odpoledne a večera přibude oblačnosti. Lokálně se dostaví přehánky a bouřky, může je provázet přívalový déšť, kroupy a silné nárazy větru. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Třebícku stále opatrně na silnici spojující Mohelno a Kladeruby nad Oslavou. Odklízejí tam havárii osobního auta. Provoz je omezený a na dálnici D1 zpomalte na 150,5 kilometru ve směru na Prahu. Stojí tam porouchané osobní auto. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Z pístovského tankodromu u Jihlavy se rozléhají zvuky motorů, pokračuje tam víkendový závod v Traktrialu. Jak se s horkým počasím vypořádávají řidiči v kabinách, které nemají klimatizaci, tak to uslyšíte za pár chvil.

0: Posloucháte nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Vyjet příkrý kopec, zdolat bahno a projet vytyčené branky. V areálu tankodromu nedaleko Pístova u Jihlavy pokračuje tradiční víkendový závod traktrialu a řidiči. Tam nebojují jen s terénem, ale i s horkým počasím.
1: Tomáš Legerský přijel soutěžit z Hradce Králové. Můžu k vám do kabiny?
2: Děkuju. Teda, dostat se nahoru.
3: To je
2: docela výška.
3: Dostat se do auta.
1: Tohle vozidlo asi nemá klimatizaci.
3: To nemá, to nemělo ani. To má jen ventilátor, který nejde.
1: Máte aspoň otevřená okna všechny.
3: Tak, ty co jdou.
1: Dá se soustředit v tomhletom horku na tu jízdu?
3: No musíme, že jo. Nic si vám nezbývá. Je to náročnější takový, no.
1: Musím říct, že za těch pár minut, co tu sedíme v té kabině, tak teda země leje.
3: A to ještě netlačíte volantem.
1: Chápu, že jste úplně mokrý, propacený. Ještě k tomu ten stres, adrenalin.
3: No.
1: Jsem spokojená, děkuju.
3: Tak vás tady můžu svý zkousek tadyhle jenom.
1: Dobře. Taková mobilní sauna bych to nazvala.
3: No.
1: Na počasí se museli připravit i návštěvníci. Všichni mají nějakou pokrývku hlavy. Čepice, kšiltovky, anebo si sebou vzali deštník, jako manželé královi.
4: Myslím si, že to byl asi nejlepší nápad, který jsme dostali, když jsme odcházeli od auta z parkoviště.
5: Já jsem se po případě trošku divila nejdřív, proč si bere deštník, ale pak jsem to pochopila.
1: A teď jste ráda.
5: Teď jsem ráda, samozřejmě.
4: K tomu spoustu vody sebou, aby jsme vůbec vydrželi tady, protože počasí je úplně nádherný. Ale...
1: Tak jak si užíváte akci?
4: Nádherný, po prvý životě a je to úplně něco úžasného. Vždycky jsme to viděli jenom z nějakých záběrů někde, facebookový a podobné stránky, ale tohle je pecka, to se prostě nedá napodobit.
1: Co na to říká vaše paní?
5: Já jsem to dala manželovi jako dárek k svátku, takže já jsem taky spokojená.
4: Já neuvěřitelně, takže.
1: A odkud jste přijeli?
4: Z Prahy.
1: 30 řidičů budou soutěžit před diváky i dnes. Poslední závod končí v 16 hodin. Z Jihlavska Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: I v neděli 21. června je vaším společníkem Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. A v Brtnici se dnes otevírá druhá etapa cyklostezky. Slavnostní otevření proběhne v 11 hodin a sraz je pod Komárovicemi za druhou lávkou. Společně můžete vyrazit na kole až k Rokštejnu, kde bude připraven také doprovodný program a občerstvení. A my se teď pojďme podívat, jak to vypadá s počasím, jestli nám bude na kolo přát.
1: Počasí.
0: Podrobnosti má teď meteorolog Mojmír Martán. Přeji také dobré nedělní ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jak to tedy vypadá aktuálně na Vysočině? Jak se nám pohybují teploty?
2: Tak aktuálně máme slunečné počasí, jasno nebo skoro jasno. Teploty se pohybují od 21 do 24 stupňů a na Třebíčku až do 26.
0: Jak to bude vypadat potom dál během dne? Stihneme třeba to kolo v Brtnici?
2: Tak to kolo bychom stihnout mohli odpoledne a večer. Sice se bude vyvíjet opět kupovitá oblačnost, ale přeháňky a bouřky by neměly být tak četné jako včera. Ta pravděpodobnost je dnes mnohem menší, nicméně někde se vyskytnout mohou. Odpolední teploty 29 až 32 stupňů, slabý vítr většinou severních směrů, může v těch případných přeháníkách nebo bouřkách přechodně zesilovat.
0: Jak to vypadá dneska z biopředpovědí? Bude lepší než včera?
2: Tak dneska jsme na dvojce, což je střední zátěž.
0: A co nám přinese začátek nového týdne?
2: Tak zítřek nám přinese opět takovou proměnlivou oblačnost, ráno, dopoledne spíše jasno, polojasno, v průběhu dne spíše oblačno a odpoledne večer se opět mohou lokálně vyskytovat přeháníky a bouřky. Zítra je ta pravděpodobnost vyšší než dnes. Ranní teploty 20 až 17 v údolích lokálně kolem 15 stupňů, odpolední teploty 28 až 31 stupeň. V úterý podobné počasí, přeháníky nebo bouřky budou pravděpodobnější, hlavně v těch jižních částech kraje, 19 až 15 stupňů ráno, 26 až 30 stupňů odpoledne, no a v dalších dnech se bude zase pozvolna oteplovat a přeháníky a bouřky se budou vyskytovat buď výjimečně nebo vůbec.
0: Začalo nám léto, tak to asi k tomu patří. A já děkuji v tuto chvíli, to byl Mojmír Martán z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: A vy, milí posluchači, určitě zůstávejte s námi i nadále. Po 9. hodině otevřeme příběhy z Vysočiny.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Vládo, řekni fór.
1: Sedí James Bond v baru a přisedne si k němu krásná žena. On se na ní usmívá a ona se zeptá, jako co se děje. A on říká, no já mám speciální hodinky a ty mi říkají, že nemáte kalhotky. No, tak to vám asi nefungují, protože já kalhotky mám. Bond se podívá takhle na hodinky a říká, že by mi šli napřed.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanovstatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na Vysočině padaly teplotní rekordy, ale také udeřily bouřky. Lidé se mohou poprvé projet po cyklostezce spojící Brtnici a Rokštejn. Do Brna míří 10 000 lidí, koná se tam hlavní závod motocyklové MotoGP. Dnešek bude slunečný, postupně přibude mraku a může opět zabouřit. Teploty až 32 stupňů. Vítejte u zpráv, pěknou neděli vám přeje Karel Pěška. Na Vysočině včera na 12 měřících stanicích teploty pokořily dosavadní nejvyšší hodnoty pro tento den. Nejtepleji bylo v Třebíči, a to 34,7 stupně, v Dukovanech měli rovných 34 stupňů. Rekordní teploty Český hydrometeorologický ústav zaznamenal také třeba ve Velkém Meziříčí, Bystřici nad Pernštejnem, Počátkách, Kostelní Myslové nebo Přibyslavi. Ještě dnes platí výstraha před vedrem a silnými bouřkami. Ty Vysočinu zasáhly už včera a hasiči kvůli nim měli 30 výjezdů. Nejčastěji odstraňovali spadlé stromy na Pelřimovsku a Jihlavsku. Nová cyklostezka mezi Brtnicí a Zříceninou hradu Rokštejn je hotová. Město dnes na 11. hodinu chystá její slavnostní otevření. Cesta vede údolím řeky Brtničky a cyklistům umožní vyhnout se frekventovaným silnicím.
3: Nový úsek měří skoro 5 kilometrů a vede od Komárovic až na Rokštejn. Je na něm 5 masivních dřevěných lávek, které převádějí cyklisty přes řeku. Pro výletníky jsou podél trasy také 3 nové dřevěné přístřešky se stoly, lavicemi a stojany pro kola. Stezka navazuje v Přímělkově na dálkovou cyklotrasu mezi Jihlavou, Třebíčí a Rakouským Rápsem. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Hlavní závod MotoGP se dnes jede na Masarykově okruhu v Brně. Jezdci odstartují ve 14 hodin a do areálu autodromu míří 10 000 lidí. Organizátoři prosí, aby co nejvíce využívali městskou hromadnou dopravu, posílené spoje tramvají a mimořádně bezplatné autobusové linky. Vše upřesňuje ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.
4: Na všech těch autobusových linkách je přeprava cestujících zdarma a my jejich četnost budeme přizpůsobovat aktuální poptávce, takže máme nějakou garantovanou úroveň četnosti spojů jízdním řádem, ale ten může být klidně až dvojnásoben ten počet spojů podle aktuální situace na místě a tam to budou regulovat dispečeři.
1: Britský následník trůnu princ William dnes slaví 44. narozeniny. Nejstarší syn krále Karla III. A jeho první manželky princezny Diany je jedním z nejoblíbenějších členů královské rodiny. Pracoval například u britského letectva jako pilot záchranného vrtulníku. Také se dlouhodobě angažuje v oblasti ochrany životního prostředí.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Němečtí fotbalisté porazili po obratu pobřeží Slonoviny 2-1 a po 12 letech postoupili do vyřazovací fáze šampionátu. Nizozemci vyhráli nad Švédy 5-1, Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0 a Tunisko podlehlo Japonsku 0-4. Fotbalista David Jurásek na mistrovství světa s největší pravděpodobností dohrál. Obránce Slávie si před zápasem s Jihoafrickou republikou poranil sval a podle asistenta trenéra Jana Suchopárka léčba potrvá déle. Národní tým se mezitím chystá na poslední utkání skupiny proti Mexiku. Po remíze s Jihoafričany Čechy za výkon kritizovali fanoušci i odborníci. Generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd negativní zpětnou vazbu zaznamenal.
5: Noviny sledují nebo sledují názory. Samozřejmě ta kritika byla nekompromisní. Kritiku přijímáme. Já myslím, že byla i zasloužená. Zatím ty výkony zůstaly pro mě za očekáváním, ale na druhou stranu jsem si přál, aby jsme měli šanci v posledním zápase hrát o něco. Pro všechny fanoušky, kteří nás tady vlastně provází, jsou skvělí a já bych si přál, aby jsme po porážce a po po remíze jim udělali trošku větší radost.
1: A fotbalisté Jihlavy úspěšně zahájili letní zápasovou přípravu. Na hřišti v Hrusicích u Prahy včera v přátelském utkání zdolali dalšího účastníka druhé ligy Viktorii Žižkov 3-2. Góly v dresu FC Vysočina dali Khalid Baba Labaran, Ibrahim Usman a David Matoušek.
2: Počasí.
1: V Černovicích je teď 20 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem nebo Moravských Budějovicích 23. Obloha nad Vysočinou dnes bude nejdříve jasná, během odpoledne a večera přibude oblačnosti. Lokálně se dostaví přehánky a bouřky, může je provázet přívalový déšť, kroupy a silné nárazy větru. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Žďársku musí řidiči do dnešní 20. hodiny počítat s uzavírkou ulice Otínská v Měříně. Důvodem je konání pouti, jsou tam vyznačené objížďky, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Více než 1000 kilometrů na kole napříč Českem projeli amatérští cyklisté na podporu domácí hospicové péče. O jejich jízdě na tandemovém kole uslyšíte v dnešním prvním příběhu z Vysočiny hned po písničce.
2: Dobré dopoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Minulý týden projížděl Českou republikou peloton cyklistů, kteří chtějí podpořit hospicovou péči. Akce 8 dní pro paliativu pomůže 8 různým zařízením s domácí péčí a ulehčí rodinám, které si tímto obdobím procházejí. Zakladatel spolku Domestici Martin Souček jede na tandemovém kole každou etapu s jedním hrdinou a my jsme byli u dojezdu jednoho z hrdinů ve Žďáře nad Sázavou.
2: Já jsem vás teď viděla přijíždět na tandemovém kole s Martinem. Vy jste taky Martin.
3: Já jsem Vondráček.
2: Právě se spustil poměrně nepříjemný déšť. Dneska máte za sebou asi tu nejtěžší etapu. Jak se vám jelo?
3: No, místama byly nějaké osobní krize, ale furt jsem to v sobě tak nějak zlomil a když to je pro dobrou věc, tak jsem nemohl přestat. Takže jsme to nějak s Martinem zvládli a jsme tady.
2: To tandemové kolo určitě pomáhá. Když jeden nemůže, tak ten druhý zabere víc. Nebo musí makat oba.
3: Musí makat oba. Není to tak, že já bych přestal šlapat a Martin šlapal, takže nohama musí kroutit oba, ale za mě to byla podpora, že jsem přece měl toho člověka, který nechce přestat a já jsem tím pádem taky nechtěl přestat, takže spíš ta psychická podpora to byla pro mě. Dnešní den my jsme začínali vlastně v Brně a já jsem jel tady do Žďáru nad Sázavou, protože se o nás starala služba ze Žďáru nad Sázavou a ráno bylo tak jako pod mrakem, ale bylo takový příjemný počasí za mě. Místy nás teda zasáhly dvě přeháňky, ale ani co bychom nezvládli, takže jsme to zvládli. Jsme tady.
4: Loni se svým tátou rozloučili dva bratři, Honza a Martin z Velkého Meziříčí. Na kole měli jet oba, ale Honza onemocnil. Martin cestu zvládl za oba dva.
2: Proč jedete 8 dní pro paliativu?
3: Kvůli tomu, že vlastně jak Martin Souček jede tu akci, tak si vybral hospic ve Žďáře nad Sázavou svaté Barborky, který nám pomáhal se starat o mého taťku, který loni na začátku roku odešel. Proč to dělám je, že bych chtěl zaprvé podpořit ten hospic, protože si myslím, že jim to může něco přinést. Další důvod je, že bych chtěl, aby ti lidi, kteří můžou potřebovat tady tu službu, aby se toho nebáli. Chci tím říct, že je to velká pomoc, když ten, a je to strašně hezký, i když náročný pro tu rodinu, když ten člověk může odejít doma. A bez pomoci tady té paliativní péče by to nešlo.
5: Tak chci ukázat na tady toho borce Martina, který se mnou přijel z Brna 100 km na dvojkole, aby poděkoval hospici svaté Barborky, že před rokem a kousíček pomohli dopečovat tatínka i Pavla. To je ten celý náš příběh, který se odehrává každý den. A vy jste jako toho součástí.
2: A jak jste se nakontaktovali na Martina Součka, na Domestiky?
3: Nás oslovili právě z hospicu Barborky, že je oslovil Martin Souček, že pořádají tu akci. A mě, když přišla ta nabídka, tak jsem ani minutu neváhal a okamžitě jsem řekl, že do toho jdu, protože to pro mě má smysl. Vlastně vždycky je vybrané 8 těch, jak Martin nazývá hrdinu, i když já se tak teda nepřijdu, ale každou tu etapu jede ten člověk, který se staral o tu osobu, kterou ošetřovala ta hospicová péče, do které se zrovna dojíždí.
2: Vy máte ještě bratra?
3: Brácha je vlastně o 2 roky starší než já, mě je 21, brácha Honza tomu je 23. Šli jsme do toho spolu, protože myslím, že na tady tu službu máme stejný názor, že je potřeba to propagovat, protože fakt jako ti lidi si myslím, že z toho dost bojí, ale vlastně není čeho, protože ta paliativní péče dokáže velmi pomoct. Ten odchod
2: ulehčit,
3: tak to je správný slovo.
2: Ze Žďáru nad Sázavou Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Rychlé šípy stále mají své následovníky. Přesvědčili jsme se o tom na víkendovém setkání ve Sluneční zátoce. A podrobnosti přineseme už za chvíli v druhém příběhu z Vysočiny.

0: Vysočiny.
1: Nedaleko Letče nad Sázavou, na louce u řeky, tábořil v letech 1925 až 1945 se svým oddílem pražská dvojka Jaroslav Foglar. Zážitky odtud se pak proměnily v jeho slavné knihy Hoši od bobří řeky. Sluneční zátoka je dodnes nejen tábořištěm, ale také místem setkávání milovníků rychlých šípů a skautingu.
2: Do tábořiště ve Sluneční zátoce se sjeli skauti a trampové z celé republiky. Probíhá tady také burza předmětů spojených s rychlými šípy a skautingem. A teď už tady stojím s bývalým předsedou Sdružení přátel Jaroslava Foglara, Milošem Vraspírem.
3: Já skautem jsem nikdy nebyl, já jsem vždycky byl foglarovcem.
2: Jaký je mezi tím rozdíl?
3: Zásadní, protože u skauta je slib a u foglarovců je to tak, že se člověk stane foglarovcem sbíráním těchto knížek, komiksů, rychlých šípů, povídek a všeho možného. Takže foglarovec s plným coulem.
2: Jaký je váš nejvzácnější kousek, který nepustíte na burze?
3: První vydání Zahady hlavolamu.
2: Který šípák je vám nejbližší?
3: Já se teda držím vzoru Mirka Duštína, který nikdy neřekl sprosté slovo.
2: A co se tady děje dnes?
3: Tradiční setkání, které zde pořádáme od roku 2002.
2: Dobrý den, vy máte na tričku napsáno Old Boys, foglarovci, odkud jste?
4: Schudivý, trampové, ale jako velký čtenáři přijezdí si jako Jaroslava Foglara.
5: Já jsem Jaroslav ještě Foglar na hradě pocená s originál červenáčkem a on rok na to umřel.
6: Před několika lety jsem tady byl s manželkou a tady byl rychlonožka. Vzor rychlonožky prostě od Foglara.
2: U jednoho stolku tady stojí ve skautské uniformě
7: Michal Kučera přes dívkou Bobr.
2: Bobr je z Tábora, jak vidím, na nášivce. Co tady všechno máte?
7: Propagační nášivky Českého skautského muzea, doplňky ke krojům.
2: Vy máte na krku skautský šátek, ten je takový zavě bílý, tady je ten tradiční modrý.
7: Šátek, který mám já, tak ten se v rámci Junáka označuje jako komunitní a je to šátek klubu skautských sběratelů. Když to teda ten modrý šátek, na který jste koukala, tak to je český národní.
2: Jak se správně váže skautský šátek?
7: Používáme nahoře sponu, měl by to být takový kožený, to říkáme turbánek, je to vlastně jako uzel, který v kruhu symbolizuje to světové bratrství, přátelství a podobně. A pak ještě se vážívává tajlen dole na tom spodku, takzvaný uzel dobrého skutku. Když ten dobrý skutek splnili, tak se ta uzel povolovali.
2: A teď jsem tady narazila na pána s červenou lodičkou na hlavě.
8: Nejsem červenáček, ale hrají si na něho a docela mě to baví. Dělal jsem dětské tábory 25 let. Jednou jsme narazili na téma, jaký vlastně mají vzory naše děti. A tak jsme narazili na to, že bychom jim rádi představili rychlé šípy. A já jsem si vybral červenáčka. Přezdívka je Jafo a moje jméno je Zdeněk Kráčmar.
2: Proč jste si vybral právě červenáčka?
8: To byl takovej hošík, který byl trošičku vzadu, nikam se moc necpal, nebyl úplně takový vzorňák, jak ten kračel sám do těch stínadel.
2: Vy máte na sobě i tu modrou švédskou košili jeho.
8: Po tátovi mi zůstala, takže možná i tak rozhodl vlastně tady ten červenáček.
2: Už stojím na Foglarově tábořišti ve Sluneční zátoce u řeky Sázavy naproti trať mezi Letčí a Světlou nad Sázavou a u památníku se za chvíli budeme všichni fotit.
9: Příští setkání za rok je 12. června 2027. Bude u příležitosti 120. výročí narození Jaroslava Foglara, takže se těšíme, že se zase uvidíme.
2: Ze Sluneční zátoky Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Já ještě dodám, že fotografie ze setkání ve Sluneční zátoce najdete na našich internetových stránkách. Anketa Skutek roku má za sebou další řadu osobností z našeho kraje oceněných za to, co dělají. V Měříně prošly stovky dětí sborem i letními tábory, které vede Hana Pacalová. I tu si za chvíli představíme.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží v zaměstnání i ve svém volném čase získala cenu kraje Vysočina skutek roku Hana Pacalová z Měřína. S dětmi je během roku neustále, nejen se třemi vlastními v rodině, ale i každý den v práci, protože je učitelkou na základní škole. O prázdninách vede letní tábory, v Měříně organizuje mnoho akcí pro veřejnost a děti vede v hudebně dramatickém kroužku k lásce k hudbě. Sama je varhanicí v Měřínském kostele, kde její dětský sbor také vystupuje.

0: Jezdíme pravidelně do Polné, kde je přehlídka pěveckých sborů a tam opravdu ty děti už mají takové, bych řekla, své publikum, které je vždycky vytleská, opravdu mají úspěch. Velkým úspěchem byl vánoční koncert s Petrem Bende, to byl pro ně opravdu velký zážitek.
1: My si tady s paní Hanou Pacelovou prohlížíme velkou spoustu fotoknih, které postihují každý rok historie Kolpingovy rodiny v Měříně.
0: Všechno to začalo po revoluci, kdy se manžel, tenkrát to ještě nebyl manžel, vrátil z vojny a říkal si, že v Měříně nikdo nic nedělá s dětma a s mládeží. Tak si založil svůj pěvecký sbor, se kterým jezdil na soutěže, vystupoval při mši svaté, potom za odměnu, to už já jsem byla členkou toho sboru, jsme dostali letní tábor.
1: A ten byl kde?
0: Ten byl v Netíně, na chatě u rybníka.
1: To jsou úplné začátky, jak to pokračovalo dál?
0: Už to chtělo trošku asi zaštítit, trošku organizovat. Objevili se kamarádi, kteří založili Kolpingovo dílo v České republice a právě oslovili Karla a ten založil Kolpingovou rodinu Měřín.
1: Kolpingovo dílo je nezisková organizace. V České republice to často bývají volnočasové aktivity dětí a mládeže.
0: Začaly letní tábory, pohádkový les pro veřejnost, besídky vánoční pro maminky, potom ještě máme dramatický sbor. Děti nacvičují divadla, zapojujeme i veřejnost. Do různých akcí měli jsme nemotorakár, netradiční soutěž v dopravních prostředcích, karnevaly, pobyty pro rodiny s dětmi, besedy.
1: Jak vypadá takový váš den, kdy jste nejvíc zaneprázdněna?
0: Ať se všichni těší na pátek, pro mě je to možná jeden den, který začíná ráno v 6 a končí večer v 7, protože jsem učitelkou, tak jdu na základní školu, mám druhou třídu letos. Po obědě si vyzvednu děti v družině a jdeme společně na faru. Hodinu s dětmi nacvičujeme písničky, o 5 už zase odcházím, v pátek se svým sborem doprovázíme dětskou mši svatou.
1: Za ty roky, tady je tolik dětí na těch fotkách, kolik asi dětí vám prošlo sborem nebo všemi těmi aktivitami?
0: To jsem nespočítala. To by asi bylo opravdu hodně velké číslo.
1: Odpočinete si vůbec o prázdninách?
0: No je pravda, že já jsem pořád s dětmi, ale asi mi to nevadí. My máme fajn partu vedoucích, takže je to takový pro mě odpočinek. Ale už nechceme akce žádné nové, protože už toho je opravdu moc. Každý měsíc skoro něco máme a i nám všem roky přibývají.
1: Z Měřína Dáša Kubíková, Český rozhlas.
2: A pojďme dál. Před 800 lety se na Humpolecku těžilo zlato. Jak? A zbylo něco? Poslechněte si dnešní čtvrtý příběh z Vysočiny už za pár chvil.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vysočiny.
1: Ještě dřív, než se v Jihlavě začalo těžit stříbro, těžili v oblasti Humpolecka a Pacovska zlato. Zřejmě nejznámější jsou takzvané štůly pod hradem Orlík u Humpolce, kde jsou pozůstatky po těžbě zřetelné dodnes. Bystrému oku ale neuniknou ani stopy po rýžování ve vodních tocích. My jsme se vydali zkusit štěstí k bezejmenému potoku, jen pár kilometrů za Humpolec.
2: S geologem Zbyňkem Buřivalem jdeme lesem k potoku, který býval a snad i stále je zlatonosný.
3: Nacházíme se v takzvané Humpolecko-Pacovské zlatonosné zóně.
2: Kdy se tady to zlato těžilo?
3: Předpokládaný vznik těžby je někdy ve 12. až první polovině 13. století.
2: Jak se tady to zlato těžilo?
3: Prakticky celá oblast je známá hojným výskytem rýžovišť, takže po většině potoků, které byly zlatonosné, v jejich okolí lze nalézt pozůstatky po rýžování, takzvané sejpy.
2: Vidíme je tady někde kolem nás.
3: Ano, jedná se vlastně většinou o takové kopečky, což byl štěrk, který zbyl po tom rýžování.
2: Jak se do těch vodních toků to zlato dostávalo?
3: Křemenné žíly, které například byly někde na kopci, postupně zvětrávaly a tyto zvětraliny postupně se spláchly do vodních toků.
2: Byla to náhoda, šel prostě někdo najednou nějaký zlatý valounek, zlatinku.
3: Hledali to systematicky, zlato nalezli v nějakých říčních nebo potočních sedimentech a postupovali proti proudu toho potoka, až našli ty nejbohatší výskyty.
2: Vy tady sebou máte pánev, tak vypadala rýžovací pánev i před těmi stovkami let.
3: Co se týče středověku, tak velmi pravděpodobně byly dřevěné, anebo když už to potom rýžovali ve větším a nešlo o průzkum, tak používali rýžovací žlaby, do kterých se dávala dost často ovčí kůže. Takzvané zlaté rouno, které možná znáte z pověstí, kdy ty drobné zlatinky se zachytávaly v té srsti, zatímco zbytek se odplavil. Dneska se tam dávají různá síta.
2: Máme pánev, máme rýč, kde nabereme?
3: Je třeba najít nějaké místo, kde je peřejka, zatáčka.
2: A jsme tady nad takovou malinkou zatáčkou.
3: Proto jsme tady.
2: Zbyněk Buřival jde dolů k potoku.
3: Potřebujeme najít zlato, které v těch uloženinách klesá hlouběji.
2: Máme tady síto.
3: Abychom z toho odstranili větší kameny, které by nám vlastně bránily to přerýžovat na pánvi. Zkusíme, co vyrýžujeme, uvidíme.
2: V pánvi už máme opravdu jen takové jemňonké blátíčko, no něco se tam blízká, ale nevím, jestli to bude zlato.
3: Většinou je to slída, živec, křemen.
2: A jdeme rýžovat. Potřebujeme se zbavit jílu, aby nám tam opravdu zůstaly krupičky těch minerálů.
3: Máme klasickou kovovou pánev, která vypadá jako čínský klobouk, takže použijeme úplně tradiční postup krouživým pohybem. Potopím si pánev těsně pod hladinu a potom jednu stranu pánve musím neustále udržovat pod vodou potopenou, aby se mi postupně odplavovaly lehčí minerály, které tam nechci. A takovýmto postupem pokračuju, dokud mi nezůstane na dně pánve zbytek tmavých minerálů, takzvaná těžká frakce.
2: Napětí stoupá.
3: Co to hlavně cvik? Zkušený zlatokop zvládne přerýžovat pánev za minutu dvě. V tuto chvíli už máme

0: 18. století, kdy pracovali v domově seniorů ve Ždírci na Jihlavsku řádové sestry. Zařízení letos slaví 100 let od založení a my si o jeho historii popovídáme s pamětnicí už za 6 minut v posledním příběhu z Vysočiny.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a budu

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi

0: kožem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem, budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Příběhy z Vysočiny.
2: Domov seniorů ve Ždírci na Jihlavsku letos slaví 100 let od svého založení. Dnešní moderní zařízení začalo v roce 1926 jako sirotčinec, ve kterém se o děti staraly řádové sestry. Na dvě z nich zakladatelky ústavu s námi zavzpomínala jejich praneteř a povídala si s ní naše redaktorka Irena Šarounová.
3: Na nádvoří Ždíreckého domova stojím s paní Marií Králíkovou.
4: Byly to moje pratety Emilie a Terezie Klimentovi, který založili tady ten siročinec a chudobinec.
3: A byly to řádové sestry?
4: Spolku svatého Františka, spolek sester Klimentových. Ze Ždírce u Polné se to správně jmenovalo.
3: Ví se ve vaší rodině, proč se k tomu odhodlali?
4: Měli v sobě takovou tu citovou záležitost, kdy po první světové válce bylo spoustu sirotků, starých lidí.
3: Byly místní ty sestry?
4: Oni se tady narodili. Můj praděda tady koupil dva statky v roce 1877.
3: Z čeho financovali stavbu toho ústavu?
4: Ze svýho věna. Taky scháněli dary, dělali fotografie, dělali pohlednice.
3: My se teď díváme do almanachu.
4: Tohle to jsou moje pratety, to je Terezie, Emilie a jejich bratr Augustin kněz.
3: Vedli i sami ten ústav, co se týče té ekonomiky.
4: Terezie byla velice dobrá manažerka, dneska by se řekl. A Emilie, to byla duch takový mámy tady. Prostě se tak doplňovali.
3: Samozřejmě ten ústav nemohli vést sami dvě.
4: Byla tady sestra Františka, sestra Bohdanka, sestra Běhounková.
3: Vy se to takhle pamatujete?
4: Když jsem tady byla každý den, bydleli jsme hned naproti a naše tety byly pro nás jak druhý maminky. A jinak tady pak byly řádové sestry. Těch bylo vždycky tak 10. Bylo tady asi 66 lidí.
3: Dospělí, ale i děti.
4: Jenom děti až do toho roku, než se to znárodnilo, v tom roce 51, tak potom už tady byli starý lidi.
3: Jdeme dovnitř, prosím, veďte mě.
5: Schody jsou tady ještě původně.
3: Jsme v jídelně a dívám se, ve zdi jsou tady dva kameny s letopočtem 1926, což je v podstatě vznik toho ústavu.
4: Tady byla kaple, můj děda byl velice šikovný tesař, celý krov na celý domov dělal a tady do té kaple vyráběl vyřezávaný lavice.
3: Dokdy tady ta kaple byla?
4: Do 1986. Pak byla tady rekonstrukce.
3: Z kaplí zmizely i řádové
4: ano,
3: sestry.
4: Tak, se konaly bohoslužby a mě a moji starší sestru naučili ty sestřičky zpívat a přednášet, takže jsme tady chodili zpívat na bohoslužby a přednášeli jsme na májový básničky k panence Marii.
3: Pojďme dál, už sem klienti začínají chodit na oběd. Stoupáme do patra a stojíme na balkonku v čele té staré budovy. To tady bylo?
4: Tady ten balkonek je původní, ale vchod, kterým se chodilo původně do domova důchodců.
3: Ten býval pod námi tady.
4: Ano, ten už tady není.
3: Sešli jsme zpátky po prvorepublikovém schodišti.
4: U těch dveří byl umístěný zvonec a vždycky, když byla snídaně, oběd a večeře, tak na to sestřička zazvonila, aby všichni klienti přišli na jídlo. Ale ten zvon se potom po 50. letech ztratil a nikdo neví kam.
3: Ze Ždírce Irena Šarounová, Český rozhlas.
2: Všechny příběhy z Vysočiny najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz, kde si je můžete prohlédnout, zvláště fotografie z navštívených míst a poslechnout si povídání zpětně, kdykoliv budete chtít. A ty další příběhy z Vysočiny, ty odvysíláme zase příští neděli. S vámi se v tuto chvíli loučí Lidie Jakubičková, přeji vám klidný den a naslyšenou zase příště.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na Vysočině hasiči 30krát vyjížděli kvůli bouřkám, výstraha před nimi platí i nadále. Pelhřimovské ulice na léto doplnili netradiční sochy. Čeští fotbalisté se chystají na zápas mistrovství světa v Mexiku bez zraněného obránce Juráska. Dnešek bude slunečný, postupně přibude mraku a může opět zabouřit, teploty až 32 stupňů. Vítejte u zpráv, pěknou neděli vám přeje Karel Pěška. 30 výjezdů měli včera kvůli bouřkám na Vysočině hasiči. V Pelhřimově voda v podvečer zatopila podjezd v Myslotínské ulici. Uvízlo tam osobní auto, ale cestující jsou v pořádku. Na Pelhřimovsku hasiči likvidovali spadlé stromy, například v Útěchovičkách, Sedlici a Červené Řečici. Na několika místech odčerpávali vodu ze zatopených prostor, ve Světlé nad Sázavou pročišťovali kanalizaci. Na Vysočině ještě dnes platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami a silnými bouřkami. Až do září budou moci návštěvníci Pelhřimovska obdivovat sochy instalované přímo v ulicích. 14 děl současných českých autorů najdou nejen v Pelhřimově, ale také v Horní Cerekvi nebo Své pravicích. Lidé uvidí například obří havrany, sousoší mazlíčci nebo kosmický trichodon. Netradiční výstava je navíc interaktivní, přibližuje Jakub Černý z místní akční skupiny Šipka.
3: Jestli si z mládí pamatujete, obarvovali jsme 5 koruny, tak úplně stejným způsobem jdete po těch dílech. Vlastně na každém je z 3D tiskárny reliéf daný sochy. A vy, když si přiložíte a obkreslíte tuškou nebo voskovkou, tak sbíráte. Jakmile seberete 7 soch, tak fíčku dostanete nějakou malou odměnu.
1: Vztahy profesionálních sportovců a jejich klubů by měl upravit vznikající zákon o sportu, připravují ho poslanci opozice i koalice. Vůbec poprvé by také definoval, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit mohou jako živnostníci, osoby vykonávající svobodné povolání nebo jako zaměstnanci. V tom případě by zákon upravil jejich pracovně právní vztahy, aby odpovídali realitě, vysvětluje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
4: U toho pracovně právního vztahu se třeba řeší věc, jako jsou úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz, nebo řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci, asi se nedodržuje 8,5hodinová pracovní doba.
1: Ukrajinský dronový útok na Krym nepřežili 4 lidé a dalších 28 je zraněných. Na síti Telegram to uvádí Moskvou dosazený šéf poloostrova Sergej Aksionov. Ruská agentura TASS také informuje, že ukrajinské síly zasáhly v Kerčském průlivu trajekt. Kvůli útokům jejich dopravu mezi Krymem a pevninským Krasnodarským krajem úřady pozastavili. Ukrajina se k informacím zatím nevyjádřila.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Fotbalisté Německa zdolali na mistrovství světa Pobřeží slonoviny 2-1. Nizozemsko zvítězilo nad Švédskem 5-1, Japonsko nad Tuniskem 4-0 a Ekvádor hrál s Curaçaem nerozhodně 0-0. Čeští fotbalisté se připravují na poslední zápas ve skupině bez Davida Juráska. Pro obránce Slavie turnaj nejspíš skončil kvůli svalovému zranění. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou se národní tým ve čtvrtek ráno našeho času na Aztéckém stadionu utká s domácím Mexikem. Postup do vyřazovací fáze šampionátu Čechům pravděpodobně zajistí jen výhra. O tom, jak k ní dojít, mluví generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd.
5: Maximální momentální forma, aby nám vyšel den. Nebojím se o to, že trenér nepřečte Mexičany a neudělá taktiku, která nám bude sedět a bude vyhovovat a trefí sestavu. To je důležitý, protože oni jsou hrozně vyzrálej tým, umí všechno, ale dokud žijeme, tak se hraje do poslední vteřiny. A to musíme udělat na tom nejhezčím stadionu a budeme muset předvést daleko, daleko lepší výkon, než jsme předvedli v prvních 2 zápasech.
2: Počasí.
1: V Havlíčkově Brodě je teď 22 stupňů, v Telči 24, Dukovany hlásí 26. Obloha nad Vysočinou dnes bude nejdříve jasná, během odpoledne a večera přibude oblačnosti. Lokálně se dostaví přehánky a bouřky, může je doprovázet přívalový déšť, kroupy a silné nárazy větru. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Řidiči v Novém Městě na Moravě musí dnes po celý den počítat s uzavírkami na Vratislavově náměstí a také v ulici Školní. Důvodem je konání kulturní akce Nova Civitas. Objížďka je vyznačená ulicemi Žďárská a Tyršová. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
6: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku. Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéfkuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuje Vánoce, ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme, jo, doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu, myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zameckeleto.cz.
2: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z klecanty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
3: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
2: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
3: Přesně tak, do té náplně.
2: Co máme tedy mít doma připraveno?
3: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
2: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
3: Takže medík, ano.
2: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perník.
3: Do perníku přímo, ano.
2: K tomu celé vejce.
3: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
2: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
3: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
2: Scházíme se po 24 hodinách.
3: Těsto je vyspinkané do růžova.
2: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
3: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše... Máme tady... Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
2: Ne, prosím tě, to jsou miletinské modlitbičky, to nepoznáš.
3: Ano, no, víš.
2: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
3: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
2: To musí být hodně výjimečný.
3: Takže...
2: To jsou naše miletinské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedl co, bílek?
3: Rozkvedl jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
2: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
3: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
2: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
3: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
2: Jdeme na náplň.
3: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
2: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
3: Je to tak, přesně tak, je to náplň.
2: Pečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
3: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
2: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
3: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
2: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zaschne, tak to trochu zprůhlední.
3: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
2: Je to takový malý perníkový sendvič.
3: Ořechový.
2: No, to cukrový to rozhodně není tou velikostí.
3: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
2: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme a loučíme se s Romanem pro dnešek.
3: Já moc děkuju Patriku za příležitost si upíst takovýhle krásnej, a jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
2: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi uděláte likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dob raného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovar a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu, jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická 11 je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně, a potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to i trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: A je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonale.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště to samozřejmě u moře, takže tam morské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do Ústřice, takže Ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně
2: ve Francii to těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy Ústřice, jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne, my zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně, Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to mušlička, jsem, vypadá to, je to takový vím. Zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale, no. No právě, to ale je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: tu pekárnu
2: k tomu,
1: takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu, ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé. To je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem většinou, trošku zaujatý, ale chutá mi.
1: Většinou vždycky říkám, maminka to dělala líp, tak to, je, to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tak vypracovává, je. Ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ona si nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Yeah. Přesně už to

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Řidiče ani návštěvníky Truck Trialu u Jihlavy tropické počasí neodradilo. 9 osobností letos získá nejvyšší ocenění kraje Vysočina. Na autodromu v Brně se pojede hlavní závod MotoGP. Odpoledne bude jasno, postupně přibude mraku a může zabouřit. Teploty až 32 stupňů. Vysíláme zprávy. U poslechu vás vítá Karel Pěška. Tankodrom v Jihlavském Pístově hostí tradiční závod Truck Trialu. Druhým dnem tam 30 řidičů soutěží v nejnáročnějším terénu. Navíc se musí vypořádat s horkým počasím v kabině bez klimatizace.
2: Tohle vozidlo asi nemá klimatizaci.
3: To nemá, to nemělo ani. Nic si vám nezbývá. Je to náročnější takový, no.
4: Tomáš Legerský závodí 9. rokem. Do Pístova přijel z Hradce Králové. S tropickým počasím se museli vypořádat i návštěvníci, jako manželé Královy z Prahy.
5: Já jsem se po případě trošku divila nejdřív, proč si bere deštník, ale pak jsem to pochopila.
2: A teď jste ráda.
5: Teď jsem ráda, samozřejmě.
6: K tomu spoustu vody sebou, aby jsme vůbec vydrželi tady, protože počasí je úplně nádherný. Ale...
4: Poslední závod Truck Trialu končí dnes v 16 hodin. Podle meteorologů budou teploty k 30 stupňům dosahovat i v následných dnech. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Nejvyšší ocenění kraje Vysočina letos obdrží 9 osobností. Jsou mezi nimi ortoped a traumatolog Jaroslav Pilný, akademická sochařka Alena Matějka, herec Tomáš Weber nebo reprezentantka v zimním plavání Kateřina Habelková. Dřevěné, skleněné a kamenné medaile laureáti převezmou 19. listopadu na gala večeru v Horáckém divadle v Jihlavě. Na Masarykově okruhu v Brně se dnes pojede hlavní závod MotoGP. Pořadatelé očekávají desítky tisíc návštěvníků. Už včera na odstavných plochách a parkovištích v okolí závodního okruhu parkovalo přes 3200 aut a téměř 1300 motocyklů. Další stály přímo uvnitř areálu nebo v kempech. Jihomoravský policejní ředitel Leoš Tržil doporučuje vyrazit s dostatečným předstihem.
7: Za prvé výhoda je ta, že si najdou lepší místo na sledování samotného závodu a bude to pro ně samozřejmě příjemnější. Protože pravdou je v tom, že ta dopravní intenzita se vyvíjí. My uvidíme. V každém případě, kdo přijede dřív, rozhodně pojede v klidu, rozhodně klidně zaparkuje a v klidu si to užije.
0: Pokladny na autodromu jsou už otevřené a k závodišti jezdí bezplatná autobusová linka od fakultní nemocnice v Bohunicích. Americký viceprezident J.D. Vance dorazil do Švýcarska na jednání s Íránem o trvalém míru. Rozhovory ale komplikuje konflikt mezi Izraelem a libanonským militantním hnutím Hizballáh. Ten pokračuje navzdory příměří, které mělo platit od pátku. Klid zbraní v Libanonu je jedním z požadavků Íránu. Teherán včera oznámil, že v odvetě znovu uzavřel Hormuzský průliv. Spojené státy to ale odmítají. Ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně té libanonské, bylo také součástí memoranda, které ve středu na dálku podepsali prezidenti Spojených států a Íránu.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Německa vyhráli také svůj druhý zápas ve skupině. Po Curaçao porazili Pobřeží Slonoviny, tentokrát 2-1. Němci si tak zajistili postup do play-off, které si na světovém šampionátu zahrají poprvé od roku 2014. Proti africkému soupeři přitom museli skóre otáčet a o vítězství rozhodli až v úplném závěru. Své svěřence chválil německý kouč Julian Nagelsmann.
8: Důležité bylo, jak jsme k nepříznivému stavu přistoupili. Ve druhém poločase jsme náš výkon stupňovali a začali jsme víc napadat rozehrávku soupeře. Hráči prostě chtěli za každou cenu vyhrát. Víc riskovali a dokázali to. To je důkaz jejich kvality. Nejde o štěstí. Jsem za ně rád.
0: Ve skupině E remizoval Ekvádor s Curaçaem 0-0. Ve skupině F Nizozemsko vyhrálo nad Švédskem 5-1 a Japonsko nad Tuniskem 4-0.
1: Počasí.
0: V Humpolci je právě 25 stupňů, ve Velkém Meziříčí nebo Náměšti nad Oslavou 27. Čekat můžeme jasno, odpoledne a večer přibude oblačnosti. Lokálně se vyskytnou přehánky a bouřky, může je provázet přívalový déšť, kroupy a silné nárazy větru. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Jihlavě je uzavírka v ulici Arbesova. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích, konkrétně zhotovení vodovodní a kanalizační přípojky. Této ulici se proto vyhněte šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Krátce po 11. hodině je s vámi nedělní dopolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina a já vám od mikrofonu přeji příjemný a pohodový poslech. Jak probíhají přípravy na transport zvířat mezi zoologickými zahradami, třeba takových hrošíků? Pojďte s námi do zoo a už za pár minut to v reportáži zjistíte. A samozřejmě i dnes pro vás máme připraveny dva volňásky. Tak poslouchejte pečlivě.
1: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.

0: Když uděláte bednu a zvíře vám mezi tím vyroste, papíry propadnou nebo očkování neplatí, transporty zvířat občas provázejí pořádné komplikace. Stačí konflikt na Blízkém východě, omezení letů a všechno je jinak. Přesvědčit se o tom můžete v dnešní reportáži z našeho pravidelného cyklu Pojďte s námi do zoo. Simona Kubičková zpovídala ředitele jihlavské zoo Jana Vašáka.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: Naša malá slečna Hrošíková, když letěla, jak trvají takové přípravy na transport Hrošíka?
3: No tak musí se připravit prvořadě bedna. Problém je ten, že ta bedna by měla být tak nějak akorát. Ten transport, mluvím o většině zvířat, je lepší, když je tak nějak akorát na míru, aby to zvíře si tam neublížilo, cítilo se tam na tu dobu toho pobytu. Pohodlně, bedna na míru. No a teď to zvíře jak rostlo, tak vlastně byl připravený domluvený transport, no a přišla válka na Blízkém východě, takže vlastně byl problém s lítáním aerolinek do těchhle z těch oblastí. Takže vlastně naši kolegové tady, nebo naši zaměstnanci, kteří to vyřizovali ze zoologického oddělení, tak v podstatě si vzali mustr od kolegů z Hodonína a z Dvora Králový, protože oni posílali lvy do Izraele ve stejnou dobu a v podstatě našli přepravce a cestu, jak to zvíře dopravit, než propadnou zase papíry, protože to zvíře má nějaký veterinární vyšetření, který musí mít nějakou dobu. Nemůže to být prostě třeba rok starý. To vyšetření, že to už zase jako to zvíře mohlo se nakazit hypoteticky znova a má expiraci i vlastně CITESový permit, který vlastně to zvíře doprovází, který dokládá, že to zvíře opravdu se narodilo u nás, že mělo ty rodiče, který zadáváme, že je žádoucí, aby to zvíře od nás letělo do Izraele. Musí to potvrdit prostě jak ty izraelský úřady životního prostředí, tak i ty český. Ty se musí potkat, ty papíry, no ty dokumenty se spárujou a jakožto spárovaný potom vlastně zase má nějakou půlroční expiraci. Mm-hmm. Když to do půl roku nestihneš, žádáš o nový. Mm-hmm. Jo, takže prostě celý to martyrium, ne už úplně stejně, protože dokládáš vlastně stejné žádosti, v podstatě jako dokládáš to znovu. A to se musí samozřejmě potkat. CITES, ty veterinární vyšetření, respektive veterinární podmínky dovážející země a samozřejmě logistika s tím spojená, to znamená prostě dovoz zvířete někam na letiště, pokud je mezikontinentálně, to jde prakticky dneska už výhradně letecky, no a ten let a musíš samozřejmě sehnat leteckou společnost, která je ochotná vozit zvířata, krom toho i která disponuje letadlem, kam se ta bedna vejde. A někdy to je i tak, že se tam třeba jako bedna by vešla do kargo prostoru, ale neprojde dveřma, takže i tohle to se jako musí s nima, ale to zase vědí ty agenti, kteří zajišťují to vlastně tu vlastně leteckou přepravu na tom letišti už.
2: A musela ta bedna být ještě něčím speciálná, když šla do letadla?
3: No jasně, protože to je takzvaný IATA katalog, který dává, oni jsou to doporučení, není to jako, že bys tam měla úplně přesný rozměry, ale máš prostě modelovou bednu na ty, který typy zvířat. Protože když jde hrošík, hroch nebo podobný zvíře, tak tam je důležitá podmínka, když to jde do toho karga, no tak to zvíře samozřejmě cestou, potřebuješ mu tam dát nějakou napáječku a krmení, takže ono spotřebuje napít. A když je příjem, tak je výdej, že jo. No a ty hroší výkaly jsou takový nekonzistentní, takový poměrně řidký, ten hrošík to rozmetá, je v tom hodně vody. Prostě z té bedny to může pouštět, jo. A tohle to, na to jsou ty aerolinky poměrně háklivý, jo, aby prostě neměli udělaný kargo od hrošíka.
1: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: Tak já doufám, že jste pečlivě poslouchali, protože teď můžete vyhrát dva volné vstupy do jihlavské zoologické zahrady. Stačíme zavolat na číslo 22 155 49 99, správně odpovědět na otázku a lístky jsou vaše. 22 155 49 99, ale pozor, pokud už jste v této soutěži letos vyhráli, přenechte možnost dalším posluchačům, protože v kalendářním roce může každý vyhrát jenom jednou. Soutěž za okamžik, jedna písnička právě teď. Rečie a povery Sara Perke Te Amo. Tak ať se vám líbí, to vám od mikrofonu přeje i Joža Kolář. Pohodové nedělní dopoledne a při soutěži už teď držím palce.

0: Z Itálie se vracíme zpátky sem k nám do České republiky, do vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Dobré dopoledne, na telefonu je paní Petra, říkám to správně. Dobrý den.
1: Ano, říkáte to správně.
0: Jak si užíváte tu horkou neděli?
1: No, moc dobře ne, ale teďkon momentálně vařím panenku. Teďkon zatáhla na másle s rozmarínem a teďkon ji budu dopíkat v troubě.
0: No úžasný, tak to vás čeká dobrý oběd, možná bude i zákusek v podobě dvou lístků do Jihlavské zoologické zahrady. Poslouchala jste pečlivě reportáž o stěhování hrošíku nebo zvířat všeobecně?
1: Ano, poslouchám pečlivě.
0: Tak já ještě doplním, že fotografie a článek k dnešnímu tématu najdete na Facebooku Českého rozhlasu Vysočina. A teď už moje dnešní otázka, jste připravena?
1: Ano.
0: Na co jsou aerolinky nejvíc háklivé, když připravují zvířata? Dáme možnosti?
1: Určitě.
0: Tak buď za A, aby byl box na zvířata dřevěný, aby jim nepoškrábal cargo prostor, nebo za B, aby byl box na zvíře dostatečně zvukově odizolovaný, aby přepravované zvíře nerušilo piloty přeletu, a nebo za C, aby z bedny, ve které je zvíře umístěno, nevytékaly výkaly do cargo prostoru. Tak, rodinná porada. Prosím?
1: Céčko.
0: Céčko. C jako Cecilka.
1: Jo.
0: Ano, to je správná odpověď. No výborně, celá rodina se raduje, tak určitě uděláte rodinný výlet do zoo, do Jihlavy, mám pravdu?
1: Ano.
0: Máte na to krásné počasí, ať už vyrazíte o prázdninách nebo po prázdninách, přeju vám, ať se vám v zoologické zahradě líbí, no a mějte se hezky, pěkné Děkujeme. Léto a naslyšenou.
1: Taky mějte se naslyšenou.
0: No a vy ostatní máte šanci zase příště v neděli po 11. hodině. Můžete jít s námi do zoo. Teď si pojďme za další muzikou František a Jan Nedvědovi. Písnička se jmenuje Jabko.

0: Existuje ve městě, které má 2 miliony obyvatel, místo, na které když přijdete, budou kolem vás 3 miliony lidí? Ano, jak je to možné? To vám řeknu v reportáži z Vídně, už za pár minut.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Ve čtvrtek 18. června od 18 hodin hrála naše fotbalová reprezentace utkání na mistrovství světa ve fotbale. Ve stejný čas měla začátek prohlídka hlavního vídeňského hřbitova. Tuto možnost jsem zvolil já a bylo to dobře.
1: Vídeň, rakouské hlavní město, má v současnosti lehce přes 2 miliony obyvatel. A teď si představte, že stojíte na místě a ve vaší blízkosti jsou 3 miliony lidí. Přesněji řečeno, jejich ostatků. Vídeňský centrální hřbitov je druhým největším v Evropě. Založen byl za vlády Františka Josefa I., jak objasnila Veronika Kracíková, která pro krajany před několika dny zorganizovala prohlídku tohoto monumentálního místa.
2: Čili to je ta druhá polovina 19. století, staví se metro, no a to je taky důvod, proč Vídeň měla najednou jako skoro 2 miliony obyvatel. To nebylo, že by se jich jako tolik narodilo, ale prostě přibyli předměstí právě k tomu centru. Takže bylo potřeba řešit i pohřbívání, protože oni čekali, že za pár jako desetiletí budou ve Vídni 3 miliony lidí.
1: Tohle se rakousko-uherským prognostikům nevyplnilo. Nepočítali s rozpadem monarchie. Hřbitov nebyl zpočátku příliš oblíbený. Z centra města sem bylo daleko. Proto úředníci vymysleli, jak jeho prestiž zvýšit. Nechali sem převést ostatky známých osobností, které popularitu, můžeme-li to tak nazvat, zvýšily. Byl to například Ludwig van Beethoven nebo Franz Schubert. A nesmím vynechat krále vídeňských valčíků Johanna Strause, který zde také odpočívá. Vídeňský centrální hřbitov je taková mozaika osudů mnoha zajímavých lidí, kteří zanechali v dějinách významnou stopu. Nechybí ani osobnosti z Čech, například cestovatel Emil Holub s manželkou, nebo rodák z Brtnice, Josef Hoffmann. Veronika Kracíková ho vzpomněla v souvislosti s jednou výstavou.
2: Právě Josef Hoffmann je tam v každý druhý vitríně. Já jsem byla tak hrdá, že jako tam byly i jako skleněné vázy z Česka, krásný takový kubistický sety a právě to jméno Josef Hoffmann se tam ukazovalo docela často. Takže Josef Hoffmann, rodák z Brtnice.
1: Zmínit mohu také stavitele známého pražského železničního viaduktu Aloise Negrelliho. Nejvíce květin najdete na hrobu umělce, kterého si většina z nás pamatuje.
2: Takže nacházíme se u hrobu Hanse Hölzla, kterého všichni znají pod jménem Falco. A vlastně proslul celou řadou skandálů, pořádal divoké večírky a kolikrát jako žil celkem na hraně. A vlastně i jeho konec byl z velké části zapříčiněn tím, že byl pod vlivem drog a alkoholu. Měl autonehodu v Dominikánské republice, takže jeho ostatky byly převezeny do Vídně. A jelikož tady měl spoustu fanoušků, tak se jich na ten pohřeb sešlo asi 4 000, což teda mimochodem je méně než na pohřeb Beethovena. Těch přišlo 10 000, jo? Ale 4 000 myslím taky dobrý.
3: Jednou z asi 15 účastníků dnešní prohlídky byla Eva Bojanovská. Co se vám tady nejvíc líbilo na hřbitově ve Vídni?
4: Tak já jsem tady byla poprvé vlastně na hřbitově a ohromilo mě to svou velikostí a i ty náhrobky mě ohromily takovou svou mohutností, tou monumentálností.
1: Z vídeňského centrálního hřbitova Joža Kolář, Český rozhlas.
5: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.
0: Ještě doplním, že fotografie centrálního vídeňského hřbitova najdete na našich internetových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Teď jdeme za další muzikou. USA for Africa, písnička We Are the World. Přeji vám příjemné a pohodové v tuto chvíli horké a trošku romantické nedělní dopoledne.

Omar Sharif, Yusuf Shahin, Laila Muradová. To jsou slavná jména zlatého věku egyptského filmu. Podle milovníků stříbrného plátna je ta doba dávno pryč, stejně jako jsou nenávratně pryč desítky biografů v centru Káhiry. Něco přesto přežilo do dnešních dob a program jednoho z káhirských kin teď obohatila i česká Jihlava. Více o tom za pár minut našem vysílání, hned po písnice Valdemara Matušky. Co děláš, to dělej rád. S tím nelze nic jiného, než souhlasit.

0: Pro obyvatele 20-milionové Káhiry je taková Jihlava jen malou vesnicí, přesto se teď jméno metropole Vysočiny učí Egypťané vyslovovat. V káhirských ulicích se na několik dní objevilo v souvislosti s filmem. Jihlavský mezinárodní festival dokumentárních filmů a Česká centra přivezly několik festivalových snímků do Káhiry. A jak říká náš zpravodaj Štěpán Macháček, vybrané egyptské dokumenty naopak možná přivezou na podzim právě do Jihlavy.
1: Centrum Káhiry bývalo plné biografů, a to i letních, ve dvorech zdejších domů. Dneska z nich zbyla už jen hrstka. Kino Miami, Metro, Kosmos. Je tu ale také jedno trošku jiné a poměrně nové kino. Jmenuje se Zawiya, což arabsky znamená roh, a dějí se v něm podivuhodné věci. Právě v těchto dnech je heslem tohoto kina Jihlava. Vcházím z rušné káhirské ulice do kavárny kina Zawiya a je tady opravdu plno mladých lidí, což je obrázek, který z egyptských kin v poslední době příliš neznám.
2: V kině Zawiya promítáme nekomerční filmy, které diváci v jiných kinech neuvidí. Tento měsíc máme na programu Český jihlavský festival a příští měsíc máme program k nedožitým s tým narozeninám Jusufa Šahína.
1: Nejslavnějšího egyptského režiséra zmiňuje Nawara Shukriová, programová ředitelka kina Zawiya. Povídáme si u baru kina, obklopení egyptskými filmovými plakáty, které jsou velmi ceněným uměleckým žánrem sami o sobě. Prvním jihlavským filmem v Káhiře jsou Amířiny děti. Režisérka Markéta Eckert-Válková v něm od roku 2015, tedy od uprchlické krize, sledovala osud rodiny syrských uprchlíků v Praze. Autor této reportáže si najednou uvědomil, že se stejnou rodinou natáčel ve chvíli jejího odletu z azylu Jordánsku do českého neznáma.
3: Byl to časozběr, pro mě je to teda fascinující, že je znáte vlastně dřív než já. Já jsem je poznala asi druhý měsíc po tom, co přijeli, a já jsem vlastně natáčela s nima 10 let, což je jako šílená doba, když si to člověk představí v té konkrétnosti, že má prostě člověka s kamerou za zadkem 10 let a jeho život tak trochu podléhá tomu výstupu, který se někdy v budoucnu zakončí a bude střihat.
1: Markéta Eckert-Válková říká, že se k rodině Syřanky Amíry dostala skrze školu svých dětí, kam byly přiřazené právě i děti Amířiny. A chce vůbec rodina po pádu Bašára Asada po těch dlouhých letech v Česku ještě zpátky do Sýrie?
3: Trochu ten film o tom vypráví. On končí ve chvíli, kdy ten režim padl vlastně. A je pravda, že o tom vážně uvažují, že už se tam vypravili letos v létě, že začínají trošičku opravovat ten svůj dům, který je úplně na cimpr campr.
1: Pokud by se vrátili do Sýrie, sledovala byste jejich návrat?
3: Hrozně ráda bych. Myslím si, že teď těch 10 let bylo opravdu šibeničních, aby jsme to zvládli při dobrých vztazích. A máme moc hezký vztahy, ale ty děti samozřejmě prochází pubertama, různýma fázema a bylo už nemyslitelný dál po nich chtít nějaký pravidelný natáčecí rytmus.
1: Těžko říct, jestli 50-tisícové české městečko udělá ve 20-milionové egyptské metropoli nějakou díru. Známý festival dokumentárních filmů tady ale stopu určitě zanechá. Z Káhiry Štěpán Macháček,
4: Český rozhlas.

0: Vzpomínka na Ivetu Bartošovou, písnička Nápis v 11 hodin 43 minut Český rozhlas Vysočina. Zkoumali jste někdy sněhovou vločku? Jejich tajemství odhalí už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Nedělní vysílání představí 25-letou ženu, která dlouhé měsíce přežívala sama uprostřed Aljašské pustiny. Drobná, sotva 45 kg, čelila hladu, nemocem i ledním medvědům. Odmítla čekat na smrt a rozhodla se přežít za každou cenu. Pro původní obyvatele Aljašky je dodnes symbolem vůle a víry.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete dvě identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: A za chvíli trochu jiné téma. Někdy je lepší být druhý než první. Tvrdí to aspoň motocyklový závodník Filip Salač, který v kvalifikaci na Velké ceně České republiky obsadil právě druhou příčku. Co ho k tomu vede? Uslyšíte hned po písnice Petra Muka. Jmenuje se Nežné dotyky.

0: Motocyklista Filip Salač usiluje o zápis do dějin, který mu v případě úspěchu nikdy nikdo nevezme. Může se dnes stát prvním českým jezdcem, který vyhraje domácí závod mistrovství světa. V kvalifikaci na Masarykově okruhu dojel ve třídě Moto 2 druhý a z tohoto místa tedy také odstartuje do dnešního závodu.
1: Nejvíc ve stresu jsem byl z té kvalifikace, to je pro mě hrozně důležitý. Start z první řady mi hodně pomůže na to, abych to dotáhl do konce.
2: Ulevilo se po druhém místě v kvalifikaci motocyklové velké ceny České republiky domácímu závodníkovi ve třídě Moto 2 Filipu Salačovi. Svůj nejlepší kvalifikační čas zajel hned v úvodním kole.
1: Udělal jsem malou chybku, která mě možná stála to pole position, ale já jsem za to druhé místo možná radši, než bych byl první.
2: Překvapil Salač a pak svá slova dovysvětlil.
1: Protože to mám odzkoušený z minulých závodů a nebude určitě takovej tlak.
2: Očekávání fanoušků nejen přímo na brněnském autodromu, ale zatím Salač zvládá s přehledem. Kromě kvalifikace absolvoval taky 3 tréninky. Ve dvou byl druhý a jeden dokonce vyhrál.
1: Jo, je to určitě důležitý, jsem sebevědomý díky tomu, takže já doufám, že to dám opět zase nejhůře do toho druhého místa.
2: Salač se v kategorii Moto 2 dostane na trať ve 12 hodin a 15 minut. Hlavní závod MotoGP začne ve 2 hodiny odpoledne. Z prvního místa do něj vyjede Japonec Ai Ogura. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, srz plný džbán, už to vstej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
4: Radioservis představuje
5: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Meteorologové odpoledne varují před silnými bouřkami. Vzrostlé stromy v Havlíčkově Brodě prošly nutným ošetřením. Filip Salač odstartuje do brněnské Grand Prix z druhé pozice. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne večer oblačno s možností bouřek a přeháněk. Teplotní maxima dosáhnou 32 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky. Budou je doprovázet přívalové deště a silný vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Můžou se objevit i kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí od 13 hodin do půlnoci. Meteorologové také varují před vysokými teplotami. Lidé by proto měli v odpoledních hodinách omezit tělesnou zátěž. Zhruba 10 vzrostlých stromů ošetřili arboristé v Havlíčkově Brodě. Odborný zásah si vyžádali například lípy v Málerově zahradě a úpravu doznala i zeleň v okolí Štáflovy chalupy, která je nejstarší budovou ve městě. Popisuje to arborista Pavel Kamarád.
7: Asi tady, když se rekonstruovala ta silnice, tak byly přetrhané nějaký kořeny, kořenový systém, takže jsou tam prosklé větvičky. A takže tam už se to projevuje, to poškození toho kořenového systému a musí se to ořezat, trošku se to zredukovat i na výšku a postranní větve.
6: Britský následník trůnu princ William dnes slaví 44. narozeniny. Nejstarší syn krále Karla III. A jeho první manželky princezny Diany je jedním z nejoblíbenějších členů královské rodiny. Pracoval například u britského letectva jako pilot záchranného vrtulníku. Také se dlouhodobě angažuje v oblasti ochrany životního prostředí.
0: Sport.
6: Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do dnešní velké ceny České republiky v Brně z druhé pozice, kterou si vyjel v kvalifikaci. Na Masarykově okruhu zvládl čas pod 1 minutu a 58 sekund a také proto se mu ulevil.
8: Už budu mít klidnou hlavu a užiju si zbytek víkendu, protože nejvíc ve stresu jsem byl z té kvalifikace a to je pro mě hrozně důležitý. Start z první řady mi hodně pomůže na to, abych to dotáhl do konce. Jsem spokojený, nebyl to vůbec jednoduchý tady v tom horku. Čas pod 58 jsem úplně nečekal, když asfalt měl 50 stupňů.
0: Počasí.
6: V Jihlavě a Počátkách teď mají 27 stupňů, v Dukovanech 30, bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer oblačno s možností bouřek a přeháněk. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 29 a 32 stupni. Přidá se slabý severní vítr, který v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Policie došetřuje srážku dvou osobních aut na silnici 34 u Vystrkova na Pelhřimovsku. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Je krátce po 12. hodině, možná si dáváte dobrý nedělní oběd, v tom případě vám přeji dobrou chuť a pokud máte chuť jen taky na desert v podobě hezké písničky, není nic našího, než si o ní zavolat. Jako každý den touto dobou, i dnes v neděli 21. června začínají písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. Telefonní linka do našeho studia je 22 155 49 99.
10: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
9: Také samozřejmě s vámi a v tuto chvíli i s Jankem Ledeckým. Budu všechno, co si budeš přát. Tak se jmenuje písnička, se kterou mezi nás právě teď přichází.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A jako první se takhle hezky přinaděli, dovolala paní Marie, kterou vítám v našem vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych prosila zahrát písničku pro Pavlínku a Honzíka Fikaroj do České Bělé k jejich svátku. Já bych jim popřála všechno nejlepší, na mě hodně zdraví, krásný vysvědčení a vybrala jsem jim písničku Hory od opět Radeček, to by bylo všechno.
1: Dobře, tak písničku posíláme, k přání a pozdravu se přidáváme. Mějte se hezky, pěknou neděli a zase někdy naslyšenou.
2: Vám taky, děkuju vám, na shranou.

0: sorry, že mám rád hory, každopádně my jsme na Vysočině a v tuto chvíli ve spojení s panem Vítkem z Třebíče. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den, já vás všechny zdravím a chtěl bych popřát vaším prostřednictvím svojí dceři k 16. narozeninám, který má zítra. Takže Justýnko, já ti přeju, já, mamka, celá rodina, bábičky, všichni ti přejou všechno nejlepší, hodně zdraví, máme tě rádi, hezky se uč, ať se ti daří. Písnička bude i pro moji manželku, pro moji maminku, pro všechny děti, pro všechny, kterým nedá nikdo zahrát, pro dědu Svobodu do nemocnice a pro Kvajzrovi do Opatova. Můžeme to pustit, děkuji mnohokrát, krásný den vám přeju.
0: Také se mějte hezky, zdravím, k 16 nám přeju všechno nejlepší a písničku posílám. Naslyšenou, hezkou neděli.
1: Naslyšenou, děkuju.

Pojď na splnit další přání, tentokrát z SMSky. I to je varianta, jak si můžete objednat písničku v našem vysílání, napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera, váš text v maximální délce 150 znaků, bez diakritiky, bez háčků a čárek, a to všechno poslat na číslo 90 011 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Jede, jede mašinka pro vnučky Elišku a Aničku, pro radost. Babička Štefka podepsána. Tak písničku rádi posíláme a radost uděláme i vám. Jaká to bude, už víte? Tak mi napište nebo zavolejte. Přeji vám příjemný a pohodový poslech a krásnou letní neděli.

0: Písničky pro Vysočinu jsou tady každý den mezi 12. a 13. hodinou.
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
0: Prosím zahrát všem Alojzům k svátku, Lojza a Líza a všem, co poslouchají. Moc děkuje, Verča z Pelhřimova. Posíláme.
2: Lízinko?
3: Dojdeš pro vodu?
2: Už běžím.
3: No proto.

0: Ζωφρύο πρόσεκ.
1: Jenže brousek je suchý, mrázo, mrázo. Jenže brousek je suchý, mrázo, suchý.
0: Taky namočný, oj zopný, oj zopný, oj zopný. Taky namočný, oj zopný, oj zopný, smoč ho.
1: A čím ho mám smáčet, mrázo, mrázo. A čím ho mám smáčet, mrázo. Řekni čím.
0: Zkus vodu. Zkus vodu. Ten si vodu.
1: A v čem ji mám přinést? A v čem ji mám přinést? Řekni v čem.
0: No vem si větro.
1: Vědro má ve mě díru, vědro má ve mě díru.
2: Mám tady teď dva vzkazy z našich webových stránek vysočina.rozhlas.cz. I to je varianta, jak si můžete objednat písničku pro Vysočinu. Formulář písniček pro Vysočinu vyplňujte a já čtu. Dobrý den, moc vás prosím o zahrání písničky Jiřího Korna a Heleny Vondráčkové Slunce. Tuto píseň prosím pošlete mému příteli Petrovi, ať mu práce na zahradě lépe odsýpá. Děkuji, Blanka. Bylo posláno již včera, tak dnes nevím, jestli Petr věnuje se opět zahradničení nebo něčemu úplně jinému. Každopádně ho zdravím a Jiřího Korna, i když se jinou písničku chtěl poslat i Jarek Střeště, ale já věřím, že Slunce se bude líbit i jemu. A také vám.

Zahrajte pro mého manžela Aloise Nováka k svátku písničku Smutná nevěsta od Katapultu. Všechno nejlepší přeje manželka Věra. Tak to je SMS-ka, která k nám také dorazila. Já jsem ji přečetl, no a Katapult, ten se postará o ten zbytek. Přichází s písničkou, která byla řečena Smutná nevěsta. A jakou zahrajeme vám? Veselou nebo smutnou?

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Hezký první letní den. Dnes vybrala písničku moje maminka Jaroslava a vybrala Ivetu Bartošovou A léto. Alojzům a Alojzím k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům. Jaroslava a Silvie z Prahy, dámy, já vám děkuji a Ivetu Bartošovou s létem pochopitelně posílám.

Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

0: telefonní linka 22 155 49 99 je obsazená a jelikož je tam Ludvík ze Salavec, dá se očekávat kromě písničky také nějaký vtip. Je to tak? Dobrý den, Ludvíku, zdravím vás.
1: Ahoj, Jožo, zdravím tě, zdravím všechny posluchače tohle skvělého pořadu. Já jsem si vzpomněl jeden starší, můžu?
0: Určitě, jsem s ním.
1: Je košilatý, ale neboj se, není vulgární.
0: Já se nebojím.
1: Takhle, Janko se objímá se svojí kamarádkou Marienkou a líbá jí a hladí jí tvářičky a pak jí začal hladit po celém těle, jako když zastavil se na hrudi, říká Marienka, čo je tuna? To jsou prsíčka, Janičko. Pak jí zajel na bříško, říká, čo je tuna, Marienka? Pupíček. A pak jí zajel na koníko, říká, co máš tuna, Marienko? Marienka říká, Janko, ty šibal, nepreskakuj.
0: Tak, hezky, všechno postupně, to je potřeba. A jakou písničku zahrajeme?
1: Tak já jsem vybral písničku od Standy Procházky Rádio a já a můžu k tomu jednu perličku?
0: Určitě.
1: Moje maminka trávila své mládí v Praze, žila a tenkrát ještě byl v Praze pouliční rozhlas, jak to vidíme někde v těch filmech pro pamětníky. Pouliční rozhlas jednou po Praze hlásil. Zpěvák Standa Procházka, když se okamžitě dostaví domů, právě se mu narodil syn. A v tu ranu to věděla celá Praha, takže tak já mám vzpomínky pod maminky.
0: No, krása.
1: Tak si dáme rádio a já.
0: Ano, já jsem
1: byl... A bude to prošetřovat pro celou tu naši bezvadnou partu regionářskou pro všechny lidi, který nikdo nedá zahrát. Teď jsem ti skočil do řeči, ty si něco chtěl
0: říct. Já jsem chtěl jenom říct, že jsem kdysi dávno byl ve fanklubu Standy Procházky mladšího. A to už je let taky.
1: No. Utíká to,
0: víc? Utíká to, pojďme si ho připomenout, už také bohužel není mezi námi. Rádio a já, písnička, která nás určitě potěší. Díky, měj se hezky, ahoj.
1: Taky se mě hezky, mějte se všichni moc hezky, nashledanou.

Je tady další přání tentokrát z internetových stránek vysočina.rozhlas.cz formulář písniček pro Vysočinu. Zahrajte pro moji milovanou Hanku písničku od Terezy Mátlové Bugatti Boogie. Díky, Pepa. Tak písničku hrajeme a zahrajeme pochopitelně i tu vaši, třeba na telefonu 22 155 40.

Dobrý den, zahrajte prosím písničku od Nohavici v jedným domku pro moji ženu Radku k tomuto žhavému odpoledni. Díky, Standa. Tak Stando, píseň je připravená. Já bych ale očekával třeba ledovskou zimu, když je takové vedro. Popřemýšlejte o tom na příště.

pomalu, ale jste se blíží 13. hodina, zprávy a po zprávách po 13. jako každou sobotu a neděli výlety a Pavel Kudrna, Jožka Kolář, tím pádem končí dnešní písničky pro Vysočinu, ale ty další se chystají a budou tady zase zítra mezi 12. a 13. hodinou. Já se na vás budu těšit odpoledne po hodině 14.

0: tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Vláda bude zítra rozhodovat o složení delegace na summit NATO. Prezident se jednání nezúčastní. Pro Vysočinu změna financování ve školství znamená zvýšení nákladů. Ukrajinský prezident Zelenský varoval před dalším masivním ruským úderem. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer oblačno s možností bouřek a přeháněk. Teplotní maxima dosáhnou 32 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Prezident Petr Pavel se nezúčastní zítřejšího jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Novinářům to prezident řekl před začátkem pietního aktu v Ležácích. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. V případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu.
4: Teprve potom se rozhodnu, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
3: Premiér Babiš už dřív řekl, že prezident by součástí delegace být neměl, protože výdaje státu na obranu má obhajovat vláda. Česko totiž ani letos nesplní závazek vydat na obranu 2% HDP. Kvůli změně financování školských pracovníků v neučitelských profesích a dalších nákladů musel letos kraj Vysočina uvolnit téměř 526 milionů korun, tedy asi o 61 milionů víc než loni. Přesné vyhodnocení ještě nemá k dispozici, rozpočty se tak ještě podle náměstka hejtmana pro školství Pavla Řehoře z hnutí ANO mohou upravovat. Školy ve snaze ušetřit zatím podle něho nijak výrazně počty svých nepedagogických zaměstnanců nesnižovaly. Ukrajina očekává další ruský mohutný úder. Ten má být podle Kremlu odpovědí na ukrajinské nálety, které vyřadily z provozu největší moskevskou rafinérii v Kapotně.
5: Rusiané podготовали.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Rusové připravili nový masivní úder. Obyvatelé Ukrajiny by proto měli být velmi ostražití a sledovat signály vzdušného poplachu. Zelenský také upozornil Bělorusko, že jakékoliv dodávky komponentů ruským zbrojovkám a paliva ruské armádě jsou podporou války a vtahují Minsk do konfliktu. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Český cyklista Matias Vacek nastoupí do poslední etapy letošního ročníku závodu kolem Švýcarska z třetího místa průběžného pořadí. Na peloton čeká dnes odpoledne téměř 151 kilometrů se třemi náročnými stoupáními. Ve žlutém dresu vedoucího závodníka jede Slovinec Tadej Pogačar.
2: Počasí.
3: V Třebíči teď mají 31 stupňů, v Košeticích a Hubinově 27. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer oblačno s možností bouřek a přeháněk. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 29 a 32 stupni. Přidá se slabý severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Zpozorněte v pražském směru dálnice D1 za 156. kilometrem u Lhotky, stojí tam porouchané vozidlo.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
7: Je tady třetí červnová neděle a i když to na začátku týdne vypadalo spíš na konec léta, poslední dny jasně hovoří o opaku. Léto je v plném proudu a naše rozhlasové výlety spolu s ním. Tak buďte vítáni, přeji vám krásný den. My vás dnes vezmeme na hrad Bítov na Jižní Moravě, kde vám ukážeme jednu skutečnou raritu, největší sbírku vycpaných psů na světě. Potom zamíříme do Pardubic a vystoupáme na tamní nedávno znovu otevřenou Zelenou bránu, která nabízí krásné výhledy nejenom na samotné město, ale třeba i na hrad na Kunětické hoře a za dobrého počasí dokonce i na Sněžku. Vydáme se také do Kadaně v Ústeckém kraji, kde navštívíme působivé muzeum čarodějnic v doprovodu čarodějnické tety Agáty. A nakonec nás v Jeseníkách v Olomouckém kraji čeká výstup na Čertovy kameny nad Českou vsí. Ze zajištěné skalní vyhlídky se podíváme až do sousedního Polska. Tak teď jsem se díval do plánu našeho vysílání, pokud berete, tak to je dobře. Hezký den ještě jednou.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Pokud se na svých toulkách jižní Moravou vydáte na Znojemsko, nenechte si ujít jeden světový unikát. Na hradě Býtov vás totiž čeká rozsáhlá sbírka vycpaných psů. O její vznik i historii chovu psů na hradě se zajímal náš kolega, jihomoravský redaktor Zdeněk Truhlář.
1: S kastelánem Janem Binderem procházíme sbírky vycpaných zvířat a dostáváme se i k unikátní sbírce vycpaných psů. Musím říci, že je to opravdu pěkná smečka. Kolik psů tady mohou lidé vidět?
2: V současné době je to 49 psů a bylo jich kdysi 51 byl v tak špatném stavu, že jsme ji museli vyřadit. A mimo jiné je tam započítaný i teda vlk, který je tamhle v tom rohu vzadu. Takže 51 bylo původně.
1: Jak se tu sbírka vycpaných psů vlastně vzala?
2: No, baron Jiří Hrác, kromě toho, že strašně miloval teda ženy, potom koně a nejvíce teda psy, tak vlastně potom v roce 1930 až 45 vlastně ty svoje psy miláčky nechával vycpat, když odešli tou přirozenou smrtí. Tak vlastně vznikla sbírka tady těch původně 51 kusů a co vím, tak je zapsaná i v Guinnessově knize rekordů, takže je to největší sbírka na světě.
1: Čili opravdu i světový unikát, jaké rasy tady jsou k vidění?
2: Co se toho týče, tak je tady stájový pinč, to je taková rarita, kterou známe z Haškova Švejka všichni, je tady pár stájových pinčů, pak je tady hodně bernardínů, dogy tady jsou, nějací boxeři, hladkosrstý a hrubosrstý fox terrier. Potom tady máme ještě jezevčíky hrubosrsté, hladkosrsté a vzhledem k tomu, že těch psů tady bylo zhruba 100 až 200 kusů, včetně štěňat, tak se to všechno křížilo, protože někteří měli volný pohyb po hradě, po nádvořích a jsou tady i teda kříženci, třeba doga s bernardínem a tak podobně.
1: A kde se tu vzal ten vlk, který je vzadu?
2: No, tak to, o tom nic bližšího nevíme, teda jestli je z místních lesů, nebo si ho někde baron dovezl od někud, nebo nevím, prostě těžko říct.
1: Zmiňoval jste, že všichni psi, které tady vidíme, byli pana barona. To asi nebylo nic jednoduchého starat se o tak početnou smečku.
2: Tak určitě ne. Baron na to měl svůj vyškolený personál, který se denně vlastně o ty psi staral. Bylo to několik členů rodin, které tady na hradě pobývali. A psi vlastně měli i svoji psí kuchyň, kde se vařilo vyloženě pro ně, jako by nějaké ty držky se šrotem se míchaly a tak. Pro maso se jezdilo až do Znojma. A vlastně měli i svůj sepsaný denní režim, kdy třeba v sobotu se měnila sláma ve všech kotcích a potom se vlastně umývali vlastně během víkendu, třeba i v neděli. Vlastně měli každý svůj ručník se svým jménem a černým mýdlem vlastně byli myti vlastně tím personálem. Takže celkem jako docela dost práce a baron víceméně se jenom díval nebo s ním a potom chodil po okolí na procházky po lesoparku a užíval si vlastně spíš takovou jejich přítomnost, jako by tu mazlíčkovštější.
1: Mezi vašimi návštěvníky bude určitě spousta milovníků psů, tak v rámci jakého okruhu mohou tuto sbírku vidět?
2: Psi jsou vidět na hlavním prohlídkovém okruhu, který mohou návštěvníci si prohlédnout, absolvovat a jsou umístěni ve druhém patře ve speciální místnosti a v rámci vlastně celé zoologické sbírky, která se na hradě dochovala, ať už za barona Jiřího Háze nebo jeho předchůdců hraba Downu.
0: Říká kastelán hradu Býtova Jan Binder, který unikátní sbírku vycpaných psů představil našemu jihomoravskému kolegovi Zdeňku Truhlářovi. Návštěvní doba hradu Býtova na Znojemsku je, podobně jako na jiných památkách, od úterý do neděle. Během července a srpna je otevírací doba od 9 do 18 hodin.

A teď ve výletech jdeme k otázce, tedy k té minulé. My jsme se ptali, kde najdeme prosklený tunel přímo pod Rybníkem, kde se můžete podívat na prostředí života pod vodou. Nápovědou bylo to, že je dlouhý 8 metrů a v hloubce 3,5 metru pod vodou. Dali jsme dvě možnosti, ostatně to velí tradice, najdeme ho, tedy ptali jsme se, za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak já jsem tam tu Třeboň dal záměrně, protože to je samozřejmě město výlovů rybářů, rybníků, rybníkáře. Nebyla to Třeboň, tam pod rybník nemůžete, ale můžete si užít třeba výlovy. Ostatně to je veliká atrakce vždycky na podzim nebo zimě. Obec Modrá u Velehradu, tak to bylo správně, bylo to Ačko, kdo napsal Ačko, měl šanci vyhrát cestovní tašku, jinak ten tunel Živá voda v obci Modrá u Velehradu, kdyby vám to ještě pomohlo při výletech, je to jižní Morava, okres Uherské Hradiště. Kdo vyhrál cestovní tašku? Paní Renata Valentová Bruntál, pan Libor Cigánek Rohatec, pan Zdeněk Gersl Ostrava Zábřeh, paní Jana Šmídová Loučná nad Desnou a paní Eva Budzáková Lunchcrown. Gratulujeme. No a ve hře je stále hlavní cena za červen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Kdo tuto hlavní cenu získá, tak to je zatím opředeno tajemstvím.

0: Pardubice jako na dlani. To nabízí zelená brána v centru města, která se po dvouleté rekonstrukci opět otevřela veřejnosti. Z jejího vyhlídkového ochozu se otevírají výhledy na historické centrum, na zámek, Kunětickou horu i vzdálené hřebeny hor. A která světová strana nabízí nejhezčí výhled? To se s historikem Janem Ivanegou vydala na zelenou bránu zjistit naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: My jsme došli až na vrchol zelené brány. Je dneska krásný den, takže vidíme všechno, co asi můžeme vidět.
2: Díváme se na sever, přímo před námi je fantastická zvonice, krásná stavba. Vznikla na Prahu 30. let na starší zástavbě. Za ní je nádherný kostel svatého Bartoloměje, mimořádná sakrální dominanta města. No a o kus dál se díváme na pardubický zámek. Jemuž dominuje nejenom nádherná věž Hláska, kde je teďka taky skvělá vyhlídka, ale taky valové opevnění, to je ten kruhový rondel tady v popředí, ze kterého je zase jiný, neméně pěkný výhled na město.
1: Pojďme dál, tady se podívat na náměstí Republiky.
2: Náměstí Republiky je skutečně neuralgickým bodem pardubického urbanismu a vždycky bylo. Jeho řešení z hlediska nějakého systematického urbanismu bylo možné až po zasypání městské řeky, ramene Chrudimky, která spojovala Chrudimku s Labem a tekla v zásadě po té trase stávající ulice.
1: To bylo začátek 20. století.
2: Přesně tak, po dlouhých diskuzích s památkáři a řekněme konzervativními zástupci zachování starobylého rázu města byla ta městská řeka skutečně zasypána.
1: Když dohlédneme z této strany dál než na náměstí Republiky, co můžeme vidět?
2: Můžeme vidět průhled někdejší Královskou třídou. To byla novodobá dominantní ulice spojující historické jádro s tím zeleným předměstím.
1: Pohled na jižní stranu je takový o poznání klidnější oproti tomu náměstí Republiky.
2: Je to tak nepochybně do jisté míry i proto, že se přímo ze zelené brány díváme na historické gotické parcely starého jádra Pardubic. K těm přirozeně náležely i typické úzké záhumenky, které i dnes vytváří příjemné ostrůvky zeleně. Na ty středověké parcely ovšem navazuje zase novodobá zástavba z počátku 20. století. Díváme se do zahradního nebo zadního traktu dívčí průmyslové školy Vesna. Ta vznikla v roce 1908. Nahlížíme také na dvůr ředitelství pošt a telegrafů. To byl další problematický objekt, který byl plánován dlouhá desetiletí a nakonec vyrostl až ve 20. letech podle velmi dobrého návrhu architekta Ladislava Machoně.
1: Východní strana, tu si necháváme na závěr, Perštinské náměstí.
2: Je to pohled nepochybně nejmalebnější, protože se otvírá do nádherného historického jádra toho poddanského Perštinského města. Jeho podoba se samozřejmě od dob Pernštejnů zásadně pozměnila, ale to jádro skutečně zůstává Pernštejnské, dané těmi požáry v 16. století.
1: Dálce ještě vidíme i Kunětickou horu, Orlické hory, Krkonoše jsou tak v oparu, ale můžou být vidět někdy za lepších podmínek.
2: Jednoznačně ze zelené brány je bez větších problémů za dobrých podmínek vidět Sněžka i celý hlavní masiv Krkonoš, stejně tak i Orlické hory. Když se díváme ke Kunětické hoře, tak naši pozornost upoutá kromě toho nádherného hradu i dvojice objektů, které jsou přímo v ose. Na jedné straně, trošku vzdálenější, jsou to fantastické Gočárovy automatické mlýny a ještě před nimi na tom samotném náměstí stojí ve výhledu novorenesanční radnice. Ta vznikla v roce 1893 a je to stavba, která zabírá několik těch středověkých parcel a jednoduše se svojí monumentalitou vymyká měřítku náměstí.
0: Říká historik Východočeského muzea Jan Ivanega, který na znovu otevřenou zelenou bránu v centru Pardubic doprovodil naši kolegyni Milenu Vápeníkovou. A pokud byste se na výhledy z ní chtěli podívat už teď, můžete nahlédnout do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu, věřím, že už je dobře znáte, výlety.rozhlas.cz.

0: V Kadani v Ústeckém kraji narazíte na celou řadu turistických lákadel. Najdete tu třeba nábřeží Maxi Psafíka a na něm stojící kovanou repliku stroje staroměstského orloje. Mají tam i klášter s úžasnými freskami, nejužší uličku v Česku a také náměstí s historickými budovami a zajímavou radniční věží. A hned vedle radnice je Muzeum čarodějnic. Naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová se tam trochu bála vyrazit sama a tak si přizvala průvodkyni Věru Stejnou. Tedy pardon, pro tuto chvíli je to vlastně...
1: Čarodějnická teta Agáta. Čarodějnice, ty tady byly od pradávna, ale nemyslíme ty pohádkové, ale čarodějnice jako skutečné ženy, které uměly něco navíc a byly to bylinkářky, léčitelky vědmy a v podstatě malé doktorky. Tak s tím seznamujeme tady děti. Já mám zařízení lopatu a na co mám tu lopatu? Většinou říkají na zlobivé děti a já říkám, že jí mám na chleba. Kluci často říkají na pizzu. Pizzu dáváme do pece, chleba dáváme do pece a ty zlobivý dáváme zároveň zde do klece.
2: Čarodějnice, čarodějky měly blízko i k alchymii, takže ta alchymistická dílna nechybí ani tady v Kadani.
1: Tady dětem ukazují, jakým způsobem se bylinky dávají zpracovat. Zde třeba máme moždíř a jak se bylinky do ní dávají a tlouchem rozmačkávají na prášek, který se potom dává do hrníčku, zalije se horkou vodou, že vlastně to je čaj a lektvar.
2: Těch figur je tady opravdu veliká spousta. Tohle řekla bych, kdyby tam byl Ježíšek, může to být docela klidně betlem, ale spíš to bude nějaká pohádka.
1: Je to pohyblivý mechanismus, protože jsme v muzeu čarodějnic, tak ho s dětmi rozpohybováváme kouzlením, čarováním. Na to já tady mám bulky, já vám teda taky můžu jednu dát, takže připravte se, děvčata, pozor teď. Čáry, máry, potko, čáry, fuk!
2: Na mou duši funguje to. Zvoník zvoní, rytíř bojuje s drakem, čert si opéká prasátko, čarodějnice letí na koštěti. Jsem zvědavá, jaká další kouzla ještě tady objevíme.
1: Tady u toho stolečku takhle tiskneme peníze. A rovnou 5 000. Kdy jste je viděli naposledy? Ani v bankomatech nejsou, proto my čas od času si je tady dotiskneme.
2: A ráda věřím, že by leckdo z návštěvníků rád přišel pomáhat.
1: Já když tady zazvoním, tak vás tady všechny vítám u nás v čarodějnické škole. My si všechny malé i velké nejdřív vyzkoušíme, abychom mohli na konci podle znalostí všem přidat výuční list v oboru čarodějnickém.
2: Teď si nejsem jistá, jestli se tady místy víc nebaví dospělí než děti.
1: Já myslím, že to je na stejno. Chodí nám sem zájezdy jak školní dětí, mateřských škol, ale i zájezdy seniorů. A myslím, že ty si to úplně vyžívají, protože vlastně původní zařízení jsou staré školní lavice, kdy všichni nostalgicky vzpomínají na své pobyty ve školách. No jinak ještě připomínám, že tady mám jako pomocníka 2 v 1 ukazovátko, ale i rákosku, no a to mnohé také rozesměje.
2: Rozhodně bavit se v Muzeu čarodějnic v Kadani budete, ať už se smíchem, anebo možná někdy i malinko se strachem, protože které to zákoutí opravdu strašidelné je.
0: Tak teď nevím, jestli nás kolegyně Slávka Brádlová láká anebo varuje, ale jsem si jistý, že návštěva Muzea čarodějnic v Kadani určitě stojí za to. Výlety. Možná čekáte na novou soutěžní otázku, ale když se podíváte do kalendáře, konec června se blíží, prázdniny jsou na dohled. My už teď trochu bilancujeme, chystáme všechno na letní měsíce. Sice vám v našich klasických výletech už do prázdnin soutěž nenabídneme, ale od pondělí 29. června do konce srpna budeme soutěžit, až se z toho bude točit hlava. Každý všední den od pondělí do pátku bude stejně jako v loni návštěva, naší prioritou budeme navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a hlavně soutěž o pěkné ceny. A klasické víkendové výlety opět jako v loni nahradí na 2 měsíce, tedy ty prázdninové měsíce, zámecké léto. Jak už jsem říkal, spolu se budeme scházet ve všední dny v 9.45. Tak do mobilů si už pro jistotu dejte naše číslo, které budete potřebovat. 731 800 900, ať jste připraveni, až to vypukne. Kdy? No přeci, jak už jsem říkal, v pondělí 29. června v 9.45.

0: nad Českou vsí. Tamní lesy ovšem ukrývají skal mnohem víc. Přímo pod skalní velikány se náš olomoucký kolega Miroslav Kobza vydal se správcem muzea v České vsi Romanem Janasem.
1: Těch skal je tady víc, je tady vyhlídková skála, vlastně pod vyhlídkovou je potom horolezecká, která se nazývá Pekelník, a pod Pekelníkem máme tady ještě spoustu dalších skal.
2: Skály tady vyčnívají z toho lesa vzrostlého. Musím říct, že teď se něco vykácelo, ale stále více zarůstají. Stále je ale z těch skal krásný výhled. Co můžeme ze skály vidět? Já teda mám asi jedny z nejkrásnějších fotek odsud na známý lázeňský dům Priznic v Jesenických Lázních, ale dá se říct, že je tady vidět od Jeseníku až do Polska. Je to tak?
1: Je to tak. Můžeme vidět Rychlabské hory, ale můžeme vidět i polské nížiny.
2: Málo kdo ví, že ten hřbet naproti vlastně tady přes údolí Bělé, takže to patří ještě k Rychlebským horám. Říká se tomu Sokolí hřbet a vlastně táhne se až do Polska. Zároveň můžeme vidět v Polsku třeba Polská jezera, Niské, Otmuchovské, kam se jezdí i vlastně lidé od nás koupat v létě. No, když se vrátíme na skálu, tak on je to dneska vlastně významná turistická lokalita, ale když se jí říkalo Harichštejn, proč?
1: Říkalo se jí Harichštejn, protože vlastně prvním majitelem byl Franz Harich.
2: To byl sedlák z České vsi.
1: Vlastně tady pole a jako první tady postavil hospodu a jako první si tady požádal vlastně i o výčep.
2: Už tehdy tady chodila spousta turistů, vlastně také nechal zajistit ten vrchol těch skal, kde dneska máme ty řetězy. I tak je to vlastně docela vysoká skála, víme, jak je vysoká.
1: Teď jste mě načapal, ale můžu říct, že teď se tady nachází naučná stezka, která byla vybudována v roce 2015. Připomíná i zašlou slavu Moravskoslezského sudeckého horského spolku a ten už v roce 1892 nechal na skaliskách severního úpatí Zlatého chlumu vybudovat romantickou výhlídku zajištěnou železným zábradlím.
2: Takže už vlastně z konce 19. století a já jsem mezi tím našel, že skála je vysoká 40 metrů. Tohle je místo, které je, dá se říct, mezi dvěma významnými body. Jednak je to teda údolí Bělé, Jeseníky, máme kousek za námi, my už se nacházíme vlastně na úpatí té Slezské Hané, když bychom to řekli. Ale kdybychom tady pokračovali dále do kopce, tak dojdeme na další velkou výhlídku, je to tak?
1: Ano, je to tak, došli bychom na vrchol Zlatého chlumu.
2: Cestou, když bychom se vydali z Jeseníku sem na Čertový kameny, tak si můžeme všimnout takových zvláštních těžebních útvarů a to prý je pozůstatek té dávné těžby zlata.
1: Je to tak, tady se těžilo zlato už někdy ve 12. století.
2: Vrchol těch Čertových kamenů je střen několika pověstmi. Já bych je asi tady nevyjmenovával, protože jsou strašně dlouhé, ale vy jste mi ukázal, že tady je skutečně hlava čerta.
1: Určitě vlastně na druhé z těchto skal, zvané Pekelník, je čertová hlava.
2: Vede přes ní nějaká ta lezecká trasa, protože horolezci tady bývají docela často.
1: Horolezci tady bývají často a vlastně celá tahle ta skála je prošpikovaná několika trasami.
2: Na Čertový kameny vedou turistické značky jak z Jeseníku, tak tuším i od vás z České vsi, je to tak?
1: Vede tady vlastně modrá turistická trasa z České vsi. Dá se pokračovat na rejvíz.
0: Říká správce muzea v České vsi Roman Janas, který mezi Čertovy kameny a Pekelníka nedaleko Jeseníku vzal našeho olomouckého kolegu Miroslava Kobzu a vlastně také vás, naše posluchače.
3: Život je šatna v kabaretu,

Dnešní nedělní výlety mají před sebou ještě pár minut, čekají nás ještě další výlety příští sobotu, pak už v neděli pořad Rozhlas jede za vámi. No já už jsem vás pozval na soutěž na naše zámecké léto od pondělí do pátku, startujeme 29. června, až do konce srpna budeme navštěvovat naše zámky, představíme vám jejich majitele, dovíte se spousty zajímavostí a soutěžní otázku o atraktivní ceny. Do mobilu, a to už jsem vám také říkal, si připravte naše číslo 731 800 900, budete ho potřebovat na soutěž, tak budu držet palce. Určitě se sejdeme ještě příští týden, příští sobotu, no a potom hned od pondělí celé prázdniny budeme trávit spolu. Hezký den vám přeji.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Řidiče ani návštěvníky trak trialu u Jihlavy tropické počasí neodradilo. Fungování českého sportu má řešit komplexní zákon o sportu. Island po dvouleté pauze obnovil lov velryb. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer oblačno s možností bouřek a přeháněk. Teplotní maxima dosáhnou 32 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Tankodrom v Jihlavském Pístově hostí tradiční závod Truck Trialu. Druhým dnem tam 30 řidičů soutěží v nejnáročnějším terénu. Navíc se musí vypořádat s horkým počasím v kabině bez klimatizace.
2: Tohle vozidlo asi nemá klimatizaci.
3: To nemá, to nemělo ani. Nic si vám nezbývá. Je to náročnější takový, no.
4: Tomáš Legerský závodí 9. rokem. Do Pístova přijel z Hradce Králové. S tropickým počasím se museli vypořádat i návštěvníci, jako manželé Královy z Prahy.
5: Já jsem se to případně trošku divila nejdřív, proč jsem ráda deštník, ale pak jsem to pochopila.
2: A teď jste ráda.
5: Teď jsem ráda, samozřejmě.
6: K tomu spoustu vody sebou, aby jsme vůbec vydrželi tady, protože počasí je úplně nádherný. Ale...
4: Poslední závod Truck Trialu končí dnes v 16 hodin. Podle meteorologů budou teploty k 30 stupňům dosahovat i v následujících dnech. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Vztahy profesionálních sportovců a jejich klubů by měl upravit vznikající zákon o sportu. Připravují ho poslanci opozice i koalice. Vůbec poprvé by také definoval, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit by mohli jako živnostníci, osoby vykonávající svobodné povolání nebo jako zaměstnanci. V tom případě by zákon také upravil jejich pracovně právní vztahy. A to, aby odpovídali realitě, jak vysvětluje ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů.
7: U toho pracovně právního vztahu se třeba řeší věci, jako jsou úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz, nebo řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci, asi se nedodržuje 8,5-hodinová pracovní doba.
0: Island tento týden vyslal na lov velryb jednu ze svých dvou zbývajících velrybářských lodí, a to po dvouleté pauze. Informoval o tom agentura AFP. Země v roce 2024 a 2025 lov těchto kytovců pozastavila, mimo jiné i kvůli slabé poptávce.
8: Vyplutí lodi z hlavního města Reykjavíku se v pátek snažil zabránit protestující, který se připoutal ke stěžni. Z plavidla ale večer slezl a policisté ho odvedli. Island patří spolu s Norskem a Japonskem mezi tři země, které navzdory kritice velryby stále loví. Mezinárodní velrybářská komise komerční lov těchto mořských savců nicméně zakázala už v roce 1986 v reakci na prudký pokles populace. Vláda na Islandu má podle AFP na podzim předložit návrh zákona, který by lov velryb v zemi úplně zakázal. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Čeští fotbalisté začali s přípravou na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí ve čtvrtek ráno našeho času na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku. V sobotu trénovali jen hráči, kteří nenastoupili nebo zasáhli jen do části obou utkání. Případný postup do play-off šampionátu s velkou pravděpodobností zajistí Čechům pouze výhra.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Velkém Meziříčí teď mají 29 stupňů, v Telči 28, bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer oblačno s možností bouřek a přeháněk. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 29 a 32 stupni, přidá se slabý severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: A s komplikacemi počítejte na silnici 3. třídy u Březníku na Třebíčsku. Po nehodě tam stojí dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: jak si užíváte nedělní letní odpoledne krátce po 14. hodině? Doufám, že jste v pohodě, dodržujete pitný režim a jsem každopádně rád, že jste s námi. S vysíláním Českého rozhlasu Vysočina od jehož mikrofonu vám přeji skvělý poslech. Metrový havrani v potemnělé uličce, kosmický trichodon nebo mazlíčci. V ulicích Peřimova, ale i v okolních městech a obcích se na jaře objevily instalace netradičních soch. Odkud se vzali a jak je všechny najít, to uslyšíte už za chvíli.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem
9: a Václavem Neskářem. Pojďme se projet a proletět na křídlech iluzí.

0: Devět suchařů z Vysočiny bezplatně zapůjčilo 14 svých netradičních děl. Sochy je teď možné vidět v ulicích Pléřimova, Horní Cerekve a Svépravic. Organizátoři této interaktivní výstavy chtějí ve stejném duchu pokračovat i v následujících letech a založit na Pléřimovsku novou tradici.
1: No, nevšimla, bych pravdu řekla.
2: Protože oni jsou teď tak podobné nebo různé sochy po celém Pléřimově.
1: No, fakt jsem si nevšimla.
2: Fakt jste si nevšimla?
1: Ne.
2: Když se podíváte, líbí se?
1: Krásný, no, moc hezký.
2: V úzké uličce, která je u parkoviště v Solní ulici v Pléřimově, teď s paní Irenou obdivujeme sochy několika, asi tří havranů. Je to jedna z instalací, které teď najdete po celém Pléřimově a nejenom tam, tamhle už přichází Jakub Černý z místní akční skupiny Šipka, který to má celé na svědomí.
3: Dneska máme hodně velký.
2: Ještě víc jich je tady, já jsem nejdřív napočítal jenom tři a teďka tamhle ještě jeden bílý, jeden ještě černý.
4: Pět havranů.
2: V malé temné uličce.
3: Ano, je to tak. Jsou součástí výstavy v rámci projektu Umění nás spojuje, který jsme připravili pro Pléřimov a okolní obce.
2: Sochy jsou nějak třeba tematicky sjednocené?
3: To ani ne, spíše jsme hledali prostory, které jsou zajímavé ve městě a lidé do nich tak často nechodí. Takže se snažíme lidi přitáhnout do těch uliček, které mají za sebou nějakou zajímavou historii.
2: A třeba nejsou tak turisticky exponované?
3: A nejsou, přesně tak, říkáte to dobře. Celkem se instalovalo 14 soch, z čehož jedna je ve své pravicích, dvě jsou v Horní Cerekvi a zbylých 11 v Pléřimově.
2: Dobře, ale přijedu do Pléřimova, chtěl bych ty sochy najít.
3: Můžete si zajít do infocentra pro brožurku s mapou, a nebo i když najdete jenom jednu sochu, tak na každé té cedulce je QR kód.
2: Aha, tady ho vidíme.
3: A podle něj vlastně najdete kompletní mapu. A k tomu je i soutěž pro děti. Vlastně nevím, jestli si z mládí pamatujete, obarvovali jsme 5 koruny tuškou.
2: Jo, přes průsvitný papír.
3: Přesně tak, tak úplně stejným způsobem jdete po těch dílech. Vlastně na každém je z 3D tiskárny relief daný sochy.
2: Aha.
3: A když si přiložíte a obkreslíte tuškou nebo voskovkou, tak sbíráte. Jakmile seberete 7 soch, tak fíčku dostanete nějakou malou odměnu.
2: Sochy budou v ulicích až do září, pak se vrátí k autorům, kteří je bezplatně zapůjčili. Z Pléřimova Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina za chvíli zamíříme za sportem. Veteráni fotbalových šampionátů z řad fanoušků rádi vzpomínají na dobu, kdy jste mohli vyrazit bez vstupenky a koupit si ji pokoutně za pár marek, pokud jste tedy nežili za železnou oponou. Za chvíli vás s jedním takovým pamětníkem seznámíme v zápisníku z letošního turnaje.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: mistrovství světa ve fotbale na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Letošní mistrovství světa v evropském fotbale sledují lidé ve Spojených státech zdaleka nejen na stadionech a v oficiálních fanzónách. Některá města zavírají celé ulice a instalují velkoplošné obrazovky, aby tam Američané i návštěvníci z ciziny mohli šampionát společně sledovat. Náš zvláštní zpravodaj na turnaji ochutnal tuhle atmosféru v San Jose v Kalifornii při zápase Nizozemsko-Švédsko. Objevil tam i veterána šampionátu z dob fotbalového romantismu.
2: Tady v Kalifornii je teprve 10 hodin dopoledne, ale v centru San Jose už se mohutně slaví nizozemské góly. Na uzavřené ulici ve fanzóně se tady sešlo možná i několik stovek fanoušků Nizozemska a Švédska. A někteří sledují přenos na velkoplošné obrazovce odsud z přilehlého parkovacího domu jako z balkonku při divadelním představení. Zaparkovali svá auta, rozevřeli své kempingové stoličky a do otevřených kufrů si sahají pro pivo anebo nealkoholické nápoje.
3: Tohle je alternativní fotbalový stadion a tam dole v hospodě mají příliš drahé pivo. Já jsem Holanďan, my za pivo neutrácíme zbytečně moc. Takový fotbalový piknik v sobotu v 10 ráno, co víc si můžu přát. Požádal jsem o to přímo u FIFA a takhle to funguje. O co si řeknete, to dostanete.
2: Sarkasticky žertuje na účet svůj i Mezinárodní fotbalové federace René Hojsen. Teď už i naturalizovaný Američan, ale jinak oranžově oblečený Holanďan a veterán světových šampionátů. Osobně navštívil zápasy na 5 mundialech. Poprvé v roce 1974, kdy prý v 6 letech taky poprvé kvůli fotbalu brečel po porážce Nizozemska ve finále s domácím Německem.
3: To byla moje první fotbalová jizva. Potom mě táta vzal v roce 1982 na mundial do Španělska, i když tam Nizozemsko nehrálo. Jeli jsme bez vstupenek, byla to součást dobrodružství. Táta neuměl španělsky, ale rukama nohama se domluvil a koupil je za hotovost v 10. patře nějakého domu v Barceloně. U velkého stolu tam seděl obří Španěl s doutníkem v puse. Za 10-15 německých marek nám prodal lístky na zápas mladičkého Maradony nebo na skvělé Brazilce se Sokratesem a Zikem. Bylo to úžasné mistrovství světa, úplně jiné než v současnosti.
2: Vzpomíná Holanďan René na šampionáty v době fotbalového romantismu i chuligánství a taky nizozemského vítězství na Euro 1988.
3: 2 roky na to jsme jeli do Itálie, taky nádherný světový šampionát, stále hodně chuligánství, hodně policistů. Kempovali jsme u Palerma dohromady 15 000 nizozemských a 15 000 irských fanoušků. Byl tam takový útes a naši tam první den vyvěsili nizozemskou vlajku. Irové druhý den šli a dali tam místo toho svoji. Pak jsme jim to zas oplatili. Užili jsme si spoustu legrace.
2: René Hojsen se pak ještě vypravil na zápasy mundialů 1994 a 98 tady v USA a ve Francii. Ten letošní americký už ho ale neláká. Místo stadionu si ho radši vychutnává tady na pouličním fanfestu.
3: Měl jsem štěstí, že jsem mohl sledovat vývoj fotbalových šampionátů od doby přátelských rodinných turnajů přes dobu chuligánství, ale pořád s levnými vstupenkami, až po dnešek, kdy je turnaj pro elity. Proto lidi chodí zápasy sledovat na tyto pouliční párty. Jsem na Spojené státy hrdý, jak se posunuli. V tom roce 1994, jakmile jste se vzdálili od stadionu, tak nikdo nevěděl, o čem to mluvíte a proč si nesete nizozemskou vlajku. Teď si tu lidi šampionát vychutnávají.
2: Včetně Reného, který tady na parkovišti nad promenádou slaví nakonec 5 nizozemských gólů Švédsku. A jako fanoušek PSV Eindhoven má i vzkaz pro českého brankáře Matěje Kováře.
4: He's a player of my team, PSV Eindhoven.
3: Kováři, jestli to slyšíš, musíš zůstat v Eindhovenu. Proč bys chodil někam do Fenerbahče? Až ho uvidíš, dej mu na mě číslo. My si o tom promluvíme.
2: Směje se René Hojsen, živá encyklopedie zážitků ze světových šampionátů. Ze San Jose, Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Mistrovství světa ve fotbale.

0: Kdo si hraje, nezlobí. Určitě jste slyšeli a znáte tohle přísloví. Možná i o něm, možná i to napadlo Miroslava Marka, když připravoval dnešní Region rekordů a kuriozit.
1: Region rekordů a kuriozit. Nejmenší historická panenka. Dnešní děti, tedy holčičky, mají panenek zpravidla nepřeberné množství. Nebývají zrovna nejlevnější, ale tím množstvím vlastně tak trochu ztrácejí na ceně. To historické panenky jsou vzácné. Paní Jiřina Havlová má ve své expozici Muzea panenek v Plzni panenku z biskvitového porcelánu, lidově známou jako Frozen Charlotte, měřící pouhé 3 cm a 2 mm. Pochází z období secese. Byla vyrobena v roce 1890. Tato takzvaná šestáková panenka je dárkovou panenkou, která se ve své době dávala zákazníkům v obchodech jako poděkování za nákup. Bývala přivázána na stužce a odstříhávala se. Přednedávnem ji agentura Dobrý den oficiálně zaevidovala do České databanky rekordů jako nejmenší panenku s historickou hodnotou. Pro tyto panenky byl charakteristickým rysem porcelánový nebo biské materiál, kloubové ruce a někdy i nohy, tedy v tehdejším provedení drátky v kloubech, rakousko-uherská nebo francouzská výroba a ručně malovaný obličej. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina vás za chvíli pozveme do jižních Čech. Vnímat město Písek jinak a třeba se i vrátit do dětských let můžou lidé na písečném chodníku na Kamenném mostě. Je první svého druhu v Česku. Neobvyklá promenáda, na které je 25 tun písku, už přilákala stovky lidí. Zavedeme vás na ní za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď ale pojďme zkontrolovat oblohu. Mojmír Martán z Českého hydrometeorologického ústavu už je na telefonu. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jaké to odpoledne je? Předpokládám, že horké.
2: Ano, je horké. Horko je dokonce i v těch nejvyšších polohách nad 700 metrů, kde jsou teploty kolem 27 stupňů. Na některých místech ale dosahují i přes 30 stupňů. Nejvyšší hodnotu tady vidím aktuálně na Třebíčsku 32 stupňů. Mhm.
0: Ve zprávách jsem zaznamenal informaci, že odpoledne by mohly dorazit nějaké bouřky. Jak to vypadá?
2: Tak pravděpodobnost bouřek je dnes sice malá, ale pokud se nějaké bouřky vytvoří, tak mohou být doprovázeny přívalovými srážkami narazy větru a kroupami. Jinak by měl foukat slabý vítr, většinou severních směrů, který právě v těch případných přehaňkách a bouřkách může přechodně zesilovat.
0: A bude to horké počasí pokračovat i v příštím týdnu?
2: Bude. Zítra čekáme, že bude obloha jasná až polojasná. V průběhu dne může být oblačnosti více, zejména v těch odpoledních a večerních hodinách s možností lokálních přeháněk a bouřek, které mohou být i silnější. Ta pravděpodobnost přeháněk a bouřek je zítra vyšší než dnes. Ranní teploty 20 až 17, v údolích lokálně kolem 15 stupňů, odpolední teploty 28 až 31 stupňů a foukat bude slabý v průběhu dne mírný severní vítr v bouřkách a přeháněkách přechodně zesilující.
0: Takže kdo má zítra volno, může klidně vrazit na koupaliště a když bude pršet, schová se do vody. Bude pořád teplo.
2: Ano, přesně tak.
0: A v dalších dnech bude pokračovat příliv teplého vzduchu, jak vy vždycky říkáte?
2: Ano, bude relativně nejchladněji, bude zřejmě v úterý, kdy se teploty odpoledne dostanou jen v úzovkách na 26 až 30 stupňů. Ty další dny přinesou o něco chladnější rána s teplotami kolem 15 stupňů, ale odpolední teploty budou pozvolna zase stoupat.
0: No jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet dál, protože teď je krásné počasí, ale je školní rok a zpravidla, když začnou prázdniny, tak se teplota sníží a počasí se zhorší, ale uvidíme, to je ještě daleko.
2: Přesně tak.
0: Mojmír Martán, výhled počasí, víceméně letný, teplý a tropický na další dny. Díky za informace, pěknou neděli a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: je to báječná masáž na nohy.
1: Monika Bukovská přijela do Písku z Prahy.
2: Že to je atrakce, že to se nikomu nepoštěstí.
0: My se musíme projít v Písku. A musím si to dát ještě jednou tam a zpátky, protože mě to hrozně baví.
1: Procházku po pískovém chodníčku, který je 2 metry široký, si nenechala ujít ani. Tereza Knížová, vy jste tu nohu přímo zabořila do písku, takže je to taková písečná koupel.
3: Je to tak, vlastně mi to

0: docela iniciovalo těšení se na dovolenou. Ale...
1: Otcem myšlenky je zakladatel spolku Piana v ulicích Ondřej Kobza. Má úsměv od ucha k uchu, protože lidé nenechají tenhle chodník bez povšimnutí a užívají si chůzi na boso v písku.
2: My se snažíme stavět takové laskavé překážky a čekat, co to dělá s těma výrazama ve tváři, a dost často samozřejmě na to reagují děti, anebo pak třeba dospělí, kteří mají takovou dětskou duši.
1: Tento nevšední zážitek by měl lidi trochu zastavit, říká Ondřej Kobza.
2: Jde o to, aby lidé v sobě projevili nějakou spontaneitu, že si prostě sundají ty boty a nejenom si připadají, jako jsou někde na pláži. Na jednom břehu máme sochy z písku, je to taková i slavnostní ulička. Je to takový uvolněný všechno, je to vnímá. Všemi smysly to místo.
1: Rok a půl letá Sofie i její maminka
3: Aneta Pítková
1: i cvičí v tom písku, nejenom chodí.
3: Sofinka chodí minimálně půl roku, takže je to zdatný chodec, baví všechno. Určitě si to užívá.
1: Učitelka Barbora Gabrielová má osmičlenou skupinu dětí ze základní a speciální školy v písku, ve které je i Samík.
4: Tak já to zkusím. Ten písek je fakt pohodlný a to je příjemný.
1: Písek v písku, přijde vám to nápadité?
4: Nomen omen, ano, přijde mi to nápadité.
1: Po tomto pískovém chodníku se můžou lidé projít do konce týdne. Z písku Jitka Cibulová-Vukatá, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Záhadná bota na místě činu. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se štěnicí. ČT2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Vláda bude zítra rozhodovat o složení delegace na summit NATO. Prezident se jednání nezúčastní. Okupační správa Krymu zastavila prodej pohonných hmot veřejnosti. Zítra očekáváme jasno až polojasno. V průběhu dne občas oblačno, později i s možností lokálních přeháněk a bouřek. Teplotní maxima dosáhnou 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky. Budou je doprovázet přívalové deště a silný vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Můžou se objevit i kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí od 13 hodin do půlnoci. Meteorologové také varují před vysokými teplotami. Lidé by proto měli v odpoledních hodinách omezit tělesnou zátěž. Prezident Petr Pavel se nezúčastní zítřejšího jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Novinářům to prezident řekl před začátkem pietního aktu v Ležácích. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. V případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu.
4: Teprve potom se rozhodnu, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
3: Premiér Babiš už dřív řekl, že prezident by součástí delegace být neměl, protože výdaje státu na obranu má obhajovat vláda. Česko totiž ani letos nesplní závazek vydat na obranu 2% HDP. V Polničce na Žďársku už cyklisté nemusí jezdit po frekventované silnici. A to díky nové cyklostezce za 24 milionů korun, kterou o víkendu slavnostně uvedli do provozu. Její součástí je i 33 metrů dlouhá ocelo, betonová lávka přes Sázavu. Po jejich stranách nechala obec umístit i části kolejnic, a to jako připomínku někdejších významných železáren, které v Polničce v minulosti byly. Zpráva na ruském okupovaném poloostrově Krym zakázala prodej pohonných hmot na všech čerpacích stanicích. Paliva zůstanou vyhrazená jen pro vládní orgány. Na síti Telegram to oznámil Moskvou dosazený šéf Krymu Sergej Aksionov. Vyzval ale k zachování klidu. Důvodem nedostatku paliv jsou ukrajinské útoky na ropná zařízení v Rusku.
5: Sport.
3: Český cyklista Matyáš Vacek nastoupil do poslední etapy letošního ročníku závodu kolem Švýcarska z třetího místa průběžného pořadí. Na peloton čeká dnes odpoledne téměř 151 kilometrů se třemi náročnými alpskými stoupáními. Ve žlutém dresu vedoucího závodníka jede Slovinec Tadej Pogačar.
5: Počasí.
3: V noci bude polojasno až skoro jasno s teplotami kolem 17 stupňů. Zítra očekáváme jasno až polojasno, v průběhu dne občas oblačno, později i s možností lokálních přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Přidá se slabý, během nemírný severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Opatrně na silnici 23 u Vladislavy na Třebíčsku. Došlo tam ke střetu osobního auta s cyklistou. Pozor dávejte v pražském směru dálnice D1 na 118. kilometru u Velkého Beranova. Stojí tam porouchaný karavan a nehodu dvou osobních aut máme právě teď hlášenou ze silnice 38 na křižovatce mezi obcemi Martinkov a Lesonice. Dávejte tam pozor.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jsem rád, že nedělní odpoledne trávíte s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina a od jeho mikrofonu vám přeji pohodový poslech. Proč máme jako lidé pořád pocit, že všechno nějak přelstíme a na vše vyzrajeme a že to půjde do nekonečna? Odpověď hledejte v dnešním rozhlasovém sloupku už za pár minut.
2: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
6: No a také s příjemnými písničkami, které nás čekají i v dalších minutách dnešního dne. No Name, děkujem, že jsi, to je první z nich.

0: Na vše nějak vyzrajeme a vše přelstíme. I přírodu. A půjde to až do nekonečna. Nebo snad ne. Poslechněte si dnešní rozhlasový sloupek Jana Flašky.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Málo co dokáže v člověku probudit takový pocit vítězství, jako když se mu podaří nad něčím vyzrát. V době, kdy svět ještě dával smysl, to byl souboj mozků, kdo z koho. Dnešní svět je ale příliš složitý na to, abychom ztráceli čas snahou ho pochopit. Ovšem snažíme se nad ním vyzrát i tak. Například, když v ovladači k televizi docházejí baterie, tiskneme tlačítka vší silou, abychom z ovladače ještě vymáčkli poslední zbytky energie. Je to sice čirý nesmysl, ovladač není zubní pasta, ale občas se zdá, že to funguje. Taky používáme nejmodernější technologie k tomu, abychom se vzepřeli technologické lobby. Například si na internetu pod receptem na bábovku jednou provždy můžeme ujasnit, že zeměkoule je placatá. Nám nikdo nic nenakecá. Jeden můj známý si zase z odpadu ve spruchovém koutě vyndal sítko, protože se mu v něm zachytávaly vlasy. Nenechal si vysvětlit, že tím problém nezanikl, pouze se přesunul o metr hlouběji do temnot. Odpad odtéká, problém vyřešen. Průměrný homo sapiens zkrátka svět kolem sebe ovládá kouzelnou kombinací ignorance a arogance. Sice netušíme, jak to funguje, ale to nám nebrání v tom, abychom nad tím nějak nevyzráli. Bolí nás záda z věčného sezení? Nevadí, lupneme tam brufen. Nejsou peníze ve státním rozpočtu? Nevadí, půjčíme si z budoucnosti. Dochází voda a pole jsou na prach? Nevadí, postavíme na nich sklady na balenou vodu z hloubkových vrtů. Zkrátka žijeme v éře, kdy nás od totální katastrofy dělí jen to, že přes ní občas přelepíme pásku. Až jednou definitivně narazíme do zdi, řekneme si, že jsme to sice podělali, za to se nám nad tím až do poslední vteřiny dařilo vítězoslavně vyzrávat.

0: Jaderná elektrárna v Dukovanech poptává nové zaměstnance. Neschání ale zdaleka jen jaderné inženýry. Schánka je i po běžných profesích. Jakých? Řekneme za chvíli.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Nedělní vysílání představí 25-letou ženu, která dlouhé měsíce přežívala sama uprostřed Aljašské pustiny. Drobná, sotva 45 kg, čelila hladu, nemocem i ledním medvědům. Odmítla čekat na smrt a rozhodla se přežít za každou cenu. Pro původní obyvatele Aljašky je dodnes symbolem vůle a víry.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: na čase být.
1: Víc než stovku nových zaměstnanců schání jaderné elektrárny v Dukovanech a Temelíně. Nechybí jim ale jaderní inženýři. Naopak poptávají lidi, kteří umí řemeslo, například elektrikáře, svářeče nebo strojaře.
2: To je vlastně nerezový potrubí. Já jsem nastoupil v roku 2020 jako technická kontrola, pracovní technické kontroly, a postupně jsem se vlastně dostal na zástupce vedoucího a teďka na vedoucího střediska technické kontroly.
3: Petr Berka pracuje v jaderné elektrárně Dukovany 6. rokem. Ukazuje mi halu v Heřmanicích, kde se vyrábí komponenty do vodní i jaderné elektrárny.
2: Zkontroluje nakupovaný materiál. Čau, Romane. To je vlastně můj pracovník. A vlastně to je první, co my děláme. Děláme u toho vstupní kontrolu. Doložíme vlastně, ano, tento materiál je v pořádku, můžete z něho začít vyrábět. V každém úseku jakoby, ty výroby, i vlastně když není svařovací, tak jsme tam. I když se mění výrobky, je na nás závislá odstávka. Když něco nepustíme, tak bohužel prodlužujeme odstávku. No.
4: Co vás na tom baví, nebo proč jste se to rozhodl dělat?
2: Tak mě vždycky to tahlo k té strojařině. Já vlastně mám strojařskou školu jako vystudovanou s maturitou teda. Je tady jako člověk, má to tady obtížný, je to tady velice náročný, jako jak časově, tak psychicky, protože ten tlak tady jakoby je, ale i tak se člověk jako zasměje, že jo, jako furt jsou případy, u kterých se dokáže člověk zasmát, je to i pod tím tlakem, musí.
3: V jaderné elektrárně Dukovany pracuje zhruba 3000 lidí. Nejsou to jen vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci. Elektrárna potřebuje i technické profese, kterých je v Česku nedostatek. Pokračuje její mluvčí Radek Doležal.
5: Možná je trochu mylná představa, že poptáváme pouze vysoko kvalifikované jaderné inženýry. Velkou a vlastně skoro bych řekla až drtivou část poptáváme lidi technických profesí, ať už jsou to přesně svářeči, nebo potrubáři, elektrikáři, strojaři a podobně.
3: A zaměstnance už schání i budoucí jaderná elektrárna Dukovany 2. Jen technických profesí bude pro začátek potřebovat stovky. Z Dukovan Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina trocha romantiky přichází mezi nás Annie Lennox a písnička Why. No a pak už se budeme věnovat sportu, nestabilní financování sportovních organizací a nejasná pravidla fungování sportovních svazů. I to by měl už příštím roce vyřešit komplexní zákon o sportu, který společně připravují koaliční a opoziční politici. Více

0: A kdo bude dohlížet na český sport, z jakých peněz bude financován, jaké povinnosti budou mít sportovní svazy? Například tyto oblasti má určit komplexní zákon o sportu, na kterém spolupracují koaliční i opoziční politici. Návrh počítá taky se vznikem takzvaného statusu sportovce, který by měl ukončit nejasnosti ohledně pracovního postavení profesionálních sportovců.
1: Fotbalisté nebo hokejisté teď v Česku hrají za své kluby jako živnostníci. Jinak je to u vrcholových sportovců v individuálních disciplínách. Hodně reprezentantů zaměstnávají ministerstva ve svých sportovních centrech. Mezi ně patří třeba vodní slalomář Lukáš Rohan.
2: My to vlastně máme tak, že pokud jsme zaměstnaní v těch rezortních centrech, já třeba konkrétně jsem v centru Victoria, který je pod ministerstvem školství, tak vlastně jsem zaměstnanec. Naše pracovní doba je to, co jakoby odpracujeme v podstatě v tom tréninku.
1: Pracovně právní postavení profesionálních sportovců, ale doteď není v českých zákonech vůbec definované. Potřebu jasnějších pravidel už v minulosti přitom ukázal třeba soudní spor bývalého fotbalisty Davida Lafaty s finančním úřadem o způsob zdanění jeho příjmů. Podle opozičního poslance Karla Haase z ODS má zákon podobným případům předejít.
3: Je opravdu jako právně nejisté, jestli ten výkon profesionálních sportovců je pracovně právní činností, jestli je podnikatelskou činností, jaké výdajové paušály mají případně používat.
1: Zákon by měl umožnit sportovcům působit v několika smluvních režimech, od zaměstnaneckého poměru až po podnikání. Ty mají lépe odpovídat specifikům vrcholového sportu, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
4: U toho pracovně právního vztahu se třeba řeší věci, jako jsou úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz, nebo řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci, asi se nedodržuje 8,5hodinová pracovní doba.
1: O větší právní jistotu pro profesionální sportovce usiluje taky předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář.
5: Sportovní kariéra je kratší než pracovní kariéra. Jsou s tím možná spojené někdy vysoké příjmy, ale pak i vysoká rizika, třeba v případě zranění nebo ukončení kariéry z důvodu zranění, nemoci, nemožnost to vykonávat.
1: Návrh ale neřeší jen postavení profesionálních sportovců. Počítá taky s novými pravidly pro fungování sportovních svazů, vznikem státního fondu sportu, novými zdroji financování nebo s prevencí ovlivňování zápasů kvůli sázkám. Spornou částí návrhu je vznik samostatného ministerstva sportu. Na této změně se totiž politici zatím neshodují. Adéla Burešová, Český rozhlas.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Fajdo, řekni fór.
1: No tak něco ze života, z mého života. Nedávno jsem byl takhle v restauraci na obědě. No a tak jsem se ptal servírky, jak se to jídlo, které jsem právě dojet, jako jmenovalo, jo. A říká, proč to vám tak chutnalo? Říkám, no ani ne. Spíš víte, kdyby se mě ptali v nemocnici.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Pepek Námořník, Plakalo baby Petr Spálený na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Dnešek bude ve Hvězdných návratech patřit herečce, malířce, zahradnici naší kolegyni Ivě Hitnerové. V pořadu plném ukázek z filmu, divadla a televize i rozhlasu vám Patrik Rozehnal prozradí, kde vyrůstala, jak se dostala k divadlu, malování nebo lásce ke květinám. To všechno mezi 16. a 17. hodinou.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Když tančíš přede mnou, mám chuť víc.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Proč má být sínem, proč harlekínem, proč míhat má.
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Vzrostlé stromy v Havlíčkově Brodě prošly nutným ošetřením. Vláda se podle premiéra Babiše nejdřív zaměří na penze náročných profesí. Motocyklový závodník Filip Salač byl ve Velké ceně České republiky třetí v závodě Moto2. Zítra očekáváme jasno až polojasno, v průběhu dne občas oblačno, později i s možností lokálních přeháněk nebo bouřek. Teplotní maxima dosáhnou 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Zhruba 10 vzrostlých stromů ošetřili arboristé v Havlíčkově Brodě. Odborný zásah si vyžádali například lípy v Málerově zahradě a úpravu doznala i zeleň v okolí Štáflovy chalupy, která je nejstarší budovou ve městě. Popisuje to arborista Pavel Kamarád.
4: Asi tady, když se rekonstruovala ta silnice, tak byly přetrhané nějaký kořeny, kořenový systém, takže jsou tam prosklé větvičky. A takže tam už se to projevuje, to poškození toho kořenového systému a musí se to ořezat, trošku se to zredukovat i na výšku a postranní větve.
3: Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese, až potom plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí.
5: Začneme s těmi profesemi, které by měly mít nárok, aby šly do důchodu dříve. Takže tohle musí teďka připravit. No a samozřejmě jsme slíbili změnu toho vzorce. My na to máme ještě 3 roky a pár měsíců.
3: Se stropem nesouhlasí zaměstnavatele, upozorňují na obří výpadek pracovních sil. Ve Švýcarsku začala podle katarského ministerstva zahraničí jednání o míru na Blízkém východě. Uvedla to zpravodajská stanice Al Jazeera. Spojené státy tam zastupuje mimo jiné americký viceprezident J.D. Vance. Ten chce dosáhnout hlavně omezení iránského jaderného programu, které má být zahrnuté i v konečné mírové smlouvě. Podle Teheránu ale jednání o finální dohodě odstartují, až Spojené státy začnou dodržovat stávající iránsko-americké memorandum. Washington podle něj totiž dostatečně netlačí na konec izraelských útoků v Libanonu. Sport. Motocyklový závodník Filip Salač skončil třetí v domácí Velké ceně České republiky v kategorii Moto2. Na stupně vítězů se dostal jako první Čech od roku 2018, kdy byl na Masarykově okruhu třetí Jakub Konfejl. Salač byl po závodě v Brně plný emocí.
6: Nejlepší den v životě. Se nepletu, jak jsem historicky první Čech v té střední kubatuře, kdo tady stojí na pódiu a vždycky se nás Čechů držela trošičku ta česká smůla, když jsme přijeli tady a buď to jsme spadli, nebo byl nějaký technický problém, nebo to nevyšlo, ale já jsem překonal i tohle, byl jsem silnější než smůla.
3: Závod Moto2 ovládl Španěl Iván Ortola. Vítězství v královské třídě MotoGP obhájil jeho krajan Marc Marquez. V kategorii Moto3 triumfoval Hakim Daniš z Malajzie.
2: Počasí.
3: V noci bude polojasno až skoro jasno s teplotami kolem 17 stupňů. Zítra očekáváme jasno až polojasno, v průběhu dne občas oblačno, později i s možností lokálních přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Přidá se slabý, během nemírný severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Policie došetřuje nehodu dvou osobních aut na silnici 38 u Jakubova nedaleko Moravských Budějovic. Buďte tam opatrní.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
7: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. Minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. Nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
8: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka srazil, ten ptáček leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka líto, jak ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelímky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže. A tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod. Na malou teda. Jako, že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale pane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím si, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové, přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Pohrázi rybníka Svět, to vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom si dát pauzičku?
3: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce. Pozor, největší převýšení. Jedeme nahrát. Ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase nahráti. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
5: Ne.
3: Vy neznáte Věšák?
5: Ne.
3: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
5: Ne.
3: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky. Ten pořad je vkusnej, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
0: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým peripetím pubertálním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
2: Ano, tohle divadýlko se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě a já jsem tady před 53 lety hrála své absolventské představení.
5: To ti nikdo neuvěří.
2: Ano, jsem tady hrála jsem dohazovačku v Gogolově, v ženitbě. A hrozně vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
6: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady tudy prošlo opravdu velký legendy. No?
7: Já, to je úžasný, Ivuško, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
6: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mně se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
2: přesně,
6: to tady zůstalo.
2: Přesně, a ta šatna dámská byla tam, kde je, a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla. Je to dojemný.
7: Ne, je to. Teď jsem to matně spočítal. Když jsi tady byla před těma 53 lety, ano. To znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala. Ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
0: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
8: Takový jemnej. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte, devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš oříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si oříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase oříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty oříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou z Toffifé. Já mám takový něžnej nakonec, malinký mol poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
0: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
2: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na Damu a díky tomu jsme se vlastně zkamarádili. Já jsem nějakého hezkého spolužáka.
9: A Petra ti ho přebrala?
2: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila jsem s ním do roční.
10: Ne, já taky
2: měla.
10: Jo, tak aha.
9: Teď se to po těch 50 letech můžete říct všechno, jak to bylo. Člověče, no.
10: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blondiákem, no. Tomáš Sedláček se jmenoval, herec.
9: No, Tomáš Sedláček.
2: Ale to je strašný. My, když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků je dávno po smrti.
10: No.
2: A my pořád ještě tak jako...
9: A my pořád ještě jezdíte.
2: Ano.
10: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když... ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalí milenci, tak člověk znervozní, co?
2: Znervozní, ano.
10: No.
9: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
10: No tak může,
2: tak
10: ale...
2: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
10: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domu.
2: Domu manžela máme.
10: A celkem jsme to trefili.
2: Ale... Ano, dobře. Ano, teď
9: to... Máte mladší...
2: Ano, obě.
9: Obě.
10: Obě.
9: To by jinak, no, tvýho zná velice dobře.
2: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipuská nebo Eva Pilarová, že kdyby si našla muže, který by odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku.
10: No jo, že... no jo.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Reimonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec Ondřej Pavelka, který se počase našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v Pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
2: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem bylo asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy a ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženská ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za toho chlapa a měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, protože on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Postřižinách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal mi to i Menzel a já jsem říkal, no všichni říkám, říkal, že ti to hraje, když máš prsa, viď?
0: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
2: Jenom jednu takovou droboučkou příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojí na hlavě a můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stoj na hlavě. A já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stoj na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě.
0: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hitnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hitnerová s režisérem Karlem Smyčkem. Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hitnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
3: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
4: Snad s ním ne.
3: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
4: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
3: No, to jistě, a vy sám se o dítě starat nemůžete.
4: Chodím do školy.
3: Máte k dítěti nějaký vztah?
4: Je to úplně cizí dítě, to on si myslí, že jsem jeho.
3: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
4: Nemyslí, to byste ho měl vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce, co tam mám napsat?
3: Tak napište svoje.
4: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
3: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
4: To už mi ho nikdo neodpáře.
3: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
4: Kdy byste se mohli vzít?
3: Třeba hned zítra, když to stihnem.
4: To je takovým fofrem?
3: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
4: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
3: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
4: Takže ona už byl vlastně vůbec nemusela dostat?
3: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
4: Ale já bych nerad nějak...
3: No tak jak to chcete udělat?
4: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
3: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
0: Byla-li tu řeč o dětech, tak co třeba jedna dětská hláška od vnuka Ivy Hitnerové?
5: V párným dnu a měla jsem asi 6 obrovských tašek nákupu. Ty tašky jsem vytáhala z toho auta a bylo 35 stupňů spocená. Přiběh můj nejmenší vnouček Péťa, obejmul mě a řekl mi, babičko, ty voníš jako smrad.
0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Štokholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do Encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadélko pod věží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
6: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé? A jak jim říkáte?
7: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukrad, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobrý cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
6: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
7: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
6: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
7: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
6: Ano, takže Eva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost. Aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrahem.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky 5letého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to. Leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takový zvuk se vozíval z toho auta.
3: Promiň, ty myslíš takový to.
2: Ano, ano. Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady běhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky. A ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám, chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko si... A mezi tím, co mi tohle to povídá, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima pro boha něco nestalo, tak ta koza všecky sežrala a protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně a já jsem stála úplně ochromená a Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik, my jsme mu dali jméno Lucifer. No a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak, a to už mi ten Lucifer takhle tahal klemáty, ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak, to já už jsem se tak jako třásla, teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala tátovi, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělal chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi. A to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co a už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabíme. Ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku. A Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme dali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám koza, to byl koze, Lucifer, takhle tu chalupu, jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takový gauč, co máme proti televizi a ten gauč, to je takový, já tam mám takový nádherný proužkovaný přehoz a mám tam polštářky takový, co škrobím, ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo se sedá, jo? To bohužel musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostředě. Polštářku koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten střehoz. A to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, tak já nevylezu, dokud tu ta koza bude, Petršek. Zase jsi hysterická, no tak kam teď v noci sní to? A tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože já by nenaříkala. Zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než sad, kolik to koupil, že jo. Večer už hledal v Atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že je mají přemnožený. Nikde jej nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, a ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta, ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že do dneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jediný kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
1: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
3: Tak historky, každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama. Jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá, kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne a takový, jak... Tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky. Celý život jsme měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má být, že když sípám a křičím pocem a on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo a vůbec jsem nevěděla, že existují psy, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když si ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo. Od stolu, nepadá v úvahu, jo. Do postele, no vůbec, jako. Jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se... A jak se k tomu psovi začnete chovat, jako ke členu rodiny? Přinesli jsme si pejska Kuldu, to byl ten, co jsme měli teď před růženou. Říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda. Já jsem říkala, proč Kulda? Dcera říkala, no protože je celý jako ty. Ona mi říká Kuldo, takže bude, ten pejsek bude Kulda. A přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkala, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A ona říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, jo. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se... jako nesekla i takhle.
4: A manžela?
3: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom národním výboře, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
4: Obecní
3: městský úřad. Městský úřad.
5: Národní výbor.
3: Národní výbor, bejvale. Tak tam pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnějšího psa. A já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže. A její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do hvězdný pěchoty. Ale jak...
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
6: Houpací kůň, píseň.
1: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: To bylo dost dobrý tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny z rady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli

0: No ale to si se přece mohl omluvit, ne?
1: Když vy jste zrovna zpívala.
0: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co by si o nás pomysleli? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
2: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu, 40-letého Bohouše Bordu, hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
3: Podívej, Blaní, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
3: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no, někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevolní, tak si jdi bydlet k tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
2: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
5: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene,
6: A teď co, viď?
5: Jak dál, babičko?
6: Jo, hochu, to neví nikdo.
5: No a co klade Sibyla?
6: Sibyla?
5: Ano.
6: Sibyla klade.
5: Sibyla klade?
6: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče. A zasteskne se naživu býti starému i mladému. A nejvíce pak obecnímu lidu.
5: Obecním. Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
6: To nepiš, to se rozumí samo sebe.
5: Jistě.
6: 12 dní bude bojováno. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav. A ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu, napiš
5: koni,
6: to.
5: Napiš to, hochu, napiš to. Čárka.
6: No to tam nepiš.
5: To tam nepiš.
6: Tak to tam napiš. Aby kdož skormoucení bude číst, ti se potěšil.
5: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
2: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači. Možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
7: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná, a najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9x. A já jsem vůbec netušila, proč 9x. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova. Ne, že bych měla nějak...
8: Ty si přidávala do košíku a nic si nevěděla.
7: Přidávala jsem, aby mi toto, a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo? To je hrozně, hrozně blbej dár.
8: Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
2: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení? Připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy. V pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
7: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom

0: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. Tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
1: ona
0: představu.
1: Ona ještě vypadá zdravě.
2: Ty mě to napadlo. Ani vydrž.
3: Držím.
0: Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a i vy přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Pro Vysočinu změna financování ve školství znamená zvýšení nákladů. Profesí sportovců má nově vymezit zákon o sportu. Počítá i se vznikem státního fondu sportu. Fotbalový reprezentant Jurásek kvůli zranění nejspíš na mistrovství světa dohrál. Zítra očekáváme jasno až polojasno, v průběhu dne občas oblačno, později i s možností lokárních přeháněk nebo bouřek. Teplotní maxima dosáhnou 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Kvůli změně financování školských pracovníků v neučitelských profesích a dalších nákladů musel letos kraj Vysočina uvolnit téměř 526 milionů korun, tedy asi o 61 milionů víc než v loni. Přesné vyhodnocení ještě nemá k dispozici. Rozpočty se tak ještě podle náměstka hejtmana pro školství Pavla Řehoře z hnutí ANO můžou upravovat. Školy ve snaze ušetřit zatím podle něho nějak výrazně počty svých nepedagogických zaměstnanců nesnižovaly. Fungování českého sportu by měl nově řešit komplexní zákon o sportu. Pracují na něm koaliční a opoziční politici. Zákon počítá mimo jiné s úpravou financování nebo prevencí manipulace sportovních soutěží kvůli sázení. Nově má také jasně definovat pracovní vztahy profesionálních sportovců. Ti si budou moct vybrat z několika možností, jak svou profesi vykonávat, říká poslanec opoziční ODS Karel Haas.
2: Standardní pracovní poměr, čistý podnikatelský vztah, pak tam je nějaká třetí mezivarianta a s těmi variantami, aniž bychom předepisovali, kdo kterou bude používat, spojujeme naprostou právní jistotu v pracovně právních otázkách, v daňových otázkách a tak dále.
0: Finální podobu zákona představí politici v září. Pokud ho parlament stihne projednat a schválit, mohl by platit od příštího roku. Policie našla všech 9 parašutistů, kteří kvůli počasí museli nouzově přistát na Rokycansku. 4 z nich už jsou podle mluvčího záchranářů Martina Štěpána v péči lékařů a jsou vážně zranění. Zbylým 5 se podařilo bezpečně přistát. K zásahu přiletěly i letecké jednotky z Plzně a Prahy. Teď ještě zůstávají na místě. Další informace Český rozhlas zjišťuje. Izraelští vojáci se nestáhnou z takzvané bezpečnostní zóny v Libanonu, kterou obsadili. Podle izraelského ministra obrany Izraela Kace jednotky zůstanou na svých pozicích. Jeho výrok přichází v den, kdy se ve Švýcarsku jedná o mírové dohodě mezi Washingtonem a Teheránem. Iránští vyjednavači zdůraznili, že Libanon je součástí memoranda, které prezidenti Iránu a Spojených států podepsali ve středu. Izrael a libanonské teroristické hnutí Hizballáh se v pátek dohodli na příměří.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Čeští fotbalisté začali s přípravou na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí ve čtvrtek ráno našeho času na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku. V sobotu trénoval jen hráči, kteří ve čtvrtek nastoupili nebo zasáhli jen do části utkání. Chyběl i obránce David Jurásek, jeho zranění je podle asistenta reprezentačního trenéra Jana Suchopárka vážnější.
3: Pro Davida patrně končí mistrovství světa, jde o svalové zranění, ale uvidíme ještě přece jenom i v jednání, jestli hráč zůstane nebo ne. Je to celkem brzký tohleto řešit, stalo se to na předzápasovém tréninku, David měl být v základní sestavě, určitě nám to všem líto, že k tomu zranění došlo. Ostatní jsou v pořádku.
0: Případný postup do play-off šampionátu s velkou pravděpodobností zajistí Čechům pouze výhra.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno s teplotami kolem 17 stupňů. Zítra očekáváme jasno až polojasno, v průběhu dne občas oblačno, později i s možností lokálních přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Přidá se slabý, během nemírný severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte na silnici 19 v Bystřici nad Pernštejnem. Došlo tam ke střetu 2 osobních aut a zpomalte na silnici 37 u Stržanova na Žďársku. Překáží tam nehoda osobního vozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Máme krátce po 17. hodině a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji příjemné a pohodové, i když trošku horké, nedělní pozdní odpoledne. Na dnešní vysílání pořadu Stopy fakta tajemství představí 25-letou ženu, která dlouhé měsíce přežívala sama uprostřed Aljašské pustiny. Drobná, sotva 45 kg vážící dívka čelila hladu, nemocem i ledním medvědům. Odmítla ale čekat na smrt a rozhodla se přežít za každou cenu. Pro původní obyvatele Aljašky je dodnes symbolem vůle a víry. Její příběh uslyšíte hned po písnice.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
4: Nosím černý bre.

0: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Robinsonka uprostřed ledového moře.
1: Kdybych neměl přesný plán hřbitova, zřejmě bych ten hrob přehlédl. Hřbitov připomínající nádherný park, však se mu také říká Memorial Park Cemetery, je opravdu dost rozlehlý. Téměř 90 tisíc čtverečních metrů. Přestože leží uprostřed civilizace, odděluje centrum 300 tisícového města Anchorage od jedné z jeho čtvrtí, máte pocit, že jste uprostřed zelené oázy. Je slunečné červencové ráno, teplota 12 stupňů. Na hlavní město Aljašky je to skvělé počasí. S plánkem v ruce kráčím k jihovýchodnímu rohu hřbitova. Najdu sekci označenou jako S2. No a pak už ji spatřím. Prostou desku uprostřed zeleného trávníku. A na ní nápis Ada Blackjack Johnson. Hrdinka expedice na Wrangelův ostrov. A pak tu ještě čtu Vzpomínáme s láskou. Stojím nad náhrobním kamenem. A jako by teď svět přestal existovat. Alespoň tedy pro mě. Nevnímám lidi kolem. Nevnímám moderní výškou budou ve tvaru hokejky, která se tyčí za hranicí hřbitova. Vzpomínám na včerejšek, když jsem navštívil Palmer, město vzdálené odtud necelých 70 kilometrů. Mým cílem byl přízemní rozlehlý komplex domů, penzion pro seniory. Všude kolem se tu tyčí vysoké hory, také mohutný ledovec. V tomto domě, bylo to v roce 1983, odcházela z tohoto světa s pohledem na své milované aljašské vrchy jedna nenápadná, opuštěná žena. Mnoho desítek let předtím, v roce 1923, si uprostřed ledové pustiny na útržky papíru a obyčejnou tuškou zapsala.
2: Zdálo se mi, že jsem s Bennettem. Bennett spal a když se probudil, řekl mi, abych se modlila a řekl mi, že když se nebudu modlit, tak až přijde Ježíš, budu litovat. Celý den stále silně fouká. Zůstávám ve spacáku, jako včera. A protože se necítím dobře, nedělám nic jiného, než že čtu Bibli. Další den lední medvěd s mládětem. Moc jsem se vyděsila. Vystřelila jsem do vzduchu. Šli pryč, ale pak se začali vracet. Vystřelila jsem ještě pětkrát. Utekli. Děkuju, že existuje živý Bůh.
1: Prostá slova, plná pokory, víry a obav o život. Byla psaná uprostřed severního ledového oceánu, na rozhraní Čukotského a východosibirského moře, na Wrangelově ostrově. Pisatelkou byla ona obyvatelka penzionu pro seniory v aljašském městě Palmer, již zmíněná Ada Blackjack. Tehdy 25. inuitka z Aljašky. Co jsou inuité? Původní obyvatelé obývající dnes Grónsko, Kanadu či Aljašku. Deník Ady Blackjack patří dnes mezi světově nejcennější archivní exponáty. Ada Blackjack, původním jménem Delutuk, kterou anglickému jazyku naučili misionáři z metodistické školy v Nome, se tu vyjadřuje spíše strohým jazykem. Své city dává najevo zcela minimálně. Každý její zápis je zároveň velký zápas s arktickou přírodou. Zápas o holé přežití. To, když se ocitla sama, pouze s jedním nemocným mužem na Wrangelově ostrově, aby tu mimo jiné čirala teplotám až minus 50 stupňů, také neustalému hladu, nebezpečným ledním medvědům či kurdějím.
0: Čtyři muži a jedna žena. Ti všichni tvořili kanadskou expedici, která se v roce 1921 vydala na Wrangelův ostrov. Ostrov ležící v severním ledovém oceánu, 402 kilometrů východně od Aljašky a nějakých 161 kilometrů severně od Sibiře. Ostrov, který v roce 1916 prohlásila ruská vláda za součást své země. S touto skutečností se však nemínil smířit slavný kanadský polárník Vilhjálmur Stefánsson. Zorganizoval tedy expedici, která se měla vypravit právě na Wrangelův ostrov. Stefánsson je představil jako první kolonisty, kteří budou předvojem budoucího kanadského osídlení. S jistou nadsázkou lze říci, že tu vlastně šlo o invazi Kanady do Ruska. Hlavními aktéry této nevyhlášené války byli čtyři muži. 20-letý Alan Crawford, 28-letý Errol Lorne Knight, 28-letý Fred Maurer a 19-letý Milton Gull. A s nimi tehdy 23-letá Ada Blackjack.
1: Citovali jsme z historické studie Zapomenutá válka o Wrangelův ostrov. Adu, která se u metodistických misionářů naučila anglicky a vyučila se švadlenou, přivedli do expedice peníze. Stefánsson jí totiž nabídl $50. Byla to největší finanční hotovost, jakou kdy viděla. Při své mládí měla za sebou pohnutý život. Opět čteme ze studie Zapomenutá válka o Wrangelův ostrov.
0: V 8 letech přišla o otce, pak se dostala k misionářům. Bylo jí teprve 16 roků, když se provdala za jistého Jacka s poněkud podivným příjmením Blackjack. Byl to mašer, tedy muž ovládající psí spřežení. Jak ovšem Ada brzy poznala, její partner holdoval alkohol. Často jí byl, dokonce i znásilňoval. Měli spolu 3 děti, pouze jedno přežilo. Syn Bennett. Jednoho dne Jack Blackjack zmizel a už nikdy se neobjevil.
1: Později, v roce 1923, si Ada na Wrangelově ostrově do svého expedičního deníku zapsala.
2: Kdybych zemřela, chtěla bych, aby se mého syna Bennetta vzala moje sestra Rita a aby se i postarala o všechny věci. Přeji si, aby mého syna nenechala s jeho otcem.
1: Syn Bennett se narodil v roce 1916. To bylo jeho matce 18 let. Když měl chlapec 5 let, onemocnil těžkou tuberkulózou. Tehdy šlo o smrtelnou nemoc. Už tehdy ale Ada prokázala svou velkou sílu. To když překonala i se svým nemocným synem, kterého střídavě nesla, téměř 50 kilometrů do města Nome. Vyprostila si pro něho místo v sirotčinci s cílem, že vydělá další peníze na jeho léčbu. A když zjistila, že polárník Stefánsson schání ženu do expedice na Wrangelův ostrov, přihlásila se. Duchovní otec expedice Stefánsson, respektovaný polární výzkumník, byl tehdy posedlý myšlenkou, že Wrangelův ostrov získá pro Kanadu. Americký publicista a badatel Peter Rowe v roce 2022 ve stati o kanadské invazi do Ruska uvedl.
0: Rozhodl se poslat skupinu mladých průzkumníků na Wrangelův ostrov, aby tam vztyčili vlajku a ostrov získali pro Kanadu. Požádal kanadskou vládu o podporu a financování. Argumentoval tím, že by pro Kanadu šlo o mimořádně prestižní záležitost. Na Wrangelově ostrově by prý mohla být přistávací dráha pro transarktickou leteckou dopravu. Také meteorologická stanice, či místo pro chov a lov sobů, mrožů či ledních medvědů. Kanadská vláda ho nejprve odmítla. Stefánsson ovšem začal naznačovat, že by tento svůj nápad mohl prodat Washingtonu nebo Londýnu. Nakonec členy expedice přesvědčil, aby koupili akcie nové společnosti, kterou on kvůli výpravě založil. Získal tak poměrně značnou sumu peněz na vybavení výpravy.
1: Stefánsson mužům doporučil, ať nekupují mnoho masa. Byl totiž přesvědčen o tom, že členové expedice si budou moci ulovit libovolné množství zvířat. Navrhl jim rovněž, až sebou nevezou zbytečně moc oblečení. Proto chtěl z expedice vyslat několik inuitů, původních obyvatel Aljašky. Byl přesvědčený o tom, že inuité hlavně uší dostatečné množství zimních kalhot či bund z ulovených tuleňů či medvědů. Zkušení inuité znalý záhodnosti arktické přírody, však nechtěli mít s pochybnou expedicí nic společného. Do riskantního podniku se ale nakonec přihlásila pouze jedna inuitka, Ada Blackjack.
0: Poradila se se šamanem, který jí řekl, že cítí neblahý konec výpravy. Ona se ale ocitla v pasti. Už se zavázala i policejnímu šéfovi, že půjde. Teď musela.
1: 9. září 1921 se výprava vydá na cestu. Přistane v Rusku. Výzkumníci tu oznamují, že míří sobě vědci a průzkumníci na Wrangelův ostrov. Pravý cíl výpravy pochopitelně neprozradili. Rusové jim hned dávají najevo, že Wrangelův ostrov je ruským územím. A z členů výpravy měli spíše legrace. Nevěřili, že by na ostrově mohli vůbec přežít. Považovali to za nemožné. Americká loď ale přece jen na Wrangelův ostrov dopravila. Hned se pak vracela zpátky. Jak Ada, jeden námořník obdaroval kočkou jménem Vicky, později vzpomínala, když loď odplouvala, dlouho plakala. Opět citujeme ze studie Zapomenutá válka o Wrangelův ostrov.
0: Členové výpravy postavili 3 stany, jeden pro bydlení a 2 pro zásoby. Další dny pak trávili zkoumáním ostrova, také studiem zvěře a další vědeckou prací. Ada šila, vařila, vydělávala zvířecí kůže. Přiblížila se arktická zima. Nikdo netušil, že po návratu americké lodi se Stefansson postaral o to, aby se zpráva o přistání výpravy na Wrangelově ostrově rozšířila po světě. Rozzuřila pochopitelně Rusy, ale také Američany, kteří s akcí kolonizovat Wrangelův ostrov nechtěli mít nic společného. Mezi členy výpravy se začaly objevovat čím dál větší rozpory. Podle některých informací, jež se objevily v deníku Errola Lon Knighta, Ada prý alespoň zpočátku propadala hysterii, velmi se bála ledních medvědů a údajně se zamilovala do vedoucího výpravy Elena Crawforda. Někteří muži považovali Adu za méně cenou eskimačku, nutili ji třeba, aby spala venku na sněhu, snižovali jí příděl jídla, vyhrožovali bitím. Ada se bála především obrovitého a hlučného Lorna Knighta. Ten jí očividně pohrdal. Oslovoval jí pouze slovem žena.
1: Mezitím Stefansson pokračoval ve své horečné aktivitě a publikoval své velké plány na kolonizaci ostrova. Jak píše Peter Rowe, úspěchy a uznání mu to však nepřineslo.
0: Britové nechtěli mít nic společného s tímto zaječím plánem. Americké ministerstvo zahraničí prohlásilo, že Wrangelův ostrov, který si pro Kanadu nárokuje průzkumník Stefansson, je ve skutečnosti majetkem Ruska. A dále uvedlo, že podle jeho názoru nemá odlehlá země žádnou skutečnou hodnotu pro žádnou zemi. Pátrání po strhujícím osudu eskimácké, lépe řečeno inuitské ženy, která se stala členkou polární výpravy, jež tajně vnikla na ruské území, aby kolonizovala Wrangelův ostrov, pokračuje.

0: Když ale kanadská dolní sněmovna přijala usnesení o tom, že Wrangelův ostrov je součástí Kanady, Stephensonovi narostla pomyslná křídla a začal organizovat loď, která by na Wrangelův ostrov přivezla nové kanadské osadníky a naopak odvezla ty, kteří tam nyní byli, včetně Eidy. Pětice polárníků mezitím přežila první arktickou zimu. Muži i Eida museli vydržet mráz až minus 47 stupňů. Čelili útokům ledních medvědů. Čím dál více si uvědomovali, že zásoby se jim povážlivě tenčí. Některé potraviny nevydržely, schnily. Psi, které si koupili v Nome, byli podvyživení. Úlovku bylo mnohem méně, než čekali. V této době se Eida jakoby celá proměnila. Byla neuvěřitelně činorodá. Šila mužům zimní oblečení, vařila. Dokonce se i naučila lovit, klást pasti. Ani v náznacích nepropadala v době temné zimy depresím. Všichni netrpělivě čekali na loď, která je vysvobodí. To se ale, jak můžeme číst ve studii Zapomenutá válka o Wrangelův ostrov, nestalo.
1: Vilhjálmur Stefansson nakonec loď přece jen sehnal a vyslal na Wrangelův ostrov. Loď vyplula z Nome 20. srpna 1922. V ruské Arktidě ji ale zastavil led. Kapitánu nezbylo nic jiného, než se vrátit. Bohorovný Stefansson pak novinářům opakoval, že nejde o nic závažného. Kolonisté se na ostrově mají dobře, hravě zvládnou i další arktickou zimu a pak pro ně pojede další loď.
0: Wrangelův ostrov se ovšem stal čím dál více problémem mezinárodní politiky. Kreml podává protest a mezinárodní stížnost. Upozorňuje na kanadské vetřelce, kteří neoprávněně vnikli na sovětské území. Od roku 1922 se totiž ze sovětského Ruska a z několika dalších okolních zemí stal Svaz sovětských socialistických republik. Stefansson podlouze oznámil, že jeho projekt kolonizovat Wrangelův ostrov ve prospěch Kanady končí. Jenomže co s pěti ztracenými kolonisty? Ti se bez jakékoliv zprávy domova ocitli, jak se uvádí ve studii Zapomenutá válka o Wrangelův ostrov, v katastrofální situaci.
1: Bylo jim stále jasnější, že další zimu nepřežijí. Nebudou jim stačit zásoby. Zoufalá situace často plodí zoufalé plány. Muži se rozhodli, že dva z nich se vydají napříč Sibiří pro pomoc. Na cestu vyrazili Alan Crawford a Lorne Knight. Vyšli 7. ledna 1923. Doprovázelo je pět psů, kteří táhli saně. Byla to cesta peklem. Oba utrpěli omrzliny. Po 13 dnech to vzdali. S posledními silami se vrátili zpět do tábora. Na další cestu však Knight už neměl sílu. Alan Crawford se znovu vydá na cestu, tentokrát se dvěma muži. Je 29. leden 1923. Nemocný a umírající Knight zůstane v péči Eidy.
0: Knight už nedokázal stát z postele. Nedokázal namířit zbraně. Natož, aby ještě vůbec něco ulovil. Eida se vlastně stala jeho ošetřovatelkou. Nemoc má čím dál větší vliv na psychiku nemocného. Vůči Eidě je hrubý, agresivní. Ta jí přesto dělá všechno proto, aby ho udržela naživu. Žena, které zbraně naháněly hrůzu, se nyní naučila lovit ptáky, lišky, tuleně. Zoufalá situace je patrná i z Eidiných deníků. Občas si postěžuje na Knightovo chování. Často ji opakuje, že je k ničemu.
2: Říkal, že na něj nejsem hodná. Nikdy se nepozastaví nad tím, jak je pro ženu těžké zaujmout místo po čtyřech mužích. Nezapřemýšlí o tom, jak je pro ženu těžké tahat dřevo, ulovit něco k jídlu. Také říká, že se vůbec nediví, že mi dvě děti zemřely. Prý se o ně neumím starat. Prostě mě tím úplně roztrhal na kousky, když takhle mluví o dětech, které jsem ztratila. Tohle je ten nejhorší život, který na tomto světě mám. Snažím se dělat jen to nejlepší, a když se vrátím, abych se odpočinula, ten člověk mluví všelijaká slova. Když nese ženu maso, říká, že se nesnažím ho zachránit.
0: Eida se čím dál častěji upíná k Bohu. čte Bibli. Každodenní povinnost, každodenní zápas, snaha o to, aby Knight přežil, to všechny dává stále novou sílu, novou energii. Raduje se z každého úlovku.
2: Chytila jsem lišku. Tahám na seních jeden náklad, naštípala jsem dřevo, nastavila jsem další pasti. Chytila jsem další lišku. Dnes je jako kuře. Půjdu na druhou stranu ústí přístavu, kde budu lovit kachny. Děkuji Bohu, že žiju.
0: Kvůli úlovkům nachodí každý den třeba i desítky kilometrů. Vyrobí si sněžnice. Z prázdných plechovek od čaje si udělá provizorní terč a trénuje střelbu. Agresivní lední medvědi ji dělají stále větší starosti. Střelbou je lépe zažene. Dokáže si také vybudovat vyhlídkovou plošinu, aby měla lepší přehled o okolí a hlavně o zvířatech. Každý den zahřívá písek, léčí tak Knightovi nemocné nohy. Otáčí ho, aby zabránila proleženinám. Trpělivě vynáší mísu s jeho potřebou. Udržuje oheň. To už se ale u nemocného ohlašují s plnou silou kurděje. V ústech se uvolňují zuby. Na nohou se objevují fialové skvrny. 22. června 1923 Knight umírá. Eda zůstává na ostrově sama, pouze s kočkou Vicky. Eda se stále nevzdává. Kolem Knightovy postele vystaví barikádu ze dřeva a krabic. Chrání tak tělo před divokými zvířaty. Odstěhuje se s kočkou do skladovacího stanu. Je nyní zcela upnuta k jedné jediné myšlence. Musí přežít, aby zaplatila léčbu svého syna Beneta. A snaží se nestrácet optimismus, naději.
2: Musím zůstat naživu. Budu žít. Šla jsem pěšky na malý ostrov a našla jsem vejce. Uvnitř byly tři žloutky. Uvařila jsem si je k obědu. Udělala jsem si čaj a vzala si sacharin. Měla jsem hezký piknik jen pro sebe.
0: Eda netuší, že 2. srpna 1923 vyplouvá z Nóm loď. Její posádka má za cíl dostat se na Wrangelův ostrov a zachránit rosečníky. 19. srpna dorazí loď k ostrovu. Eda, jak později vzpomínala, měla té noci živý sen. V tom snu viděla loď, která ji jela zachránit. Toho rána ležela scholená u ohně. Náhle uslyšela, jakoby pod sebou, duněvý zvuk. Myslela, že je to stádo mrožů. Byl to ale zvuk lodního motoru. Vyšla ze stanu a přiložila si k očím dalekohled. A pak zahlédla loď. Pochopila, že její utrpení končí. Ovšem, jak se píše například ve stati Zapomenutá válka o Wrangelův ostrov, čekalo jí nové trápení.
1: Někteří lidé Edu obvinili, že zanedbávala Lorna Knighta a v podstatě ho nechala zemřít. Dokonce se v Nome musela podrobit ohledně Knightovy smrti ponižujícímu křížovému výslechu. Byla zoufalá, zvláště když si uvědomovala, kolik obětí kvůli němu přinesla. Do konce svých dnů se s jeho smrtí nesmířila. Stejně tak se nesmířila s osudem dalších tří členů expedice, kteří se v čele s Ellenem vydali pro pomoc a už je nikdy nikdo nespatřil. Novinářům řekla.
2: 2 měsíce jsem byla na ostrově úplně sama. Bylo to těžké. Ale tato obvinění jsou ještě těžší. Není na nich žádná pravda. Prožívala jsem velmi těžké chvíle, když Lorn umíral. Nikdy na to nezapomenu, po celý život. Plakala jsem. Ze všech sil jsem se ho snažila zachránit, ale nedokázala jsem to.
0: Na Edinu podporu veřejně vystoupil také otec mrtvého, Lorna Knighta. Napsal.
1: Stále tvrdím, že Ada Blackjack je opravdová hrdinka. Pro mého syna udělala vše, co udělat mohla. Cítím, že toto mé prohlášení dlužím veřejnosti a také ubohé eskimácké ženě, které se děje křivda a nemá sílu se bránit.
0: Novináři mají novou senzaci. O Edě píší jako o ženské obdobě Robinsona Crusoa. Píší o její odvaze. Odmítá to. Že bych byla statečná, o tom nic nevím, říká. ale dokud jsem naživu, nikdy se nevzdávám naděje. Dostává slíbené peníze. Svému synovi Benetovi zařizuje léčbu v sítlu. Později se opět vdá a bude mít dalšího syna, Billyho. Pak ale i ona onemocní tuberkulózou. Znovu se musí svých dětí vzdát a umístit je v dětském domově. Na dlouhých 9 let. Novinářům se úzkostlivě vyhýbá. Netouží po slávě. Na rozdíl od duchovního otce neúspěšné kolonizace Wrangelova ostrova. Jak se píše v historické studii, zapomenutá válka o Wrangelův ostrov.
1: Vilhjálmur Stefansson stavil svůj pomyslný pomník. Organizoval přednášky o výpravě, vydával knihy týkající se tragické výpravy na Wrangelův ostrov. Profitoval i z deníku, který si Ejda uprostřed ledového moře vedla. Stefansson se tedy hřál na výsluní popularity. Ejda se snažila vydělávat na živobytí. Pro sebe a hlavně pro své syny. Pásla soby, lovila, chytala zvířata do pastí, využívala dovedností, které získala na Wrangelově ostrově. Sice jí Stefansson slíbil podíl na honorářích za svou knihu Dobrodružství na Wrangelově ostrově, nikdy však od něho neviděla ani cent. V roce 1972 umírá v pouhých 58 letech její syn Bennett. Z tuberkulózy se sice vyléčil, ale nakonec zemřel na infarkt. Její druhý syn Billy, jenž bojoval ve druhé světové válce, vedl další roky kampaň za to, aby stát Aljaška jeho matku konečně ocenil za mimořádnou statečnost na Wrangelově ostrově. Stalo se tak až po smrti jeho matky.
0: Poslední roky svého života tráví Ejda Blackjack v pečovatelském domě. Městě Palmer. Městě, které jsem před časem navštívil. Bylo to několik desetiletí poté, co zde Ejda zemřela. 29. května 1983. Měla tehdy 85 let. V době mého příjezdu tu stále ještě žili lidé, kteří pamatovali. Pamatovali jako nenápadnou, velmi drobnou ženu. Malomluvnou, psychicky vyrovnanou. I v pozdním věku si prý udržovala svižnou chůzi a vztyčenou postavu. Málo z nich však věděl, čím si ta nenápadná stará paní v minulosti prošla a jakou sílu v sobě dokázala objevit. Nebylo tedy náhodou, že se mi při návštěvě jejího hrobu v Anchorage vybavila rovněž slova jejího druhého syna Billyho. Prožila úžasný příběh, který by neměl být zapomenut. Je to příběh milující matky, která bojuje o přežití. Ví, že pokud přežije ona, přežije i její nemocný syn, který na ní čeká. A já jen dodám, může být na světě vůbec ještě něco znešenějšího?

0: Phil Collins, Dance into the Light, odpolední, pozdně odpolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina v 17 hodin 45 minut. Jak probíhají přípravy na transport zvířat mezi zoologickými zahradami, třeba takových rošíků? Tak pojďte s námi do zoo a už za pár minut to v reportáži zjistíte.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Když uděláte bednu a zvíře vám mezi tím vyroste, papíry propadnou nebo očkování neplatí, tak transporty zvířat občas provázejí pořádné takové komplikace. Stačí konflikt na Blízkém východě, omezení letů a všechno je jinak. Přesvědčit se o tom můžete v dnešní reportáži z našeho pravidelného cyklu Pojďte s námi do zoo. Simona Kubičková zpovídala ředitele Jihlavské zoo Jana Vašáka.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: Naše malá slečna Hrošíková, když letěla, jak trvají takové přípravy na transport Hrošíka?
3: No tak musí se připravit prvořadě bedna. Problém je ten, že ta bedna by měla být tak nějak akorát. Ten transport, mluvím o většině zvířat, je lepší, když je tak nějak akorát na míru, aby to zvíře si tam neublížilo, cítilo se tam na tu dobu toho pobytu. Pohodlně, bedna na míru. No a teď to zvíře jak rostlo, tak vlastně byl připravený domluvený transport, no a přišla válka na Blízkém východě. Takže vlastně byl problém s lítáním aerolinek do těchhle z těch oblastí. Takže vlastně naši kolegové tady nebo naši zaměstnanci, kteří to vyřizovali ze zoologického oddělení, tak v podstatě si vzali mustr od kolegů z Hodonína a z Dvora Králový, protože oni posílali lvy do Izraele ve stejnou dobu a v podstatě našli přepravce a cestu, jak to zvíře dopravit, než propadnou zase papíry, protože to zvíře má nějaký veterinární vyšetření, který musí mít nějakou dobu. Nemůže to být prostě třeba rok starý. To vyšetření, že to už zase jako to zvíře mohlo se nakazit hypoteticky znova a má expiraci i vlastně CITESový permit, který vlastně to zvíře doprovází, který dokládá, že to zvíře opravdu se narodilo u nás, že mělo ty rodiče, který zadáváme, že je žádoucí, aby to zvíře od nás letělo do Izraele. Musí to potvrdit prostě jak ty izraelské úřady životního prostředí, tak i ty český. Ty se musí potkat, ty papíry, no ty dokumenty se spárujou a jakožto spárovaný potom vlastně zase má nějakou půlroční expiraci. Když to do půl roku nestihneš,

0: bedna vejde. A někdy to je i tak, že se tam třeba jako bedna by vešla do kargo prostoru, ale neprojde dveřma. Takže i tohle to se jako musí s nima, ale to zase vědí ty agenti, kteří zajišťují to vlastně tu vlastně leteckou přepravu na tom letišti už.
1: A musela ta bedna být ještě něčím speciálná, když šla do letadla?
0: No jasně, protože to je takzvaný IATA katalog, který dává, oni jsou to doporučení, není to jako, že bys tam měla úplně přesný rozměry, ale máš prostě modelovou bednu na ty, který typy zvířat. Protože když jde hroší, hroch nebo podobný zvíře, tak tam je důležitá podmínka, když to jde do toho karga, no tak to zvíře samozřejmě cestou, potřebuješ mu tam dát nějakou napáječku a krmení, takže ono spotřebuje napít. A když je příjem, tak je výdej, že jo. No a ty hroší výkaly jsou takový nekonzistentní, takový jako poměrně řidký, ten hrošík to rozmetá, je v tom hodně vody. Prostě z té bedny to může pouštět, jo. A tohle to, na to jsou ty aerolinky poměrně háklivý, jo, aby prostě neměli podělaný kargo od hrošíka.
2: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
3: A když budete poslouchat zase příští neděli po 11. hodině v premiéře, budete moct získat dva lístky, volné lístky do Jihlavské zoologické zahrady. Za chvíli 18. hodina aktuální zprávy s Jaromírem Kulhánkem a po nich jako každý den dechovky pro Vysočinu. Těším se na vás a do 18. posílám Elány a také Kylie Minogue. Joža Kolář, to je moje jméno a přeji vám hezký poslech.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Vláda se podle premiéra Babiše nejdřív zaměří na penze náročných profesí. Na Rokycansku kvůli špatnému počasí museli nouzově přistát parašutisté. Část z nich je vážně zraněná. Okupační správa Krymu zastavila prodej pohonných hmot veřejnosti. Zítra očekáváme jasno až polojasno, v průběhu dne občas oblačno, později i s možností lokálních přeháněk nebo bouřek. Teplotní maxima dosáhnou 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá klidný podvečer přeje Jaromír Kulhánek. Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese, až potom plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí.
3: Začneme s těmi profesemi, které by měly mít nárok, aby šly do důchodu dříve. Takže tohle musí teďka připravit. No a samozřejmě jsme slíbili změnu toho vzorce. My na to máme ještě 3 roky a pár měsíců.
2: Se stropem nesouhlasí zaměstnavatelé, upozorňují na obří výpadek pracovních sil. Kvůli špatnému počasí muselo na Rokycansku nouzově přistát několik parašutistů. Seskok provedlo 9 dvojic v tandemu. 7 dvojicím se podařilo dopadnout bezpečně. Ostatní parašutisty našli policisté s vážnými zraněními. Teď už jsou v péči záchranářů a na cestě do nemocnice, řekl to mluvčí hasičů Martin Štěpán.
4: Máme v péči celkem 4 vážně zraněné osoby.
2: Na místě zasahovaly i letecké záchranky z Plzně a Prahy. V Polničce na Žďársku už cyklisté nemusí jezdit po frekventované silnici. A to díky nové cyklostezce za 24 milionů korun, kterou o víkendu slavnostně uvedli do provozu. Její součástí je i 33 metrů dlouhá ocelobetonová lávka přes řeku Sázavu. Po jejich stranách nechala obec umístit i části kolejnic, a to jako připomínku někdejších významných železáren, které v Polničce v minulosti byly. Zpráva na ruském okupovaném poloostrově Krym zakázala prodej pohonných hmot na všech čerpacích stanicích. Paliva zůstanou vyhrazená jen pro vládní orgány. Na síti Telegram to oznámil Moskvou dosazený šéf Krymu Sergej Aksionov. Vyzval ale k zachování klidu. Důvodem nedostatku paliv jsou ukrajinské útoky na ropná zařízení v Rusku. Sport. Tenistka Marie Bousková ovládla turnaj v Nottinghamu. Ve finále zvítězila nad Američankou Emou Navarovou 2-1 na sety. A český cyklista Matias Vacek obsadil v celkovém pořadí závodu okolo Švýcarska 3. místo. Vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, který ovládl i dnešní závěrečnou horskou 5. etapu. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno s teplotami kolem 17 stupňů. Zítra očekáváme jasno až polojasno, v průběhu dne občas oblačno, později i s možností lokálních přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Přidá se slabý, během nemírný severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dálnice D1 na Vysočině teď volně průjezdná, nehody nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Každý den vám Český rozhlas Vysočina mezi 18. a 19. hodinou plní vaše dechovková přání a výjimku neuděláme ani dnes. 22 155 49 99 je telefonní linka do našeho studia a já už se teď moc těším na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
1: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A jako první se dovolal dechovkář Míra z Batelova, už jen dnes na výletě, že je to tak? Hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, jo, je to přesně tak. Dneska mimořádně z Jižní Moravy. Udělali jsme si krásnou neděli a vypravili jsme se do Milotic. Nádherná vesnička u Kyjova, kde je dneska nedělní odpoledne zasvěcené dechovce. Je tady dechovkový festival z Bořilovy Milotice a právě skončilo vystoupení Žadoviáků. A já bych dneska chtěl po vlnách Českého rozhlasu Vysočina poslat gratulaci, velikánskou gratulaci do starého Pelřimova. Tato gratulace patří ke kulatým narozeninám emeritního kapelníka dechovky Božejáci pro Pavla Skalníka. Pavlíku, já bych ti chtěl jménem všech milovníků dechové muziky popřát tvým krásným narozeninám hodně zdraví, hodně štěstí, stálou radost muziky, a ti tvoje trumpeta pořád rozdává radost pro nás, fanoušky a milovníky dechovky, stálý zdravíčko. A protože právě skončený vystoupení Žadoviáků mělo taky jednu písničku, kterou já obvykle zakončuji svoji gratulaci, a sice před chvílí nám zahrali Slivovičku Trnéčkovou, takže já bych si chtěl touto cestou, ale alespoň symbolicky popřát a připít na zdraví čím jiným než Slivovičkou Trnéčkovou. Pavlíku, ať tě dál muzika baví, ať ti to s Hedovákama pořád tak nádherně troubí, to ti přeje dechovkář Míra, žena Hanka, a myslím, že můžu poblahopřát i za celou dechovkářskou rodinu. No a vybrali jsme písničku od koho jiného než od Božejáků. Pošleme ti tu naší, bydlíme pod Křemešníkem kousíček, takže posíláme ti krásnou písničku Křemešníčku náš. A ještě jednou všechno nejlepší, Pavlíku.
1: Já se k přání přidávám a písničku posílám. Díky za váš telefonát, šťastnou cestu domů a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.

0: Do Dalčistek míříme za Jardou a jeho hudebním dechovkovým přáním. Ahoj.
1: Ahoj, Joško. Já nejprve připomenu tu akci v Jemnici, která bude zítra. Začíná v 16 hodin a vystoupí tam Vonička. Takže kdo bude chtít přirazit, je zván.
0: Výborně. A co zahrajeme dnes?
1: A dnes zahrajeme, protože včera měla svátek Květa, tak já jsem vybral záměrně písničku s Mrvenkou a zaspívají Květa Navrátilová a Jarka Kachyňová. Jmenuje se Modré zvonky. Mm-hmm. Já tu písničku pošlu Lidušce do Kališ, Elišce do Dačic, Růžence do Ružené, do Batelova Věře Mirkovi, Pepovi a Janě, Mílovi do Hřebníka, Joško, a písnička je pro tebe.
0: Moc krát děkuju, měj se krásně a posílám Moravěnku. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Míla Vacek je připraven, aby také vyřkl svoje hudební přání pro dnešní podvečer a já ho tím pádem vítám v našem vysílání. Ahoj.
1: Ahoj Jožko, já tě taky zdravím. Tobě i posluchačům přeju hezký letní na večer. A jak jsme dneska už několikrát slyšeli, dneska dopoledne nám začalo léto, tak já bych nám všem popřál hezký prožití letních dnů a taky, aby se nám splnilo téměř všechno, co si na léto naplánujeme. A dneska je taky den otců, tak písnička je i pro nás otce. A posílám pozdrav i Vaškovi do Želiva, Majice a Standovi do Skály, Jardovi a Janě do Vyskytní, Mirkovi a Věře do Batelova, Joškovi do Herálce, Slávce do Třebíče, manželům Pavlíčkovým do Koječína a taky Jirkovi Prokopovi do Zdislavy. A vybrali jsme s Joškou písničku, která se jmenuje Tulák a zaspívá nám to, myslím si, že Karel Hála a Nadia Urbánková,
0: ano, ano.
1: Která by měla ke konci měsíce narozeniny. Tak Joško, díky a doufám, že někdy v létě naviděnou. Ahoj.
0: Budu se moc těšit, měj se krásně a písničku si pojďme užít. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A i do dnešních dechovek pro Vysočinu se můžete zapojit několika způsoby. Buď zavolat na číslo 22 155 49 99, nebo poslat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text na číslo 90 011 04. Pište v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, prosím, bez háčku a čárek. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Také internet funguje vysočina.rozhlas.cz. Tam můžete objednávat ve formuláři dechovek pro Vysočinu a z něj už čtu. Zahrajte pro moji milovanou Hanku nějakou pěknou písničku od Jošky Černého. Díky, Pepa. Když jsem já šel okolo vrat.

0: Jarda z Vyskytna je teď na telefonu, aby i on vyřkl hudební přání pro nedělní dechovky pro Vysočinu. Vítám tě v našem vysílání, ahoj.
1: Ahoj Joško, já tě taky zdravím a dneska mám takovou povinnost, abych poděkoval všem spolužákům ročník 1950-51, kteří se včera zúčastnili srazu po 60 letech, kdy jsme opustili lavice základní devítileté školy v Nové Cerekvi. Obrovský dík patří Mírovi Brtnovi, který je hlavní organizátor, který dokázal přemluvit paní učitelku a dovést paní učitelku Ludmilu Košařovou, která oslaví v listopadu své 95. narozeniny. Panu vedoucímu restaurace v Moravči za vzornou obsluhu a pohoštění a všem spolužákům, kteří se omluvili, zúčastnilo se nás 17 z 19 přihlášených. A všem spolužákům, kteří se omluvili ze zdravotních a nebo osobních důvodů, písničku pošlu i tobě, Věško, a všem jmenovaným. Všem spolužákům chci popřát, do dalších hlavně, všechno dobrý, pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, rodinné pohody, ještě dlouhá léta, aby jsme se ještě scházeli. A písničku pošlu tobě, Joško. Písničku pošlu ještě Jaromírovi Kvasničkovi, který mě dovezl až domů, do Vysokých Studnic. Jirkovi Prokopovi do Zdislavic, Joškovi do Herálce, Jardovi do Úsobí. A všem posluchačům přejeme hlavně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. Joško, moc ti děkuju a budu se zase těšit někdy naslyšenou. Děkuju ti moc.
0: Já také děkuji, přeji krásný večer a písničku v podání Strahovanky si pojďme poslechnout vám, přátelé. Naslyšenou, ahoj.
1: Děkuji ti moc.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazena a já zdravím paní Slávku. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Jožo a všichni posluchači. Dneska bych chtěla poslat svým kamarádům a přátelům pozdrav z Horky Třebíče a sice Milovi Vatkovi do Vilémovic, Jardovi a Janě Přibylovým do Výskytné, Janě a Květovi Pavličkovi z Koječína, Majce a Standovi Lesjaksovým do Skály, Jirkovi Přibylovi ze Zdislavic, Vaškovi Šebestovi ze Želiva a Honzovi z Brna a samozřejmě i pro vás, pane Jožo. Posílám písničku od Čohajky, Loďka z Kůry a myslím si, že se ještě tady na této stanici nehrála. Takže to bude novinka. Děkuji mnoho a všem vám přeji pevné zdraví.
0: Já také moc krát děkuji. Děkujeme za milá slova. Mějte se hezky a písničku posíláme. Pěkný večer vám přeji. Naslyšenou.
1: Díky, naschle.

0: Nedělní dechovky pro Vysočinu jsou připraveny splnit další přání. Koho vítám v našem vysílání? Dobrý den.
1: Večer, pane redaktore, já bych vás chtěla poprosit, jestli byste byl tak hodnej a mohl nám zahrát naší tetě, která je v pečovatelském domě ve Škrdlovicích u Žďáru, písničku Husopečskou dolinečku. A děkuju vám moc krát.
0: Dobře.
1: Přejeme to, bratr, všichni příbuzní, ať se má dobře.
0: Tak ji zdravíme a posíláme. Ano. Husopečskou dolinečku s Vlasenovi Jákama.
1: Ano, děkuju. Naslyšenou.

0: další telefonát nás zavádí do Batelova. Zdravíme posluchače naše věrné Batelovské. Ahoj.
1: Jožko, ahoj, zdravíte Mirek a Věra. A píseň už zase pošleme, protože ty, jak se nám volají, bude to Marii Koubovi a Pepovi, do Pejru Marii a Verče, Jardovi do Dačic, Mílovi Vackovi do Glémovic a do Suché u Brodu pro Jarku Cichrovou. Děkujeme za zahrání všem a píseň bude teda od Doubravánky Šumavský motoráček. Mm-hmm. Jožko, bude to pro tebe. Děkuju. A pro lidu do Kaliště. Všechny zdraví, Mirek a Věra, Bateláci. Ahoj.
0: Také zdravím a písničku posílám. Měj se hezky, ahoj.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A také panem Vítkem, kterého zdravím do Třebíče. Hezký podvečer.
2: Krásný, hezký podvečer, já vás taky všechny zdravím. Zdravím všechny přátelé Dechovky a písničku, kterou jsem si dneska vybral. Na zahrátí bych chtěl věnovat hlavně dcerce, pak by to bylo dědovi Svobodovi do nemocnice, ať se dobře vyspí, pak by to bylo Kvajzrovým do Opatova, pak mojí manželce a mamince. Můžeme to pustit, ať to nezdržujeme.
1: Dobře, dědinka v údolí, kapela Lieskované, ať se všem líbí. Naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.

0: Joška z Herálce se také dovolal a já jsem tomu rád, mohu ho pozdravit. Udělal si čas při sledování mistrovství světa ve fotbale taky k tomu, aby nám zavolal. Vítej,
1: ale
0: ahoj.
1: Ale mizerně teď. Jež mi.
0: Co to?
1: No, dneska musím dát zahrát inteligentní lidem. Jako je Jarda z Vyskytné, Joška z Brna, Jardovi do Dačic, Jardovi do Vyskytné, Jardovi do Úsobí, Jirkovi do Zdislavic, Vaškovi do Želiva, mám tady nepsané, musím poblahořát manželům Lexasovým a manželům Pavlíčkovým. A dal jsem zahrát písničku Malém údolíčku, protože už jsem ji dlouho neslyšel. Mm-hmm.
0: Tak jo, tak zahrajeme. Je připravené v podání Ivany Zbořilové, Josefa Opluta. Díky moc, měj se krásně.
1: A hlavně zdraví všem, co poslouchají.
0: Tobě taky. Díky moc, ahoj.
1: Ahoj.

0: Borová pro Zdeničku, protože v úterý mají svátek Zdeničky. A moje sestra Zdenička Svobodová a Nete Zdenička Rafajová z Měskovic, Svobodová je z Plačkova a Zdenice Humešovi ze Želíva. Taky mají svátek, tak jim přeju hodně štěstí, hodně lásky a ať jsou zdraví a zdraví, to je nejdůležitější. Ať si to krásně poslechnou teďka a vám moc děkuji. Naschledanou.
1: Já také moc krát děkuji a posílám Budvarku s písničkou Uzborova. Ať se líbí. Naslyšenou. Hezký večer.
0: Naslyšenou.

0: Bohoušek z Poděšina na telefonu a s ním přání, které bude jaké? Pro koho budeme hrát, Bohoušku? Vítej v našem vysílání, ahoj.
1: Ahoj Jožo, zdravím vás všichni. A dneska mají Alojzové svátek, tak bych zahrál kamarádovi Alojzovi tady do Poděšina. A ještě je tady víc Alojzů, tak ještě těm ostatním Alojzům. Mm-hmm. A přeju všecko nejlepších svátků, hlavně zdraví. A ještě by to bylo tady pro bráchu a pro švagrovou.
0: Dobře, tak doufám, že se mi budou líbit Borkovský Luka od Veselky. Měj se hezky, pěkný večer a připojuji se k tvému pozdravu a gratulaci. Ahoj.
1: Ahoj, díky za to hraní.

Dobrý den, prosím o zahrání směsi rybářských písniček pro našeho člena hasiče Miloše Šindelku z Hraltic, který dne 21.6. slaví 69. narozeniny. Miloši, vše jen to nejlepší k tvým narozeninám, hlavně moc pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky, pohody, žádné nehody, spokojenost, radost, úspěchů, jak na zahrádce, rybaření a jiných koníčcích ti přeje sbor dobrovolných hasičů z Hraltic. Vám děkujeme za zahrání. Tak to je poslední přání, které ještě stihneme odvysílat. Je to přání z webových stránek vysočina.rozhlas.cz. Teď už je tady připravená rybářská směs s Třeboňskou dvanáctkou a dnešní dechovky pro Vysočinu končí. Ty další se chystají a budou tady zase zítra mezi 18. a 19. Já se na vás těším zítra po 5. hodině ráno.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Fungování českého sportu má řešit komplexní zákon o sportu. Ve Švýcarsku začaly iránsko-americké mírové rozhovory. Motocyklový závodník Filip Salač byl ve velké ceně České republiky třetí v závodě Moto2. Zítra očekáváme jasno až polojasno, později oblačno i s možností lokálních přehánek a bouřek. Teplotní maxima dosáhnou 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Vztahy profesionálních sportovců a jejich klubů by měl upravit vznikající zákon o sportu. Poprvé by také definoval, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit by mohli jako živnostníci, osoby vykonávající svobodné povolání nebo jako zaměstnanci. V tom případě by zákon také upravil jejich pracovně právní vztahy. A to, aby odpovídali realitě, pokračuje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
2: U toho pracovně právního vztahu se třeba řeší věci, jako jsou úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz, nebo řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci, asi se nedodržuje 8,5-hodinová pracovní doba.
0: Jihlava bude mít vlastní holubník. Na jednu z budov na Masarykově náměstí ho dělníci nainstalují zřejmě na podzim. Cílem je podle vedoucí odboru životního prostředí Kataríny Ruškové omezení znečišťování veřejných prostranství holubým trusem. Stejně tak může novinka přispět k redukci stavu přemnožených holubů.
3: Oni v těch holubnicích hnízdí a snášejí tam vajíčka, která se jim mění za podkladky. To znamená, že ten holubí pár nevysedí mladý a to je strašně důležité, protože jeden standardní holubí pár snese nebo má až 3 až 5 snůšek za rok. To znamená, že až 5x za rok je schopen vyvést dvojici nebo i více mladých.
0: Holubníky se osvědčily i v zahraničí, zejména v Německu. První v Česku vznikl před 4 lety v Praze. Ve Švýcarsku začala podle katarského ministerstva zahraničí jednání o míru na Blízkém východě. Uvedla to zpravodajská stanice Al Jazeera. Spojené státy tam zastupuje mimo jiné americký viceprezident J.D. Vance. Ten chce dosáhnout hlavně omezení iránského jaderného programu, které má být zahrnuté i v konečné mírové smlouvě. Podle Teheránu ale jednání o finální dohodě odstartují, až Spojené státy začnou dodržovat stávající iránsko-americké memorandum.
1: Sport.
0: Motocyklový závodník Filip Salač dojel třetí v závodě třídy Moto2 ve velké ceně České republiky. Jediný český zástupce v mistrovství světa tak v Brně potvrdil dobrou formu z minulých závodů a navázal na druhé místo z Maďarska. Závod kategorie Moto2 vyhrál Španěl Ivan Ortola. V královské kubatuře MotoGP zvítězil úřadující mistr světa a obhájce loňského triumfu Španěl Marc Marquez.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno s teplotami kolem 17 stupňů. Zítra očekáváme jasno až polojasno, v průběhu dne občas oblačno, později i s možností lokálních přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Přidá se slabý během nemírný severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Ke střetu osobního auta a motocyklu došlo na silnici 112 u Pelhřimova. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je krátce po 19. hodině a Jožek Kulář vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeje příjemný a pohodový nedělní večer. Za chvíli cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou, no a po 8. potom Česká 12. Ať se vám naše pořady líbí, těším se na vás zítra v 5 ráno.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Cesta k uzdravení. U mikrofonu je Kateřina Dvořáková. Dnes budeme sdílet příběh Jany Dittrichové. Janu trápí neustálé pískání v obou uších i v hlavě, které doprovází motání hlavy a extrémní citlivost na běžné zvuky. Mimo jiné je spoluzakladatelkou a součástí neziskové organizace Neticho. I o tom bude v tomto díle řeč. Její diagnóza zní tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších žít a kde hledat pomoc, když klasická léčba možná selhává? Naší nadějí v dnešním dílu je špičkový odborník docent Zdeněk Fík z kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, fakultní nemocnice Motol a Homolka. Společně se podíváme na moderní možnosti léčby a ukážeme si, že cesta ven z labirintu neustálého zvuku existuje.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Než se podíváme na konkrétní příběh naší pacientky Jany Dittrichové, musíme pochopit, s jakým soupeřem vlastně bojujeme. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Tři slova, která pro lékaře znamenají diagnózu, ale pro pacienta nebo naší laickou veřejnost často znamenají noční můru. U naší pacientky Jany se sešly hned tři diagnózy na jednou, jak už jsem jmenovala. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Zatímco tinnitus lidé zhruba znají, zbylá dvě slova znějí spíše jako zaklínadlo, alespoň pro mě. Pane docente Zdeňku Fíku, vítejte u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Stejně tak vítám Janu Dittrichovou.
3: Dobrý den.
1: Já bych chtěla hned v úvodu představit našim posluchačům, co tato tři slova znamenají. Co je tinnitus?
2: Tinnitus je zvuk, který slyší pacient ve svých uších nebo někdy i ve své hlavě. A v drtivé většině případů tento zvuk nemůže slyšet někdo jiný, slyší to pouze on sám.
1: Hyperakuze a vertigo.
2: Hyperakuze je taková podsložka tinnitu. Předpokládá se, že to má v podstatě úplně stejný základ. Vzniká to u některých pacientů, nevíme přesně proč. U někoho ano, u někoho ne, ale ten princip vzniku je podobný. Je to negativní vnímání hlasitých zvuků, nízká tolerance k nějakým hlasitým zvukům. Vertigo je česky řečeno závrať, ta se může objevovat spolu s tinnitem, ale nelze říct, že by všichni pacienti s tinnitem vertigo měli nebo tu závrať. Pokud tomu je, tak potom už lze uvažovat i nad nějakými konkrétními jinými diagnózami, než čistě jenom klasický tinnitus.
1: Je to časté spojení?
2: Neřekl bych, že to je časté spojení. Dává to určitou logiku, proč se můžou tyto dva symptomy, to znamená závrať a tinnitus, vyskytovat spolu, ale není to tak, že by opravdu každý pacient, který má vertigo, měl tinnitus a naopak. Spíše bych řekl, že to méně časté.
1: Jani, zeptám se vás, kdy poprvé jste uslyšela to pískání? Bylo to po nějaké události, nebo jste se zkrátka ráno probudila a začalo vám pískat v uších? A taky by bylo dobré si možná říct, kolik vám je let.
3: Tak mě je teď 27 let. A první příznaky tinnitus se objevily zhruba před 5-6 lety a přesně jak jste říkala, bylo to tak, že jsem se jednoho dne probudila a najednou mi pískalo v jednom uchu a vůbec jsem netušila, co to mohlo způsobit a ani vlastně, co to je.
1: Já se ptám záměrně na ten věk, pane docente, protože se samozřejmě následně chci zeptat, jestli se to týká opravdu tak mladých lidí, nebo Jany případ je ojedinělý.
2: Určitě není. Samozřejmě je pravda, že ta část populace, kde se to nejčastěji vyskytuje, jsou lidé v produktivním věku. To znamená, že od toho 20. 30. roku až do 50. roku vidíme největší výskyt pacientů s tinnitem. Nicméně tím, že ten tinnitus má určitou vazbu na poruchu sluchu, tak vidíme ten tinnitus u lidí samozřejmě starších, u kterých se sluch postupně ztrácí. A na druhou stranu není výjimkou, i když samozřejmě je to vzácné, vidět pacienty i v dětském věku, kteří tinnitus mají. U nich ale samozřejmě někdy obtížné tu informaci o nich získat.
1: Týká se to více žen nebo mužů?
2: Více se to týká žen.
1: Mě to vede i k hormonálním změnám, tedy u žen, které procházejí menopauzou, jestli se častěji projevuje tinnitus?
2: Menopauza a nějaké jiné choroby spojené s hormony můžou mít vliv na rozvoj tinnitu, ale neřekl bych, že úplně lze říci, že u žen je to způsobeno právě menopauzou. Nejspíše je to způsobeno, řekněme, nějakým problematickým srovnáním se s tím zvukem jako takovým. Ty ženy pravděpodobně nedokáží tak dobře se srovnat s tím prvotním rozvojem tinnitu, který může zažít velké množství lidí. Říká se, že zhruba 80% lidí na této planetě někdy ten tinnitus mělo, ale zhruba jenom 1% lidí má ten tinnitus chronický, to znamená, těch 79% lidí se s tím nějakým způsobem srovnalo. A to 1% ne. Proč tomu tak je, plně nevíme, ale předpokládáme, že u těch žen pravděpodobně dochází k nějakým psychickým projevům nebo procesům, které zapříčiní, že ten tinnitus zůstane chronický.

0: Cesta k uzdravení.
1: Když nám intenzivně píská v uších několik týdnů, nebo hučí v hlavě, o tom dnes s panem docentem Zdeňkem Fíkem. My se bavíme o nemoci zvané tinnitus. Zůstaňme tedy u toho, jak vzniká.
2: Většinou na prvním místě, a to není tedy případ Jany, i když otázka, jak to tenkrát vlastně opravdu bylo, protože ne vždycky jsme schopni se dobrat všem těm informacím, tak klasickým začátkem je porucha sluchu. U člověka dojde k poruše sluchu a ta porucha sluchu vede k tomu, že sluchová kůra, sluchová dráha na to nějakým způsobem reaguje a snaží se do toho centrálního nervového systému dostat dostatek signálů, aby nahradila ten výpadek těch zevních podnětů a vytvoří nějaký zvuk. A ten zvuk stimuluje tu dráhu, pro ten mozek je to dobře, nicméně ten pacient to může slyšet. Tím dojde k rozvoji tinnitu. Možná hodně z nás to zaznamenalo. Klasickým pokusem, který by šel udělat v této místnosti odlučněné, je pokus, který udělali vědci už dávno, kdy posadili velké množství lidí do odlučněné místnosti a u 90% lidí, kteří byli vystaveni naprosto nulovému zvukovému věmu, došlo k rozvoji tinnitu. Když opustili tu místnost, tak zase ten tinnitus vymizel. Lidé, u kterých tento tinnitus je a nějakým způsobem se to spojí s negativní reakcí, ať už je to omezuje ve spánku, v práci, trvá to dlouho, bojí se nějakého závažného onemocnění, tak dojde k rozvoji negativní zpětný vazeb a u těch lidí dojde k zafixování toho tinnitu, panická reakce, útěková reakce. A když se toto opakuje, tak může dojít v podstatě k vytvoření paměťové stopy. Je to už úplně mimo ucho, toho ucha se to vůbec netýká, je to prostě aktivita neuronů v mozku a to následně vede k tomu, že u těch lidí dochází k fixaci toho tinnitu na úrovni centrálního nervového systému. To znamená, nepíská v uších, ty lidi to tak vnímají, píská v hlavě, v mozku a ty lidé to ale vnímají úplně stejně jako ten prvotní věm toho tinnitu, který měli, když to vlastně všechno začalo.
1: Vede mě to samozřejmě k otázce, jestli tinnitus není úzce spojen s psychikou člověka. Vy jste to tady párkrát naznačil.
2: Nevím, jestli bych řekl úzce, ale zcela jistě je spojen s psychikou. Jsou lidé, kteří tinnitus mají a pokud se k tomu postaví nějakým způsobem pozitivně, nenechají se tím stresovat, tak mají velkou šanci na to, že ten tinnitus se zvládnou. Ty lidé ten tinnitus přestanou negativně vnímat.
1: Jak se tinnitus diagnostikuje?
2: Velmi obtížně. Myslím si, že v medicíně není opravdu mnoho nemocí a diagnóz, kdy my se opíráme čistě o vyjádření pacienta, to, co nám pacient řekne. Máme málo nástrojů, jak to můžeme hodnotit, můžeme používat dotazníky, ale zase se jedná čistě o informaci, kterou nám dává pacient. My mu nevidíme do hlavy. Teoreticky můžeme se snažit nějakou audiometrickou metodou maskovat ten tinnitus, to znamená, pacient nám řekne, že slyší nějaký tón a my se snažíme ten tón maskovat protichůdným zvukem a pokud dojde k vyrušení tinnitu, tak jsme schopni zjistit, jak vysoký ten tón je, ale zase je to subjektivní metoda. Dnes pomocí různých vyšetření, jako třeba funkční magnetická rezonance nebo nějaké podobné postupy, asi jsme schopni nahlédnout do toho mozku a vidět nějakou abnormální aktivitu, ale tohle je pořád experimentální záležitost a je to víceméně čistě subjektivní věm pacienta, který nám pacient řekne, a my s tím musíme nějak pracovat.
1: Těžko popsat, jak silně to pískání slyším, pochopitelně. Věřím, že ta diagnostika je velice složitá. Možná bychom ještě, než přejdeme k Janě, měli říct, jestli to pískání je jenom v jednom uchu, nebo v obou, a nebo postupně se přenáší z jednoho do druhého. Neumím si to představit.
2: V podstatě jste řekla všechny možné varianty, které můžou být a ještě vlastně k tomu přichází čtvrtá varianta, že nemají pocit, že by jim pískalo v uších, ale že jim píská prostřed hlavy.
1: Já teď přejdu k vám. Jano Dittrichová, ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Píská vám teďka v hlavě?
3: Ano, teď mi píská v hlavě a i v uších.
1: A já se ptám, protože tady je velké ticho. Jak intenzivní to pískání je?
3: Určitě to pískání je umocněno tím, kde se teď nacházíme, protože tady je opravdu velké ticho. A musím říct, že zrovna teď, když jste si povídali s panem docentem, tak jsem se na to hodně soustředila. Takže teď to píská poměrně dost.
1: Já se ptám i proto, že jedna z možností vlastně léčby nebo pomoci si, jak to pískání skoro neslyšet je, že používáte v práci sluchátka. Vycházím teď z vašeho příběhu. Pomůže to poslouchat hudbu?
3: Určitě. Když mi tinnitus začal, tak to byla vlastně jediná možnost, jak jsem si mohla pomoct. A krom hudby, tak vlastně si pouštím podcasty anebo nějaký seriály, abych to přehlušila, ten zvuk. Zprvu jsem se to snažila ignorovat a říkala jsem si, že to prostě odejde a v následujících dnech se to začalo zhoršovat a já jsem z toho začala být poměrně ve stresu, takže určitě ty prvotní dny byly hodně vyčerpávající a vlastně po týdnu, co mi pískalo v uších, tak jsem zašla k lékaři, protože se to nedalo vydržet.
1: A tam jste prošla nějakým vyšetřením?
3: Já jsem poprvé šla na pohotovost na ORL, kde mi změřili sluch. Vlastně zjistili, že tam je nějaká sluchová ztráta, která tam nebyla. Sluch jsem měla normální a nasadili mi kortikoidy, které jsem dostala injekčně a poté jsem je dostala v práškové podobě domů.
1: Ulevilo se vám?
3: Ne, vůbec. To hlavně začalo nejdřív jenom v jednom uchu a vlastně v následujících dnech mi to začalo i v druhém uchu a to bylo i po té návštěvě toho doktora, kdy vlastně každý den se ta intenzita zvětšovala a zvětšovala.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme v úvodu mluvili o tom, že Jana má tinnitus spojený i s vertigem. Motá se vám hlava?
2: Není to tak, že by se mi hlava motala furt, ale přichází takové ataky, kdy z ničeho nic se mi zamotá hlava a buď to trvá 10 vteřin nebo pár minut a pak to zase odejde.
1: Co vám na to pomůže, Jani?
2: Lehnout si. Chvilku se odpočinout.
1: Vertigo, motání hlavy, pane docente, vede mě to samozřejmě i k otázce na fyzioterapii, jestli to nemůže být třeba spojeno s krční páteří, se skříplým nervem.
3: Vertigo, ale i tinnitus samozřejmě mohou být spojené s nějakými vertebrogenními potížemi s krční páteří, nicméně je to příčina poměrně vzácná. Typicky takovéto pacienti se poznají tím, že pokud mají tinnitus a mají příčinu v krční páteři, tak dokáží ten tinnitus modulovat, nějakým způsobem měnit tím, že si hýbou s krkem, masírují si krk, masírují se za ušima, nebo třeba si nějakým způsobem masírují ty čelistní klouby a tím dokážou ten tinnitus modulovat. Ono těch lidí je poměrně hodně, kteří tohle to dokáží, ale k tomu ještě řeknu jednu věc. Ono totiž je to tak, že samozřejmě těch lidí s tinnitem je poměrně dost, jeden ze 100, a lidí s problémy s krční páteří je obrovské množství. To znamená, pro toho lékaře vlastně je to poměrně jednoduchá věc. Pacientovi říct, to máte od krční páteře, mějte se dobře, vyhledejte fyzioterapeuta na shledanou. A je to vlastně to asi ta nejjednodušší věc, co můžeme udělat, bohužel, protože takovou kombinaci najít není vůbec vzácné, ale vůbec to spolu nemusí mít nic společného.
1: Jano, ovlivnil vám tinnitus nějak váš osobní a pracovní život?
2: Určitě. Minimálně první rok, dva. Já jsem z toho byla psychicky špatná a vyčerpaná. Vůbec mi nešlo spát, vůbec mi nešlo se soustředit a čím díl se tohleto dělo, tak jsem byla unavenější a unavenější a ten tinnitus se mi vlastně na základě tohodle zhoršoval. Takže to byl takový zamotaný kruh. Většinu času během dne jsem se vlastně soustředila jenom na to, že mi píská v hlavě a nebyla jsem schopná se soustředit na normální práci. A pojem tinnitus a pískání v uších v nějakém jako dlouhodobém horizontu jsem neslyšela a nevěděla jsem o něm.
1: Logicky člověk to přisuzuje hlasité hudbě. Vy jste spoluzakladatelka neziskové organizace Neticho. Předpokládám, že vznikla i proto, abyste šířili osvětu, co tinnitus je. Jaký máte cíl?
2: Primárně pomáhat lidem, kteří tinnitus mají, protože spoustu lidí s tinnitem si moc neví rady a právě pak dochází k tomu, že se u těchto lidí rozvíjí nějaké psychické problémy, které právě jim zhoršují ten tinnitus. A zároveň můj kolega, tak ten měl takovou zkušenost, když mu začal tinnitus, že vlastně přišel k lékaři a oni mu řekli, že ať si na to zvykne, že na to nic nepomáhá. A to byl takový ten prvotní krok k tomu založit Neticho. Aby pacienti měli nějakou oporu, mohli dohledávat informace, měli kde sdílet své příběhy.
1: Najdeme vás na webových stránkách neticho.cz, je to tak?
2: Teď už je to tinnitus.cz.
1: Pane docente, zaznělo tady, jak se tinnitus diagnostikuje. Ale ještě jsme neřekli, jak se toto onemocnění, které je velmi složité, léčí.
3: Musíme odlišit dva typy pacientů. Pacient, který přijde s akutním problémem a pak pacient, který přijde po dvou letech s tím, že má tinnitus a že by s tím chtěl něco dělat. U toho pacienta s tím akutním problémem, tak tam se musíme podívat na kvalitu toho sluchu a pokud tam je nějaká sluchová porucha, kterou můžeme odstranit, ne vždy to jde, ale někdy ano, tak pokud odstraníme tu sluchovou poruchu, tak máme šanci na to, že ten tinnitus odezní. Pokud tu sluchovou poruchu nejsme schopni odstranit, anebo jako třeba tady v případě Jany vlastně nevidíme, může to být dáno tím, že to vyšetření nebylo kvalitní nebo tím, že jsme nevyšetřili třeba všechny frekvence, které bychom vyšetřit potřebovali, tak tady samozřejmě můžeme použít i kortikoidy a můžeme doufat na to, že se s tím ten člověk nějakým způsobem srovná. A pak máme teda pacienta, který má tinnitus chronický. To nejhorší, co se může stát, je, když tomu pacientovi řekneme, vy si na to musíte zvyknout. V podstatě ten princip té léčby je trošku takový, ten člověk se na to musí vlastně zvyknout, ale musí se mu v tom hodně pomoct. Málo kdo to zvládne sám. Takže pokud mu takhle řekneme a odešleme ho z ambulance pryč, tak jsme teda rozhodně ničemu nepomohli. Stejně tak, pokud nabízíme léčbu, které víme, že není potvrzená, že by fungovala, je to jenom pro nás určitý zase prostředek k tomu nějak toho pacienta zabavit, nebo se ho teda, když to řeknu, hrozně zle zbavit a ta léčba nezafunguje, tak každý takhle tenhle ten negativní moment má vliv na to, že ten pacient ztrácí víru v to, že by ten tinnitus mohl odeznít a u těch citlivých lidí to právě podporuje zase tu negativní zpětnou vazbu a prohlubování toho problému jako takového. Takže dneska už se nemyslíme, že tinnitus u těch chronických pacientů úplně vymažeme. Ideálním pacientem, kterému říkáme, že je vyléčený, tak je to pacient, který nám po nějaké době řekne, ano, já vím, že tinnitus mám, je někde vzadu, neobtěžuje mě, prakticky nikde se neobjeví maximálně, když jsem ve velkém tichu nebo v nějakém stresu a neobtěžuje mě v mém životě. Tohle je vyléčený pacient.
1: Obtěžuje vás tinnitus, Jano?
2: Teď už tolik ne. Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda. A to z hlediska toho, že pokud dojde k nějakému zhoršení, že ho začnu vnímat víc, tak vím, že potřebuji zpomalit a potřebuji si odpočinout a vlastně se tolik nepřetěžovat. A v tomhle směru mi to hrozně pomůže se trochu lépe starat o sebe a o svoje tělo.
1: Očekáváte, nebo možná i víte, pane docente, že do vašeho oboru přijde technologie, která tinnitus vyléčí?
3: Myslím si, že viděna toho, že budeme mít pacienty s vyléčeným tinnitem, je ještě relativně daleko, ale samozřejmě ten vývoj se snaží tohleto zvrátit. V tuhle chvíli existují tři základní směry, kterými se ten vývoj posouvá. Začneme těmi nejvíce experimentálními technikami. Tím, jak jsme si říkali, že ten tinnitus vzniká na základě souhry neuronů, které by spolu plně hrát neměly, tak je určitá představa, že nějakou biologickou léčbou by bylo možno tuhle tu souhru přerušit a zamezit těm neuronům, aby se takhle spolu hráli a vytvářeli tu nadměrnou aktivaci, která se někdy připomíná třeba k epilepsii. Dlouhodobě se pacientům nabízí takzvaná transkraniální magnetická stimulace, která ten efekt asi trošku má, ale potvrzeno to nikdy nebylo. Nicméně teď se ukazuje, že možná bude potřeba cílit na jiné části mozku a je možné, že pokud se cílíme na jiné části mozku, pokud se to naučíme, tak budeme schopni tuhle transkraniální magnetickou stimulací, je to něco jako magnetická rezonance, akorát že terapeutická, možná nějak pacienty ovlivnit. To, co je asi nejblíž, tak je přístroj, který se nazývá Lanier. Je to přístroj, který kombinuje dvě věci. Jednak se snaží modulovat zvukem, který je vysílán do uší, ten tinnitus touto cestou, ale současně aktivovat i takzvaný somatosenzorický aparát. To znamená, my jsme si říkali, že někteří lidé jsou schopni tím, že si masírují krk nebo si pohnou krkem, ovlivnit tinnitus. A to už se dlouhodobě ví, že tohle to funguje. Nicméně zjistilo se, že pokud to skombinujeme s tou zvukovou terapií, budeme-li stimulovat něco jiné na těle, něco jiného než zvuk. V tomhle případě je to poměrně zajímavé, ale je to stimulace jazyka jako takového. Tak pokud stimulujeme jazyk a sluchový aparát, tak ty studie, které přicházejí na ten přístroj Lanier, tak ukazují, že skutečně lze nějaké pacienty tinnitu zbavit nebo minimálně aspoň ten tinnitus výrazně potlačit. V současné době my Lanier k dispozici v České republice nemáme, v Evropě, v Německu, v Rakousku už je dostupný. Já jsem vlastně vynakládal nějaké úsilí na to, abychom ten přístroj tady měli. Není to úplně jednoduché a nebude to ani teda zatím levná záležitost. To samozřejmě může být určitá překážka pro to, aby se to výrazně rozšířilo mezi pacienty.
1: Ta cesta dostat sem Lanier bude ještě složitá. Doufám, že se vám to podaří oběma. Vy máte teď možnost někomu, Jani, poděkovat. Komu to bude?
2: Já bych asi možná poděkovala Filipovi Rojíkovi právě z Neticha, se kterým přicházíme na spoustu projektů, který mě osobně dávají hrozně smysl a myslím si, že mají dosah a pomáhají pacientům, kteří se s tinnitem trápí. Takže bych asi chtěla poděkovat Filipovi, protože ten do toho hodně tlačí a je to pro něj hodně důležitý a myslím si, že mě v tomhletom hodně motivoval.
1: Já děkuju vám, pane docente, že jste přišel. A vám, Jani, samozřejmě přeji hodně úspěchu a ať se, řekněme, mise Lanier podaří. A až tady ten přístroj bude, tak doufám, že přijdete k nám do studia, do pořadu Cesta k uzdravení a přiblížíme ho našim posluchačům víc.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: Shalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a Shalom Aleichem. Proč jet na taglit? Jak reagovat na narůstající antisemitismus? A nahlédneme do fascinujícího světa historických knih. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Myšlenka před 30 lety vypadala odvážně. Přivést mladé lidi z celého světa do Izraele a během 10 dní jim představit jeho pulzující kulturu, seznámit je s historií i novými přáteli. Dnes je program Taglit největší turistickou a zároveň vzdělávací organizací na světě. Díky němu mají stovky tisíc mladých lidí ve věku 18 až 26 let možnost zdarma poznat Izrael zevnitř. Letošní Taglit se koná v srpnu a ještě je možné se přihlásit. A my už jsme ve spojení s Terezou Kotlárikovou z České federace židovských obcí. Dobrý večer, co všechno účastníky letošního taglitu čeká?
2: Dobrý večer, taglit není jenom obyčejný turistický zájezd, je to vlastně intenzivní desetidenní cesta, během které mají mladí lidé možnost poznat Izrael tak, jak ho zažívají jeho obyvatelé. Navštíví nejznámější místa, jako jsou Jeruzalém, Tel Aviv, Masadu, Mrtvé moře, poznají izraelskou historii, kulturu a současný život a zároveň součástí programu jsou také setkání s izraelskými vrstevníky.
1: Kde a dokdy se mohou lidé přihlásit?
2: Přihlášky probíhají online prostřednictvím webových stránek Taglitu. A program je určen pro mladé dospělé ve věku 18 až 26 let, kteří splňují minimálně právo návratu. A zájemcům doporučuji, aby s registrací neotáleli, protože kapacita je omezená.
1: Očekává se od mladých lidí, kteří se taglitu účastní, že se potom nějak více zapojí do židovského života ve své komunitě?
2: Není to samozřejmě žádná povinnost, ale určitě je to jeden z cílů programu. Taglit má lidem pomoci objevit jejich kořeny a posílit tak židovské identitě a my po návratu účastníci seznamujeme s možnostmi, jak se právě zapojit do židovského života v České republice mohou, buď do židovských obcí, anebo do České unie židovské mládeže.
1: A stává se to, že se účastníci na taglitu nadchnou a pak jsou aktivnější?
2: Určitě. Účastníci potom právě většinou přecházejí do České unie židovské mládeže, někdo začne navštěvovat komunitní akce, jiný se zapojí jako dobrovolník a nebo později sám pomáhá organizovat programy pro další generaci mladých lidí.
1: Říká se, že Taglit je největší organizací, která propojuje stát Izrael s diasporou. Souhlasíte s tím a daří se jí podle vás tyto dva světy propojovat?
2: Myslím si, že to můžeme bez nadsázky říct. Za více než 20 let se programu zúčastnili stovky tisíc mladých Židů z celého světa a právě v tom je jeho síla. Taglit nevytváří jenom jednorázový zážitek, ale vytváří osobní vztah k Izraeli a propojuje mladé lidi napříč zeměmi a mnoho mladých účastníků díky němu získá přátelé z různých koutů celého světa i z Izraele. A právě tato osobní zkušenost dokáže propojit diasporu s Izraelem mnohem víc než jakékoliv informace zprostředkované na dálku.
1: Vy jste jistě hovořila s řadou účastníků taglitu, co vnímali jako největší přínos své cesty?
2: Pro řadu mladých lidí je nejdůležitější to, že si díky této cestě našli bližší vztah ke svým kořenům, k vlastní identitě a k židovské komunitě. A to je hodnota, která jim zůstává dlouho po návratu. A často také zmiňují, že to je poprvé, kdy poznali Izrael opravdu takový, jaký je. Poznávají spoustu přátel, mnohá přátelství přetrvávají celý život a dokonce znám několik párů, které se poznali právě na taglitu a dnes jsou manželé.
1: Říká Tereza Kotláriková z Federace židovských obcí v České republice. Děkuji moc a hezký večer.
2: Také děkuji a hezký večer. Nashledanou.
1: Služte Bohu s radostí, se zpěvem přicházejte před jeho tvář, zpívá se ve stém žalmu.

0: Historie má sklon se opakovat a staré předsudky občas jen převléknou kabát. Zdá se, že to platí i o současném narůstajícím antisemitismu. V reakci na něj vznikl nový mezinárodní projekt s názvem Trace. Odborníci ze střední Evropy díky němu chtějí lépe a spojenými silami monitorovat současné projevy antisemitismu a také anticikanismu a čelit jim. Minulý týden se setkali v Osvětimi. Dvoudenní konference se zúčastnila i Jana Šustová.
1: Platforma Trace je mezinárodní projekt, ve kterém spolupracují neziskové organizace ze zemí Vyšegrádské čtyřky. Za Česko je jejím členem Centrum studií genocid Terezín, jehož ředitelem je Šimon Krbec.
2: Projekt Tomcat, jehož rámci vznikla platforma Trace, měl za cíl vytvořit online platformu a zahájit mapování incidentů v zemích Vyšegrádské čtyřky, jejich sběr, jejich analýzu a jejich zveřejnění na webové platformě projecttrace.eu.
1: Projekt Trace vychází z principu, že historie není oddělená od současnosti a tak se jedna část webu zabývá dějinami.
2: Ta současná situace, to mapování těch současných incidentů,

0: prostoru, tak v reálném světě a životě a také, kteří jsou ohroženi extremistickými politiky ve všech zemích, ať už se jedná o neonacismus, levicový extremismus, zkrátka veškeré ideologie, které nějakým způsobem útočí na předem vybrané skupiny obyvatel.
1: V rámci projektu Trace vznikly i krátké videodokumenty o zajímavých organizacích nebo osobnostech, které pochází z židovské nebo romské komunity. Slovo má Michála Lukovičová z komunikační agentury CSAME, která je slovenským partnerem projektu Trace.
2: Například z České republiky máme videodokument o Terezíně, vlastně o tam výzkumnom centre genocid. Ale jsou aj z jiných krajín, z vlastně všech vyšegrádských krajín a najdete ich buď na stránke projektu www.projekttrace.eu alebo na YouTube.
1: Ze Slovenska jsou následující příběhy.
2: Máme dva příběhy o rodině Klementovcov a rodině Fruvaldovcov, které mají židovský původ a dneska vlastně hovorí o svojom příběhu veľakrát vlastně právě mladým ľuďom, aby jsme našli přesně cestu k sebe, aby aj mladí ľudia mohli hovoriť ľuďmi zo židovskej komunity a počuť ich príbehy a mohli sa s nimi rozprávať.
1: Účastníci konference v Osvětimi si rovněž mohli prohlédnout prostory bývalého koncentračního tábora a také vilu velitele Rudolfa Hesse v jeho bezprostřední blízkosti. Šimon Krbec o ní říká.
0: V tomto domě působí náš partner Counter Extremism Project, který zde realizuje projekt Archer, projekt, který je zaměřen na výzkum a vzdělávání v oblasti prevence extremismu na globální úrovni. Do projektu Trace také je zapojeno muzeum Auschwitz-Birkenau a nadace Auschwitz-Birkenau.
1: Projekt Trace je financován Evropskou komisí.
3: Mojde ani znamená hebrejsky vyznávám. Úvodní slova židovské modlitby se v písni v jazyce jidiš stala symbolem pro ztracený domov dětství.

0: Židovské muzeum v Praze letos slaví 120 let od svého založení. Na oslavu tento týden představilo nejvzácnější tisky a dokumenty ze své knihovny. Ta patří mezi nejvýznamnější judaistické sbírky knih ve střední Evropě. Knihovna je přístupná široké veřejnosti a jejím čtenářem se může stát kdokoliv. S mikrofonem se tam vydala Daniela Brůhová.
1: Knihovna Židovského muzea v Praze sídlí v těsném sousedství španělské synagogy. Vstupte se mnou rovnou do studovny.
2: Je přístupná badatelům, jak laickým, tak odborným veškeré veřejnosti. Může k nám přijít každý, kdo má zájem o židovství, náboženskou otázku, historii, kulturu, co se týká nejen pražských a českých a moravských židů, ale může u nás najít také spoustu věcí týkající se světových dějin. Máme tu literaturu zaměřenou na Shoah, na holokaust, kromě toho také židovská periodika.
1: Říká vedoucí knihovny Michal Bušek a hned dodává praktické informace.
2: Otevřeno máme třikrát týdně, v úterý od 9 do 5, ve středu od 1 do 5 a ve čtvrtek zase od 9 do 5.
1: Knihovna má za sebou i dramatické válečné události, jak se jí dotkly.
2: Během války zde bylo židovské ústřední muzeum, kam přicházely dále knihy z rušených židovských obcí a také nějaké knihy z Trojhanštele, což byla organizace, která konfiskovala soukromý majetek. A po druhé světové válce, kdy bylo židovské muzeum znovu obnoveno, tak vznikla už i samostatná knihovna, která se dále rozrůstala o svozy a v pozdějších letech také i o nákupy, dary, odkazy. A vlastně to máme do dnešní doby, že se snažíme pořizovat novou literaturu, která se zaměřuje především na bohemikální a moravské dějiny židů. Vše, co s tím souvisí.
1: Knihovna Židovského muzea v Praze spravuje na 450 vzácných tisků.
3: V kontextu střední Evropy je to určitě sbírka velká.
1: Říká kurátor vzácných tisků Ivan Kohout a hned představuje jeden z nich.
3: Machzor, modlitební

0: knihu pro židovské svátky, pro svátky poutní a pro svátky vysoké, Rožašana a Jom Kippur, kde jsou vyvázané lékařské recepty, medicínská doporučení, například týkající se obtíží se spánkem, takže některé ty knihy jsou vzácné i tím, co k ním bylo v průběhu let přidáno.
1: Zajímá mě, jakou vůbec nejvzácnější knihu tady mají.
0: Byl by to Seder z Mirot u Birkat HaMazon, pořádek písní a požehnání po jídle. Je to chronologicky druhá nejstarší známá pražská hebrejská kniha, vytištěná v roce 1514 Gershomem Katzem. Je to kniha, která se zachovala pouze v jednom exempláři, obsahující šabatové písně a požehnání po jídle, které se říká vždycky, když se jí chléb, požehnání nad vínem pro svátky a další modlitby pro vybrané liturgické události. Je to v podstatě jedna z takových nejrozšířenějších knih židovské literatury, kterou potřebuje každý věřící žid. My máme jednu z jejich nejstarších tištěných variant.
2: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Izraelští vědci publikovali v časopise American Psychologist studii, ve které uvádějí, že velké jazykové modely umělé inteligence přebírají z lidských textů antisemitské stereotypy. Předsudky se projevily při hodnocení fiktivních životopisů a podle autorů mohou ovlivnit přijímání zaměstnanců, vzdělávání či poskytování úvěru. Papež Lev XIV. Přijal delegaci americké židovské charitativní federace United Jewish Appeal. Ocenil její pomoc chudým, uprchlíkům, seniorům a lidem s postižením a současně připomněl deklaraci Vatikánu Nostra Aetate z roku 1965. Ta respektuje judaismus a vyzývá ke spolupráci pro společné dobro. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Policie na Rokycansku pátrala po parašutistech, kteří museli kvůli špatnému počasí nouzově přistát. Česká tenistka Linda Nosková ovládla prestižní travnatý podnik v Berlíně a počasí v Česku zítra polojasno až oblačno, později místy přehánky i bouřky, maxima kolem 30 stupňů. Zprávy Sotou Nehasilem, dobrý večer. Špatné počasí dnes přimělo téměř 20 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. Policistům a hasičům se je podařilo později všechny najít. Někteří z nich jsou ale kvůli zraněním v nemocnici.
5: Celkem v tandemu se skočilo 9 dvojic, řekla Radiožurnálu mluvčí plzeňských policistů Barbora Kunešová.
6: 14 parašutistům, tedy 7 padákům, se podařilo dopadnout v pořádku. 4 parašutisté dopadli zřejmě kvůli povětrnostním podmínkám na jiné než stanovené místo.
5: Po čtveřici pátrala v okolí Rokycanského koupaliště a Husových sadů policie společně s hasiči. Když se je povedlo najít, do péče si je přivzali záchranáři. Při přistání totiž utrpěli zranění.
7: Máme v péči celkem 4 vážně zraněné osoby,
5: potvrdil mluvčí plzeňských záchranářů Martin Štěpán. Vedle pozemních jednotek se do zásahu zapojily i letecké jednotky záchranářů z Prahy a Plzně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
4: Zhruba 10 vzrostlých stromů ošetřili arboristé v Havlíčkově Brodě. Odborný zásah si vyžádali například lípy v Málerově zahradě a úpravu doznala také zeleň v okolí Štáflovy chalupy, která je nejstarší budovou ve městě. Upřesní arborista Pavel Kamarád.
8: Asi tady, když se rekonstruovala ta silnice, tak byly přetrhané nějaký kořeny, kořenový systém, takže jsou tam prosklý větvičky. A takže tam už se to projevuje, to poškození toho kořenového systému a musí se to ořezat, trošku se to zredukovat i na výšku a postranit.
4: Větve. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem využívá při přípravě dětských pacientů na operaci takzvané laskavé uspávání. Jeho součástí je například přítomnost rodičů až do uspání, dále vonavé fixy nebo také dětské motivy v předsálí. V rámci přípravy se děti také seznamují s jednotlivými operačními sály a zdravotnickými pomůckami.
9: Vonavými fixkami se děti mohou do anesteziologické masky nakreslit obrázek. Po jejím nasazení pak cítí známou vůni, která je má uklidnit. Pacienti do 18 let tvoří zhruba 15% všech anestezií provedených v nemocnici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
3: Sport.
4: Česká tenistka Linda Nosková ovládla prestižní travnatý turnaj WTA v Berlíně. Ve finále porazila dnes podvečer Američanku Pegulaovou po velké bitvě 2-1 na sety.
3: Počasí.
4: V noci bude polojasno až oblačno, postupně až jasno a jen výjimečně doznívající přehánky nebo bouřky, ranní minima mezi 20 a 15 stupni. Zítra čekáme převážně polojasno až oblačno, ráno a večer často i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky opět silné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě republiky. Maxima zítra většinou mezi 26 a 31 stupni, na jihu Moravy až kolem 32.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 z Brna do Prahy se rozjíždí kolona před omezením na mostě Šmejkalka. Před kilometrem 24 se jede pomalu od Chocerad. Teď je zpoždění asi 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A je tu hitparáda Česká 12. Příjemný poslech.
10: Česká 12.
11: Rovnou vám řeknu, je tady nádherně. Já vás všechny zdravím u mikrofonu tady v Přerově na tenisových dvorcích při 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky. Je Martin Hrdinka. Já jsem tady přímo na těch tenisových dvorcích, dívám se tady na 32 tenisových kurtů, je to neuvěřitelné, kolik lidí tady hraje tenis, ženy, muži, děti, kmeti, no prostě všichni hrají tenis a my jsme tady proto, protože se tady tenis učíme a hrajeme tady také tenisový turnaj. Abyste tomu rozuměli, tak jak jsem říkal, je to po 30., což je přímo neuvěřitelné, já tady 30krát ještě nebyl, ale někteří ano a jsou tady se mnou třeba Helena Vondráčková, Leona Machálková, Věra Martinová, Petr Janda je tady také, Petr Vondráček, Felix Slováček, Miloš Knor je tady, Mirek Paleček, Ivo Jahelka, Zdenek Merta, Pavel Nový je tady taky vidím, je tady Zuzka Gambová, Šárka Marková, Šárka Vaňková, je tady Jari Taubr třeba, Kate Mátl a další, je tady také mnoho sportovců a nejen těch, kteří většinou drží v ruce mikrofon, ale o ty nám jde především, protože my jsme v České 12. a hned můžeme začít první dnešní novinkou. Budou tři novinky, ostatně jako vždycky. K tomu ještě musím říci, že udělíme jednu platinovou, udělíme jednu zlatou českou 12 a také předáme zlatou českou 12 skupině Premiér. Teď už ale ta první novinka, Massachusetts a čtyři tenoři.

Hit, který na celém světě proslavila skupina Bee Gees, legendární skupina Bee Gees. U nás s českým textem tuhle písničku naspíval Václav Neckář, ten český text napsala Jiřina Fikejzová a teď ten hit oprášili čtyři tenoři a je to první dnešní novinka. Celkově 76. novinka hitparády Česká 12 v letošním roce. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když teď prohlásím, že za poslední týden se nejvíce mluvilo a nejvíce diskutovalo o naší nejslavnější, momentálně nejslavnější a nejpopulárnější zpěvačce, což je Eva Farná. Eva Farná třikrát vyprodala Eden, bývala by ho prodala čtyřikrát, možná i pětkrát, kdo ví, každopádně ti, kteří se tam dostali, těch 90 tisíc fanoušků a faninek mají skvělé vzpomínky. Ostatně někteří, kteří jsou tady se mnou, tam byli například Helena Vondráčková, se jela podívat, nebo Denisa Fauzerová také byla na Evě Farné. Každopádně teď budu mluvit o Evě Farné já. Neříkej, co má se stát. To je nový single Evy Farné a je z jejího nejnovějšího alba, které vyšlo právě tento.

0: dnešní druhá novinka Neříkej, co má se stát a hvězda těchto dní Eva Farná a před námi je třetí novinka a ta se jmenuje To se ti zdálo. Zpívá Petr Perk.
1: Než zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozední.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
2: I když dnešní hitparádu vysíláme z Přerova, tak samozřejmě je tady rekapitulace novinek. Novinky to mají vždycky nejtěžší. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a hlasujeme samozřejmě pro všechny novinky, které v hitparádě jsou, a poté se bude hlasovat i pro ty písničky, které jsou v žebříčku od 9. až po první místo. Hlasujeme na to číslo, a to SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písničky. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, Massachusetts, 4 tenoři, tady je SMSka hit Mezera 12. Druhá novinka, Neříkej, co má se stát, Eva Farná, hit Mezera 11. A poslední novinka, celkově 78. novinka letošního roku, To se ti zdálo, Petr Perk, hit Mezera 10.
1: Host České dvanáctky.
2: Je tady slavnostní okamžik, jsme tady v Přerově na tenisových dvorcích a naproti mě sedí zástupci skupiny Premiér a zástupci autorské dvojice, která má na svědomí písničku, která se jmenuje Příběh a dostala třetí zlatou českou dvanáctku v letošním roce, to znamená v roce 2026. Premiér a Bigo, Příběh. Pánové, představte se.
3: Krásný večer, krásný den všem posluchačům. Jarda Irovský, textař kapely Premiér.
4: Jarda Mikoška, kytarista a člen kapely Premiér. Hezký den všem posluchačům.
2: Jardo, to je prostředí tady, co tomu říkáš, to je nádhera. Tenisový dvorce, to je vždycky něco nádherného a pro vás je to nádherný okamžik v tom, že skupina Premiér nedostává první zlatou českou dvanáctku.
4: Prostředí je úžasné, já věřím, že se budu moci k vám brzy přidat a samozřejmě jsme moc rádi a my si hlavně uvědomujeme, že to je cena posluchačů a našich fanoušků, kteří nás takto posunuli na stupně vítězů, a musím říct, že už je to podruhé, takže děkujeme všem.
2: A třeba bude i třetí, počkáme si. Jak vznikla ta písnička?
3: No, vzniklo to v podstatě jako všechny další písničky, které s Jardou tvoříme. Jarda vždycky mi pošle nějaký nástřel, co se týče muziky, a já z toho se snažím vycítit tu atmosféru, takže na to pak skládám texty a buď se to Jardovi líbí nebo ne, a tady to byla trefa do černého i vzhledem k tomu, že jsem to psal i ve slovenštině, takže to bylo o to těžší, ale ten výsledek se moc podařil a my jsme za to opravdu moc rádi.
2: Kdo všechno schvaluje ty výsledné písničky?
4: Já myslím, že to je kolektivní práce, je to určitě kapela, ale samozřejmě musím i říct, že samozřejmě autor textu, který bedlivě střeží vlastně význam, smysl, jestli ho někdy neposunujeme někam tam, kde by neměl, a musím říct, že je v tom opravdu velice pečlivý, protože my ty tendence utíkat malinko někdy máme, ale držíme se toho.
2: Je nádherně, jsme na prahu léta, jak vypadá léto skupiny Premiér?
4: Festivaly, koncerty, zábava a jsme s lidmi v kontaktu, hrajeme, to je to, co nás baví, tam, kde to máme nejraději.
2: A teď, abychom nezapomněli, pánové, tady je zlatá česká dvanáctka, gratuluju moc, je to vaše. Jsem rád, že jsme si to mohli předat tady v tomto prostředí.
3: My moc krát děkujeme všem posluchačům, jak říkal Jarda, opravdu nesmírně si toho vážíme a uvidíme, jestli zase nějakou další písničku k vám dostaneme, a pokud jo, věříme, že bude stejně úspěšná jako ty dvě předchozí.
2: My se budeme těšit.
4: Já se k Jardovi samozřejmě přidávám a vážení posluchači, já slibuju, že půjdeme si k Martinovi pro hat-trick.
2: Já jsem na to zvědav. A tady je ten hit, který dostal zlatou českou dvanáctku.

Oblíbená premiéra, zpěvačka Bigo, příběh Zlatá česká dvanáctka 2026. Pro tento hit nehlasujeme, už má dávno Zlatou českou dvanáctku a jsem rád, že jsme ji tady v Přerově dnes mohli předat. Jdeme na žebříček, minulý týden 7. místo, dnes místo 9. Poločas rozpadu a skupina Genius Loci.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jsme na 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky tady v Přerově a jedním z těch, kteří tady hrají tenis, mají tady v ruce raketu, ale pozor, mají v ruce také nástroj, protože tady i hrají a zpívají na kytaru, je Petr Janda. Ahoj Petře.
2: Ahoj.
1: Já rovnou řeknu, že vaše písnička, kterou jste měli v hitparádě s Honzou Smikmátorem, byla 10 týdnů v žebíčku a pořádně udělala radost všem posluchačům. K tomu ještě dodám, že co nevidět, nasadíme tvůj duet, nebo vlastně duet skupiny Olympic s Petrem Kolářem. A to se těším, uvidíme, jak to dopadne. No prostě ty v poslední době toho děláš zase hodně a navíc máš hodně, jak se říká teď, spoluprací.
2: No ono se to nějak tak vždycky vyvrbí najednou. Já neodmítám poměrně žádnou spolupráci, protože například Honza Smikmátor je takzvaně z druhého břehu. On dělá swing, což je pro rock'n'rollovýho hráče, který začal rock'n'rollem, přesně ten protipol toho, co neměl rád, jo. To nebo protipol rock'n'rollu, protože rock'n'roll bych řekl, že dokonce vzniknul proto, aby ten swing ušel do hajzlu. A po letech už samozřejmě nějaký ty rozbroje Frank Sinatra a Beatles, všechno to šlo někam úplně do kopru a ten swing je dneska okrajový žánr, abych tak řekl. A rock'n'roll už je taky okrajový žánr. No a ten ho za mnou přišel a říkal mi, že by si chtěl se mnou zaspívat duet a že má takovou jednu písničku. A poslal mi a mně se to strašně nelíbilo. Ještě to bylo německy zpívaný. Říkám, hele Honzo, tohle ne, jestli chceš, tak já to složím. A složil jsem písničku, tu, která šla na té hitparádě. A měl jsem z toho radost, protože se nám to povedlo a takhle dlouho se to udrželo, tak to je pro mě obrovský překvapení.
1: Já z toho mám taky radost a teď ta spolupráce s Petrem Kolářem, abychom trošku nalákali na to, co bude třeba za 14 dnů. K tomu jste se dostali jak?
2: To je prosím tě velká píseň, jak já říkám, jo. Harmonicky bohatá, melodicky bohatá, velký rozsah. Ovšem jsem si to napsal tak vysoko, že my jsme s ním vyhráli Bratislavskou liru v roce 85. A to byla naše 11. návštěva v té soutěži, jo, až konečně. Ale pozor, to není jen tak. My jsme třeba začali písničkou Krásná neznámá, která byla svýho času velmi populární. Slzy tvý mámy v roce 73, to všechno vypadlo. Jasná zpráva, Osmý den, to všechno byly písničky z Bratislavské liry. A až ta 11. konečně, takže jsme s nás dělali srandu, že jsme to dostali za výdrž. Ale ta písnička je i po letech fakt pěkná. A když s náma dělal Peťa Kolář vánoční koncert loni, tak jsme přemýšleli, co by tak zaspíval. A nakonec jsem mu vybral tuhle písničku, protože mimochodem, my jsme tu písničku prakticky nikdy nehráli, jo. I když vyhrál tu liru, protože mě se to blbě zpívalo, to bylo strašně vysoko. No prostě jsem to, Petra, jsem mu ji nabídnul, tuhle písničku, on ji okamžitě vzal. A když jsme ji zkoušeli vlastně na jevišti, na té O2 aréně, tak já jsem se tam přidal s druhým hlasem a říkal, ty vole, to je super. Tak proto to z toho je duet v podstatě, náhodou, jo. Taky jsme to tak naspívali.
1: Kdy jsi začal s tenisem, abychom se vrátili sem na ty tenisové dvorce?
2: Já jsem začal s tenisem poměrně už je to dávno, v roce 74. V 70. letech v té době normalizační tady nebylo co dělat. Louter to. Takže všichni hráli tenis, to bylo zvláštní. Celá ta umělecká branže hrála tenis a já jsem to neuměl a nikdy jsem to nehrál a hrozně jsem to chtěl hrát. A koupil jsem 73. ten barák, ve kterém bydlím doteď. A vedle soused měl obrovskou zahradu. A mě napadlo, co kdyby jsme tam postavili tenisový kurt. A tak jsem prostě do toho šel a opravdu za rok jsme ho postavili. Tak tam bych, kde jsem poprvé opravdu vzal tu raketu do ruky v tom 74. roce, čili to už je vlastně kolik? 50 let hraju tenis, no.
1: Možná slyšíte, tady se spustilo zavlažování kurtu, který je tady hned vedle nás. Krásně to tady šumí. No a sem na tenisovou akademii Petra Hudky jezdíš jak dlouho? Je to 30. ročník té akademie?
2: Já jsem jezdil buď 29 nebo 28 let, protože jsem si koukal v hotelu tady, že cedule, kdy tady byla ta zápala, ta byla v roce 97 a já jsem rok potom, čili v roce 98, tak 26 let jsem jezdím teda tím pádem.
1: Tak to už je dlouho teda, já tak si myslím, že 18, teda v mém případě je to trošku kratší kariéra tady na té tenisové akademii, ale každopádně ukončíme ten náš krátký rozhovor otázkou, která se týká Olympiku, protože to je tvoje kapela, tam si doma, to je tvůj barák v podstatě. Jaké připravujete léto s Olympikem?
2: Máme spousty hraní teda. A já jsem tomu rád. Já strašně rád hraju na těch festivalech. A lidem říkám, aby si ty festivaly užívali. Protože na festivalech ty kapely hrajou mnohem líp, než na normálních koncertech. Teď tam je konkurence. A oni nechtějí, aby ty druhé kapely pomlouvali. Tam do toho všichni jdou jak blázni. Jo. Oni si hrají, vždycky se posilí, někteří už to přeženou. Ale většinou si na to dávají bacha a opravdu ty koncerty na festivalech, i já se, mi přijde vždycky dřív, tak se vždycky jdu podívat, kdo hraje a dívám se na tu kapelu a pak do toho cítím, že do toho jdeme mnohem silnějc.
1: Tak ať vám to jde, přeju hodně štěstí a teď písnička, která je na místě 8. Heidi Janku, Heidi Band, Milé že...

Minulý týden 6. místo, dnes místo 7. Jinak 11 týdnů už je v žebříčku písnička Maják, kterou jsme teď poslouchali. Napsala si ji sama pro sebe zpěvačka Jana Vaculíková. Na 6. místě máme jednu z novinek z minulého týdne a není to poslední novinka z těch novinek z minulého týdne, které se dostaly do dnešního žebříčku. Každopádně tohle je hit, který se jmenuje My dva. Napsali ho Jan Kopečný a Petr Ryšavý a hraje skupina Botox.

Novinka z minulého týdne je dnes na šestém místě, my dva a skupina Botox. A teď nás čeká nejvýše postavená novinka. Novinka z minulého týdne, kterou jsme představili a naspívali Honza Nedbal. Jmenuje se Léto pod peřinou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Písnička, kterou napsali Tomáš Kolařík, autor hudby, a Honza Nedbal, což je také zpěvák a v tomto případě i textař. Léto pod Peřinou, minulý týden novinka a dnes páté místo. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě končí. Vysíláme z 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky tady v Přerově. Mimochodem, není to jenom ta tenisová akademie, ale je to také 19. ročník Acuna Cupu a Acuna Show. A Acuna Show, to znamená, že minulou neděli jsme všichni vystoupili na náměstí tady v Přerově. Přišlo více než 3000 lidí a zpívali třeba Helena Vondráčková, Leona Machálková, Věra Martinová, Petr Janda. Byl tam také Felix Slováček, zpívala Šárka Marková, Zuzka Gamboa. Byly tam ještě další z těch osobností, které tady trénují na tenisové akademii a zúčastňují se právě té tenisové akademie Petra Hudky. Já jsem na některé předtím zapomněl na začátku, takže jestli si dobře vzpomínám, tak vidím tady třeba ještě Jolanu Smičkovou, Tomáše Sokola, Denisu Fauzerovou herečku nebo herečku Míšu Dolinovou, která tady hraje přímo asi 20 metrů ode mne. No a také připomínám, že za chvíli udělíme zlatou českou dvanáctku a také platinovou českou dvanáctku. A ještě na něco jsem zapomněl. Máme změnu na nejvyšší příčce a na prvním místě bude velký rekord. Teď ale místo čtvrté. Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk.

0: Předminule čtvrté místo, minulý týden čtvrté místo a i dnes místo čtvrté. 4 týdny v žebříčku už je písnička Děti jsou taky lidi skupiny Holky Tonk. A pozor, budeme udělovat zlatou českou dvanáctku. Ocenění zlatá česká dvanáctka se dává těm písním, které vydrží v hitparádě nepřetržitě 12 týdnů a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. A to se právě stalo hitu Když léta běží, který napsal Roman Šándor a naspíval Josef Wolter. Během 12 týdnů jedno vítězství, dnes třetí místo. Je to písnička, která během těch 12 týdnů a kromě toho jednoho vítězství byla také 10krát na stupních vítězů a soutěží i dál o platinovou českou dvanáctku. Já moc gratuluji tady z Tenisových dvorců a tady je Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou, hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

Hit, který má čerstvě ocenění Zlatá česká dvanáctka, Když léta běží a Josef Wolter. Hit, který vyhrál minulý týden, se jmenuje Pro mámu. Zpívají Luděk Minka a Josef Melen a dnes je to místo druhé.

0: Závěrečnou rekapitulaci dnes nestihneme, prostě už se to nedá stihnout, ale já připomínám, že hlasy posíláme na číslo 900 1103 a že hlasujeme pro písničky SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat od 12 až po dvojku. A to říkám teď schválně až po dvojku, protože pro vítěznou písničku už hlasovat nebudeme. Dostává totiž platinovou českou dvanáctku a zlatou už má. A teď ty rekordy. Během 16 týdnů hit Jet Plane, který naspíval Ruda Sakala, získal 12 vítězství, 2 druhá místa a 2 třetí místa a byl nepřetržitě jen na stupních vítězů. Já gratuluji, český text napsala Hana Sorosová a nezapomeňte, že hlasovat se musí, jinak nemůžete změnit žebříček. To je takové pravidlo, které platí pro tuto hitparádu každý týden. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a přeji tady z těch tenisových dvorců v Přerově krásné léto.
1: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej slou. Snad nevzbudí.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Vláda zítra rozhodne o složení české delegace na summit NATO v turecké Ankaře. Fotbalisté Španělska na mistrovství světa vysoko porazili Saúdskou Arábii. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, později místy přehánky nebo bouřky. Maxima kolem 30 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda by zítra měla určit, kdo pojede na červencový summit NATO do turecké Ankary. O účast má dlouhodobě zájem prezident republiky Petr Pavel. Podle ministra zahraničí a šéfa motoristů Petra Macinky i některých dalších členů vlády by ale součástí české delegace být neměl. Prezident ale v takovém případě zvažuje podání kompetenční žaloby.
2: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
3: Vysvětluje prezident, proč by případně kompetenční žalobu podal. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
4: Od nástupu do funkce se zúčastnilo asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulý jeho účast v OSN.
3: Na summity NATO v minulosti jezdil právě prezident. Výdaje státu na obranu by ale podle premiéra měla v Ankaře obhajovat vláda. Ani letos totiž Česko nesplní závazek na ní dávat 2% HDP. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: V Bílině na Teplicku dnes začaly opravy části průtahu městem, které jsou součástí frekventované silnice první třídy číslo 13. Řidičům to přinese komplikace a zpoždění. Bílinou projedou kyvadlovy na semafory. Ve špičkách pomohou regulovčíci, říká starosta Karel Matuška z hnutí ANO.
5: Projíždějícím řidičům doporučujeme se Bílině vyhnout úplně, místním řidičům doporučujeme využívat známé objízdné trasy přes Radovesickou výsypku. S přehledem aktuálního provozu pomůže web města, kde jsou uvedeny časy aktuálního zdržení z obou směrů.
1: Ředitelství silnic a dálnic bude průtah v Bílině opravovat od kruhové křižovatky u prodejny Lidl až po kruhový objezd u prodejny Albert. Práce tam potrvají maximálně do konce července. Až do letošního září budou moci návštěvníci Pelhřimovska obdivovat sochy instalované přímo v ulicích. 14 děl současných českých autorů najdou nejen ve městě, ale také v Horní Cerekvi nebo své pravicích. Lidé uvidí například obří havrany, sousoší mazlíčci nebo také kosmický trichodon. Netradiční výstava je navíc interaktivní, říká Jakub Černý z tamní akční skupiny Šipka.
6: Jestli si z mládí pamatujete, obarvovali jsme 5 koruny, tak úplně stejným způsobem jdete po těch dílech. Vlastně na každém je z 3D tiskárny reliéf daný sochy. Když si přiložíte a obkreslíte tuškou nebo voskovkou, tak sbíráte. Jakmile seberete 7 soch, tak fíčku dostanete nějakou malou odměnu. Sport.
1: Fotbalisté Španělska vyhráli vysoko 4-0 nad výběrem Saúdské Arábie a mají první výhru na letošním mistrovství světa. Šampionát má dnes na programu ještě další 3 duely. Belgie, Irán, Uruguay, Kapverdy a nakonec Nový Zéland, Egypt. Počasí. Také zítra čekáme v Česku teplo a převážně slunečno. Ráno a večer může být i jasno, naopak během dne oblačno až zataženo, k tomu místy přehánky nebo bouřky opět silné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě republiky. Maxima zítra většinou do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Silnice 38 z Znojmo-Moravské Budějovice je podle policistů neprůjezdná. Mezi Pavlicemi a Moravskými Budějovicemi u Blané odklízí následky nehody. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A začíná pochoutkový rok. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Pochoutkový rok.
7: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéfkuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuje Vánoce, ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perníčky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme, jo, doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu? Myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme. A samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. A za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit. A za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z klecanty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perník.
2: Perníku přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžová.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše... Máme tady... Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou miletinské modlitbičky, to nepoznáš.
2: Ano, no, když...
1: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný. To jsou naše miletinské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedl co, bílek?
2: Rozkvedl jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
2: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
2: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
2: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
2: Je to tak, přesně tak. Je to náplň.
1: Pečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
2: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
2: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zasne, tak to trochu zprůhlední.
2: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
1: No, cukrový to rozhodně není to velikost.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme. A loučíme se s Romanem pro dnešek.
2: Já moc děkuju Patriku za příležitost si upíct takovýhle krásný, jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi uděláte likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dob raného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo Dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu, jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat Dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická jedenáctka je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasic. Ty kvasice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to i trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z Dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: A je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonale.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do Ústřice, takže Ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně ve
2: Francii
1: vytažené.
2: To těsně vytažené, tak to úplně dokonalé, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy Ústřice. Jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne. My zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla, nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to opravdu mušlička, jsem, že... vypadá to, je to já takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, ale je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu. Ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé. To je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem
1: většinou,
2: trošku zaujatý, ale chutám je.
1: Většinou vždycky říká, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tak vypracovává, je. Ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ona si nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, by jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které

jako lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Praze dnes lidé protestovali u budovy České televize proti změně financování médií veřejné služby. Město Jeseník bude mít novou takzvanou vizuální identitu. A počasí zítra polojasno až oblačno, později místy přehánky nebo bouřky, maxima opět kolem 31 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Před budovou České televize v Praze na Kavčí horách dnes odpoledne protestovali lidé na podporu médií veřejné služby. Akci uspořádal spolek Milion chvilek. Ten nesouhlasí s vládním návrhem na změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu.
3: U metra Pražského povstání se sešlo odhadem několik tisíc lidí, kteří s transparenty a hesly došli na Kavčí hory. Podle Mikuláše Mináře ze spolku Milion chvilek převedením financování rozhlasu a televize pod státní rozpočet a snížením příspěvku hrozí jejich vyhladovění a podřízení politickému vlivu.
4: Tahle vláda chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu. Kdo platí, ten objednává.
3: Vláda výhrady odmítá, jak dnes řekl premiér Andrej Babiš z ANO.
5: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
3: Podle návrhu by Česká televize měla přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: V Mostě a Litvínově budou od začátku letošního července jezdit nové nízkopodlažní tramvaje. Spolu s nimi začne fungovat také nový odbavovací a informační systém pro cestující. Jeho součástí budou obrazovky, které budou zobrazovat trasu nebo další zastávky, říká ředitel dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.
6: Neuměli jsme doteďka číst platební karty, neuměli jsme číst třeba jiný karty dopravce, konkrétně DSUK. Takže to teď všechno budeme splňovat a jsme plně integrováni do celého systému Ústeckého kraje.
2: Dopravní podnik za nová vozidla zaplatil téměř 300 milionů korun. Většinu nákladů pokryla státní dotace. Novým vizuálním stylem se bude prezentovat město Jeseník ve svých dokumentech nebo na webových stránkách. Takzvaná vizuální identita je inspirovaná tamní krajinou a lázeňskou tradicí, říká mluvčí radnice Markéta Kanejová.
7: Jedním z výrazných prvků té nové vizuální identity je autorské písmo pojmenované pramen Grotesk. Jeho charakteristickým detailem je písmeno J, jehož horní tah připomíná kapku a odkazuje k pramenům v okolí Jeseníku. Každopádně tento motiv se promítá i napříč celým tím vizuálním stylem. V praxi se bude postupně promítat do úředních dokumentů, do tiskovin, webových stránek, sociálních sítí.
0: Sport.
2: České volejbalistky vyhrály v Lize národů nad týmem Dominikánské republiky po bitvě 3-2 na sety. Češky si tak na Filipínách připsali v posledním utkání první výhru. Od 8. do 12. července je čeká na závěr základní části této soutěže ještě turnaj v Srbsku.
0: Počasí.
2: V noci čekáme polojasno až oblačno, postupně jasno, jen výjimečně doznívající přehánky nebo bouřky. Ranní minima mezi 20 a 15 stupni. Zítra přes den převážně polojasno až oblačno, ráno a pak také večer často i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo, k tomu místy přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. A to hlavně na jihozápadě a jihovýchodě České republiky. Maxima zítra mezi 26 a 31 stupni, na jižní Moravě až kolem 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D1 z Brna na Ostravu před Vyškovem na kilometru 225 stojí porouchaná dodávka. Projíždějte tímto místem velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte. Pardon, jde mi další host.
9: Tak mě tady máš.
8: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
9: Co je dneska v televizi?
8: No, veselohra.
9: Veselohra?
8: Ty jsi chtěl něco jiného?
9: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
8: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
9: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
8: Nebuď tak nafrněnej.
9: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na tenhle ten cholerický humor.
8: Tak to se od tebe nechce, jen se uveléb. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
9: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než to lepší.
8: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
9: No počkej. Teď to včera ještě šlo.
8: No včera, teď to nejde.
9: Ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk.
8: Hele Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
8: Hele, poslouchej. Hele, taky.

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám, kdy si se měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově. Jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to byla zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let. Pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
3: Dobrý den.
4: Kde je číslo, co? Jak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
3: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
4: Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříko můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas.
5: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
3: Ano, ano, slavný soude. Pekla si mu buchty, no řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
4: No, tedy ty byly. Pardon, promiň, tedy ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klobíkem a drobil si do kafe.
3: A likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
4: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
5: Počkejte, vraťme se k věci.
4: Prosím.
5: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
4: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
3: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
4: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
3: To se nevím.
4: Co chceš dělat, drahá?
3: Že tvůj slib stále ještě platí.
4: No, samozřejmě, přece nemluvím do větru.
3: Ach, ty muž.
4: Když mi sebe krajta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nezázím. Vzduch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
3: Ach ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude, beru žalobu zpět.
5: Prosím.
3: Viktorek se ke mně vrátí. No, piču mu Bůh, ty milou.
4: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
3: Ach, ty můj.
4: Ach, ty moje.
3: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
4: To soudem.
0: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
2: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když žehlili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle ten rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli pro to jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě, a nemůže je nikam dohnat, tak aby se to vysílalo.
0: Že neplní plán.
2: Ano, ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti ten a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak. A oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzný a viděla tam prostě na obrazovkách různý soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch, už proto i v Auzu jsem dělal ten kabaret. A pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech. Tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první Bejvávalo, kde to začalo od toho ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly reví. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to potom.

0: No, to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Teď se píše rok 1910 a sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: U pekařů chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvilce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kouse valí, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

0: automatnes.
1: Hokinářka s pohrabáčem rozpálená desnic. Načte prvé hledat klíček, vyláme to jako nic. A už láme dvířka schránky pohrabáčem Matinka. Dvířka praskaj a už lítaj kolem bedny prkínka. Signál byl však přece daný, z cesty kdo si zakřičí. A ze všech stran sjíždějí se střikačkama hasiči.

lítají, zase hydrant hledají. Kruci tyrkn, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci!

0: už se chystaj chrlit vodu pekařovi do krámu. Vyšel pekař vyjevený nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlech celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cbát v páře a pár.

0: Tak teď bychom třeba mohli...
1: Za Gustou.
0: Tam? Prosím?
1: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kdy ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
3: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskázkým a říkal jsem, hele, kdyby jsme udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. Opa, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Opa, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval, tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že bylo, já bych se tak ráda vdával a on odpovídá, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem ostudu. Já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s ním vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátký nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
4: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit, dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
5: Ono je taky blbost neplnit plán.
6: Haló! Haló! Mohla bych prosím hovořit s paní Kahounovou?
5: No jak to blbnu, prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit? Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do půl osmé jenom? Aha, já vím, ano. Na večeři. S manželem. Jestli mě to bude stačit. No, promiň. Slabý 2 hodinky. Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, proboha. Ano, ano, ano, tak fajn. Pa, pa, pa, pa, bobule, pa. No, je to.
4: Máďono má, kraj tiše sní.
7: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času a pozor na kostým.
4: Půl hodinka pouhá, málo nebo mnoho znamená, krátká je či dlouhá, podle
8: to, jak se srdci zdá.
9: No, to už je lepší.

0: srdce mne jak housle zní.
1: Ruka tvá je rozchýlá,
0: písní tou se rozteskní,
1: ještým smyčcem ožívá.
0: Haja, haja, má panenka Maja.
2: Počkej. Ježíš Maria, sukně.
0: Sundáme to, děcko, tím
2: dáme. Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu. Co koukáš? Teplou vodu.
3: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
4: Ale pak to byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiní, ty nám do toho kabaretu šli. Ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, taková to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený. S prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbytá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábějí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
5: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? No to jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přicházejí odpoledne k divadlu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já tam ten napratoval, no to, já měl tady takový veliký a tajle, a ta, a on je podá, a já tam, no to, jak oni jsou přirozený, jo, to jsou kouzelný věci, nebo v šatně, kdybyste je viděli, to sedí u toho stolečku tajle, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás. Já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. No, mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? Nebo sem? Já pak na tom jevišti couvám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit. Teď vlezde na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně zpihovaná. Vždyť ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje. Ale ovšem, vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukáte? Zvedne se opona a hlediště udělá, je. Na jeviště je nějaká papírová chaloupka a lidi, hele, bará. Jo. Teď je tam strom nějakej z překlišky, na tom je dřevěná otlučená kukačka, ty do ní takhle strkají kockem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuku, já jak živá, kuku. Teď na jeviště vyleze siránu
6: Má takový ratěfák z umělý hmoty, tadyhle. A manželky, hele, táto, jsi ráno. Táto, táto, táto, táto. Aha, to není můj, táto. Táto, jsi ráno. A co ráno, prosím tě, ty? Jsi ráno, dělej, co chceš? S tebou já zase někam půjdu, prosím tě, dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přelouče.
5: Ty, táto, není to on? Přelouč. Přelouč. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouč.
6: Teď ten Cyrano jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Teď ten si ráno vytáhne kort, udělá výpad proti tím bratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce a... Teď spadne opona tadyhle a hlediště, jak to dopadne. Jak to... Ne, já nechci, aby umřel, ne.
3: Se říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
4: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně, že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může dělat odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiné situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli aneb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude. A nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou nebo s určitou dávkou humoru nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bockalským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, to byli režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
3: Ano, ano, jak už jsem vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraškova.
5: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
3: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, švestkový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že jo, alebo ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léto.
4: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
5: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Je pan strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
4: No jen jestli. Jen jestli, pane notáři, Strejíček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla. Případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
4: Ano, ano, ano, to ano. On Strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti...
4: Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
4: Snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky. Tam jsou v módě prej teďko v Americe
3: ne,
4: kočky.
3: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo Strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
3: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
4: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
3: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
4: Hubáčkovi? No to jako má bejt?
3: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
4: No to jo, to k flekům Strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám,
3: ale... V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
4: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
3: Tak s ní ověřená závěť Johna Weirchi. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Jak prosím?
3: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Vodu.
3: Prosím.
4: Dejte mi vodu nebo vomblin.
0: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
2: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
0: rodinka.
2: Taková rodinka, ano, taková normálně rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, proto byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch, se těch 70. letech ty byli všichni tabu. Tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že tam nebudeme, jakože byli politicky postiženi, to byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady, že se objevují. Já tam, no ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 léta ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život. No.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Oplustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, které zastavovali ty lidi. A já osobně třeba i s Arkádiem

0: tohle, ta košile.
1: Ty máš klukovou košili na sobě.
0: No tak proč mi ji dáváš?
1: Já ti ji nedávám.
0: Ježišu,
1: povězte. Ty jsi si ji vzal.
0: Placená. Kultura, já se divím, že to nezrušuje.
1: Jiný chodíš taky do divadla a nedělaj z toho takovejhle problém.
0: No jo, nedělaj problém, víš. To jsou u mě hrdinové.
1: Zapni mi to.
0: No já to zapnu. Počkej, nehej.
1: Já čekám, co dělám? Ty jsi ale němej. Já jsem si tě kdy brala.
0: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
1: Nejlepší forky teď, když je čtvrt na osm.
0: Ježiši.
1: Na to já mám tak.
0: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
1: Kariku, pozor. Sedni si. Teď máme klid.
2: Kariku, teď je pár hodin.
1: Podívej se,
0: jen
1: se prášek.
0: Prášek?
1: No jo,
0: to je?
1: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
3: A pozor! Jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
1: Jere, já ti teď něco řeknu. Abys věděl, ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
0: No, co?
1: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
0: Tak dost, jo?
1: No.
0: Klid, do fabrikace a jde se, rozumíš? Já tady vebnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
1: ano.
0: Ne?
1: Ano.
0: Podívej se. Pojď sebou.
1: Já jsem.
0: Už je skoro osmý, rozumíš?
1: Ne, počkej.
0: Tak ať to stihnem aspoň od přestávky.
1: Ano, podívej se. Já jsem hotová, vy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
0: No.
1: Kolik je hodin?
0: No, jsem ti říkal.
1: Co?
0: Jsem ti říkal, že je asi půl osmi, kam jsem ty hodinky dal?
1: Já nevím, no, ty jdou napřed.
0: No, aha, taky se mi zdá.
1: No, jdou
0: já nevím, napřed. Proč mám všechny kapří děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, no, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
1: Hele.
0: Co?
1: Sexy?
0: To tady v žádném případě, miláčku.
1: Tak. Kajíšku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
0: jo?
1: Legrý máš?
0: Jo, mám.
1: Tohle peníze máš?
0: No samozřejmě.
1: Máš, lístky máš.
0: No lístky, ty máš přece ty.
1: Jak to já?
0: Jistě.
1: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
0: No to bych je...
1: Do ruky.
0: No to bych je v ty ruce musel mít.
1: Tak si jsi jistý ruky někam jinam.
0: Prosím tě, buď tak laskavá, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskavá, já mám přece paměť.
1: To nepotřebuju dělat.
0: No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
1: nic,
0: se
1: děje? Nejsem, no, to je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin?
0: Půl osmi a pět minut.
1: No. No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
0: Jo,
1: no tak tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna, pátek. No, tak jdem, pojď.
0: Ježiši Kristi. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
1: Proč?
0: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
4: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
5: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud je o zábavu.
4: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítejte u dnešní noční linky Českého rozhlasu, která patří mužům, kteří nás provázeli životem. Našim tatínkům, dědečkům, strýcům, učitelům i dalším mužským vzorům. 3. červnová neděle je dnem otců a my si dnes společně připomeneme jejich místo v našich životech. Každý otec je jiný. Někteří byli přísní a důslední, jiní laskaví a trpěliví. Někdo dokázal povzbudit jediným slovem, jiný svou lásku vyjadřoval spíše činy než slovy. Ať už byl váš tatínek jakýkoliv, určitě ve vás zanechal stopu, která vás provází dodnes, ideálně tu pozitivní. Jaký byl váš otec? Co vás naučil? Jaká společná vzpomínka vám vykouzlí úsměv na tváři? Existuje rada, kterou jste od něj dostali a stále se jí řídíte? A pokud jste sami rodiči, co pro vás znamená být dobrým tátou v dnešní době? O své příběhy, vzpomínky i zamyšlení se s námi můžete podělit na 731 800 900 nebo napište na e-mail linka@rozhlas.cz nebo svůj vzkaz napište přímo pod naše téma na webu Noční linky Českého rozhlasu a vše tady bude režírovat teď až do 13:00 Jarka Barboříková. Přeji příjemný večer ve společnosti Noční linky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 4 minuty po 23. hodině, krásnou noc s Českým rozhlasem. Dnes se povídáme o otcích a mužích, kteří nás provázeli životem. Kdo se svým tatínkem vyrůstat nemohl, může vzpomenout třeba jiný mužský vzor, který vám byl v životě oporou? Dědeček, strýc, nějaký učitel? Jaký byl? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince. A otevírá je pan Radek, který volá do Zlína z Prahy. Krásnou noc přejeme, prosím, stlumte si rádio,
1: Dobrý.
0: Aby nám to nepískalo.
1: Dobrý večer, zdravím vás.
0: Zdravíme vás, Radku, povídejte.
1: No, mě naučil hrozně táta, že jsem mohl být vedoucí posunů, protože táta dělal celý život u posunů v Kyjově, tak jsem mohl dělat taky posunovače. Jo, a hrozně mě naučil i s hočákama od malička, mě naučil, a jak se mám chovat potom do života, mě dal hodně věcí a to, díky němu jsem se jako moc naučil, co mám dělat a tak dále, že nemám se chytat partie, jako takových kamarádů, který fetu a tak.
0: Byl váš tatínek přísný nebo spíš kamarádský?
1: On byl přísný otec, protože když jsme třeba měli pětku nebo čtverku, tak nám dal třeba 2 dny nebo 3 dny na opravu, aby jsme si ty známky opravili a aby byl hrdý na nás právě.
0: A v čem jste po svém tatínkovi? V čem si myslíte, že jste stejný?
1: No, já jsem stejný, že chci být s mojím příjmení mám jeho a zaprvé chci být s mojí manželkou, jak oni byli do smrti. A než umřela moje maminka, tak byl s ňou, no, zítí.
0: A jak jste spolu trávili volný čas? Kam vás nejčastěji brával sebou, když pomineme tu práci?
1: My jsme s otcem chodívali do lesa se psem, anebo třeba jsme jezdili vlakem a tak.
0: Aha. A máte po něm spoustu vzpomínek ve formě fotografií? Máte nějaká památeční videa a podobně?
1: Já mám pár fotek, co už jako odešel, a hodně s matkou a s otcem, jak byli spolu na výletech a tak.
0: A jak to, že jenom pár?
1: No, protože se nedochovali.
0: A můžu se zeptat, v kolika letech odešel?
1: No, tatínek odešel v 78 let.
0: Tak to už je požehnaný věk. Máte od něho nějaký dárek, nějakou věc, kterou vám dal na památku? Někdo dává třeba nějaké staré hodinky nebo něco, co se dědí z generace na generaci?
1: No, mě hodně dal do života, že se mám chovat tou lásku, mě dal, a že se mám jako víc, když se ožením, tak abych vydržel ty roky s ním. S tou manželkou.
0: To znělo tak hezky. Abych to nějak vydržela, přežila.
1: No, aby byl právě na něho hodný a tak.
0: No, já ji tam slyším vzadu, že se hezky usmívá, tak to je fajn, že se dokážete rozesmát i takto přes éter Noční linky Českého rozhlasu.
1: Moji manželku právě jsou 14 let, tak se být do smrti.
0: Děkujeme za to milé sdílení, za to, že jste teď s námi trávil čas a vysílal Noční linku Českého rozhlasu. Tak klidný zbytek večera a děkujeme, že jste s námi.
2: Počkejte, já vám taky něco říct.
0: Tak pojďte. Představte se, prosím.
2: Já jsem Jana Kořínková. A já mám spíš tak smutný dětství. Já, když dovolíte, já nechci vzpomínat na rodiče, protože už je taky nemám a pro mě je to dost bolestivý. Já naopak chci vzpomínat na jinýho partnera, a to jestli můžu na mýho muže, protože on je pro mě velkým vzorem. Protože s mým tatínkem jsem nějak moc za dobře nebyla, ale můj muž je ten vzor, který mě učí být lepší. protože mám trošku učitky, jsem nebyla ta dcera k tatínku, jaká jsem měla být, a teď už mu nemůžu říct, mě to brzy.
0: Mm-hmm. Tak to jsou takové okamžiky citlivé, které věřím teda, že zvláště právě třeba dnes, když je den otců, tak to ve vás vyvolá takové pocity. Tak,
2: ne, tady jde o to, že když s tatínkem nevyrůstáte a vezmou vás prostě ten režim do dětského domova, tak potom na něho nemáte hezký vzpomínky, protože když jezdíte domů tak a nevyrůstáte s ním, tak už je to takový, že ten vztah není takový hezký.
0: Ano, už
2: je
0: to narušené.
2: Chci poděkovat úplně, no, je to narušený ten vztah, protože když s těma rodičema nejste, tak nemáte takový hezký vzor, jaký byste měla mít, protože když s ním nevyrůstáte a vlastně vás odtrhnou od rodiny, tak ten vztah tam nemůže být takový, jaký byste chtěla mít, ale chci poděkovat veřejně spíš svému partnerovi, protože ten je teprve teď ve vztahu, v manželství učí být lepší, jaká bych chtěla být, protože už to tátovi neřeknu, tatínku, promiň, já jsem to tak nemyslela. Takže teprve teď se učím být lepší i vůči kamarádům, přátelům, když vím, že to nikdy nejde, ale
0: Děkuju moc za tu otevřenost, i když to vaše dětství nebylo spojeno s tím ideálním tatínkovským příběhem, který by vám byl oporou, tak je krásné slyšet, že jste to později potom našla ve svém manželovi. Přesně takové příběhy ukazují, že ta mužská blízkost a podpora mohou přijít i v jiné podobě a v jiném čase a přesto dokážou v životě udělat obrovskou radost a obrovský rozdíl. Děkuju ještě jednou. Mějte se co nejlépe, zavolejte zase oba, ano?
2: Jo. Děkuju mu za krásných 14 let a kéž by nám to ještě vydrželo.
0: To je milá tečka za naším povídáním. No a teď hezká písnička, Miroslav Žbirka.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: až do posledních tónů Miroslav Žbírka len s ňou. Je přesně 11:45, s vámi je noční linka Českého rozhlasu a téma Den otců. Otcové bývají často tiší hrdinové rodin. Nevždy mluví o svých pocitech, ale jejich láska bývá ukrytá v těch každodenních drobnostech. Poznáváte v tom svého tatínka nebo vůbec? To se ptám paní Jarmilky, která volá. Připomenete odkud?
1: Z Vysočiny.
0: Vítejte.
1: 15 km od Třebíče.
0: Máte prostor, máte slovo.
1: No, děkuji. Všechny moc zdravím z noční linky a chtěla bych říct, že toto téma je úplně jako každý skvělý. Takže díky za to všechno, co tam děláte. A teď se vrhnu na to. Vyrůstali jsme na Hájence, na Hladově a byli jsme vychovávaní povojensky. Tačka byl takový dost přísnej a mamku jsme si tak dovedli trošku jako, že jo, přemluvit nebo tak, no. A s tím, že třeba jsem jako do jejich strany, do to otcovi a moje sestra zase do maminčiny strany. A pak se teda narodil po dlouhým takovým odmlčením nebo vyprošenej byl brácha. No, jenže bohužel ten zemřel, už je to taky 7 let. No a to jsem odbočila. Takže mamka četla ráda romány, tak proto román. No, já se jmenuji Jarmila, protože milovat Jaro. A Hana, to byla, tenkrát se to stalo na vojně, takže Hanička. No. Ale měla jsem být Luboš, no a s tím, že teda prostě náš taťka nás teda takhle jako do přírody bral a všechno nám vysvětloval, ukazoval. Prostě poznávali jsme od malička tu přírodu a prostě soulad s ní a tak. Takže si myslím, že někteří si toho ani nedovedou považovat nebo nic jim to neříká. Teď jsem mluvila se známým a povídá, hele, já až teď jsem v důchodu a mám čas, tak prostě si toho všeho považuju a dívám se, jak to prostě všechno roste a mám z toho radost, že si dělám zahrádku a takové. A dřív mě to vůbec nepřišlo. Všechno uchvátaný, uhoněný, nikdo nemá čas, prostě všechno hektický a dřív to bylo to naše dětství a takový prostě daleko lepší. Sice nebyly počítače, ano, každá doba něco nese, ale prostě bylo to takový kouzelnější, takový prostě svoje, takový lidi měli k sobě blíž, ani si tak myslím nezáviděli, jak teď. Teďka se jenom šuška, hele, oni mají tam zase nový auto, nebo a tohle, ale ono je to taky těžký. Autobusy pořádně nejezdí spoje, že jo, jak to bejvalo a teďka v rodině jsou třeba 3 děti, tak každý musí mít auto, no, prosím.
0: Co vám vždycky říkával, když vám bylo těžko?
1: Když mi bylo těžko, tak prostě řekl, hele, zase bude líp. Vždycky není posvícení a prostě tak nějak se to snažil podat, aby to člověk pochopil a já jsem
0: pozitivní.
1: Opravdu byla taková učenlivá nebo víc tohle do jejich strany, tak jsme prostě to jako, jak bych to řekla, když přijela vaše babička z Lesonic, tak prostě já jsem taky byla jako na ní zvědavá a sestra mi řekla, hele, máš svoji babičku, běž si za svou babičkou, jo, ale prostě takový rozbroje, ale mělo to svý kouzlo taky. Prostě na to vzpomínáme a měli jsme se rádi všichni a když šlo do tujího, tak no a nakonec jsem si vybrala muže, který byl podobný mému otci, ale povahu úplně cholerik, úplně jinak. No a nakonec jsem se rozvedla po 34 letech. Uh-huh. Že teda bych to nedala už dál, a protože jsem měla onemocněla s ledvinama a zhodou náhod už jsem tu tam, myslím, taky říkala jednou do rádia. Potkala jsem v lese jednoho pána, to bylo osudový a ten byl taky podobný na mýho taťku, takže prostě a tak jsem s ním byla 8 let, necelých a prostě ten mi dal víc než za těch 34 let. Jsem se v životě neměla tak dobře, jak to, a s tím, že teda jsme se fakt tak shodli ve všem, že prostě jsme dělali všechno spolu a prostě vážil si všeho, poděkoval za každý oběd, což mě úplně prostě překvapilo, protože to jsem nikdy nezažila.
0: No, Jarmilko, víte, co je zajímavé, že vás tam vlastně tatínek brával na to místo do lesa, tam jste s ním, jak jste říkala, trávila spoustu času a pak tam poznáte teda svou životní lásku, byť trvala kratší čas než to vaše manželství, tak kdo ví, asi to nebyla náhoda, že vás tam tatínek vodil. A když se k němu ještě vrátíme, tak měl nějaký zvyk, pro který byl naprosto typický? A vždycky třeba, když doma něco děláte, tak si na něho vzpomenete, měl nějaký zvláštní
1: ano,
0: zvyk?
1: Ano, já prostě vzpomínám vždycky, já mám strašně ráda zahrádku, teďka tady jsem půl roku nebyla, protože jsem fakt se rozhodila s tím, že teda si přítel vzal život. A takže mě to vzalo, jsem prostě skolabovala a už druhým rokem nebo rok a půl jsem prostě po doktorech, po vyšetřeních, po kontrolech. Takže furt se něco řeší a furt, a už teď je to na dobré cestě. A vždycky, co dělám, tak říkám, tačko, to je pro tebe. A on prostě, i když dneska třeba včera byla bouřka, se hnala a já říkám, ježi, já musím zakrýt dřevo, ať mi to nezmokne. A ono opravdu to prostě počkalo, až jsem to udělala. To je zajímavý. Je to prostě, já myslím, že je to všechno takový spjatý, ta energie, vesmír ze zemí, že prostě, že tam na nás taky myslí a my na ně a prostě, když máme někoho rádi, tak je tady s náma pořád, i když není. Mm-hmm. Jako,
0: tak, že jako, to jsme měli stejný všechno, program včera při bouřce, ano, také jsem utíkala zakrýt dřevo. Ale no, Jarmilko, vy teda jste měla ten život náročný, pak jste říkala, že jste teda přišla tragicky od toho druhého muže, tak to mě mrzí, ale líbí se mi na vás to, že vlastně jdete dál, řešíte ty svoje problémy, ne zůstáváte v těch těžkých chvílích sama, takže asi teda si umíte říct o pomoc, alespoň tak jsem to tak pochopila, no, jak jste mluvila, že jdete tomu řešení naproti těm svým třeba zdravotním problémům, tak to je dobře. Tak to má být.
1: No, ale já si myslím, že by se člověk neměl asi litovat nějak, protože si říkám vždycky, lidi jsou na tom ještě hůř. A člověk prostě dokovat může. Já třeba někdy, že mám špatnou štítnou žlázu, jo, jak se mi rozhodil organismus, všechno naopak. Z vysokýho tlaku, nízký tlak, ale poslouchám to svý tělo, jak mi řekl pan docent, a sice spleskám všechno do kupy, pak teda jako, že jo, se člověk vyčistí, ale jako musí být pozitivně naladěný. Nesmí to prostě, když se někdy bolí, někdy má člověk bolesti, ale pak si říkám, ale zítra zase bude líp, nebo za chvilku bude. A mám tady kočičku a tam mi skočí na hruď a prostě mi pomáhá, jak může.
0: Tak Jarmilko, přejeme hodně sil, hlavně to, abyste si dokázala i přes ty všechny těžké chvíle zachovat ten svůj optimismus, protože někdy právě ten vnitřní klid a naděje je to, co nás vede dál, i když ta cesta někdy není jednoduchá, ale to nemá nikdo. Jarmilko, mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Děkuji a všechny zdravím, ráda vás poslouchám a i ty lidi, co tam častěji volají, tak jsou úplně bezva.
0: My jsme vás teď taky moc rádi poslouchali, to vaše vyprávění. No a teď budeme poslouchat píseň od Václava Neckáře, Kdo vchází do tvých snů, má lásko. 6:30.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná už váš tatínek není mezi námi, ale jeho slova, rady nebo humor ve vás zůstávají dodnes. Budu ráda, když na něj společně zavzpomínáme. Je s námi paní Boženka, která volá noční linku Českého rozhlasu z Hradce Králové. Krásnou noc i vám.
1: Děkuju taky.
0: Můžete povídat, Boženko.
1: Můžu?
0: Ano, už jsme v éteru.
1: Tak já jsem chtěla jenom všechny zdravím a chtěla jsem jenom říct, že jsem měla přísnýho tatku a on se dlouho nemohl vyrovnat s tím, že jsem byla holka, protože jako chtěl syna, no a pak už mít děti nebylo, jen já. A on sám nepoznal takovou tu mateřskou lásku, tak ani prostě, ne, že by mě neměl rád, ale takový to dětský, to pomazlení nebo tak, tak to jsem od něj jako nedostala. Ale mamka chodila do statku na práci a tam neměli děti a já jsem tam byla prostě jako doma a s tím hospodářem jsem prostě se k němu chovala, nebo on ke mně, jako bych byla jejich. Až potom, po určitý čas, tak nějak asi 5 roků mě bylo, tak jsem přišla domů, nějak jsme se poprali s dětma a on mě říká, ty hele, sama si nic nezačínej, ale když ti někdo bude jako ubližovat nebo to, tak se nedej. No tak já, my jsme tak vyrůstali mezi dětma, že jo, no tak jsem se taky nedala. No a později mě pak, on o svým dětství nechtěl moc mluvit, protože jim brzo zemřela maminka, zůstali 3 děti. Děda se oženil po druhý a byly 4 děti ještě. A tyhle ty 3 museli brzo vypadnout z domu, takže šel, jen skončil školu a museli sloužit do k sedlákům, že no a tam vydržel až do vojny, ale tam i se i poznal s mojí mamkou, no a pak jako mamka na něj čekala, ale on, když začal mluvit o tom svým dětství, sice ne moc, ale jednou mě řekl, nedávej, až umřu, nedávej mě do hrobu s dědou a s nevlastní mámou, že jo. No, tak já jsem si to pamatovala a když v 63 letech zemřel, tak jsme ho prostě vzali sem do Hradce, protože jsme bydleli na vesnici a pak jsme se přestěhovali. No a ještě před svatbou on moc nesouhlasil s tím, že jsem chodila jako se svým chlapcem za jedno na vojně, za druhý Slovák, že jo, tak nějak, nevím, prostě nějak si nesedli vždycky, když jako můj muž nebo chlapec přijel, tak se sebral a šel pryč. A když jsem se měla vdávat, tak mě řekl, ty, co jsi vybrala, to máš a nechoď mě domů brečen. No tak já jsem si to pamatovala a když pak se mě, moje dcery vdávali a syn ženil, tak já jsem jim to každému řekla. Říkám, hele, vybrali jste si, co jste chtěli a nechoďte si domů stěžovat. No a takže jsem pak můj taťka jako zpřátelil hodně se svým zetěm a asi v něm našel toho syna, co hledal, takže pak byli spokojeni, jenom že pak dostal rakovinu plic a odešel. Takže to je asi tak všecko. Ale nikdy mě neuhodil, ale jen se na mě podíval a já už jsem věděla, co můžu. No a byl jako dost vznětlivý a to jsem po něm zdědila i já, jenomže pak v manželství jsem se to odnaučila. Takže takhle, no.
0: No, tak já jsem čekala, kam ten příběh bude směřovat. Začala jste tím, že tatínek neměl jednoduché dětství, což ho samozřejmě velmi ovlivnilo, ale vy jste byla asi moudrá už nebo naučená možná od vaší maminky, že jste to vlastně chápala a tak jste to potom asi dohnali, jo? Jak potom si rozuměla s tím zeťákem a podobně.
1: Pak už, když já jsem měla děti a narodil se nám syn, tak byl prostě rád a to jako dal najevo, že opravdu, že je šťastný, že aspoň toho kluka máme. No, tak to je tak asi všechno, co jsem chtěla říct. Já vás všechny zdravím a přeji vám dobrou noc.
0: Ale Boženko, víte, ono to tak bývá, že člověk, jak pak je starší a starší, tak se učí najevo dávat ty city a ve stáří se to potom, to, co bylo skryté, tak vyplave.
1: Tak, no, tak pak si to uvědomíte všecko a když o tom tak přemýšlím, tak jako říkám, tak on se neměl od koho nějak tu lásku nebo k tomu dítěti, protože já jsem byla sama a víc dětí už nebylo, tak jako byl zklamaný tím, že jako nemá syna, že jo.
0: No, ale vy jste mu to potom teda vynahradila zaťákem a i tyto pozdní okamžiky blízkosti jsou někdy pro rodinu velmi cenné a zůstávají pak v paměti. Děkuju za telefon, za to, že jste teď s námi vysílala noční.
1: Mýho muže než mě. Tak jo, dobrou noc.
0: Krásné sny
1: přejeme. A děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes slavíme Den otců. To je krásná příležitost zastavit se a zavzpomínat na muže, kteří nás něco naučili, podrželi nás nebo ukázali někdy v životě ten správný směr. Posloucháte Noční linku, je s vámi Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každá rodina má svůj příběh a v každém příběhu hraje otec nějakou roli. Jakou roli se hrál ve vašem životě ten váš? Ptám se paní Marie, která volá noční linku z Brna. Je to
1: dobrý
0: tak?
1: Dobrý večer, já vás zdravím. Jsem ráda, že jsem se dostala na linku, protože dnešní den mě připomněl toho mého tatínka, který samozřejmě už je dlouho mrtvý, ale byl to můj prostě vzor po celý život a já jsem prožila nejkrásnější dětství, jaký jsem mohla prožít, protože jsem vyrůstala na hradě Vítově. Mm-hmm. Můj tatínek tam pracoval u dostihu koní u barona Háze a jedna taková úplně dlouholetá vzpomínka je to, že tam je výstava psů, které měl baron Hás. Je to největší textově, výstava těch hispaniců a mezi nimi je poni, protože tatínek, když se dostáje k tomu poníkovi jednou, tak ten poní vypotl, přerazil mu nohu a baron nechal toho poníka zastřelit, vyspal ho a do dnešního dne na Vítovském zámku je ten poník vystavený, takže to je taková vzpomínka. Ale jinak jsem prožila nádherné dětství s ním. Prožil jsem s bráchou, s těmi krásnými chytilky, které jsme měli. Chodil nás do přírody, zpíval mě pásničky a takové různé bonmoty. A do dneška prostě mám jeden takový, který mě vždycky říkal, pamatuj si, nad ničím se nepovyšuj a nad ničím se neponižuj. Já jsem potom zjistila, že tady takový ten bonmot je zpátky pyšná princezna. Do dneška nebyl. Myslím, jestli to zase tak z něho, nebo jestli to zaslyšel, ale v té době myslím, že ta pohádka vznikla v roce 52, takže nevím, jestli vůbec měl možnost televizi, jsme určitě neměli v té době, že vůbec vlastně nevím, kde tady se to stalo. A potom samozřejmě měl takové ty hesla jako či hraška na světě, hraška v dostem, takové různé ponuty mě dával do života. Takže já mám ty nejkrásnější vzpomínky, které nemůžu být bohužel.
0: Paní Marie, mluvíte moc hezky, jenom to spojení není nejideálnější. Nevím, jak to slyší posluchači, ale hodně nám to tam
1: je to hodně
0: přeskakuje.
1: Slabý, že?
0: Teď se to možná zlepšilo, tak to je škoda, že až teď. No, no
1: takže
0: máte
1: prostě
0: krásné vzpomínky na... V podstatě protože... ideálního tatínka. Trávil s vámi čas, dával vám dobré rady. Vypadá to, že byl hodně citlivý asi, jak o něm mluvíte.
1: No a samozřejmě ještě se postaral, to, že mě hodně pomáhal, protože on potom pracoval u policie, takže odcházel do důchodu v 55 letech, takže ještě mě, moji synové vlastně byli ještě pod jeho křídy, jak bych řekla, a hodně ještě v tom dětství, takže i moji synové na něho vzpomínají prostě přesně tak jako. No a já vlastně, můj manžel, my jsme letos jsme s manželem 65 let spolu, momentálně je v nemocnici, takže doufám, že se mě vrátí. A takže ten na něho vzpomíná taky a vždycky říkal, že i pro něho byl prostě vzorem všech mužských, takže můj otec byl opravdu, nebo je na co vzpomínat a ráda na to vzpomínám, i když se smutkem, no ale bohužel, jako tak to v životě chodí a měla jsem moc krásné mládí a jsou ráda, že i moji synové na něho takhle vzpomínají.
0: Hezky se to poslouchalo, ano, paní Marie, to je krásné, když ten tatínek je pro vás pocitem jistoty, oporou.
1: A ještě bych řekla, poslední věc, že když umíral, tak jsem samozřejmě byla u něho a on měl v nočním stolku takový svůj nožiček, takový nůž, protože vždycky říkal, že každý mužský má mít u sebe nůž pohotově s takovou krásnou střenkou a takovým mramorovým obalem. A ten mě vtiskl ten nůž do ruky, než zemřel. Tak to byly takové krásné chvilky a do dneška ten nožík mám.
0: To věřím, to jsou krásné vzpomínky, které mají velkou hodnotu. Děkuju, že jste vzpomínala i s námi v noční lince Českého
1: rozhlasu. Nashledanou, dobrou noc.
0: Krásnou
1: a
0: noc přejeme.
1: A přeju takový vzor mužskýho všem. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Který okamžik s vaším tatínkem vám zůstal navždy v srdci? Někdy stačí obyčejná vzpomínka, aby člověka zahřála i po letech. A my budeme rádi, když si s námi o ní budete povídat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní večer je o vděčnosti za všechno, co jsme od svých otců dostali, ať už to byly životní rady, podpora nebo jenom pocity bezpečí. Paní Ludmila z Brna je s námi, vítejte v Noční lince.
1: Dobrý večer, Jaruško, přeji vám všem a já vám to vypovím o mém tatínkovi. Já jsem ho strašně milovala a on se dožil skoro 87 roků. Už je to teda 10 roků, co je mrtvej. A já jsem, on pro mě udělal poslední, byl montér, jezdil do zahraničí, takže já jsem od něho všechno měla, co začalo tady paruky. Byl dvakrát v Brazílii, takže tam odsud všechno zlato, auto, všechno, co mohl, tak mě dal. A mě nejvíc mrzí to, že když měl už konec před sebou a já se musela s ním jet do nemocnice. A když jsme jeli v té sanice, tak on mě říká, to je už moje poslední cesta. A pořád se mě ptá, co bude dál. A já říkám, tati, ale to bude dobrý. Tak jsme tam přijeli, sestřička tam byla protivná, bylo to ve vojenské nemocnici, to můžu říct. A ona na mě, jo, nemyslíte si, že my si ho tady necháme? My ho vyšetříme a dáme vám ho dom? Já říkám, sestřičko, já bych ho sem v životě nedala, kdyby to nebylo nutné. No a tak ho dali na CCčko, bylo to už večer a přišla jsem teda, abych čekala, tak jsem hodinu čekala a ona na mě přišla a povídá mě. No, tak máte štěstí, má zápal plic. No, paní Jaruško, to pro mě bylo hrozný. Tak jsem, vezli jsme ho na oddělení a ten pan doktor si tam mě zavolal a říkal mě, mladá paní, musím vás zklamat, ale váš tatínek se třeba nedočká ani rána. No to bylo pro mě něco. Tak jsem se s ním šla ještě rozloučit. A druhý den odpoledne jsem šla na návštěvu. Oni mu nasadili antibiotika a tak přežil. Ještě 14 dní přežil, ale jakmile oni vždycky ty antibiotika vysadili, tak znovu začal mít horečky. A já jsem teda to právě proplakala, ale on už potom, byli tam jako ajzli. Sestřička přišla, pane Ništín, jestli nebudete smrkat, tak já vám to zas budu odsávat. No to je škaredá. A ten den, co měl umřel, tak já jsem tam byla až do večera, a on mě držel za ruku a říká furt, Liduš, pomož. A já, tati, to, já ti nemůžu nějak pomoct. A to už jsem viděla, že je jako kdyby v komatu, protože se mu zdálo, že jako rukoval na vojnu a to tak jako povídal. A tak jsem přišla domů za mamkou, ta byla nervově na tom špatně, tak se mnou nechodila, jsem tady chodila sama. A v 10 hodin večer mě volali z nemocnice, že taťka umřel. A do dneška, já to mám pořád v sobě, že jsem to byla zrovna já, která to musela udělat, že ho tam odvezla a nechala ho tam.
0: Paní Ludmila, no, tak udělala jste to, co bylo to jediné správné v tom daném okamžiku.

0: jak kdybych jako já ho tam chtěla nechat, abych se ho zbavila. No to teda bylo. A byla to taková starší sestra, už přes 50. bylo. Ne mladá holka, ta by si to třeba nedovolila.
1: No. Ludmilko, já vám někdy řeknu, až bude víc prostoru. Teda, když můj tatínek odcházel, tak jak nám to sdělil pan lékař, který se ani neráčil otevřít ty dveře, vlastně, aby nám to sdělil. Takže chápu vás, mrzí mě to, ale to je v podstatě většinou problém toho člověka, který teda se chová, jak se chová, není to náš. Pro vás je důležité, že jste tam s tím tatínkem byla a že jste potom mohla být i s maminkou a být zase oporou jí, tak funguje to u vás dobře, nebo fungovalo to všechno, jak má, drželi jste při sobě, stále držíte, věřím, s vaší další rodinou.
0: Maminka už je tak taky mrtvá a ta se dožila 92 let.
1: Ano, ale ještě máte svoji rodinu. O té jste,
0: no mám dětičky.
1: Ano, o těch jste kdysi vytrávila.
0: Proti vnoučata, mám 5 pravnoučat.
1: Tak ať vám dělají i dál radost. Děkuju, že jste s námi byla. Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
0: Ano, děkuji vám moc. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Blíží se půlnoc, i po půlnoci se uslyšíme a budeme pokračovat v tématu Den otců. Co pro vás znamenal váš tatínek nebo nějaký jiný mužský vzor? Byl ve vašem životě? Jakou stopu zanechal?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i ve druhé hodině dnešní noční linky Českého rozhlasu. Dnes se vzpomínáme na tatínky, dědečky a všechny mužské vzory, kteří nás provázeli životem. Ať už byli přísní, laskaví, tiší nebo naopak hovornější, vždycky v nás zanechali svou stopu. Některé vzpomínky hřejí, jiné bolí, ale všechny k nám patří. Pokud se chcete přidat, podělte se s námi o své příběhy a okamžiky, které vám s vaším tatínkem zůstaly v srdci. Jsme tu s vámi i teď, 2 minuty po půlnoci a společně otevíráme nový den a nový pracovní týden. Pro děti navíc poslední školní. Je 22. června a Jarka Barbuříková u mikrofonu Českého rozhlasu zůstává.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve

0: Možná i vy máte v paměti větu, kterou vám tatínek opakoval celé dětství a kterou si dodnes nesete životem. Jaká byla? Zavolejte nám do studia Českého rozhlasu na 731 800 900. Stejně jako to teď udělala paní Alena, která volá z Lín z Poruby. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já zdravím vás, paní moderátorka a všechny posluchači, co poslouchají tady tuto noční linku. Já bych taky to se chtěla, co se týká mého tatínka, tak by taky děkuji za všechno, samozřejmě obou dvou rodičům, jak tatínkovi, tak mamince, protože díky ním jsme měli krásné dětství a mládí s bratrem, které spočívalo ne v nějakém majetku, ale v lásce, kterou nám všechno dali, aby jsme nic nestrali, myslím po té stránce dětství, lásky a tak dále. Že to chci jako říct a vzpomínám, jako, že tatínek, říkám, on byl povoláním, jak jsem říkal, strojůvce na barní lokomotivě, takže maminka byla v domácnosti, ta se starala o hodinu, tak jako jinak, a že tatínek zase se staral, aby jsme byli zabezpečení, takže chodí z turnusu na turnus, pracoval, on spravil teda všechno, rozumíš mu. Teď, co chci říct, co jsem po tatínkovi podědila a co jsem nepodědila, jako jo. Takže tatínek, i když říkám, když pracoval jako, byl jako strojvůdce na parní lokomotivě, jestli špatně mluví, asi nějak to, ano, na parní lokomotivě a vyučený zámečník, tak on pěkně, krásně maloval. Takže i při té své práci maloval obrazy, já namaloval asi čtyři obrazy a to je vlastnost, kterou já jsem po něm naprosto nezdědila, protože já jsem neměla namalovat. My když jsme měli kreslení ve škole 2 hodiny a nenamalovali výkres, tak jsme to mohli namalovat doma do kresí, což jsem já vždycky udělala, že tatínek to namaloval, já měla zkreslení potom jedničku, ale viděli, že tatínek umí malovat, že to dělalo, nebo krásně psal. Já mám do dnešního dne, mám plno obálek, které mi nadepisoval. On je takové opravdu uměl takové písmo malířské. Takže toto všechno jsem po něm opravdu nezdědila a tak dále. A potom on taky měl jako takovou, co on taky. Ve škole, jako já jsem tak mývala jedničky dvojky, ale prostě na matematiku jsem byla hloupá, nebo jak by to řekla, prostě jsem tomu nerozuměla. Tata si vždycky se mnou tu matematiku, tu algebru nebo tu geometrii, to se všecko se mnou učila, vždycky to nebylo pochopit, jak já tomu nerozumím, že a tak dále. No. A tak to jsem, to ty vlastnosti jsem po něm nezdědila v žádném případě. Tak on všechno dělal tak přesně, precizně, akorátně, no tak to jsem zdědila až teď ve věku přes 80 roku, tady to. A co jsem po něm zdědila teď, a to je asi jako dobré, no, takže on tatínek taky to všechno jako vyřídil, jako zařídil, vyřídil to všechno, jako jo, tak to tu vlastnost jsem zdědila, já sice teď už nemůžu nic vyřizovat někde na úřadech, že nechodím a tak dále, ale jako zase vyřídím všechno telefonicky, tak to tu vlastnost jsem po něm zdědila, tu preciznost, to i po mamince, to byla tež přesná, precizní a tady to vyřízení a ty ostatní takové vlastnosti, jak tam to malování, psaní, nebo to v žádném případě. Takže já na tatínka jako vzpomínám, no tak odešel v nedožitých 84 roku, taky se to stalo v důsledku prostě zdravotní sester špatně nějak tam, že nemuselo něčemu tam dojít a tak dále. Takže ještě mohl tady být, ne teď říkám, ale tenkrát, že tatínek už je po smrti hodně a hodně dlouho a tak. Takže na něho jako vzpomínám a vzpomínám tak na maminku, na tatínka. Měla jsem bezvadné rodiče, takže tak já vzpomínám jako na tatínka. Nikdy nezapomenu a vždycky si říkám, opravdu byl to člověk, který makal, dřel a pracoval, opravdu tu práci si stal. Takový prostě byl. Takže díky němu, samozřejmě mamince, jsem měla i s bratrem krásné dětství, krásné mládí, které spočívalo v tom podstatném, v lásce a všechno tady v tomhle, jakože. Takže nikdy nezapomenu, nevím teď mi nic. Momentálně nenapadá, ještě by to možná říkala víc, ale nespomenu si, jakože, no tak děkuju za všechno ještě jednou a takový byl tatínek a tak, no už tam.
0: My děkujeme za ty vzpomínky. No. Mluvila jste o tom, že pracoval na dráze, takže vás tam brával jako malou.
1: Je tak, to No tak počkejte, to ano, to určitě, než jenom tam. On mě vzal jednou na tu parní lokomotivu. Bylo mi asi 9 nebo 8, 9, 10 roku. Tam stál jako postavil, on zostal jezdil. Takže jsem tam s maminkou byla na tom peroně a on mě vzal na tu mašinu, jak tomu říkám, mašina. Ježišmarja, já jsem z toho měla otřes mozku. Jak se tam všechno syčelo, víte, ty, já nevím co. Já jsem se z toho, v životě už mě tam na tu parní lokomotivu nedostal. Já jsem z toho tak měla takový děsný ty otřes mozku. Tam už mě nikdy nedostal, jako jo.
0: No vidíte tak to, je. Tak no. I na takové no. zážitky pak člověk rád vzpomíná, i když nebyly dvakrát pozitivní.
1: I na to ráda vzpomínám, I na to ráda vzpomínám, že se mi to připomněla tady toto, že jsem si na to taky vzpomněla tady, no.
0: Takže nevím, děkujeme moc no, za to sdílení.
1: Já taky vám děkuji, sledu každý, ten pořád každý večer, že jsem ráda, no si mi dneska opravdu špatně nějak mluví, jako jo, no. Tak zdravím vás všechny, jsou to krásné pořady, vždycky se na to večer nebo noci vždycky těším a zdali se dovolám, dneska jsem se dovolala. Děkuju ještě jednou a přeji krásný večer, krásnou noc a ráno a tak dál.
0: I vám, děkuju paní Alenko, zdravíme do Poruby.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dnešní noční linka patří tatínkům a všem mužům, kteří nás provázeli životem. Pokud se právě teď vybavujete nějakou milou vzpomínku na svého tatínka, nebo možná na nějakého učitele, vedoucího na táboře, budu ráda, když se o ní podělíte. Volá nám pan Robert z Olomouce, krásnou noc i vám.
1: Děkuji vám. Plumím si rád, ať to nedělá zpětnou vazbu. Tak teď je to dobrý. A k tématu řeknu asi tolik, jo. Já jsem z dvakrát rozvedené rodiny, takže to bylo složitý. Nejvíc si vážím teda dědu, protože ten mi nahradil tátu. On byl úplně skvělý děda. A my jsme třeba spolu spravovali, a i brácha tam byl auto, a to bylo perfektní, protože mě to strašně bavilo jako kluka, jo. Vždycky jsme najeli na rampu a tak se mu podával různý klíče a to bylo prostě něco skvělého, jako. Takže dědu jsem měl nejradši. A v 98. když odešel ze světa, protože dostal rakovinu, tak jsem strašně plakal, jako. Protože když někdo říká, že chlapi nebrečí, jo, tak je co, no.
0: A co jste po něm zděděl? Povahu, gesta?
1: Dílnu s nářadím, což je perfektní.
0: Dobře.
1: Včera bylo taky hezký téma, oni se tam bavili o starých půdách a tak, a nedovolal jsem se. Ale to je zase jiný téma, no. Ale jinak teda u nás doma se dějiny opakujou, já to vysvětlím. Mám syna Marka, prima kluk je autista a už jsou 3 roky vdovec, takže mi umřela žena. A moje mamka, i když si někdy rozumíme jindy ne, tak je úžasná v tom, že ona mu vlastně dělá babičku i mámu dohromady, jo. My jsme to s dědou měli podobný, tak si uvědomuji, jak se vlastně ty dějiny jakože opakují, jestli víte, jak to myslím, jako.
0: Ale můžete dát nějaké příklady?
1: No tak, protože, jak říkám, no ona je prostě moje mamka skvělá, že prostě, jakože, ta syna má ráda a našli si k sobě teďka hodně cestu, tak to je jako dobře. A jinak, jako, snažím se třeba tak, jak to dělávala moje žena, i když kluk má teda 20 minut a autista, ale já mu třeba strašně čtu pohádky, on to má moc rád, jo. A on je prostě úplně úžasný, jo. Takže řeknu to takhle. Potřebuje to, co dělala moje žena, pohladit vlasy, pomodlíme se spolu, pak mu dám pusu před spaním, to on má moc rád. A víte, co je nejhezčí odměna, možná byste to mohli dát tady do rádia, dětské smích, ta strašně krásná písnička. Já mám takovou radost, když se ten kluk usměje, že mě někdy srazy vytrysknou, že si uvědomím, že aj někdy třeba, když mě zlobí, což se u každého kluka stane, takže tak mu to jakože odpustím a jde se dál, jako jo, a mám ho moc rád, toho kluka, on je prostě úžasný, Marek. No a na závěr bych chtěl pozdravit paní Ludmilu, je to moc sympatická paní. A moc si vážím, pak bych chtěl pozdravit vlastičku z Krnova, všechny linkaře a jsem moc rád, že jste mě vzala. A jestli se dovolám do písničky na přání, což je v Českém rozhlase Olomouc, tak vám nechám něco hezkého zahrát. A moc si vás vážím, víte. Já jsem se teď dlouho nedovolal, no ale tak to někdy je v té noční lince, že prostě, jak říkal pan kapitánček, někdy se nemůže člověk porobora, takže všechny moc pozdravuju. A mám vás všechny moc rád, jste moc prima rádi a moc vám za všechno děkuji. Nashledanou.
0: Roberte, my děkujeme za přízeň a loučíme se. Možná je právě dnešní večer příležitostí říct si nahlas něco, co jsme svým tatínkům nikdy neřekli. Třeba obyčejné děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď královnou jsem já zpívala Ilona Čáková v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi pan Olin, který volá z Kopřivnice. Krásný noční čas vám přejeme.
1: Dobrý večer všem.
0: Možná je právě teď ta pravá příležitost říct si nahlas něco, co jsme chtěli svým tatínkům říct, ale nebyl na to prostor, jak to tak v životě bývá. Někdy je to prosté děkuji, někdy je to mnohem víc. Co byste vy řekl Oline tatínkovi, kdybyste měl tu možnost s ním teď mluvit?
1: Víte, s mým tatínkem to bylo takový trošku složitější.
0: Aha.
1: Já pocházím z Moravskoslovácka, to jsem už několikrát říkal. Městečka Žaravice se to jmenuje, mezi Kyjovem a Vzencem. Kyjově jsem se narodil a tam prostě na té, ono to bylo městečko jako po nějaký vladař to povýšil kvůli nějakým vinařským zákonům, ale byla to taková obyčejná dědina, když to tak řeknu trošičku vulgárně, ale žil se tam dobře. Takže tatínek byl to havíř. To je tvrdá natura, byl to vinař, měl zde vinohrad, byl to včelař, svým způsobem teda, jako když si vzpomínám. A ten život byl takový, u těch chlapů, oni to brali tak nějak moc niterně všechno. Vzpomínám si, tatínek měl spoustu kamarádů, jako nebo spoustu kamarádů, prostě byli to chlapi, jeden ročník, byl to ročník 23, myslím. No to jedno. Byl nasazený za války, byl nasazený v Rakousku, v Solných dolech a tak dále a tak dále. A v tom civilním životě byl, jak jsem říkal, byl to havíř. U nás kousek od těch Žaravic byl důl Pokrok. Mm-hmm. To byl takový...
0: Oline, kdybychom přešli třeba...
1: Já vím, co chcete říct. Ano, já budu pokračovat. Tatínek byl prostý člověk. Jako havíř, mám ještě po něm fáračky. To jsou takové, to je takový kabát, který nosil tam kdysi do těch dolů. Byl otevřený. Měl rád maminku, žárlil na ní. To bylo opravdu takový... A on měl takovou tu havířskou vlastnost, že se rád napil, protože měl svůj vinohrad, měli jsme svůj sklep a podobně.
0: Dobře, Olene, já bych se vás doptala. Řekněte, jakou měl nejlepší vlastnost. Jedno slovo.
1: Včelař.
0: Včelař, tak my víme z našeho vysílání, že jste to po něm zdědil. Tak to už víme, odkud vítrval. Takže to vám dal asi spoustu dobrých rad do života, které byly možná spojené i právě s těmi včelami. Tak to je dobře, to se hezky poslouchá.
1: Ono s těma, víte, to bylo tak, s těma chlapama, oni přišli třeba do sklípku jiného, a oni začali mluvit. A já jsem poslouchal, co oni prostě v tom životě prožili. Třeba ten tatínek, to nasazení v tom Rakousku, těch dolech. Ti chlapi nadávali třeba na své manželky, ale přitom je měli rádi. A když se vypilo trošičku toho vinečka, já si vzpomínám na jednu takovou krásnou. Seděl tam se svým kamarádem Jožinem, oni byli oba dva Josefové, a oni najednou řekli, Joško, pojď, poplačem si. Oni začali brečet. Ti chlapi začali brečet, brečeli možná 5 minut, 10 minut, pak jeden zavedl a dost a bylo to vyřešené. To byl takový moment, já jsem nad tím zůstal.
0: Já mám pocit, že jste to i když se říkal, Oline. Tak já vám moc děkuju za váš telefon, přeju krásný noční čas a budu se těšit někdy příště naslyšenou.
1: Takže já jsem se trošičku chtěl rozvykládat a to je, minul jsem se tomu tématu. A děkuji vám moc, že jste mě
0: vzali.
1: Opatrujte se, zdravím všechny moje noční přátelé, Jiřinku, Roberta, Milana a tak dále, tak.
0: Paní rozvykládku,
1: u nás tady.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v jednu hodinu, trvá 120 minut. Dnes ho náš tým předčasně ukončuje, protože se připojujeme k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

zima už se blíží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

buťané bol. Štěstí i v stárnutí, oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas vzal,

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer nebo dobré ráno, buďte vítáni. Podle toho, kdy zrovna Divadlo pro vaše uši posloucháte. Já se musím hned na začátek omluvit všem, kteří si možná, a přiznávám, že právem, postesknou, že hudby bude dnes jaksi víc než mluveného slova. To je pravda. Ale na druhou stranu, v případě pánů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, to snad ani jinak nejde.

0: Píseň pro Hamleta. To byl asi třetí text, který jsem psal pro Jiříka Šlitra, vzpomínal kdysi Jiří Suchý. No, trochu se nám blízklo na časy, zpívat se to dalo, ale hit to teda nebyl. Inu, do příchodu kabaretiéra Jonáše v Tingeltanglu v roce 1962 ještě přece jen zbývalo trochu času. A jak známo, leckdo v semaforu se tehdy bál, jak to bude s Jiřím Šlitrem na jevišti. Jestli jeho plachost a nenápadnost přijdou jaksi publiku vhod. Ale jak už víme, s Jonášem se narodilo něco, o čem se napříště bude psát jako o specifické Šlitrově figuře.
1: Promiňte, on dělá prvně na divadle, tak on ještě moc jako... Tak, a smetí. Myslíš? No ovšem, soudím tak. Podle nástroje.
2: Co jsi to říkal?
1: Že soudím podle nástroje.
2: Tohle je nástroj.
1: Hudební. To je piano. Ano, to je piano. To je krásný piano značky. To je krásný piano značky. Jo, kocanda. Ten zvuk. To muselo stát aspoň 200 korun. Hele, pojď, zahraj něco na to, pojď.
2: Nikdy.
1: A co to?
2: Mám svou hrdost.
1: Hrdost? No já taky. Já taky. A hele. Jo, hele, jak se ti to projevuje?
2: No to máš různý. Když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju a nezahraju.
1: No, já to samý. Když někde vidím blbý piano, tak nezahraju a nezahraju.
2: U tebe to není hrdost. U tebe je to neschopnost.
1: To máš jedno, ale jsme na tom stejně. Dokonce relativně vzato, já jsem na tom líp. Protože když někde vidíme blbý piano, jo, tak oba nezahrajem a nezahrajem, jenomže ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. Rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým pijánem jsme si rovni.
2: Před blbým pijánem jo, ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě nad tebou vysoko vnítá.
1: Jenomže jak dlouho spolu takhle hrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli? Jeden.
2: Dva.
1: Jeden.
2: Dva.
1: Tak dobře, ty jsi viděl dva, já jeden. Já nebyl. Ne, ty máš, jo? A zahraj něco. Na to, jo? Když do tebe rodiče vrazili ty peníze, tak to něco hodí.
2: Jaký peníze? Já jsem samouk.
1: Samouk? No, já jsem taky samouk. To jsme vlastně spolužáci.
2: No, tak třebej, co jsi pochytil.
1: No já toho jako moc nepochytil, to je fakt, Já chodil hodně za piano.
2: No, v tom to je. Já nemohl chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem dřel a dneska ze mě něco je.
1: No jo, skladatel, to je marný. Jedinej skladatel v dějinách hudby byl, že mohl chodit za piano, přestože stálo u zdi. Který? Liszt.
2: A nechodil. Proto jsme to s Frantíkem někam dotáhli.
1: Hele, když už jsme tu, měl by si něco zahrát. Bože, jen tak levou rukou na tom nezáleží.
2: Jako, to... ležérně, že bych to zkusil.
1: No, tak bože, tak jak to si řekl.
2: Pamatuješ? Vídeň? 1920?
1: Ano. Jonáš! Přesně takovýhle piano.
2: Růžový tapety.
1: Pivo, mračna kouře a zase pivo.
2: To jsme ještě byli mladí.
1: To jsme byli dokonce mladší, než jsme teď.

křestní jméno jsem dostal omylem. Pan farář Stepták Motra, tak jak pak se bude jmenovat? Kdo? No ten chlapec. Kerej? No ten, co ho držíte? Jo, náš František.

0: životem je třeba se prát. Furt se co děje, furt je něco.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Já si myslím teď na začátek, že by si to měl jako, jak se říká, rozehrát. Jo? Prostě víš, jak ty to dovedeš. Prostě přijdeš, sedneš k pianu, zahraješ a nic, no.

0: bylo hodně špatný, to víš, viď?
1: Proč? To je pěkný popěvek.
0: Popěvek to jo, to o tom nemluvím, já mluvím o interpretaci. Popěvek to je pěkný, to bez zesporu, to je materiál, že? To je... To dostat do ruky machr, opravdu machr, třeba Mozart. Tak jo, tak ten jsou...

to jak si, to ano, to jako bezesporu, tohle to jako, jako je nutno hodnotit kladně, to jo, to. Ovšem, co je ti platný, že to zahraješ jako Mozart, když třeba kdyby přišel takovej Bach, tak ten to zahraje úplně jinak.

0: Jak by vypadala Naninka, kdyby byla složena pro známé pražské divadlo Semafor?
1: Šla Naninka do zelí, natrhala lupení, a přišel na ní Pepíček, rozšlapal jí košíček, ty to budeš platit,
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Věděli jste, že Jiří Šlitr si začal tyhle variace a la Naninka a košíček vymýšlet, protože se někde dozvěděl, že je pro pobavení přátel hrával v Osvobozeném divadle i Jaroslav Ježek? Ale teď už zase Jiří Šlitr trochu jinak. K 25. červnu roku 1966 se datuje vznik legendárního klubu spřízněných duší divadla Semafor a s podzimem toho roku taky setkání příznivců Semaforu v nabité Lucerně. A na jevišti pánové Verich, Suchý, Šlitr a Horníček, kteří u toho tenkrát samozřejmě nemohli chybět.
4: Milí přátelé, protože bychom si rádi s vámi popovídali a protože vaše hlasy a dotazy došly písemně a máme toho strašně moc, je to jak když to sepsal Jirásek, tak dovolte, abychom si sedli a dotazy, které přišly z vašich řad, abychom postupně jeden po druhém zodpovědně. Prosím. Tak přikročíme k tomu. Suchý Jiří, žák Suchý, kolik hodin denně spíte?
5: 3 až 9.
4: Verich Jan, kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy? Děkuji. Jiří Šlitr, už jste dočetl Trampoty, Brouka, Pytlíka?
6: No já čekám, až to dolouská Suchý. On totiž čte tak pomalu, jak mluví.
4: Teď je dotaz na všechny 3, tedy na všechny 4. Kdybychom jeli na 2 roky do Antarktidy, co byste si vzali s sebou a co byste nejvíc postrádali do Antarktidy?
7: S kým, kdybych tam jel?
4: Sám.
7: Tam bych nikdy nejel sám.
4: A s kým?
7: S váma bych jel.
4: No, děkuju. A ty?
5: Já bych nejel ani s váma.
4: A ty?
6: 3 kočky.
4: Sebou?
6: Jo.
4: Jaký?
6: Blond.
4: Suchý, kdy dopíšete R na katedrále?
5: No, R na katedrále dopíšu. Mimochodem, taková maličkost. R na katedrále, to je dneska pro naši administrativu taková zkratka. Spisy, které odkládají jako na vyřízení na neurčitou, označují značkou R na katedrále, což je ta už 4. nebo 5. rok slibovaná naše hra.
4: 4. rok? Já to znám 8. rok tedy, no dobře. Verich, uvidíme vás ještě někdy na jevišti, asi 100 dotazů.
7: No jo, já myslím, že jo.
4: My doufáme, že jo. Já jestli věřím na zákon schválnosti. Já ho nečet, ale já zásadně věřím na všechny zákony.
7: A schválně.
4: Ano. A na některý schválně. Kdy si myslíte, že je člověk šťastný?
5: Kdy si myslím, že... No to je strašně těžká otázka. Poněvadž to jak kdo? Ne? Někdo je šťastný. Prostě, no každý při různých, kdybych měl říkat třeba, kdy je šťastný Jiří Šlitr, to si...
4: Ne, to ne, jsou tady dámy.
5: To právě nemůžu. No já jsem šťastný třeba, když zalévám květiny, nebo tak. A on, když...
7: Ale. On byl šťastný?
4: Když zalejvá kytky.
7: No, no.
8: A šlitr, když zalejvá sebe. Nemohli bychom knižní gramotingle tangly mít nějak zamluvené?
5: Jo, mohli, určitě to se nějak zorganizuje, ale...
8: On zamluví kde co. No. Tady je dotaz na Jana Vericha, proč jste nikdy nehrál na Národním divadle?
7: No to, protože jsem nechtěl, já bych nechtěl hrát na Národním divadle. Já bych hrál na svým divadle, protože jsem vždycky hrál na svým divadle. Já mám rád, když si můžu dělat, co chci.

0: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
1: Mám ji snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
0: Nebo uhnízt ze chleba?
1: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
0: Dobře. Má představy spíše plastické. Já přetlumočím. Verich říká, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku. Otázka na Jana Vericha. Je na světě něco, čeho se bojíte?
2: Je. Smrti. Každý se bojí, že to neříkají.
0: A nepíšou. Taky prý se ho neptaj každýho.
2: No, to je to.
0: Většiny se neptaj. Stalo se, to je na mě, stalo se vám někdy v životě, že jste na nějakou otázku nedovedl odpovědět? No, často. Hlavně doma. Suchý se směje, jakoby von, jo.
2: No, jemu se to, jemu se to nestalo.
0: Jo. Každému se to stalo. Dovedl, já jsem jednou dostal otázku od Jiřího Suchýho, ještě ve Vltavě, a dodneška na ní nemám odpověď. Ta zněla, naučil jsem se zabíjet dvě mouchy jednou ranou, tím ušetřím 256 ran ročně, co s nima? No. Šlitr, pojď sem. Kdy vyjdou vámi ilustrovaní zbabělci?
3: No, v Československu nevyjdou. Ne, ale možná, že vyjdou v Dánsku. Takže zas bude něco schnilého ve státě dánském.
2: Já žasnu. Já jsem se dostal mezi vtipný lidi.
0: Verich, co říkal váš pes, když dostal telegram od horníčka? To už asi nevíš. Já jsem mu poslal jednou z Ostravy telegram. A já jsem to psal jenom proto, abych šokoval toho úředníka. A zjistil jsem, že úředníka lze šokovat i daleko hůře než psa.
2: Tak, jak se adresoval? Který pes?
0: Já pes mám... Hero u Sovových mlýnů 7.
2: No.
0: A psal jsem text hav, tvůj Miroslav.
2: Ano. No. Ano, to se pamatuju.
0: No.
2: A on si to přečet a neříkal nic.
0: Neříkal nic.
2: On čet denně noviny.
0: Takže on byl na tyhle dobrý zprávy zvyklý.
4: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

desátý rok. Schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl zvesela přímo do těla. Byl jsem to já a ne jelen.

0: S jakou nejvýznamnější osobou, pan Werich, jste se dle svého názoru setkal?
1: No, to musím říct se slečnou Zdenkou Houskovou.
0: Paní je tady, jo?
2: Není.
0: Není.
3: Ono si to donese, že?
1: Ne, ona to má vyzvědat.
0: Pane, tyhle věci se nedonášejí, jenom ty záporný se donášejí.
1: Ano, a jej.
0: No, jej. Ty dojdou sami, tyhle.
1: Ty dojdou před tebou. To já odmíkám a už je to doma.
0: Schlitter, zkusil jste si někdy napsat sám text?
4: Na to mám zjednanýho.
0: Werich, proč nenapíšete dopis Einsteinovi?
1: Já mu chtěl psát, ale já tomu nerozumím, já neznám ty rovnice a to a ta věc. Jak se může zkracovat hůl, když letí rychle, to jsem nepochopil.
0: Ale ověřil jsi to v praxi někdy z holí?
1: Ne, to mi nenapadlo.
0: Ale přece znáš princip, tu teorii toho, tý relativity.
1: No, já znám podle anekdot různý princip. Já. A ty se nedají říkat ty anekdot.
0: Ne, já jsem myslel, že znáš teorii relativity.
1: Ale no, tak.
0: Ty jsi sám často vykládal.
1: Ale no, tak trochu, no, všem, no. Malinko, no. No, to je nedozírná věc.
0: No, mě to děsí, protože když někdo řekne, že jedna rovná se jedna plus něco, tak to je šok.
1: Ne, mě děsí to, že je nekonečno, tak na to jsem si zvyk. Jo. Konečně básníci, Neruda, Vrchlický, že ano, jen obzory. Ale když on dokázal, že je konečno, to je hrůza. Ano. Protože co je zatím?
0: Ano, to je horší představa než nekonečno, horší, ne? Ano. To je jako kdyby někdo najednou objevil, že máme na těle nekonečník.

0: kde to tobě všude myslí, to je...
1: Ano, někdy i v Lucerně. Verich, co považujete za nejlepší vtip?
0: Ne. No, stvoření světa snad.
1: Takže my vám děkujeme za všechny dotazy, které došly. Nezlobte se, jestli nebyly všechny zodpověděny, protože je jich víc, než my máme odpovědí. Ale to už tak je vždycky, že otázek na světě je víc než odpovědí, že jo? Takže my se jenom němně ukloníme a předáme slovo opět písničkám, že jo, na závěr. A protože večer má být gradován, přichází graduovaný člověk, doktor Schlitter, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve Lhotě Zálesní. To je město, to je místo, ještě nebylo objeveno, ale už se po něm pátrá. Narodil se ve Lhotě Zálesní a do svých 6 let neviděl člověka. Ale za to se pohyboval ve stromoví, tedy s obratností drobného lesního zvířectva. Lhota Zálesní je obec, tam zešílel starosta v 35. roce, když viděl poprvé automobil. Ten tam nedojel silnicí, to tam nevede, ten automobil tam dojel korytem vyschlé řeky a z tohoto prostředí je tedy náš Jiřík Schlitter. Pocen.
2: Dovolte mi, abych tento celkem průměrný večer pozvedl na světovou úroveň tím, že bych vám zaspíval jednu píseň v cizím jazyce. Píseň se jmenuje, je to anglická píseň, sám jsem k ní složil. Český text, a sice jmenuje se Big Bad John. 1, 2, 3.

24. Pan Dvořák! Pan Horák! Pan Růžek! Pan Kaplan! Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. To není píseň, to je ptákovina. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A u, a u, a u, a druhá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. Pak

představte si, co jsem měl k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A čtvrtá slova, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu.

Představte si, co jsem měl na svoběru. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu, kdo ví co v rosolu, kapustou vařenou, jedli jsme ji svařenou, sám jsem si za pecí zadělal telecí, škubánky maštěný, baštil jsem jak praštěný, uzený na hráku, střílel jsem ho na bráchu, jezdeter na kmíně, koupil jsem ho v Londýně, buchtičky se šodou, zapíjel jsem je vodou,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Z pořadu Půlnoční párty Suchého a Šlitra jsem tu už v divadle pro vaše uši několikrát citoval, ale netušil jsem, že kolega a zdatný znalec semaforské historie Lukáš Berný, že najde i dávno ztracené záznamy několika těchto večerů. Vycházejí teď všechny pohromadě s bohatým textovým doprovodem i na CDčku. A hostem tu byl jednou, a dobře mu tam bylo, spisovatel Zdeněk Máler a jako vždy hlavním organizátorem a dobrým kumpánem celé půlnoční party zase rozhlasový redaktor Jiří Bauer.
2: Tak my jsme si dneska připravili na vás. Vzpomínáš si, že jsme ti slíbili pátrání po těch neznámých a Jiříkových neznámých skladbách?
3: Ano.
2: Náš vrchní detektiv, pan Kopecký, teda má ohromný objevy a dnes přichází mezi nás z věcí, která tě překvapí, protože je ojedinělá. Našel jste něco?
3: Ha, ha, ha.
2: Co ha, ha, ha?
3: To je píseň.
2: Jo, píseň, ha, ha, ha, ano, Jiřího píseň. Šlitra a Jiřího Suchého, jo?
3: Ne, tady mám jenom Jiřího Suchého psaného.
2: To je jenom zatím. Jiřího Suchého?
4: Já myslím, že ne, jenom Jiřího Šlitra, ne?
5: Já se na ní pamatuju, to je jeden z prvních textů, co jsi mi vrazil.
4: Protože jsem tě vrazil jenom text.
2: My jsme se ptali pana Kopeckého, jestli sehnal muziku k tomu taky. A ona prý není žádná muzika, no. Tak my jsme si říkali, co kdyby jsme jaksi za Jiřího Šlitra zapracovali a sami jsme v duchu vašich písní k tomuhle textu převzali jeden ze Šlitrových nápěvků. Chcete to slyšet, pánové?
5: No, to by mě zajímalo.
4: Tu se bychom rádi.
2: Pane doktore, znáš

0: Ono by to taky šlo zpívat takhle, s dovolením. Pan Březina pěšky šel, pěšky šel, pěšky šel, z Děčína až do Pišel, do Pišel. To stačí, jistě. Jako ono těch melodí, nebo pan Březina pěšky šel, z Děčína až do Pišel, v Pišelích šel koholem plotu. Vzpomněl si na... No, ono by to šlo vlastně na všechny mistrové melodie, že jo?
1: A teď by bylo na vás, abyste zase vy nám něco. A něco teda, no, co už má, třeba ne píseň. Hravost v sobě, no, ale...
0: Třeba píseň, že bychom zaspívali, jo?
1: Píseň by byla dobrá. Co říkáte? No. Tak píseň, jo?
0: Já bych navrhoval, jsem si vzpomněl na píseň, jejímiž autory byli Voskovec a Verich a Jaroslav Ježek. Zatím jsme, myslím, tyto autory ještě nikdy tady nevynechali. A tak se přimlouvám, aby se tak nestalo ani dnes. Píseň se jmenuje Ezop a Brabenec. Doufám, že tohle je předehra a že ještě nemám zpívat. Uhoči ho. Tak tedy, jednou z lesa domů se nesal moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem se zob. Brabenec se chechtá.

0: Když si představím, že tahle píseň je o několik týdnů starší než já a furt je taková svěží, tak mě to přijde líto.
1: Zdenku, neměl bys si něco říci? On už mele z posledního.
0: Já melu z posledního, ale melu, že jo? To je to hlavní.
2: Já myslím, že to myslí na mě, to mele z posledního.
3: To ne, ty ne.
0: Tak buď můžete říct něco nezávisle vůbec na tom, že bych se vás na cokoliv tázal, což je těžší, ale zase to dává větší volnost.
2: Tak. To je ono, na mě se teďka nikdo neobrací s otázkou, takže jsem absolutně svobodný.
4: Mohl byste nám, pane Máler, povědět něco o smyslu československých dějin?
5: Taková jednoduchá.
0: Jenom bych chtěl upozornit, že tento program celkově trvá 55 minut.
2: Teď to řekneme jednou větou, protože... Všimněte si, jakou mám výchovu. A sledujte mě, jo? Prostě já mám někdy dojem, že ty české dějiny se podobají takový lyžařský výpravě, která jde v mlze. A ta se pořád počítá, znáte to, že? První, dvě, třetí, čtvrtí, třináctý, fajn. První, dvě, třetí, sedmý, jo, honem dokupy a tenkrát na sebe.
0: Děkujem, tak...
3: Škoda, že to tak rychle skončilo. Já jsem chtěl něco říct, jak husiti na Tahiti.
0: Má ještě někdo nějaký dotaz?
5: Takový jednoduchý.
6: Něco méně zábavného. Toleranci. O toleranci, co byste nám mohl říct?
2: Všecko řečeno a co není řečeno, se říkat taky nedá. Existuje jedna překrásná věta Voltaireova, která se vyskytla už několikerý citaci, ale existuje ještě jedna hezká věta Voltaireova, jestli dovolíte, já ji řeknu, protože to se tak často neobjevuje. Voltaire k toleranci říká: Pane Bože, chraň mě před mými přáteli a uchovej je pro mé nepřátele.
3: Jak na to koukám, nepřišel Máler, ale Larus.
7: A z jiné strany, co byste nám mohl říct o nejkrásnějším místě na světě?
3: Na lidském těle.
2: Já jsem si myslel, že se to dá zkusit, ale podívejte se, vy to znáte z vlastní zkušenosti, o nejkrásnějších věcech se zpravidla mlčí. Když se člověk dostane do situace, kdy se cítí hezky, tak zpravidla nenachází slova. Na tu otázku se nedá odpovědět. Ale všichni si rozumíme, myslím.
8: A to nemá, ale prosím vás, stojí na to. Chléb a hry.
2: Já to nemám rád, když se začne chléb a hry, že jo? Znáte to? To je zpravidla společnost v průšvihu.
0: Přitom sami o sobě hry a pečivo jako jsou
2: chválihodný. Ale já to moc zdůrazňovat.
0: Jak se to dá dohromady a začne se to zdůrazňovat, no, tak je to... průšvih.
5: No Jiřík by se měl buď ujmout teda další otázky, anebo... ujmou další písničky, protože bylo by dobrý zas nechat teda...
0: Pro mě by ta písnička byla snažší než otázka, poněvadž...
5: Přemýšlej si při písničce na otázku.
0: No, zapomenu slova. To... Co kdybychom si zaspívali takovouhle písničku o třeba... o smrti starého osla, znáš tu píseň?
3: No.
0: To je taková píseň, která se mně vždycky líbila a nikomu jinému. A já jsem v těchto věcech vždycky tvrdošínej. A přestože už není asi 8 let na repertoáru Semaforu, tak kde můžu, tak tam ji propašuju.
3: Tak smrt starého osla, jo?
0: Smrt starého osla se jmenuje ta písnička. Je to
3: To ti budeme zpívat v krematóriu.
0: Ty si, že tě pošlu parte, jo? Tudle.
3: Mě tam dostanou známý.

chie. Ange, zeg, nu, uș, ba ba da da ba do, von, cu, da, gne, tu, și. Je m'amenuș, nu, uș, ach, Bože, nic na plat osle, dní žil si dosti.

0: Tohle to je pro nás premiéra, to jsme, myslím, ještě... Slyšeli jste to někdy někdo?
1: Vy jste to ještě neslyšeli. Tak já to zpívám ještě jednou. Můžete...
2: Jednou jsme jeli kolem krematoria, víš? A no. Autem a...
1: A on se tam strašně dal do smíchu. Podíval se na mě.
2: No a říkal
1: já jsem... Já tak tenkrát zrovna špatně vypadal.
2: A říkal jsem, by to bude hrozný, až tady jednou z nás jeden bude mít krematorium. Co já si...
1: On bykrát dokonce říkal kremroli.
2: Ano. Až jeden z nás tady bude mít v tom krematoriu pohřeb, co já si tady počnu.
0: Já myslím, že bychom se mohli zeptat třeba doktora Mahlera, jaksi nestraného pozorovatele, co on bys jako myslel, kdo z vás tady může být?
1: No. Kdo vypadá líp?
3: To spíš, kdo mluví hůř. Já mám dojem, že Jirka pracuje k svým konci, myslím Schlitter.
0: Ano.
3: Protože jak padla ta otázka o tom nejkrásnějším místě a jak on ji okamžitě specifikoval na ženský tělo, podle tohle toho se vždycky pozná člověk, když stárne.
1: On tedy nám stárne celý život. Tak jsme se zasmáli, že?
0: To je naše obligátní se tady zasmát a protože jsme hraví, dáme si novou hru. Chceš si dát s námi novou hru?
1: Ne.
0: My nechceme ten...
1: Automaticky už... Ještě jsem ani neodpověděl a už pokračoval jako člověk. Jestli je to člověče nezlobce, tak to je starý.
0: Ne, je to úplně téměř z Brusu nová hra, je to teda...
1: Z Bruselu, ne?
0: Je to hra taková dost jednoduchá. My ti tady začneme, všichni, já takhle mávnu rukou a všichni začneme počítat, řekneme A... A pak počítáme, co došlo, a dojdeme k nějakému písmenu, ty řekneš dost, my řekneme písmeno, ke kterému jsme došli a od toho písmene zaručeně najdeme nějakou tvoji skladbu a tu si začneme
1: zpívat. Třeba na Q jsem nic nenapsal.
0: Kvendolína, to není tvoje Kvendolína. Tak napíšeš. Počkej, uděláme přestávku, napíšeš a...
1: Kdyby jsi řekl, prostě, až budeš chtít, tak mávni rukou.
0: Mávni si, kdy tě to napadne a my v tu ránu dojdeme někam, jo?
1: Ano, prostě já budu mávat a vy už si dělíte, co chcete.
0: Pozor.
4: Krajina posedlá.
0: Výborně.

kontextu toho, co se stalo nebo následovalo na konci roku 1969, je tohle žertování na závěr možná až trochu šibeniční humor, ale zároveň je to i důkaz, že Jiří Šlitr vnímal humor jako šanci, jak se dívat na život. Ostatně pravdu má Jiří Suchý, když píše: komici se nerodí často, tím smutněji nám je, když odcházejí. A přitom by jich bylo v našem někdy tak chmurném světě tolik zapotřebí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.

proč jsem za sto let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem padl květ,

osvačil, na bříšku plavovlasé dívky, a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky. A zatím

0: coraje. Sí.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.